0: do Prahy opatrně za odbočkou do Choberovic. Na 81. kilometru porouchané osobní auto. Teď už ho nakládají na odtah, na vozovce se pohybují lidé a v místě se vybočuje, tak opatrně. A v Praze pozor na nehodu v tunelu Blanka. V jeho poslední části, tedy v úseku z Letné do Troje, havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením a projíždějte opatrně. U Svitav zpomalte na silnici 35 do Moravské Třebové. Mezi Kocvířovem a Kruhovým objezdem stojí nepojízdné nákladní auto. I tam doporučujeme opatrnost. A na Přerovsku zpomalte na silnici 436 z Kojetína do Chropině. Stojí tam osobní auto po srážce se Srnou. Průjezd místem je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teploty klesají na 21 až 16 stupňů Celsia. Přes den čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty dnes 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál. Slovo má opět Adam Carda.
3: 5,5 minuty po 2 hodině jste ve společnosti nočního radiožurnálu a teď je čas na soutěž. Dnes a ještě zítra můžete vyhrát audioknihu na radiokartě ve skvělém podání herce Igora Bareše a jedná se o dílo Válečný pilot od všem jistě dobře známého autora Antoana de Saint-Exupéryho. Vy se tak ocitnete na nebezpečném přeletu hořícího severofrancouzského města a prožijete misi, které se sám autor na vlastní kůži zúčastnil. Takže kdo máte o výhru zájem a jste u nás nevyhráli za poslední 2 měsíce, tak teď můžete volat na 221 552 155 nebo 255 na konci.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: za 100 let.
1: Ovšem 100 let na soutěž čekat nemusíme. Soutěž nočního radiožurnálu je tu totiž právě teď.
2: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
3: Říkám si, jsme předem obětováni.
2: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
3: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc, jako tyfus.
2: Audioknihu Válečný pilot na radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
1: A já se teď samozřejmě ptám, kdo s námi bude soutěžit a jako první se dovolal sem k nám do studia. Halo, slyšíme se?
4: Dobrý večer, Jaroslava.
1: Dobrý večer, Jaroslavo, já vás vítám ve vysílání. A pojďme si prolétnout pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné pro vás?
4: Ano, je.
1: Dobře, tak pojďme na to. Antoine de Saint-Exupéry byl proslulý láskou k létání. Ovšem v mládí plánoval nastoupit na námořní akademii, nicméně neuspěl u přijímacích zkoušek a tak začal studovat úplně jiný obor, který ale nedokončil a následně pak nastoupil k letectvu. A my se ptáme, který obor studoval, než si splnil sen stát se letcem. Napovím, že známými zástupci tohoto oboru jsou třeba Antoni Gaudí, Frank Gehry anebo třeba Josef Plečník. Za A to mohlo být lékařství, za B architektura, za C operní zpěv.
4: Architektura.
1: Říkáte za B architektura. Asi pomohla nápověda, že?
4: Ano, pomohla nápověda.
1: To jsem rád samozřejmě. Je to správně, nebudu vás napínat. Samozřejmě je to architektura. Výhra bude pro vás, nebo se chystáte někoho potěšit?
4: Asi bude pro syna.
1: Pro syna. Tak já doufám, že se mu bude líbit a vás tedy jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
4: Dobře, děkuju.
1: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost zase zítra v nočním radiožurnálu po 14:00 a připomínám, že zítra je to neděle, takže úplně naposledy budeme soutěžit o audioknihu Válečný pilot od Antoana de Saint-Exupéryho.
5: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Taxikáři nebo doručovací služby kritizují nová pravidla pro vjezd do centra Brna. Od začátku června tam může vjet zásobování s platným oprávněním jen mezi 16:00 ráno a 23:00 dopoledne. A například taxíky do centra města už nesmí vůbec. Magistrát s přísněním pravidel reagoval na přibývající stížnosti místních obyvatel.
1: No, je to velká komplikace, protože je velký úbytek jízd. Ty lidi, kteří jezdili z toho centra, ať to byli studenti nebo to byli důchodci a podobně, kteří jezdili k doktorům, tak pro ně nemůžeme.
2: Říká Martin, soukromý taxikář, který teď do centra nesmí. Je asi 11:45, prošel jsem se náměstím Svobody a Masarykovou ulicí, na která se omezení vztahují. I v době zákazu jsem napočítal v pěší zóně asi 6 dodávek. Řidiče jedné z nich jsem žádal o vysvětlení, komentář ale odmítl. To, že auta z centra úplně nezmizela, potvrzují i kolem jdoucí, třeba paní Darina.
3: Nemám ten pocit, že by to nějak zásadně jako se změnilo a nejenom do jako zásobování, ale i osobní auto tady jsou dost.
2: Právě zásobovací vozy můžou těmito místy nově projíždět jen mezi 16:00 ráno a 23:00 dopoledne. To jim ale stěžuje práci. Stěžují si třeba na komplikace v plánování nebo spožděné časy doručování. Vysvětluje provozní ředitel společnosti GEIS Petr Družkovský.
4: Současné omezení nám výrazně komplikují možnosti doručování paletových zásilek. Domníváme se proto, že by bylo vhodné hledat takové řešení, které bude respektovat potřeby města i nezbytné zásobování jeho centra.
2: Cílem magistrátu bylo podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla z ODS právě sklidnění rušného provozu, na který si místní stěžovali.
5: A my jsme využívali všechny ty měkká opatření, dopravní označení, dopravní značky vodorovný, smysly, zákazy, kamery, prostě potom městskou policii, nic z toho nefungovalo skutečně, takže museli jsme dojít k těmto striktním opatřením.
2: Magistrát chce novinku vyhodnotit po měsíci. Podle radního Kratochvíla ale zvažuje ještě vytvoření stanoviště, kde by kurýři mohli několik minut počkat na vyzvednutí nebo předání svých zásilek. Z Brna Jakub Holer, Radio Plus.

0: 2:30. Monika Chmilová doplní stručné zprávy.
1: Izrael a šíitské militantní hnutí Hizballáh v pátek uzavřeli příměří. Podle agentury Reuters to uvedla izraelská armáda a nejmenovaný zdroj z americké administrativy. Později to potvrdili i libanonské zdroje. Libanonské úřady ale i po začátku příměří informovaly o dalším izraelském ostřelování. Na jihu země při útocích zemřeli nejméně 2 lidé. Jen během včerejšího dne kvůli izraelským úderům v oblasti zemřelo nejméně 47 lidí. Plánované jednání mezi Spojenými státy a Íránem se ve Švýcarsku včera neuskutečnilo. Švýcarské ministerstvo zahraničí to oznámilo poté, co Bílý dům informoval o zrušení cesty amerického viceprezidenta J.D. Vance. Vyslání své delegace odložil taky Írán, který tak reagoval na pokračující konflikt mezi Izraelem a Libanonem. Washington a Teherán měli jednat o míru na Blízkém východě. Policisté vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten čelí obvinění v korupční fotbalové aféře a hrozí mu vazba. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3 milionovou pokutu. Wolf ale obvinění v kauze odmítá. Ve videu na svém facebookovém profilu řekl, že je na dovolené v Chorvatsku a policie o tom byla dopředu informována. Do Česka by se měl vrátit příští týden. A v Horní Litči na Vsetínsku zahájil provoz nový domov pro seniory Senica. Zatím se do něj nastěhovali 4 klienti. Do konce července jich bude 25. Zařízení, jehož výstavba stála zhruba 130 milionů korun, před 2 lety odmítli lidé v místním referendu. Nakonec ho ale obec dokončila.
2: Sport.
1: Maroko porazilo na fotbalovém mistrovství světa Skotsko 1-0. Spojené státy zdolali Austrálii 2-0 a mají jistý postup do play-off. O duelu Brazílie z Haiti informuje Kristián Šveda.
3: Utkání začne za malou chvilku, obě mužstva už jsou připravená na svých polovinách, to znamená ještě zápas nezačal, ale během několika málo sekund začne. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 za Dobšicemi a nehoda v Praze v tunelu Blanka. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezením za odbočkou do městce Králové. Na 48. kilometru je kvůli noční údržbě uzavřený pravý pruh. V Praze dejte pozor při průjezdu tunelem Blanka ve směru do Troje. Za odbočkou na Letnou havarovalo osobní auto. Průjezd je teď omezený. U Pardubic je uzavřená silnice 355 do Černé Zabory. Zasahují tam záchranáři u požáru nákladního auta. Objíždět se dá po souběžné silnici 322, tedy po výpadovce na Dašice. A na nehodu pozor, u Hořovic na Berounsku na silnici 114 do Lochovic havarovala motorka. Na místě zasahují záchranáři, i tam je průjezd dočasně omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
5: A v nočním Radiožurnálu vás za chvíli vezmeme na prohlídku farmaparku na Pardubicku, kde dokončují výběh pro 2 pumy americké. Šelmy se na místo přestěhují ze zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy. Zvolský zoopark je nelegální, kromě pum tam žije třeba i jedovatý ještěr korovec. Loni odtamtud utekl lev, kterého policisté zastřelili. My se k tématu vrátíme za pár minut.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: To byl Jordan Hutch v nočním radiožurnálu. A dvě pumy americké se budou z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy stěhovat do farmaparku pod Lihnicí v Pardubickém kraji. Ještě je ale potřeba vyřídit všechny potřebné dokumenty, včetně stavebního povolení pro výběh.
1: Přicházíme ke krásnému výběhu, ten je dřevěný a kovový, jsou tady mříže.
2: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy.
1: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek.
2: S tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu, ve které má na spaní zateplenou a může se tam odpočívat.
1: Máte postaveno, ale bez stavebního povolení. Dodatečné máte slíbené od úřadu, jak jste říkal, za pár dnů.
2: Ano, jednáme, jak jste tady s ministerstvem životního prostředí i se stavebním úřadem.
1: Pak tedy přijdou úředníci a budou výběh kolaudovat.
2: Tak, přesně tak.
1: Na místo se přijel podívat i majitel PUM Tomáš Machač k převozu. Pane Machači, budete potřebovat od veterinářů povolení.
3: Samozřejmě. Nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu.
1: Ještě říkala veterinární správa, že je potřeba kolaudační razítko.
3: Ano, na to v současné době čekáme.
1: Farma Park pod Lichnicí je v obci Nový Dvůr, patřící pod Třemošnici v Pardubickém kraji, je povolený jako soukromý zájmový chov. Otevřeno pro návštěvníky tedy nemají. Příslušný stavební úřad nám mimo mikrofon potvrdil, že se případem zabývá, stejně jako veterináři. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
4: Chovatel dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu obou pum.
1: Zoopark ve Zvoli řeší také v přestupkovém řízení úřad v Černošicích, a to hned dvakrát. Po zjištění veterinářů ohledně pokračujícího chovu zvířat vyžadujících zvláštní zákonnou péči, což je porušení zákona na ochranu zvířat a také kvůli loňskému útěku lva, kterého museli policisté zastřelit. Pokuty mohou dosáhnout až několika desítek tisíc korun. Z Nového Dvora Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Aktuální hrací den na mistrovství světa ve fotbale nabídl už dva konečné výsledky. Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0 a Spojené státy si díky výhře nad Austrálií 2-0 zajistili postup do play-off. Teď míříme na rozehraný duel Brazílie s Haiti. Slovo má reportér Kristian Šveda.
2: 18. minuta utkání, platí nerozhodné skóre 0-0 mezi Brazílií a Haiti, byť velký favorit z Jižní Ameriky, tedy Brazílie, má, řekl bych, herní převahu. Dokonce se povedlo i Rafinhovi v 11. minutě dostat balon do sítě po takové hezké průnikové akci po pravé straně, nicméně ta branka neplatila, protože Rafinha byl v offsideovém postavení. No a tak platí nerozhodné skóre 0-0, teď Haiti může jít do protiútoku, nicméně balon dokázali fotbalisté Brazílie zastavit na polovině hřiště. Došlo tam dokonce i k faulu na fotbalisty Haiti. Ti tak mohou kombinovat dál, protože je ponechaná výhoda. Rozeběhla se 19. minuta. Přihrávka na pravou stranu hřiště, tam je Arcus. Vybírá si své spoluhráče na pravé straně. Balon dostal Pierrot, ale vrací ho zpátky. A nakonec přihrávka až do středních řad. Takže Haiti trochu uklidňuje hru. Trochu si chtějí fotbalisté, řekl bych, outsidera v tomto utkání užít balonu. Haiti prohrálo v prvním utkání se Skotskem, Brazílie remizovala s Marokem. Teď Haiti po pravé straně proniká dopředu, Arcus už je v pokutovém území, centruje před Alissona Beckera na balon, ale jednak nedosáhl jeho spoluhráč a jednak se píská také offside. Ostatně tak tomu bylo i v té předchozí situaci, o které jsem mluvil s Brazilcem Rafinhou. Na rozdíl od něj tedy fotbalisté Haiti neskórovali, nicméně to postavení Arcuse v offsideu bylo poměrně jasné, takže přestože odcentroval, branka z toho není, platí tedy i nadále nerozhodné skóre 0-0 na začátku 20. minuty. Ještě připomenu posluchačům, kteří se třeba těšili na brazilskou hvězdu Neymara, že stále ho trápí zranění a není v zápise o utkání, není připraven zasáhnout. Takže Brazílie Haiti zatím ve 20. minutě utkání mistrovství světa, nerozhodné skóre 0-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis má Monika Chmilová.
1: Ukrajinský prezident přijde o polské nejvyšší státní vyznamenání. Česko podle premiéra Babiše letos nesplní 2% závazek výdajů na obranu. Brazílie nastoupila na mistrovství světa ve fotbale proti Haiti a dnes bude slunečno, přechodně zataženo s přehánkami a bouřkami, teploty až do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Polský prezident Karol Navrocky rozhodl o odebrání nejvyššího státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému. Prezident Ukrajiny ho ztrácí kvůli pojmenování jedné z armádních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století podílela na vraždění Poláků na Volyni.
3: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
4: Prezident Karol Navrocky ve videu na sociální síti X řekl, že Poláci nemohou připravit oběti masakrů o důstojnost a že Polsko žije, dokud se jeho národ pamatuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský získal nejstarší a nejvyšší polské státní vyznamenání, řád Bílé orlice, v roce 2023 z rukou tehdejšího prezidenta Andřeje Dudy. A to za mimořádné zásluhy o prohloubení přátelských vztahů mezi Polskem a Ukrajinou a za rozvoj spolupráce pro demokracii, mír a bezpečnost v Evropě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sibiha na sociálních sítích napsal, že odebrání nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi je strategickou chybou a projevem neúcty, ze kterého bude těžit jen Moskva. Přesto Poláky označil za přátele a vyzval k obnovení rovnocenného dialogu o sporných otázkách. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. V terezínské malé pevnosti kurátoři sbírek památníku Terezín představili novou výstavu s názvem Karikatury. V celé číslo 41 jsou vystavená díla předních českých karikaturistů z období první republiky až z doby poválečné, popisuje ředitel památníku Terezín Jan Roubínek.
5: Na první pohled jsou to neslučitelné věci, o Terezínu se příliš nežertuje, ale když se podíváte například na tu výstavu, tak vidíte, že tam jsou věci, které byly před zvěstí té hrůzy, co potom, to byly 30. léta, když Hitler byl už u moci, o co si ta doba skutečně bohužel říkala.
1: Návštěvníci mohou vidět díla autorů jako Josef Čapek, Adolf Hofmeister, Franta Bidlo, Antonín Pelc nebo Vlastimil Rada. Výstava potrvá do 31. srpna.
2: Sport.
1: Fotbalisté Maroka porazili na světovém šampionátu Skotsko 1-0. Spojené státy mají po vítězství nad Australany 2-0 jistotu postupu do play-off. Teď hraje Brazílie z Haiti a zápas vidí reportér Christian Šveda.
6: Ve 31. minutě platí, že Brazilci už vedou nad fotbalisty Haiti 1-0. Prosadil se ve 23. minutě Mateus Cunha poté, co se k němu odrazil balon po střele Vinícius Juniora. To znamená Brazílie Haiti 1-0 v 31. minutě. Christian Šveda, Radiožurnál.
1: V 5 hodin ráno začne souboj Turecka s Paraguají a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné vstupy. A tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupily do semifinále turnaje v Nottinghamu a o postup do finále budou hrát proti sobě. Bousková vyřadila Němku Mariovou a Plíšková Australanku Gibsonovou. Semifinále turnaje v Berlíně čeká Lindu Noskovou, která zdolala Španělku Badosovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nadměrný náklad na D11 před Prahou a nehoda v tunelu Blanka v Praze. Na dálnici D11 vás před Prahou ve směru z Hradce Králové zpomalí přeprava nadměrného nákladu. Vezou zařízení do teplárny Komořany. Buďte opatrní při předjíždění, pokud bude možné. Konvoj bude pokračovat přes Prahu k dálnici D8 směr Ústí nad Labem. V Praze pozor na nehodu v tunelu Blanka. Za Letnou ve směru do Troje havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením a projíždějte opatrně. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna čekejte překážku v Buchlovských horách. Stojí tam porouchané vozidlo.

0: U Pardubic je uzavřená silnice 355 do Černé Zabory. Zasahují tam záchranáři u požáru nákladního auta. Dá se objíždět po souběžné silnici 322 na Dašice. A na Písecku zpomalte na silnici 121 z Milevska do Mirotic. Před Kučeří havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
3: Ladíte noční vysílání radiožurnálu necelých 6 minut po 3 hodině a také o víkendu nás čeká tropické počasí. Výstraha před horkem platí pro celou republiku. Meteorologové předpovídají, že teploty na některých místech přesáhnou 35 stupňů Celsia. Kdo může, tak nejspíš vyrazí k vodě. Jak zjistit, jestli v ní nejsou přemnožené sinice? Tak také to se dozvíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Možná i vy se o tropickém víkendu chystáte k rybníku nebo třeba někam k přehradě. Ve vodě už ale mohou být synice, ty se totiž v horku snadno přemnoží. Mohou produkovat toxiny škodící lidskému zdraví a jak teď uslyšíte, zelená voda nemusí vždy nutně znamenat důvod k obavám.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
3: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly synice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné synice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
4: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o synice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
3: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik základních zásad předtím, než do vody vstoupíme.
3: V prvé řadě bych se podíval, jestli ta lokalita není v systému hlídaných nádrží www.koupacivody.cz.
2: Zrak je totiž jedním z nejlepších vodítek. Už po několika krocích můžeme poznat, zda je koupání bezpečné.
3: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Ani nechtěné vykoupání v zasažené vodě ale nemusí automaticky znamenat zdravotní potíže. Důležité je, jak se zachováme bezprostředně poté.
4: Rozhodně se neutírat ručníkem, abychom ty synice nevytlačili do kůže, pak by to vyvolalo alergie nebo další nežádoucí efekty. Takže hned po vykoupání osprchovat čistou vodou.
2: Synice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
3: Synice produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém, imunitní systém jak na stranu imunosuprese, tak nekontrolované alergické reakce.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, kde se koupe, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
4: A co pije?
3: Škála těch toxinů v synici je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny, které fungují extrémně rychle. Třeba 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
4: Ještě existují takzvané bentické synice a ty poznáme, že vlastně někdy vidíme takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině, takže na to taky pozor.
3: Ovšem, pro nás nepříjemně páchnoucí koláče jsou takhle například pro psy nesmírně atraktivní, kdy ten pes je úplně nepochopitelně nadšen.
2: Právě tento typ synic se stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
3: Skoro bych je i doporučoval. Množí se čím dál více nádrží v krajině, které mají vodu dobré kvality a rozhodně přírodní voda je příjemná. Když tam skočíte šipku a nadechnete se a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt synic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Spojených států porazili na mistrovství světa Austrálii 2-0 a Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0. Aktuálně se hraje ve Filadelfii duel Brazílie s Haiti, sleduje ho reportér Kristian Šveda.
2: A velká část fanoušků na tribunách ve Filadelfii slaví, protože Brazílie se dostává už do tříbrankového vedení. Vinicius Junior si zdá se uhlídal offsideové postavení a ve třetí nastavené minutě prvního poločasu, tedy v nějaké 48. minutě, se po breakové situaci z levé strany prosadil střelou po zemi do branky a navázal tak na dva góly Kuni, který se prosadil ve 23. a 36. minutě. Takže Brazílie zdá se nepřijde o tu třetí branku, protože to offsideové postavení bylo sice hraniční, ale Vinicius si ho pohlídal. No a tak Brazilci slaví vedení 3-0 nad Haiti. Zatím celek, který je oproti Brazílii outsiderem, nevystřelil nejenom na branku, ale nepřipsal si zatím žádnou střelu. Teď další důraz ve středu hřiště. Gabriel skončil na trávníku a Piero se sice diví, že dostal žlutou kartu, nicméně byla oprávněná, protože to byl ostrý zákrok na polovině Brazílie. Ani to nebyl nějaký vynucený trefený faul od fotbalisty Haiti. To podstatné je tedy vedení 3-0 fotbalistů Brazílie. Ano, skutečně Piero hrábl do obličeje při výskoku v souboji o balon, tak udeřil zjevně nechtěně, ale udeřil do obličeje právě obránce Gabriela, takže dostal žlutou kartu. Ještě minutka a půl zbývá z nastavení prvního poločasu, 6minutového nastavení. Bylo několik offsideů, několik hraničních situací, poté i ta hydratační přestávka, kterou už vídáme na tomto světovém šampionátu. Takže Brazilci stále tedy vedou nad Haiti 3-0. Připomínám, že dvakrát se prosadil Mateus Cunha, tento útočník Manchesteru United, a dvakrát to bylo po dobré práci Viniciuse Juniora, který nejprve vystřelil jeho ránu, kterou vyrazil golman Haiti Placid, tak poté dorážel právě Cunha a na podruhé už se prosadil po takovém breaku, na který mu znovu přihrával Vinicius Junior. A sám právě tento útočník křídelník Realu Madrid skóroval. Takže Brazílie, Haiti, minutu před koncem nastavení prvního poločasu 3-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport vás budeme i dál aktuálně informovat o dění na světovém šampionátu. Po zápase Brazílie s Haiti začne v 5 hodin ráno českého času utkání Turecka s Paraguají.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy, je tu Monika Chmilová.
1: Předseda Evropské rady António Costa po kritice od evropských lídrů potvrdil, že Unie stojí na straně Ukrajiny. Costu na unijním summitu v Bruselu kritizovali například francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Důvodem je navázání kontaktu ze strany Costových spolupracovníků s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Costa argumentuje, že s Moskvou je nutné komunikovat přímo a nenechat ostatní hráče, aby interpretovali evropské postoje. Evropská unie podle něj ale není ani nechce být v mírových rozhovorech Ukrajiny a Ruska prostředníkem. Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Informovala o tom na síti X. Navázala tak na zásah z loňského dubna. Policie obviněné teď podezírá z několika trestných činů. Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zneužití pravomoci veřejné osoby, uplácení a přijetí úplatku. Konkrétní jména nezveřejnila. Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí dnes a zítra od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali taky před vysokými teplotami. Tato výstraha platí do odvolání. A kvůli opravě mostu na silnici 1/35 v Liberci je zavřená kruhová křižovatka u sousední ulice. Uzavírka komplikuje příjezd do nákupního centra Globus a průmyslové zóny Sever. Stavební práce proto probíhají hlavně v noci. Podle ředitelství silnic a dálnic bude kruhová křižovatka zavřená do dnešních 8 hodin ráno. Následně pak od 18 hodin do zítřejších 8 ráno. Podobné to bude vždy následující 4 víkendy. Sport. Fotbalisté Brazílie hrají na mistrovství světa ve Spojených státech z Haiti. Aktuální informace poví reportér Christian Šveda.
2: Po prvním poločase fotbalisté Brazílie vedou nad Haiti 3-0. Dvakrát skoroval Mateus Cunha, jednou se prosadil Vinicius Junior. Fotbalisté Haiti nevyslali na branku Brazílie ani jednu střelu. Christian Šveda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 u Sadské a zavřená silnice 13 na Liberecku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje v okolí Sadské. Na 25. kilometru silničáři opravují kanalizaci. Volný zůstal pouze levý pruh. Na Liberecku je neprůjezdná silnice 13 do Děčína. Za Bílým kostelem nad Nisou směrem na Rynultice zasahují záchranáři u srážky osobního auta s dodávkou a provoz je teď zablokovaný. Prahou projíždějí vozidla s nadměrným nákladem. Od Hradecké dálnice míří Cínoveckou ulicí směrem k D8 do Ústí nad Labem a počítejte se zdržením. A u Svitav zpomalte na silnici 35 do Moravské Třebové. Mezi Koclířovem a kruhovým objezdem stojí nepojízdné nákladní auto. My tam doporučujeme opatrnost. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy hlavně v Čechách objeví přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Brian Ouma vystudoval medicínu díky programu Adopce na dálku. Celou dobu ho podporovali studenti gymnázia v Třeboni. Budoucího lékaře z Keni teď pozvali gymnazisté na návštěvu do Třeboně a za chvíli o tom uslyšíte víc.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Brian Ouma žije v Keni, je mu 26 let a před pár dny letěl poprvé letadlem. V Česku se sešel se studenty Třeboňského gymnázia, kteří ho léta podporovali v programu Adopce na dálku, aby mohl vystudovat medicínu.
1: Okay, so can we go? Okay, so Brian, please follow us. We're heading straight to the Rožumberk pond. Pojedeme se podívat k lomu nějakých 10 kilometrů.
2: Okolo Rožumberka, ukážeme mu tam hráz, ty stavidla.
3: Studenti s Brianem mizí v dálce, ale cyklovýštka není to jediné, co si třeboňští studenti přichystali.
4: Studenti mají takové drobnosti po výuce.
3: Říká Lenka Kopečková, která má v Třeboňském gymnáziu na starost adopci na dálku.
4: Byly kánoje, takže jsme jeli řeku Nežárku. Je připravený výlet do Českého Krumlova na slavnosti pětilisté růže.
3: Program si ale připravil i Brian pro studenty.
4: Měl připravené prezentace na různá témata.
5: My jsme se dozvěděli o nemoci HIV, o malárii.
6: Zmiňoval jak kulturu, tak rodinu, sporty a celkově, co zažil.
7: My name is Brian Ouma from Kenya.
8: Jmenuji se Brian Ouma. Do adopce jsem vstoupil, když mi bylo 13 let. Moje teta žila na ostrově Rusinga u Viktorijných vodopádů. Mám 13 sourozenců a díky tomu, že jsem se mohl přesunout k tetě, jsem se dostal do školy, kterou provozuje česká organizace. A oni dělají také program adopce na dálku. A tam mi řekli, že si mě adoptovali studenti z gymnázia v Třeboni.
3: Díky dlouholeté podpoře se Brianovi podařilo vystudovat medicínu. Se svými adoptivními rodiči byl v kontaktu skrze dopisy a později také videohovory. Letos přišlo navíc pozvání do Čech. Nic z toho by ale nezažil, kdyby si ho v roce 2013 nevybrala na seznamu dětí k adopci skupina třeboňských studentů.
8: Mám stejně starého kamaráda, který zůstal na místě, kde jsem vyrůstal. Minulý rok jsem se tam na delší čas vrátil a potkal spoustu svých bývalých přátel. Většina z nich hospodaří na farmách a žijí velmi jednoduché životy a asi bych žil podobně. Rodiče by neměli peníze na to, abych vystudoval alespoň základní školu. A jsem neskutečně vděčný, že můžu žít tento život.
3: V budoucnu by se Brian rád stal pediatrem. Z Třeboně je Eva Marvanová.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Brazílie bojují na letošním mistrovství světa o první výhru. Úvodní duel ve skupině jim totiž přinesl jen bod za remízu s Marokem. O utkání Brazilců s národním týmem Haiti informuje reportér Christian Šveda.
2: 55. minuta utkání Brazílie Haiti 3-0, to je skóre, které platí. Brazilci mají právě na konci 55. minuty teď balon na své vlastní polovině. Snaží se probojovat přes střed hřiště, ale přihrávka míří zpátky na Marquinhos, na obránce, který nakopává dlouhý balon. Snaží se oslovit Vinicius Juniora, ten míří do pokutového území, dělá kličku na pravou nohu, vystřelí, ještě ne, potahuje balon křížem přes pokutové území, stále kombinuje s balonem, nemá komu přihrát, nedostal se ani ke střele. A tak si pro balon zbíhá Cunha, střelec z dvou branek, nicméně ten o ní přišel, dokonce se trochu připletl mu pod nohy rozhodčí, a tak rychlá breaková akce na druhou stranu. Haiti už postupuje dopředu po levé straně, Providence, který centruje levou nohou zhruba na úroveň penalty, střela, do které položil ale nohu Bellinghamovi jeden z Brazilců, a tak je tu další protiútok, který ale nekončí úspěšnou přihrávkou na Viniciuse Juniora, který stál v offsideovém postavení, ale tak to bylo po začátku druhé poloviny utkání, která zatím moc vzruchu nenabídla. Velmi, velmi zajímavé dění na trávníku, které až teď uklidňují fotbalisté Haiti. Tak rychle můžu shrnout to, co se z kraje druhé poloviny stalo, byť ještě teď centr ze středu hřiště, ale neúspěšný. Zatím jsme viděli několik takových nadějných situací, Haiti se snažilo probojovat dopředu, už si vytvořilo i první střelu v zápase, sice to nebyla střela na branku, ale alespoň zápis do statistik. Teď přenešení hry zprava na levou stranu, Providence u balónu, už je nad pokutovým územím, hlavička, která ale končí jen v náručí brazilského golmana Alissona Beckera. Takže branka pro Haiti z toho není, zatím stále platí, že jsme viděli tři regulérní branky, jednu neregulérní, protože Rafinha sice skóroval, ale byl v offsideu. Takže 23. minuta Mateus Cunha, 36. minuta znovu Mateus Cunha a 48. minuta, respektive 45. a 3. minuta nastavení prvního poločasu Vinicius Junior. Brazílie Haiti zatím 3-0. Christian Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Bureš.

0: nedostane zaplaceno. Většina států Evropské unie požaduje zpřísnění migrační politiky. Za Česko se k ním připojil i předseda vlády Andrej Babiš. Maroko porazilo na fotbalovém mistrovství světa Skotsko 1-0. Teď hraje Brazílie z Haiti. A dnes bude slunečno, přechodně zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až do 36 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Americký prezident Donald Trump vzkázal Iránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tak na to, že zástupci Iránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance. Ten svoji cestu kvůli tomu zrušil.
2: Cílem summitu bylo nastínit technické parametry trvalé mírové dohody. Představitelé Iránu ale vzkázali Bílému domu, že na jednání s Vencem nepřijedou, dokud neskončí izraelské útoky na Hizbalách v jižním Libanonu. Izrael zautočil navzdory apelu Donalda Trumpa, aby se útoků zdržel kvůli memorandu, které s iránským prezidentem podepsali ve středu. Americký prezident poté na svém sociálním účtu Iráncům vzkázal, že pokud nebudou jednat, nedostanou žádné peníze, a to ani 10 centů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: 19 zemí Evropské unie, včetně Česka, požaduje přísnější migrační politiku. Vyplývá to z dopisu, který členské státy předložily předsedovi Evropské rady Antoniu Koštovi a šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podepsali ho představitelé všech zemí Visegrádské čtyřky, ale i například Dánska, Švédska, Řecka a Itálie. Za Česko připojil podpis premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po ukončení summitu zopakoval, že vláda odmítá migrační pakt Evropské unie, který vstoupil v platnost minulý týden.
3: Protože není realizovatelný a samozřejmě problém je v tom, že stále přichází do Evropy ilegálně 800 tisíc migrantů, i když ta migrační vlna je podstatně nižší než předtím, ale nedaří se ta repatriace.
0: Migrační a azylový pakt má například zpřísnit kontroly na hranicích, přinést jednotná azylová pravidla a digitální monitorování ilegálních migrantů. Prahou a částí Středočeského kraje projedou dnes cyklisté závodu Tour de France La Etape České republiky. Akce začne i končí na pražské Pankráci. První závodníci vyrazí v 11 hodin. Policie kvůli tomu částečně omezí taky dopravu. Sportovci mají na výběr ze tří tras 57, 105 a 135 kilometrů. Na 21 místech trasy závodu organizátoři připravili doprovodný program. Sport. Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli tak i svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Maroko zdolalo Skotsko 1-0 a teď bojují Brazilci z Haiti. Zápas vidí reportér Christian Šveda.
4: Brazílie vede v 68. minutě nad Haiti 3-0. Teď má velkou šanci v pokutovém území, ale branka z toho zatím není. Dvakrát skoroval Cunha, jednou Vinicius. Další střela Brazílie, břevno! Na které vytáhl brankář Haiti tento balon, takže není to gól. Brazílie vede nad Haiti v 69. minutě 3-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: V 5 hodin ráno českého času nastoupí Paraguay proti Turecku. I o tomto duelu uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v pravidelných vstupech. A české volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly Japonkám, a to 0-3 na sety. Turnaj Češky uzavřou neděli proti Dominikánské republice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D11 za Dobšicemi a neprůjezdná 13 na Liberecku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezením za odbočkou do městce Králové. Na 48. kilometru je kvůli noční údržbě uzavřený pravý pruh. Silnice 13 na Liberecku je za Bílým kostelem nad Nisou do Rynoltic obousměrně uzavřená po srážce osobního auta s dodávkou. Osobním autem to můžete objíždět přes Chotyni a Dolní Suchou. U Pardubic je zavřená silnice 355 do Černé Zabory. Zasahují tam záchranáři u požáru nákladního auta. Objíždět se dá po souběžné silnici 322, to je výpadovka na Dašice. A na Jesenicku zpomalte na silnici 457 z Vidnavy do Velkých Karlovic. Asi v polovině cesty zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasnou, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým.

0: deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: 5,5 minuty po 16:15 se probouzíte stále s nočním radiožurnálem a dnes je sobota 20. června. Na terapie nařízené soudem nebo probační službou čekají v Česku lidé i několik měsíců. Organizace, které terapie poskytují, totiž od Ministerstva spravedlnosti letos nedostaly peníze. Tématu se budeme věnovat podrobněji už za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Česku chybí peníze na práci s lidmi propuštěnými z vězení. Stát jim nařizuje terapie. Ministerstvo spravedlnosti ale letos nedalo žádné peníze na probační programy pro dospělé. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo dvě dotace. Hrozí tak omezení dosavadních programů a návrat odsouzených za Mříže.
1: V celkem 8 pobočkách poskytuje diakonie Českobratrské církve evangelické terapie asi 70 klientům ročně. Dalších asi 50 jich je teď na čekací listině, říká vedoucí programu Stop násilí Věra Výchová.
2: Doba čekání je teďkon 5 až 6 měsíců.
1: Omezit musela diakonie třeba terapie ve věznicích, pokračuje Výchová.
2: Píšou nám i klienti, žádají o podmíněné propuštění, ale když tu možnost nemají.
1: Úplné zrušení probačních programů zvažovala Proxima Sociále. Jako jediná v Praze nabízí programy pro mladistvé. Na poslední chvíli získala potřebné finance z pražského magistrátu. Přesto jedna z pracovnic podala výpověď, říká ředitel organizace Jakub Václavů.
3: Protože ta nestabilita a nejistota už byla příliš náročná.
1: Alespoň část nákladů doplácejí kraje nebo města i jinde v Česku. Přesto někteří z necelých 300 klientů budou podle asociace organizací v oblasti vězeňství programy muset pravděpodobně opustit. Přitom jsou úspěšné, říká ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
4: 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový, nerecidivují.
1: Ministerstvo spravedlnosti taková data nemá, sbírat je začalo teprve letos. Pokud člověk do nařízeného programu nastoupit bez vlastního zavinění nemůže, třeba kvůli naplněné kapacitě, soud hledá alternativy, říká mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
5: Například prodloužením zkušební doby nebo uložením jiných přiměřených povinností. Je důležité dodat, že přeměna trestu na nepodmíněný, tedy výkon trestu odnětí svobody, je reálná možnost.
1: Dodává, že v příštím roce rezort peníze zajistit chce, ale jen na ty programy, které jsou prokazatelně přínosné. Podle jakých kritérií bude jejich přínos hodnotit, zatím neví.
5: O těch nyní diskutujeme jak uvnitř rezortu, tak s neziskovým sektorem.
1: Podle asociace organizací v oblasti vězeňství by stát díky programům ušetřil. Výdaje na jednoho člověka ročně jsou asi 40 tisíc korun za kurz. Proti tomu za vězně platí stát asi 670 tisíc korun za rok. Františka Rohlíčková, Rad.

0: Američané už mají jistý postup do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Vyhráli totiž úvodní dva duely ve skupině. Stejné ambice měla i Brazílie, ale první duel s Marokem skončil remízou. Brazilci tak bojují o své první vítězství teď proti Haiti. Jak jsou blízko k zisku 3 bodů, řekneme už za moment v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: V americké Filadelfii bojují fotbalisté Brazílie o první výhru na letošním mistrovství světa. Na úvod skupiny totiž remizovali s Marokem, tak se pokouší o zisk 3 bodů ve druhém duelu, a to proti Haiti. Jak jsou tomu blízko, řekne reportér Kristian Šveda.
2: Ve 84. minutě jsou tomu poměrně blízko, protože Brazilci vedou nad Haiti 3-0. Dvakrát skoroval Mateus Cunha a jednou Vinicius Junior. Všechny 3 branky padly v prvním poločase, byť teď ve druhé půli jsme viděli taky jednu situaci, která skončila balónem v síti Haiti. Postaral se o to Endrick po takové průnikové přihrávce. Trefil se do brány, nicméně jeho branka byla zrušena, protože stál v offsideu, a tak tedy platí to skóre 3-0, teď ostrý zákrok dalšího fotbalistů Haiti, kteří jsou, přijde mi, už trochu frustrovaní z toho, že se jim nedaří dostat k nějakému solidnímu zakončení. Jediné, které si vypracovali v podstatě za celý zápas, byla to jediná střela na branku od Haiti proti ráně z levé strany pokutového území, se, řekl bych, exkluzivně vytáhl brankář Alisson. Byla to hlavička Adeho po rohovém kopu, nicméně Alisson velmi reflexivním zákrokem, to je brankář Brazílie, dokázal zabránit tomu, aby ten balon šel do sítě. To znamená, stále platí to, že Brazílie vede nad Haiti 3-0 a směle kráčí za prvním vítězstvím na tomto světovém šampionátu. Jak už zaznělo, tak remizovala právě na úvod skupiny s Marokem 1-1. Teď zkouší fotbalisté Haiti ze své vlastní poloviny založit nějakou útočnou akci. Ve středu hřiště se o to snaží Isidor. Nicméně je to nepřesný nákop, ale stále ještě pokračují fotbalisté Haiti po té, co se obrana Brazílie nedomluvila, ale to zakončení nakonec nebylo úplně přesné. Alisson Becker si v klidu došel pro balon a zakládá naopak útočnou akci pro Brazilce, kteří se probojovávají po levé straně hřiště, ale jsou tlačení, držení, je to další faul. Několik faulů z frustrace od fotbalistů Haiti, to podstatné je skóre. 86. minuta, Brazílie, Haiti 3-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je půl páté. Krátké zprávy připravil Pavel Prouzat.
3: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kudrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání. Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z novely zákona o evidenci skutečných majitelů zmínku o boji proti střetu zájmu a korupci. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Omezí tak důvody, kdy budou moct novináři, neziskové organizace nebo akademická obec do registru nahlížet. Rezort působnost zúžil jen na případy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Ministerstvo to hájí jako technickou úpravu. Novelu v pondělí projedná vláda. V Londýně si dnes připomenou blížící se 10. výročí referenda o vystoupení z Evropské unie. Centrem britské metropole projde průvod za znovu připojení Spojeného království k 27. Očekávají se tisíce lidí. Podle v pátek zveřejněné analýzy vypracované pro Bank of England přivodil Brexit ostrovní ekonomice ztrátu ve výši 6%. V Liberci je ode dneška pro dopravu uzavřená Masarykova ulice. Vede do Lidových sadů, kde je například zoo nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Práce za 109 milionů korun bez daně podle vedení města potrvají do prosince. Tramvaje mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady nahradily autobusy. Sport. Ve Filadelfii se na fotbalovém mistrovství světa rozhoduje o vítězi utkání mezi Brazílií a Haiti. Slovo má reportér Kristián Šveda.
4: A už je rozhodnuto, Brazílie poráží Haiti 3-0, dvakrát skóroval Mateus Cunha, jednu branku přidal Vinicius Junior a Brazílie tak má první výhru ve skupině letošního světového šampionátu. 3-0 je finální skóre. Kristián Šveda, Radiožurnál.
3: 5 hodin ráno českého času začne zápas Turecka s Paraguají. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné vstupy. Maroko už vyhrálo nad Skotskem 1-0 a Spojené státy nad Austrálií 2-0. Američani tak už mají jistý postup ze skupiny.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená 13 na Liberecku a nehoda v Českých Budějovicích. Neprůjezdná zůstává silnice 13 na Liberecku. Za Bílým kostelem nad Nisou se střetlo osobní auto s dodávkou. Cesta do Rynoltic je obousměrně uzavřena. Osobním autem to můžete objet přes Chotyni a Dolní Suchou. Na východě Českých Budějovic překáží nehoda v Dobrovodské ulici. Zasahují tam záchranáři u kolize 3 osobních aut. Blokují minimálně jeden jízdní pruh, dá se ale objíždět okolními ulicemi. A u Pardubic je uzavřená silnice 355 do Černé Zabory. Uklízí se tam po požáru nákladního auta. Objíždějte po souběžné silnici 322, tedy po výpadovce na Dašice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Máme necelé 4 minuty po půl páté a v nočním Radiožurnálu zazní Tata Boys a píseň Tanečnice.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Na Ukrajině se zhoršily bezpečnostní podmínky pro práci humanitárních dobrovolníků, a to i těch českých. Poví vám o tom sami v reportáži našeho válečného zpravodaje Martina Dorazína za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Za čtvrt hodiny bude přesně 5 a začne ranní víkendový radiožurnál. Do studia by tou dobou měl dorazit Štěpán Pokorný a nyní tedy poslední téma nočního vysílání. Masové nasazení dronů různých typů ve válce na Ukrajině stěžuje práci místních i zahraničních dobrovolníků, kteří pomáhají civilistům a ukrajinské obraně. Nebezpečí nehrozí jen na frontě a v jejím okolí, ale i hluboko v zázemí.
1: Ve Vuhledaru? No. Mě říkal 4 předtím.
2: No, a žije tam 200.
3: Alois Vesper pomáhá Ukrajině už od počátku ruské agrese a věnoval tomu většinu svého času, peněz a určitě i nervů. Bezpečnostní podmínky se podle něj zhoršují.
4: Tak to nebezpečí teď za posledního půl roku je daleko horší než na ty začátka, že jo. My když jsme tu začali jezdit a jezdili jsme do těch oblastí tady Mykolájevu, když ještě Rusové byli na Chersonu, nebo potom Bachmut, nebo Avdívka, Vuhledar. Vždycky to bylo nějaký ohrožený nějakých raket, jo, nějaké střelby z daleka, kde to nebylo tak osobní, jako to je dneska, že jo.
3: Nejhorší je v tomto směru situace na východě Ukrajiny, upřesňuje Alois z Vesper.
4: Dneska jedeš na východ a už prakticky od Charkova, u objezdu Charkova vlastně vrchní severní stranou, když jedeš, tak už tam lítají prakticky drony, že jo, který tě můžou ohrozit, zabít, zničit, jo. A takhle se to táhne vlastně celou cestu Izum, Slaviansk, Kramatorsk, tohle už je prostě hrozně moc nebezpečný. Já už to nazývám dneska frontou. To je přímá fronta, kde tady tyhle operátoři těch dronů nás můžou nahánět, že jo, a je to jenom o tom, jak ty rychle jedeš, jak seš, ne maskovaný, ale jak seš prostě pro ně nezajímavý, protože ve chvíli, kdy ty budeš pro ně zajímavý, tak tě můžou sejmout úplně stejně jako toho vojáka, že jo, takže je to nebezpečný. Dnes to beru jako, že jezdíme vyloženě na frontu. Tam, kde bojuje voják, tak tam jsme my a tam pomáháme. Já rozhodně se nechystám přestat a do samého konce, dokud to zdraví samozřejmě dovolí, tak budu chtít to jednou slavit s ním a to vítězství.
3: Leco se zlého může dobrovolníky potkat i relativně daleko od fronty. Tohle třeba v noci zažili v Oděse Jarmila a Stáňa z organizace Psí život, které na Ukrajinu jezdí pomáhat opuštěným a nemocným zvířatům.
5: A nebáli jste se teď přijet do Oděsy?
6: No, moc jsme se nebáli, spíš naši blízcí se báli. Ale po dnešní noci teda musím říct, že jsem se opravdu už byla zeptat, kde je nejbližší kryt. Protože to nebyla příjemná noc teda.
5: Bylo to blízko?
6: Bylo to nad náma hned. Viděli jsme, jak nad náma se střelují drony. Blízkala tam obloha, stříleli, takže to bylo hodně nepříjemný teda, no.
3: Rusko nedávno zahraniční diplomaty a cizince vyzvalo, aby Ukrajinu ve vlastním zájmu opustili. Ti, se kterými jsem mluvil, to ale udělat rozhodně nechtějí.
7: Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
1: Polský prezident Navrocky odebral ukrajinskému prezidentovi Zelenskému řád Bílé orlice. Vysoké

0: války.
1: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na sociálních sítích napsal, že odebrání nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi je strategickou chybou a projevem neúcty, ze kterého bude podle něj těžit jen Moskva. Šéf ukrajinské diplomacie lituje, že ve Varšavě převládly emoce, ale sám chce co nejdříve vrátit Polsku řád za zásluhy, který dostal v roce 2022. Sybiha přesto Poláky označil za přátele a vyzval k obnovení rovnocenného dialogu o sporných otázkách. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku, které můžou dnes dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Teplé počasí láká ke koupání v řekách, rybnících nebo bazénech. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera je nutné nepřecenit své plavecké síly, ale taky zvolit správné plavecké pomůcky pro děti. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy, pokračuje Daberger.
3: Záchranáři a my jako plavečtí odborníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně je ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
2: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Od svého založení pomohla při více než 500 výpůjčkách. Nabízí přes 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým postižením. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením. Organizátoři závodu MotoGP v Brně vyzývají návštěvníky, aby na Masarykův okruh mířili hromadnou dopravou a ne svými auty. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posílil provoz. V terénu je mimořádně navíc 60 řidičů i autobusů a taky tramvaje. Upřesňuje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
4: Budou v provozu 2 mimořádné tramvajové linky P6 a P8 plus návazná autobusová linka C. Potom doplňková linka Z, jakože Bětín, tak ta bude jezdit kolem Masarykova okruhu, takže to je taková ta doprava do kempu, do těch menších parkovišť.
2: V případě špatného počasí nebo otevření záchytného parkoviště na staré dálnici dopravní podnik zajistí i posilovou linku P. Sport. Fotbalisté Brazílie porazili na světovém šampionátu Haiti 3-0, Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0 a Spojené státy nad Austrálií 2-0. Tým USA tak má jistou účast ve vyřazovací části turnaje. Pro aktuální informace o duelu Turecka s Paraguají míříme za Karlem Schambergrem.
5: Čtvrtá minuta zápasu a Paraguay vede nad Tureckem už 1-0. Ve druhé minutě využil nezahuštěné turecké obrany Matias Galarsa, který levačkou spoza vápna poslal balón do sítě. Takže Paraguay vede 1-0 nad Tureckem. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Výškař Jan Štefela obsadil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Dauhá 7. místo, zapsal výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vadlejch, který měl jediný měřený pokus, dlouhý 80 metrů a 38 cm, skončil v Kataru 8.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D11 Usadské a nehoda na 13 na Liberecku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje v okolí Sadské. Na 25. kilometru silničáři opravují kanalizaci a volný zůstal pouze levý pruh. Na Liberecku je neprůjezdná silnice 13 do Děčína. Za Bílým kostelem nad Nisou směrem na Rynoltice zasahují záchranáři u srážky osobního auta s dodávkou. Osobním autem můžete objíždět přes Chotyni a Dolní Suchou. U Svitav zpomalte na silnici 35 do Moravské Třebové. Mezi Koclířovem a kruhovým objezdem stojí nepojízdné nákladní auto. I tam doporučujeme zpomalit. Na Písecku dejte pozor na silnici 121 z Milevska do Mirotic. Před Kučeří havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. A ještě dálnice D35 aktuálně na příjezdu do Olomouce směrem od Mohelnice. Pozor na silnici na kilometru 262. Na vozovce v jízdním pruhu leží sražený divočák. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo, postupně se místy hlavně v Čechách objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. A začíná ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: 5 hodin 6 minut, přejeme vám pěkné

0: Ráno s Radiožurnálem. Několik desítek tetovacích salonů zkontrolovali od začátku roku středočeští hygienici. Na co se zaměřují a jestli našli nějaká pochybení, tak to uslyšíte už za chvilku v reportáži ranního víkendového Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Víkendový Radiožurnál
2: a Štěpán Pokorný.

0: Středočeští hygienici pravidelně kontrolují tetovací salony. Od začátku letošního roku už vyrazili do 40 provozoven. Mimo jiné zjišťují, jak dodržují tatéři hygienu, jak se starají o pracovní nástroje nebo jak nakládají s odpadem. Vyrazili jsme s nimi na kontrolu do Berouna.
1: Máte jednorázový v neporušeném obalu, tak jestli se můžeme na nějaké podívat.
2: Hygienička s tatérkami prochází salonem Forestatů v centru Berouna. Kontroluje třeba tetovací kartridže. Podle tatérky Denisy Mádlové si musí v salonu dávat pozor zejména na to, aby měli v pořádku všechny papíry.
3: Všechny smlouvy a všechny faktury mít pohromadě a všechny vlastně papíry i od odpadu mít v pořádku.
1: Fakturu, nabývací doklad. Kde nakupujete, mi řekněte?
4: V pražských dvou obchodů.
2: Hygiena chodí do provozovny vždy alespoň jednou do roka.
1: Po provedené kontrole lze konstatovat, že ani při dnešní kontrole nebyly zjištěny nedostatky ani malé, ani hrubé.
2: Říká hygienička Iva Žovincová.
1: Určitě vždycky kontrolují zásady osobní hygieny, zásady provozní hygieny, kontrolujeme tetovací barvy a tetovací inkousty.
2: Nedostatky podle ní nachází hygienici v oficiálních provozovnách málo kdy.
1: Pokud je to nějaký malý nedostatek, takže zrovna v tu danou chvíli došla třeba zásoba papírových ručníků a to oni většinou i v průběhu té kontroly prostě doplně.
2: Problémem jsou podle Ivy Žovincové spíš místa, která nemají na tuto službu žádné povolení.
1: Bohužel se setkáváme v poslední době na různých sociálních sítích s velkou nabídkou těch služeb, ale ne všechny jsou oficiální, ne všechny jsou poskytovány odborně a v nějakých vyhovujících podmínkách.
2: Pokud hygiena najde hrubý přestupek, může provozovateli udělit pokutu nebo tatérské studio i zavřít. Na Berounsku ale v loni ani od začátku letošního roku žádné sankce neudělila. Z Berouna Laura Hajková, Radio

0: Na mistrovství světa ve fotbale teď hraje Turecko s Paraguají. My se na duel vydáme už za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu. Teď počasí.
1: Počasí.
2: Teď je ještě jasná obloha, během dne se ale bude přechodně zatahovat a čekejte s větší pravděpodobností v Čechách přehánky a bouřky. Místy můžou být i silné a doprovázené přívalovým deštěm a místy i kroupami. V bouřkách taky může zesílit vítr, a to v nárazech až na 75 km za hodinu. No a přidám dnešní teploty, ty dnes čekáme velmi vysoké, od 31 do 36 stupňů a teplo bude i na horách. Tam většinou naměříte kolem 27. Tak pěkné sobotní ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Američtí fotbalisté vyhráli i své druhé utkání na mistrovství světa. Austrálii zdolali 2-0 a mají jistou účast ve vyřazovací části. Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0 a Brazílie nad Haiti 3-0. Program světového šampionátu pokračuje zápasem Turecka s Paraguají. Sleduje ho reportér Karel Schamberger.
2: 21. minuta utkání. Paraguay vede už od druhé minuty 1-0 nad Tureckem. Už ve druhé minutě poslal Paraguay do vedení Matias Galarza, který využil nezahuštěného středu hřiště a levačkou se trefil spoza vápna. Od té doby se ale více do útoku jednoznačně tlačí Turci. Do vyložené gólové šance se ale úplně nedostali. O tom tlaku Turků se můžeme přesvědčit také ve statistikách, když se aktuálně kouknu na držení míče. Tak 79% pro Turecko, ale na držení míče se nehraje a tak Paraguay vyhrává v 21. minutě, teď už na začátku 22. minuty prvního poločasu nad Tureckem 1-0. Právě Turci jsou teď u balónu, ve středu hřiště může hrát Jusek, který dává ještě na pravou stranu hřiště, ale to byla pokažená přihrávka do útoku, tak můžou jít Paraguayci, počkáme ještě s tímto útokem, zda z toho něco nebude na levé straně hřiště, teď připraven útočník Paraguaje Pita, ale ten nepřihrál ideálně a tak se můžeme rozloučit v polovině 22. minuty, kdy Paraguaj vede nad Tureckem 1-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. O slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatii. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Pavel Prouza.
4: Většina českých poslankyň musí čelit psychickému násilí. Některé z nich kvůli osobním útokům omezují politickou aktivitu. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Forum 50%. Podle šéfky organizace procent Markéty Mosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury. S nevhodným chováním se poslankyně setkávají v online prostředí i přímo ve sněmovně. V Polsku se koná celostátní nácvik první pomoci. Školení nabízí zhruba 1000 míst po celé zemi. Je zdarma a může ho absolvovat kdokoliv. Pod vedením odborníků se lidé naučí správně posoudit bezpečnost místa události nebo uložení do stabilizované polohy. Dozvědí se také, jak správně přivolat pomoc, provádět resuscitaci a bezpečně používat defibrilátor. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 933, z toho zemřelo 245 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboli Bundi Bugio. Zatím proti ní neexistuje schválená léčba ani vakcína.
5: Sport.
4: Brazílie vyhrála na mistrovství světa ve fotbale nad Haiti 3-0, Maroko nad Skotskem 1-0 a Spojené státy nad Austrálií 2-0. Jak se vyvíjí duel Paraguay-Turecko, prozradí Karel Schamberger.
6: Paraguay vyhrává ve 32. minutě nad Tureckem 1-0. Už ve druhé minutě poslal Paraguay do vedení Matias Galarsa. Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na dálnici před Olomoucí a nehoda v Rakovníku. Na dálnici D35 před Olomoucí ve směru z Mohelnice se vyhněte překážce. Před sjezdem do města na kilometru 262,5 leží na vozovce sražené divoké prase. Nepřehlédněte ho u krajnice. Na dálnici D11 počítejte s omezením mezi sjezdy na Městec Králové a Jičín. Na 48. kilometru jsou uzavřené pravé pruhy v obou směrech kvůli čištění kanalizace. Průjezdné je to ale plynule. A v Rakovníku pozor na silnici 237 do Lužné. Na výjezdu z města Luženskou ulicí vyšetřují nehodu. Počítejte s omezeným průjezdem a i tam raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Vstáváte do rána s jasnou oblohou a už taky relativně vysokými teplotami. Ty se teď pohybují od 16 do 21 stupňů. Nejtepleji je v Praze a středních a východních Čechách. Tam místy naměříte až 22. No a dnes nás čeká slunečné počasí, to během dne postupně vystřídá také přechodně zataženo a hlavně v Čechách čekáme místy přehánky a taky bouřky. Meteorologové přitom varují, že bouřky může doprovodit i přívalový déšť, kroupy a silný vítr, ten může mít rychlost až 75 km za hodinu. A teploty ty dnes zamíří až k 36 stupňům. Meteorologové přitom varují, že nejtepleji bude ve středních a severozápadních Čechách a taky na jižní Moravě. No a podobné počasí bude taky zítra, jak mě doplní meteorolog Štefan Hanžák.
9: Opět jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo a místy z větší pravděpodobnosti na západě a východě území se vyskytnou přehánky nebo bouřky, také můžou být i silné.
8: A teploty zítra budou o pár stupňů nižší než dnes, do 34 stupňů, na východě republiky do 32. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje ještě pan Pokorný.
3: Dobré ráno, v 5 hodin 34 minuty a máme pro vás kapelu Travis.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Přežila Terezín, Osvětim i pochod smrti. Teď se 95-letá spisovatelka Eva Erbenová vrátila z Izraele do Prahy, aby uctila památku svých rodičů položením takzvaných kamenů zmizelých. Uslyšíte ji za chvilku ve víkendovém ranním radiožurnálu.

0: Oběti holokaustu v Česku už 18 let připomínají takzvané kameny zmizelých. Další dva přiletěla do Prahy tento týden položit 95-letá Eva Erbenová. Uctila tak památku svých rodičů, kteří nacistické vyhlazování nepřežili. Sama přežila Terezín Osvětim i pochod smrti. Dnes žije v Izraeli a o svých zážitcích vypráví po celém světě.
1: Marta a Jindřich Levitovi měli jediné dítě, Evu. Když jí bylo 13 let, byli všichni deportováni do geta Terezín. Po mnoha letech se Eva Erbenová vrátila do místa svého dětství.
2: Tady jsme měli takovou kůlničku a byl tam záhon z mrkvy a měla jsem králíčka. Tady jsem vyfotografovaná s tím králíčkem. Opustit tenhle barák, umíte si to představit, odejít z 50 kilo?
1: Zajímá mě, proč se paní Erbenová rozhodla kameny zmizelých položit až teď.
2: My jsme byli tak Češi, když lidi emigrovali, tak tatínek řekl, když je vlast v nebezpečí, tak ji nepoužijeme, my to přežijeme. Všechno se brali, budeme pracovat, koupíme si nový. A od ty krásný věli jsme odešli nakonec s 50 kiloma. Moje děti neznají babičku, dědečka.
1: Můžu se zeptat, jak skončil Jindřich a jak skončila Marta?
2: Maminka zemřela na pochodu smrti ve Svatavě a tatínek zemřel v Kauferinku na tyfus. Já jsem přežila čistě náhodou, život je náhoda. Já jsem utekla z toho pochodu smrti a dostala jsem se do Postřekova a tam mě zachránili.
1: A předtím to byla Osvětim?
2: No jistě, z Terezína jsme v říjnu byli v Osvětině, jsme byli 3 týdny v Osvětině a z Osvětina nás vzali do Crossroads a v Osvětině to bylo inferno.
1: Kolik vám bylo?
2: 14.
1: Eva Erbenová se po skončení druhé světové války se svým mužem Petrem odstěhovala do Izraele. Pro Radiožurnál Daniela Brůhová.

0: počasí.
1: Sobotní ráno je teď velmi teplé na řadě míst. Už teď před 6 hodinou ranní teploměr ukazuje přes 20 stupňů. Mezi taková místa patří třeba Praha, Středočeský, Ondřejov, Příbram, anebo Náměšť nad Oslavou a Třinec. A velmi teplo je taky na horách, třeba Železná Ruda nebo Klínovec. Tam je teď 20 stupňů. No a dnes můžou padat další teplotní rekordy. Nejvyšší hodnoty totiž čekáme mezi 31 až 36 stupni. A odpoledne se taky můžou místy objevit bouřky a ty může doprovodit i přívalový déšť a silný vítr. Tak hezké sobotní ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkend.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Na mistrovství světa ve fotbale se teď hraje utkání Turecka s Paraguají, tedy celků, které první duel na turnaji prohráli. Je to velice vyostřený zápas, měl by to potvrdit reportér Karel Schamberger.
2: Rád to potvrdím v začínající páté minutě nastavení prvního poločasu, kdy Paraguay sice vyhrává nad Tureckem 1-0, ale Paraguay už hraje jen o 10 hráčích, a to proto, že útočník, nebo chcete-li záložník Paraguaye Miguel Almirón byl vyloučen před několika minutami poté, co si zakryl ústa a něco v přerušené hře pronesl k Turkovi Maldurovi. To je jedno z nových pravidel na mistrovství světa ve fotbale. Hráči si nesmí zakrývat ústa při tom, když něco někomu říkají, tak aby se zabránilo jakýmkoliv rasistickým pokřikům na ostatní hráče. Takže Paraguay dohrává bez vyloučeného Almirona, jinak kdybychom měli shrnout ten první poločas, který skončí zhruba za nějakou minutku, tak Paraguay se sice dostala do vedení ve druhé minutě zásluhou krásné rány spoza vápna Matiase Galarsy. Následně to ale byli Turci, kteří převzali otěže tohoto zápasu a tlačí se více do útoku. Nejblíže byl gólu asi ve 34. minutě právě Mert Muldur, kdy se dostal k hlavičce ve vápně po standardní situaci a centru kapitána Çalhanoğlu právě hlavička Muldura zamířila prvně do břevna a následně ještě do tyče, ale do branky ta střela nezamířila. Takže zhruba 20 vteřin před koncem prvního poločasu zápasu Turecko-Paraguay platí, že Paraguay vyhrává 1-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
1: Policisté vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten tvrdí, že policie informoval o své dovolené v zahraničí. V Německu budou protestovat psychoterapeuti proti snižování dostupnosti péče o duševní zdraví. Brazílie porazila na fotbalovém mistrovství světa Haiti 3-0, teď hraje Paraguay s Tureckem. Bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Podle olomouckého vrchního státního zastupitelství mu pravděpodobně hrozí vazba. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla,

0: V německém Hesensku nedaleko Frankfurtu chtějí upozornit na psychické problémy mladých lidí a taky kritizovat plánovanou zdravotní reformu, která podle nich sníží dostupnost terapeutické péče.
1: Psychoterapeuti z regionu Frankfurtu se dopoledne sejdou v Mohuči na mostu přes Rýn. Vypustí tam do vzduchu 861 černých balónků, jeden za každého člověka mladšího 30 let, který v roce 2024 spáchal v Německu sebevraždu. Zdravotnickou reformu se chystá schválit spolkový sněm začátkem července na své poslední schůzi před prázdninami. Jejím cílem je ušetřit ve zdravotnictví každoročně v přepočtu zhruba 500 miliard korun, počínaje už příštím rokem. Psychoterapeuti varují, že škrty mohou vést k zániku 25 až 40% ambulantních kapacit dostupných širokým vrstvám obyvatel se základním zdravotním pojištěním. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: V Kutné Hoře začíná královské stříbření. Na dvoudenní akci tradičně jezdí tisíce návštěvníků. Program 32. ročníku zahájí v 10 hodin průvod králů z Vlašského dvora. Hlavním tématem je oslava výročí 650 let od narození královny Žofie Bavorské, říká hlavní organizátorka akce Edita Dvorská.
2: Ve spojení s tou královnou jsme domluvili takové hodiny tance. Budeme moc rádi, když se do toho vlastně i diváci zapojí. Spousta tady těch našich aktivit a stanovišť, rytířská ležení, ty řemesla a tak dále, je interaktivních. To znamená, že ty lidi si můžou fakt jako zažít to jako na vlastní kůži.
0: Návštěvníci budou mít se vstupenkou zvýhodněné vstupné do některých kutnohorských památek.
3: Sport. Američtí fotbalisté mají po výhře nad Austrálií 2-0 jistou účast ve vyřazovací části mistrovství světa. Brazílie porazila Haiti 3-0. Haiti už tak postoupit nemůže. Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0 a teď hrají Turci proti Paraguaji. Aktuální informace má reportér Karel Schamberger.
4: Paraguay vede po prvním poločase nad Tureckem 1-0. O gól se postaral Matias Galarza už ve druhé minutě, ale Paraguay bude dohrávat bez vyloučeného záložníka Almirona, který byl vyloučen po tom, co si zakryl ústa a něco pronesl v přerušení k tureckému obránci. Druhý poločas můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupily do semifinále turnaje v Nottinghamu a o postup do finále budou hrát proti sobě. Bousková vyřadila Němku Mariovou a Plíšková Australanku Gibsonovou. Semifinále turnaje v Berlíně čeká Lindu Noskovou, která zdolala Španělku Barosovou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 požár za Souticemi a nehoda u Mirošovic. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 51. kilometru budou zasahovat hasiči u požáru osobního auta. Je to zatím průjezdné bez větších komplikací. Na D1 do Prahy pozor také před sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru se střetla dvě osobní auta. Na místo jede policie, i tam s opatrností projedete plynule. Na D8 zpozorněte na příjezdu do Prahy ve směru od Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby a Neratovice pojedete kolem porouchaného vozidla. A v Rakovníku vyšetřují nehodu na silnici 237 do Lužné. Na konci města v Luženské ulici havarovalo osobní auto a dodávka. A blokují tam jeden průch a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přehánky nebo bouřky, ty mohou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: Dobré ráno vám přejeme, 6 minut po 6. Práci se sklem si zkouší o tomto víkendu mladí výtvarníci v Kamenickém Šenově. Tamní sklářská škola uspořádala třetí ročník dětského sklářského sympózia. A jak za chvilku uslyšíte, sklo může být pro nováčky v oboru někdy zrádné. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
5: Víkendový Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Sklářská škola v Kamenickém Šenově na Českolipsku pozvala z každého kraje nejlepšího mladého výtvarníka. 14 žáků základních uměleckých škol na dětském sklářském sympóziu přetváří své návrhy ve skutečné předměty. V neděli je vystaví v Severočeském muzeu v Liberci.
1: A vy si to musíte i dotvarovat, koukám nějaký. Takže tady máme na to takové štípačky. On to docela stuha. Že to není úplně, to člověk potřebuje trošku sílu v ruce, že jo?
2: Já to mi dělá mamka.
1: Vy tady na takovou asi MDF desku lepíte tedy nějakou mozaiku. A co to bude? Já tady vidím, to jsou takové abstraktní tvary.
2: To, co teďka lepím, je čáp.
1: Čáp, jo?
2: Čáp.
1: Aha, jo, takhle, ano, jasně. A práce se sklem, je to poprvé?
2: Poprvé.
1: Říká Ela Dobešová z Lovosic, jedna ze 14 účastnic dětského sklářského sympozia.
2: Jde mi to troška na nervy, protože když to zkazíte, tak jako to musíte zase celý předělávat.
1: Tak se to musí zase vyloupat, že jo, a udělat znova.
3: Furt něco tvoří a ruce do něčeho strká a prostě vyrábí.
1: Říká Eli maminka Petra Dobešová. Teď se ale něco stalo, Ela míří k umyvadlu.
4: No, čísla. Tak. Tak. Tak.
5: Asi dobrý, jo, to no, asi bude dobrý, no.
1: A nebolí to, ale ne.
2: No.
6: Když jsme ukázali, co vlastně dokážou tyhle ty malé děti zvládnout za 2 dny a ukázali jsme to našim středoškolákům, tak ty teda jenom zírali.
0: Říká ředitel střední umělecko-průmyslové školy sklářské Jakub Jelínek.
6: Ta laťka je úplně někde jinde a to nadšení a nasazení a ta pracovní výkonnost, která tady teda je, tak to je absolutně jako nebývalý a fenomenální. Jo.
0: Děti své návrhy zmotňují spolu s profesionálními skláři, buď tady ve škole nebo v blízkých hutích. Dochází tak k propojování generací, jak říká módní návrhářka Liběna Rochová, která je ambasadorkou sympózia.
7: Mně se líbí ten vztah, ta otevřenost těch profesionálů, ten respekt, že zhmotňují věci lajků, mladých dětí, které v životě se sklem nepracovaly a mají nějaké představy.
0: Hotová díla budou vystavená v Severočeském muzeu v Liberci do konce léta. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Radiožurnál.

0: 6 hodin a 15 minut. Máme pro vás krátké zprávy.
1: Centrem Londýna projde pochod za opětovné připojení Velké Británie k Evropské unii. Je to už jeho čtvrtý ročník a očekává se účast tisíců lidí. Pochod zároveň připomene 10. výročí referenda o Brexitu. Podle průzkumu agentury YouGov si 6 z 10 Britů myslí, že odchod z EU byl chybou. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Díky ní se si lidé se zrakovým postižením mohou drahé nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. V půjčovně navíc pracují taky lidé s těžkým zdravotním postižením.
2: Počasí.
3: Dnes bude horké a dusné počasí s přeháňkami a místy bouřkami. Pojďme se ale na dnešní předpověď podívat podrobněji. Teď je ještě jasná obloha, během dne se ale přechodně může zatahovat. A čekejte přeháňky anebo bouřky. Místy můžou být i silné a doprovázené přívalovým deštěm a taky kroupami. V bouřkách taky může zesílit vítr, a to v nárazech až na 75 km za hodinu. A přidám dnešní teploty. Ty čekáme velmi vysoké od 31 do 36 stupňů a taky teplo bude na horách. Tam naměříme kolem 27. A taky noc na zítřek bude teplá. Většinou naměříme od 20 do 15 stupňů. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté jsou zpět na základně v Texasu, kde se budou chystat na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno českého času v Mexiku proti domácím. Na Radiožurnálu jsme teď ve spojení s jedním z našich reportérů přímo ve Spojených státech, Lukášem Michalíkem. Dobrý den.
2: Hezký den z Texasu.
1: Národní tým odletěl z Atlanty zpět do Dallasu krátce po čtvrtečním zápase. Co dělali hráči v pátek a jaký program budou mít v těch následujících dnech?
2: V pátek měli hráči úplné volno, po náročném zápase i cestování se věnovali regeneraci a ani my novináři jsme neměli možnost s nikým z týmu mluvit. V sobotu, protože tady v Texasu je pořád pátek před půlnocí, už se Češi začnou chystat na Mexiko. V 10:30 dopoledne místního času budou mít v Mansfieldu trénink, ten bude pro novináře otevřený úvodní čtvrt hodinu a před ním, stejně jako poté odpoledne, budeme mít možnost s někým z týmu mluvit. Podobný režim bude mít reprezentace až do pondělí. Který ráno místního času se pak Češi přesunou do Mexico City, kde ve čtvrtek ve 3:00 ráno času českého nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti výběru domácích. I tento duel samozřejmě na této stanici odvysíláme v přímém přenosu.
1: Čeští fotbalisté mají po dvou zápasech na světovém šampionátu jeden bod. Tak pojďme připomenout, jak vypadá situace ve skupině.
2: Mexičané jsou po úvodních dvou zápasech 100% a v předstihu si zajistili postup z prvního místa, takže by proti Čechům mohli šetřit síly a některé opory, otázkou ale samozřejmě, jestli by to pro výběr kouče Koubka byla vůbec výhoda. Výhra v Mexiku by každopádně české fotbalisty výrazně přiblížila postupu do play-off, pokud by zároveň Jihoafričané porazili Jihokorejce tak, že by měli Češi lepší skóre, šel by národní tým dál dokonce ze druhého místa. Nejhůř by v případě vítězství skončil třetí. Připomínám, že hned 8 nejlepších celků ze třetích míst si taky zajistí účast ve vyřazovací fázi šampionátu a 4 body by k tomu s největší pravděpodobností měly stačit. Stačit by za určitých okolností mohly i body 2, a tedy remíza v Mexiku, ale to už jsme opravdu v rovině teorie. Každopádně jisté je to, že prohra Čechů na Aztéckém stadionu automaticky znamená konec na turnaji.
1: Lukáš Michalík, díky a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Šest hodin a 30 minut. Zprávy má Pavel Prouza.
2: Při včerejší srážce dvou vlaků asi 90 kilometrů severně od Londýna zemřel strojvedoucí. Zraněných je 89 lidí, z toho 11 velmi vážně. Ze záběru z místa je jasné, že vlaky jely stejným směrem a jeden do druhého zezadu narazil. Obě soupravy zůstaly na kolejích. Nejsilnější odborový svaz KOVO povede dál jeho dosavadní předák Roman Ďurčo. Na sjezdu v Praze ho do funkce znovu zvolili odboráři a odborářky. Předsedou bude Ďurčo na dalších 5 let. Řekl, že jednou z priorit svazu teď je posílit členskou základnu. Svaz KOVO je v Česku nejpočetnější, je v něm 65 tisíc odborářů. Na letišti v Hradci Králové se koná 17. ročník akce Open Skies for Handicapped. Charitativní projekt nabízí lidem se zdravotním znevýhodněním možnost zažít spolu se svými rodinami vyhlídkový let. Pro všechny návštěvníky je připravený taky doprovodný program. Vstup na akci i parkování jsou zdarma. Sport. Na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech bojuje Turecko s Paraguají. Zápas sleduje Karel Schamberger.
3: 65. minuta, Paraguay stále vede nad Tureckem už od druhé minuty 1-0. Paraguay ale dohrává bez vyloučeného záložníka Almirona. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Brazílie zvítězila nad Haiti 3-0, Spojené státy nad Austrálií 2-0 a Maroko nad Skotskem 1-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Souticemi a omezení na D5 za Ejpovicemi. Na D1 z Brna do Prahy zasahují záchranáři za odbočkou do Zruče nad Sázavou. Na 51. kilometru hořelo osobní auto. S opatrností je to průjezdné plynule. Na dálnici D5 počítejte s omezením za Plzní ve směru do Prahy. Mezi Ejpovicemi a Rokycany je mezi 62. a 66. kilometrem uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky. Pravým pruhem se zatím projíždí plynule. Opatrně na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby a Neratovice pojedete kolem porouchaného vozidla. A u Svitav zpomalte na silnici 35 do Moravské Třebové. Mezi Kocklířovem a kruhovým objezdem u Svitav stojí nepojízdné nákladní auto. I tam doporučujeme opatrnost. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Sobotní ráno je velmi teplé, na řadě míst už teď teploměr ukazuje přes 20 stupňů. Mezi taková místa patří třeba Praha, Středočeský Ondřejov, Příbram, ale taky Náměšť nad Oslavou anebo Třinec. A velmi teplo je teď taky na horách, třeba Železná Ruda nebo Klínovec, i tam je 20 stupňů, na Sněžce je aktuálně 15 a na Pradědu 16. A právě na Pradědu v pátek padl 58 let starý teplotní rekord. Meteorologové tam naměřili 20,6 stupně. A rekordy můžou padat i dnes, teploty opět překročí 30. Jak mě doplní meteorolog Štefan Hanžák?
7: Nejvyšší teploty dnes pravděpodobně nejvyšší v tomto týdnu, 31 až 36 stupňů, tím, že v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 27 stupňů.
6: A dnes nás čeká slunečné počasí, během dne ho ale postupně vystřídá přechodně zataženo a hlavně v Čechách čekáme místy přehánky a taky bouřky. Meteorologové přitom varují, že bouřky může doprovodit přívalový déšť, kroupy a taky silný vítr o rychlosti až 75 km za hodinu. No a taky noc na zítřek bude velmi teplá, většinou naměříme kolem 20 stupňů. Místy ještě můžou doznívat přehánky. To byly zprávy. A teď už má slovo opět Štěpán Pokorný.
1: Dobré ráno, 6:45 jste s Radiožurnálem. Za svůj život hrála na stovky varhan. Ty nové ve svatovícké katedrále jsou ale podle varhanice Jiřiny Marišové jiné už od prvního doteku. Včera večer je rozezvučela společně s rozhlasovými symfoniky a my se tam vrátíme za chvilku v raním víkendovém Radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Tisíce píšťal, stovky posluchačů a hudba, která ještě nikdy nezazněla. Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě měla včera večer světovou premiéru skladba napsaná přímo pro nové varhany. O tom, že zazní právě Fantazie na chorál svatý Václave skladatele Ivo Bartoše, rozhodli v online hlasování sami posluchači Českého rozhlasu.
1: Zážitek je ohromný a musím se přiznat k tomu, že když jsem si šáhla poprvé na ty varhany, tak jsem nabyla dojmu, že na krásnější nástroj jsem asi nikdy v životě nehrála.
2: Popisuje nový nástroj varhanice Jiřina Marešová, která si za svůj život už vyzkoušela stovky varhan.
1: Barvy jsou krásné, krásně se pojí a vlastně jejich nepřeberné množství skutečně jako prostě člověk vlastně neví, jakou barvu by vybral dřív. Barvy na varhanách to jsou jako barvy třeba na obraze a akorát vytváří zvuk.
2: Takže to opravdu výjimečný nástroj.
1: Určitě. A musím říct, že mě teda svým způsobem jako okouzl i design. Něco tak krásného jsem v životě neviděla. Opravdu ne. Když člověk vejde do katedrály a otočí se směrem nahoru k těm varhanám, tak ten prospekt skutečně nemá obdobu.
2: Po premiéře nové varhaní skladby zahráli ve svatovítské katedrále rozhlasoví symfonici. Vůbec poprvé s nimi v pozici šéfdirigenta vystoupil Elias Grandi.
3: Je to snad to nejvíce ikonické místo ve městě, a to i přesto, že město má ikonických míst už spoustu, takže je to samozřejmě velká čest. Je úžasné být součástí těchto oslav. Myslím, že varhany znějí naprosto úžasně a je prostě nádherné spojit skvělý zvuk Symfonického orchestru Českého rozhlasu s varhanami, naplnit tento prostor hudbou a emocemi, být součástí toho všeho, být tady a nechat se tím unášet.
2: Koncert byl určený hlavně dárcům, kteří na výrobu nových svatovíckých varhan přispěli. Poslechnout si je naživo přijela z Českých Budějovic třeba paní Marcela s rodinou.
4: Pro mě úžasný teda. Hrozně mě překvapilo, jak byli opravdu jako nahlas a zaplnili celý ten prostor. A měli jsme sebou i malýho prcka, který nechápu jak, ale dokázal přitom usnout.
2: Co vás přimělo k tomu přispět?
4: Děda. Ne, on to byl vlastně nápad dědy, našeho nejstaršího člena rodiny, který to pojal jako svoji národní povinnost nebo vlasteneckou povinnost a vlastně každému, nejdřív začalo to tím, že každému z vnoučat koupil jednu píšťalu a pak si řekl, že když už je v tom, tak ji koupí každému členu rodiny. My jich máme, vydržte, já to spočítám, 10.
2: Na nové Grenzingovy varhany přispěli tisíce lidí z Česka i ze zahraničí. Právě pro ně jsou určené i další koncerty z cyklu svatovíckých varhaních oktáv, které v neděli zakončí vystoupení Českého národního symfonického orchestru. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Body za páteční tréninky motocyklisté na velké ceně České republiky v kategorii Moto2 nedostávají, přesto můžou už tréninky hrát důležitou roli směrem ke zbytku víkendu. Český jezdec Filip Salač dojel dvakrát na druhém místě a ve druhém případě si k tomu pomohl i způsobem, který naštval důležitého soupeře.
1: Při druhém pátečním tréninku Velké ceny České republiky se motocyklový závodník Filip Salač zavěsil na trati Masarykova okruhu v Brně za Manuela Gonzáleze, vítěze úvodního tréninku a průběžného lídra šampionátu.
2: Jsem chtěl prostě jet za ním, protože věřím, že to bude největší rival můj tenhle víkend a chtěl jsem vidět, kde je rychlejší, nejenom na datech, ale i v reálu.
1: Španělovi se ale Salačův záměr nepozdával a tak se snažil českého soupeře zbavit třeba tím, že nečekaně zajel do boxů.
2: Ze začátku to bylo docela vtipný, trošku jsme si hráli na kočku a myš. Museli jsme projet boxem, protože mě nechtěl vyvážet, ale já jsem se nenechal a možná jsem ho trošičku dozvěděl v hlavě, což je taky důležitý.
1: Ve druhém tréninku nakonec druhý Salač Gonzáleze porazil. Zvítězil kolumbiec David Alonso. Gonzáles pak byl v cíli evidentně frustrovaný a českého závodníka ani nepozdravil.
2: Ta hra se hraje nejenom na trati samozřejmě. Já nejsem úplně ten typ, který by chtěl hrát tady ty hry, ale když už pak se pojede o vítězství, tak proč ne? Říkám znova, musím hrát všechny karty, co máme, musím to zahrát co nejlíp.
1: Další část tohoto souboje nabídne sobotní kvalifikace, která pro třídu Moto2 odstartuje ve 13 hodin a 40 minut. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Jsou tu krátké zprávy.
3: Dnešek je Světový den uprchlíků, připomíná se z iniciativy OSN už 26 let. Tento den upozorňuje na nucené vysídlení a poukazuje na práva i potřeby uprchlíků. Podle dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je na světě více než 117 milionů takových lidí. Největší nucenou migraci v Evropě od konce druhé světové války způsobila ruská invaze na Ukrajinu. Druhý den Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové nabízí na různých místech ve městě 6 akcí. Kromě domácích souborů se představí i umělci ze zahraničí. Ve studiu Beseda uvidí návštěvníci inscenaci Orfeus a Euridika Olomouckého divadla na Cucky. Loutkové divadlo Drak představí jednu ze svých letošních premiér s názvem Krabat.
4: Počasí. Právě tento víkend máme nejdelší dny v roce, tedy přesně slunce je nejdéle nad obzorem. Vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne 13 minut po 9 večer. A zítra nad ránem nás čeká letní slunovrat. Na severní polokouli tak začne astronomické léto. A taky teploty už jsou v těchto dnech vyloženě letní. I dnes máme před sebou další z tropických dní, který pravděpodobně přinese i další teplotní rekordy. Čekáme totiž od 31 do 36 stupňů, na horách pak kolem 7. A jasná obloha se bude postupně odpoledne zatahovat, a to hlavně v Čechách. Tam můžou přijít i bouřky. Bouřky může přitom doprovodit i přívalový déšť, kroupy a taky silný vítr. Ten může mít rychlost až 75 km za hodinu. Tak hezké sobotní ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Posloucháte Radiožurnál. Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli tak i svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Reprezentanti Maroka pak zvítězili nad Skotskem 1-0 a Brazilci zdolali Haiti 3-0. Pro aktuální informace o utkání Turecka s Paraguají míříme za reportérem Karlem Schambergrem.
2: Začátek 85. minuty hry a Paraguaj stále vede nad Tureckem 1-0. Hned ve druhé minutě tohoto duelu poslal jeho americkou reprezentaci do vedení Matias Galarza. Od té doby ale můžeme tvrdit, že jsou to Turci, kteří se tlačí více do útoku, také už trefili dvakrát brankovou konstrukci, ale gól ještě neslavili. A právě teď Turecko je v útoku, jen doplním, že Paraguay hraje od konce prvního poločasu bez vyloučeného záložníka Miguela Almirona. Ten viděl červenou kartu poté, co si zakryl ústa a něco v přerušení pronesl k tureckým soupeřům. To je jedno z nových pravidel na mistrovství světa. Toto si hráč prostě nesmí dovolit. Mezinárodní fotbalová federace tím chce předejít jakýmkoliv rasistickým nářkům anebo vyjadřování a tak takové chování tvrdě trestá. A to říkám v době, kdy se hraje 86. minuta hry. Paraguay stále vede nad Tureckem 1-0. Aktuálně přerušená hra na krátké střídání, ale to je na aktuálním světovém šampionátu tu poměrně rychlá záležitost. A tak paraguajský obránce Velázquez už může házet na polovinu hrací plochy. Tam se ale Turci rychle zmocnili balónu a tak můžou jít dopředu. Je to připravený Uzun, který dává ještě na pravou stranu hřiště. Turecká rána, která ale míří mimo branku. To bylo hodně nepovedené teď od Ardy Gillera, který po této střele odejde ze hřiště, nebo bude to nakonec rohový kop. Tak a ještě můžeme dokumentovat ten rohový kop, protože to bude slibná příležitost aktuálně pro Turecko na konci 86. minuty. Arda Güler levačkou posílá balon do pokutového území, tam ale paraguajská obrana připravena a nakonec z toho byl ještě útočný faul Turků. A tak můžeme konstatovat, že na začátku 87. minuty hry Paraguay vede na fotbalovém mistrovství světa nad Tureckem 1-0. Dál můžete poslouchat tento zápas na Radiožurnálu Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 7 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
3: Většina států Evropské unie požaduje zpřísnění migrační politiky. Za Česko se k něm připojil i předseda vlády Andrej Babiš. Poláci si dnes mohou po celé zemi vyzkoušet první pomoc. Školení nabízí asi 1000 míst. Američtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Austrálii. Turecko teď hraje s Paraguají. Bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky. Teploty do 36 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: 19 zemí Evropské unie, včetně Česka, požaduje přísnější migrační politiku. Vyplývá to z dopisu, který členské státy předložili předsedovi Evropské rady Antoniu Koštovi a šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podepsali ho představitelé všech zemí Vyšegrádské čtyřky, ale i například Dánska, Švédska, Řecka a Itálie. Za Česko připojil podpis premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po skončení summitu zopakoval, že vláda odmítá migrační pakt Evropské unie, který vstoupil v platnost minulý týden.
4: Protože není realizovatelný a samozřejmě problém je v tom, že stále přichází do Evropy ilegálně 800 tisíc migrantů, i když ta migrační vlna je podstatně nižší než předtím, ale nedaří se ta repatriace.
3: Migrační a azylový pakt

0: hasičů Lucie Pipiš.
1: Požár se nám podařilo lokalizovat krátce po 6. hodině raní. V současné době probíhá rozebírání hromady plastů a dohašování jednotlivých ohnisek. Velitel zásahu postupně také redukuje nasazené jednotky.
0: Prahou a částí Středočeského kraje projedou dnes cyklisté závodu Tour de France L'Étape České republiky. Akce začne i končí na pražském Pankráci. První závodníci vyrazí v 11 hodin. Policie kvůli tomu částečně omezí taky dopravu. Sportovci mají na výběr ze tří tras 57, 105 a 135 kilometrů. Na 21 místech trasy závodu organizátoři připravili doprovodný program.
2: Sport. Fotbalisté Paraguaje vyhráli ve skupině mistrovství světa 1-0 nad Tureckem, které se tak definitivně nemůže dostat do play-off. Do vyřazovací fáze naopak už jistě postoupí domácí Američané, kteří porazili Austrálii 2-0. Brazílie zvítězila nad Haiti 3-0 a Maroko nad Skotskem 1-0. Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve velké ceně České republiky v Brně čeká v kategorii Moto 2 kvalifikace. Díky druhému místu v pátečním tréninku postoupil přímo do její druhé části, která začne po 14. hodině. V elitní kategorii MotoGP odstartuje na Masarykově okruhu v 15 hodin bodovaný sprint na 10 kol.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u mostu Šmejkalka a uzavřená 13 u Rynoltic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za omezením na mostě Šmejkalka. Na 25. kilometru za výjezdem ze zúžení stojí dvě auta po nehodě. Jsou sice v odstavném pruhu, ale podle záběru z kamer se tam posádka pohybuje okolo. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 může překvapit uzavírka exitu Barandov na 16. kilometru. Kvůli pracím silničářů se směrem z letiště do centra nedá do ulice k Barandovu najet. Musí se pokračovat po okruhu k exitu Lochkov na 15. kilometru a tam se otočit. Směrem na letiště je sjezd a nájezd na 16. kilometru bez omezení. Na silnici 13 je zastavený provoz mezi Chrastavou a Rynolticemi u Bílého kostela. Uklízí tam silnici po noční nehodě. Provoz policisté odklánějí přes Dolní Suchou.
5: Mezi Chrastavou a Rynolticemi je ta silnice neprůjezdná, ale policie tam odklání dopravu a nepouští tam auta.
4: A sledujeme i situaci na příjezdech na Velkou cenu Brna silničních motocyklů. Kolony jsou teď na příjezdech na Masarykův okruh, a to jak od Kývalky, tak také ze Žebětína. Kolony čekejte i na příjezdech směrem od Ostrovačic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přehánky nebo bouřky. Ty mohou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Dobré ráno vám přejeme s Radiožurnálem v 8 hodin 6 minut. Nechceme vám kazit nějak náladu, ale zítra je letní slunovrat, pak už si začnou dny zase zkracovat a můžeme odpočítávat půl roku do Vánoc. No a věděli jste, že letní slunovrat je ve Švédsku státní svátek a každoročně plní po několik týdnů zprávy. Tak jaké bude počasí, jak to vypadá s dopravou, stihnou dozrát jahody? Takzvaný midsommar, jak slunovrat nazývají, Švédové opravdu prožívají. A my to probereme za chvilku v raním víkendovém Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
3: Víkendový Radiožurnál a Štěpán Pokud.

0: Zatímco pro nás ve střední Evropě nejsou dny s nejkratší nocí v roce až takovým svátkem, Severané, kteří v zimě mají mnohem více tmy, si je užít umí. Proto mají například jako jeden ze státních svátků i takzvaný Midsommar, tedy přibližně letní slunovrat. A oslavy bývají každý rok velkolepé, více už nám teď řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce, který se severní Evropě dlouhodobě věnuje. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ty jsi Midsommar ve Švédsku někdy zažil?
1: Zažil před pár lety a je to velký zážitek v různých ohledech. Ono se to neslaví každý sám, ale slaví se to opravdu společně, většinou v nějakém městském parku a opravdu dost jednotně a prožívají to skutečně všichni. Třeba včera byl na summitu Evropské unie švédský premiér Ulf Kristersson a chodil tam ve věnci z kytic, to je součást toho. No a kdo někdy četl třeba Děti z Bullerbynu nebo Miss ostrova Saltkrokanut a Astrid Lindgrenové, tak by ty oslavy poznal.
0: A jak se tedy slaví?
1: Základem je letní výzdoba, ta kytice a věnce a taky májka, to se říká sommarstång, není to tedy jenom tyč, ale má na sobě ještě takové tvary, takový trojúhelník a okolo ní se zpívá a tancuje, je k tomu taková tradiční píseň, která je docela zážitek pro neznalé. Smogrudra, smogrudra, je dosti náhací, smogrudra, smogrudra, je dosti náhací. To je písnička o malých žabkách, jak jsou legrační, že nemají uši a ocasy a opravdu přitom lidé skáčou jako žabky. No a zpívá se taky ve spojení s alkoholem, jsou takové veselé pijácké písně, ale obvykle ty oslavy nejsou úplně, tak říkajíc, opilecké.
0: No a když už jsme tedy naznačili pití, tak co jídlo? To má taky svou tradici?
1: Jídlo má svoji tradici, čerstvé brambory, kysená smetana, pažitka, naložený sleď, to je něco, co ve Švédsku nemůže chybět u žádné oslavy. A pak jsou to jahody, ale ne z dovozu, ale skutečně ty švédské, o tom včera mluvil i premiér, každoročně se skutečně řeší, stihnou dozrát, no a z jahod nejčastěji se dělá dort, takový, řekl bych, tvarohovo-šlehačkový.
0: Jakub Lucký, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Oscarový snímek ostře sledované vlaky letos oslaví 60 let. Natáčení na nádraží v obci Loděnice u Berouna připomíná muzeum trati. Podíváme se tam za chvilku na Radiožurnál. Je 8:45. A před námi jsou krátké zprávy.
1: Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí, uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatýa přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hizballáh. Agentura Reuters připomíná, že mezi Izraelem a šítskými milicemi mělo od včerejšího odpoledne platit příměří. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku funguje už 5 let. Provozuje její Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu. Půjčovna nabízí přes 110 zařízení, včetně oblíbených kamerových chlup, ale i telefonů a počítačů upravených pro lidi se zrakovým postižením. Ti si tak můžou sami zkusit, jakým pomůcky budou vyhovovat, než si je koupí.
2: Počasí.
3: Sobotní ráno je velmi teplé, a to i na horách. Třeba na Milešovce v Českém středohoří je teď 21 stupňů, na Sněžce 17 a třeba na Pradědu 16 stupňů. No a právě na Pradědu padl v pátek 58 let starý teplotní rekord. Meteorologové tam naměřili 20,6 stupně Celsia. No a meteorologové pro dnešek a zítřek taky vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty nejvyšší hodnoty dnes totiž čekáme od 31 do 36 stupňů. A odpoledne se taky můžou hlavně v Čechách místy objevit bouřky a taky přehánky. Ty může doprovodit i přívalový déšť a silný vítr. V bouřkách taky může zesílit vítr, a to v nárazech až na rychlost 75 km za hodinu. Tak hezkou sobotu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: United dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Drahokami a Miraj v ranním víkendovém radiožurnálu za 10,5 minuty bude 8.30. Přichystáme samozřejmě hlavní zprávy i se zelenou vlnou. Pokud byste viděli nějaké komplikace teď v sobotu ráno na českých silnicích a dálnicích, tak určitě dejte vědět i ostatním řidičům, zavolejte na číslo 800 553 553. Letos v listopadu to bude 60 let od premiéry Oscarového snímku Jiřího Mencla Ostře sledované vlaky. Toto jubileum si dnes připomenou na nádraží v Loděnici u Berouna, kde se velká část filmu natáčela. Navštívit tam můžete taky Muzeum trati.
2: Ahoj, Miloši.
3: Ahoj, Mášo.
2: No tobě to ale sluší.
3: Tobě to taky sluší, Mášenko.
4: Nádraží bys filmu dnes poznal jen málo kdo, ale podle obyvatelky Loděnice Markéty Macháčkové má film pro obec stále velký význam.
5: Teď je to nádraží přestavěný, ale ještě donedávna to tady fakt vypadalo jako v tom filmu.
4: Přímo v nádražní budově v Loděnici je skromné muzeum, kterým mě provádí kustodka Alena Heinrichová.
6: Sehnali jsme pár tu lidí a dohodli jsme se, že tady kromě teda ostře sledovaných vlaků a historie nádraží, taky bude historie obce. Že?
4: Možná se teda pojďme podívat dovnitř, co tady vlastně je.
6: Je to rozdělení do třech částí. Že? A vzadu tam je muzeum ostře sledovaných vlaků.
4: Je to skutečně malá místnost, řeknu.
6: Ano, 2x5 metrů. A tadyhle máte fotografie z filmu přímo z toho. Dole je posledních 5 fotografií ze slávy, kterou tady uspořádali České dráhy při příležitosti 50 let od natáčení ostře sledovaných vlaků.
4: Právě při oslavách před 10 lety v reportáži Jaroslava Skalického pro Český rozhlas o natáčení promluvil režisér filmu Jiří Mencl. Že by mohl za snímek získat Oscara, ho prý ani nenapadlo.
7: Měl jsem štěstí. My jsme s panem Šefrem měli jediný cíl, natočit to tak, aby nás zase nechali další film dělat. No. Jiný ambice jsme neměli.
4: Na natáčení tehdy zavzpomínal i kameraman Jaromír Šofr. Promluvil o tom, proč tvůrci zvolili právě nádraží v Loděnici.
8: Bylo bezkonkurenční. Pro jeho nádhernou intimitu, což je dáno sevřeností, přírodní, tou vysokou strání.
4: Ostře sledované vlaky měly v Loděnici před premiéru už v srpnu 1966. Slavnostní premiéra filmu následovala 18. listopadu stejného roku. Z Loděnice u Berouna Laura Hájková, Radiožurnál.

0: aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro něj třídy jede vozíčkář na 400 jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Zprávy a Pavel Prouza.
2: Polský prezident Karol Navrocký odebere ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice. Důvodem je, že Zelenský jednu z ukrajinských jednotek za její úspěchy pojmenoval po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ale za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Centrem Londýna projde pochod za opětovné připojení Velké Británie k Evropské unii. Je to už jeho čtvrtý ročník a očekává se účast tisíců lidí. Pochod zároveň připomene 10. výročí referenda o Brexitu. Podle průzkumu agentury YouGov si 6 z 10 Britů myslí, že odchod z EU byl chybou. Vysoké teploty lákají lidi ke koupání. Záchranáři proto preventivně varují před rizikovým chováním u vody. V Česku se totiž každoročně utopí přibližně 200 lidí. Často proto, že přecenili svoje síly a plavecké schopnosti. Je důležité sledovat svoje okolí a zejména děti by měly být neustále pod dohledem dospělých. Sport. Turečtí fotbalisté prohráli ve skupině mistrovství světa s Paraguají 0-1 a jistě tak nepostoupí do play-off. Vyřazovací fázi si naopak zajistili domácí Američané výhrou 2-0 nad Austrálií. Maroko porazilo Skotsko 1-0 a Brazílie Haiti 3-0. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se popolední utkají na travnatém turnaji v Nottinghamu o postup do finále. Semifinále v Berlíně pak čeká Lindu Noskovou, která nastoupí odpoledne proti Ilaové z Filipín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 u Bělotína a nehoda na D8 za sjezdem na Lovosice. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna vázne provoz v omezení u Bělotína. Na kilometru 308 je dlouhodobé zúžení a zdržení v koloně tam ve 3-kilometrové frontě asi 10 minut. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem pozor za sjezdem na Lovosice. Na 50. kilometru se srazila dvě auta, jsou v pravém pruhu, vybočuje se zatím bez kolon. Na silnici 13 jsou komplikace mezi Bílým kostelem a Rynolticemi. U Bílého kostela je tam těžká nehoda, srazila se dodávka s osobním autem, provoz policisté odklání přes Dolní Suchou a jsou tam i kamiony a ty mají problém.
5: Jezdí se přes Suchyni, to je pravda, a ta silnice opravdu není moc vhodná pro nákladňáky a oni to tam policajti pouštějí všechno, takže ať každý počítá plus 20 až 30 minut.
4: A u Brna stále čekejte silný provoz v souvislosti s velkou cenou Brna silničních motocyklů. Kolony zůstávají na příjezdech na Masarykův okruh, a to ze všech směrů, jak ze Žebětína, tak také od Kývalky nebo i z Ostrovačic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Na řadě míst už teď teploměr ukazuje přes 22 stupňů. Třeba v Praze je 23, ve Frýdlantském Výběžku dokonce 26 a 22 stupňů mají v Karviné v Olomouci, no a rovných 20 je v Bystřici pod Hostýnem. Teplotní rekord pro 20. červen nás zavede do roku 2013. Tehdy meteorologové naměřili 34,6 stupně a rekordy patrně budou padat i dnes, protože pro dnešek i zítřek platí varování meteorologů před vysokými teplotami. Jak mě doplní meteorolog Štefan Hanžák.
7: Nejvyšší teploty dnes pravděpodobně nejvyšší v tomto týdnu, 31 až 36 stupňů, s tím, že v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 27 stupňů.
6: A čeká nás slunečné počasí, to během dne postupně vystřídá přechodně zataženo a hlavně v Čechách čekáme místy přehánky a taky bouřky. Meteorologové varují, že může bouřky doprovodit i přívalový déšť, kroupy a navíc silný vítr, ten může mít rychlost až 75 km za hodinu. No a teploty zítra, ty už budou o pár stupňů nižší než dnes, ale jen mírně. Většinou naměříme do 34 stupňů, na východě republiky do 32. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Štěpán Pokorný.
8: Dobré ráno, 8.34. Fotbalisté Spojených států mají po dvou odehraných utkáních jistý postup do play-off mistrovství světa. Naopak reprezentace Turecka a Haiti už vědí, že postoupit nemůžou. Brazilci si připsali první výhru na letošním šampionátu. No a to všechno bude téma pro fotbalového experta Pavla Horváta v ranním víkendovém radiožurnálu. Za chvilku po One Republic. Hezký poslech.
3: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Spojených států vyhráli na domácím mistrovství světa i svůj druhý duel. Austrálii porazili 2-0 a už je jisté, že si zahrají play-off. Brazílie zvítězila nad Haiti 3-0, Maroko nad Skotskem 1-0 a Turecko podlehlo Paraguayi 0-1. No a světovému šampionátu se teď ve tradiční čas budeme věnovat s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Domácí Američani zatím hrají ve velké pohodě, po dvou výhrách mají jistou účast ve vyřazovací části. Na zámořských webech se píše i o tom, že může tým Spojených států dojít daleko i v play-off. Tak vnímáš to podobně?
2: No, tak není to úplně překvapení, že už postoupili. Myslím si, že mají silný mužstvo se silnýma individualitama a neřekl bych, že to bude úplně na vítězství v tom turnaji, ale mohli by dojít daleko.
1: Brazilci i Maročané jsou ve svých skupinách už velmi blízko postupu do play-off, kdo naopak definitivně přišel o možnost zahrát si vyřazovací fázi. To je Turecko, je to pár desítek minut, podlehlo Paraguayi 0-1. Tak očekával si, že po těch dvou zápasech nebudou mít Turci ve skupině mistrovství světa ani jeden bod a vlastně nemají podle mě ani gól?
2: No, tak je to asi největší překvapení zatím. Myslím si, že Turecko, nebo v Turecku bude velká nespokojenost, znám tamní fanoušky a samozřejmě nebojí se svoje pocity dát najevo, takže tam si myslím, že to je velký průšvih a není to, úplně jim to nezávidím.
1: Ještě k tomu zápasu Turecko-Paraguay, fotbalisté Paraguay hráli celý druhý poločas bez vyloučeného záložníka Almirona. Zvládli to, ale pojďme k tomu, co se stalo. On porušil nové pravidlo mistrovství světa, které zakazuje zakrývat si pusu dlaní při komunikaci s protihráči kvůli možným urážlivým či rasistickým poznámkám. Co říkáš na tuhle novinku?
2: No, tak samozřejmě vzhledem k tomu, jaká je doba, tak prostě se tohle to vymyslelo. Já si myslím, že všichni o tom dobře věděli a je to samozřejmě chyba toho hráče, byť třeba nepoužil to, o čem se bude mluvit, tak prostě to pravidlo takhle je a bohužel dostal červenou.
1: Mělo by se to zavést třeba i v České lize?
2: Tak asi možná mohlo.
1: To by bylo hodně červených karet, si myslím.
2: No, tak já si myslím, že si by si na to kluci zvykli, je to stejný jako všechny ty novinky a dá se na to zvyknout a je potřeba jenom, aby ty hráči nad tím přemýšleli.
1: V ranním víkendovém Radiožurnálu jsme mluvili s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Díky a pěknou horkou sobotu.
2: Hezký den.

0: A my taky pokračujeme v seriálu o nových svatovíckých varhanách, které byly tento týden slavnostně uvedeny do provozu. No a dnes se za jejich předchůdci ohlédneme prostřednictvím unikátních nahrávek z rozsáhlého archivu Českého rozhlasu v 8.50. Teď máme přesně 8:45. A jsou tu zprávy.
1: Řidička v Dolním Rakousku omylem najela do restaurace, kde byla skupina českých školáků. Jednoho z nich podle stanice ORF zranili střepy skla. Úraz mu ošetřili záchranáři, kteří pak z místa odvezli i lehce poraněnou starší řidičku do nemocnice v Sankt Peltnu. Vozidlo museli hasiči vyprostit z výlohy restaurace. Zoo Praha dnes s dvoudenním předstihem oslaví Světový den velbloudů. Lidé můžou navštívit 3 komentované prohlídky, které přiblíží náročný život v poušti Gobi nebo ochranu mimořádně vzácného velblouda divokého. Na programu je také divadelní představení Dizmanova rozhlasového dětského souboru.
2: Počasí. Právě tento víkend máme nejdelší dny v roce, tedy přesně slunce je nejdéle nad obzorem. Vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne 13 minut po 9. večer. A zítra nad ránem nás čeká letní slunovrat. Na severní polokouli tak začne astronomické léto. A taky teploty už jsou v těchto dnech vyloženě letní. I dnes máme před sebou další tropický den, který pravděpodobně přinese další teplotní rekordy. Čekáme totiž od 31 do 36 stupňů, na horách pak kolem 27. A jasná obloha se odpoledne místy zatáhne, a to hlavně v Čechách. A čekáme přehánky a taky bouřky. Ty může doprovodit přívalový déšť, kroupy a silný vítr. A neděle ta přinese opět místy bouřky a teploty do 34 stupňů, na východě republiky do 32. No a jestli se chystáte dnes večer na nějakou tu oslavu slunovratu, tak večer ještě můžou doznívat přehánky, ale noční teploty budou opět příjemné 15 až 20 stupňů. Tak hezké sobotní ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Každý národ má svůj zvuk. Britové zvon Big Benu, Francouzi zvony Notre Dame. A Češi zvuk varhan v katedrále svatého Víta. Ve vysílání radiožurnálu pokračujeme seriálem o nových svatovíckých varhanách. Zatímco od tohoto týdne už v katedrále zní nový nástroj, my se vydáme do obsáhlého rozhlasového archivu a připomeneme si nejvýznamnější okamžiky, které doprovázely jeho předchůdci.
1: V roce 1937 doprovodil majestátní tón svatovíckých varhan poslední rozloučení s prvním československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem.
2: Odchází dnes ze svého světa, kde jsme ho vydávali, junáckého a krásného, radostného a vážného.
1: O necelých 10 let později byly varhany svědkem uvedení nového pražského arcibiskupa Josefa Berana do úřadu.
3: A varhany se rozezněly chorálem Exce sacerdos, qui venit in nomine Domini.
1: V dalších desetiletích provázela jejich hudba stovky bohoslužeb, církevních slavností i státních obřadů. Přestály nacistickou okupaci, komunistický režim i proměny celé země.
4: Bože, vyslyš naše prosby za nejvyššího představitele našeho státu. Pomáhej mu, ať poznává, co je správné.
1: To už jsme se přenesli do 29. prosince roku 1989. Po zvolení dramatika disidenta Václava Havla prezidentem zamířili do svatovícké katedrály představitelé státu, církví i osobnosti revoluce při slavnostním tedeum vedeném kardinálem Františkem Tomáškem rozezněli varhany chrám způsobem, který pro mnohé symbolizoval začátek nové éry. O několik měsíců později se katedrála znovu zaplnila. Na první návštěvu papeže Jana Pavla II. Po pádu komunismu dorazili také představitelé státu i církví a tisíce věřících. Také tehdy byly varhany součástí okamžiku, který symbolizoval návrat země ke svobodě.
5: Svatý otec vstupuje do velechrámu, pravou postranní lodí projde do svatováclavské kaple.
6: Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Pátek 23. prosince 2011 se katedrála svatého Víta stala dějištěm prvního státního pohřbu v historii samostatné České republiky. Do Prahy tehdy přijeli desítky zahraničních delegací, včetně bývalého amerického prezidenta Billa Clintona nebo francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Zatímco obřad sledovali tisíce lidí před hradem i u televizních obrazovek, gotický prostor katedrály vyplnila hudba varhan při posledním rozloučení s Václavem Havlem. O 8 let později se v katedrále konala zádušní mše za Karla Gotta. Poslední rozloučení s nejpopulárnějším českým zpěvákem sledovali 100 000 lidí u televizních obrazovek a tisíce dalších přímo na Pražském hradě. Od tohoto týdne má tedy katedrála svatého Víta nové větší varhany. Až čas ukáže, jaké okamžiky českých dějin budou jejich zvuk jednou doprovázet. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Taky Erose Ramazzottiho jsme vám pustili na Radiožurnálu a po dalších zprávách začne náš další experiment. Je 9 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Firmy budou muset od července hlásit nástupy všech zaměstnanců. Příznivci znovu připojení Británie k EU budou pochodovat centrem Londýna. Připomenou si 10 let od referenda o Brexitu. Američtí fotbalisté postoupili na mistrovství světa do play-off. Austrálii porazili 2-0. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Bělotína. Bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky. Teploty do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
3: Kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
1: V Londýně si dnes připomenou blížící se 10. výročí referenda o vystoupení z Evropské unie. Centrem britské metropole projde průvod za znovu připojení Spojeného království k 27. Očekávají se tisíce lidí.
4: Jednou z vůdčích osobností hnutí za znovu připojení Británie k EU je mnohonásobný labouristický poslanec Lord Kinnock. Po 10 letech ztrát a úpadku je podle něj na čase uvažovat o návratu do evropské rodiny. 57% Britů se dnes domnívá, že Brexit byl chyba. Podle v pátek zveřejněné analýzy vypracované pro Bank of England přivodil Brexit ostrovní ekonomice ztrátu ve výši 6%. Analýza vychází z hospodářských výsledků tisíců britských firem. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Slavnosti pětilisté růže druhým dnem pokračují v Českém Krumlově. Město znovu zaplní šlechtici, rytíři i kejklíři. Letos slavnosti připomínají Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka. Podle mluvčí českokrumlovské radnice Petry Nestávalové nebude chybět v jednom z historických průvodů.
5: Letos jich proběhne celkem 7. Vrcholem bude velkolepý historický kostýmovaný průvod centrem, kde se představí nejen Jan Zrinský, ale také Vilém z Rožmberka a Petr Vok. Večer je velmi půvabný ohňový průvod a také zajímavý je průvod nebo spíš průplav Voru na Vltavě.
1: Organizátoři revírní

0: 2-0 a vyhráli i svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Argentinský trenér jedné z pořadatelských zemí Mauricio Pochettino je z výkony svých svěřenců na turnaji spokojený.
1: Viděl jsem tým, který opravdu věřil tomu, co dělá. Musíme tady být flexibilní, ke každému soupeři přistupujeme jinak a moji hráči to zvládají skvěle. Řekl jsem jim pouze, ať pokračují a užívají si to. Dělají fantastickou práci.
0: V dalších zápasech Paraguay zvítězila 1-0 nad Tureckem, které tak ztratilo šance na postup do play-off. Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko vyhrálo nad Skotskem 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Bělotína a také na průtahu Brnem. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna kolony čekejte mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Mezi kilometry 312 a 308 je zúžení pouze do jednoho pruhu a kolona směrem na Brno je skoro na 20 minut. Dá se to objet přes Bělotína hranice. Na dálnici D1 je menší zdržení na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy před omezením u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196. Pomaleji se jede od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. To zdržení na průjezdu Brnem je asi 10 minut. Na silnici 13 zůstává zastavený provoz úseku mezi Chrastavou a Rynolticemi. U Bílého kostela odklízí těžkou noční nehodu. Provoz policisté odklánějí, a to horským úsekem.
4: Bylo to uzavřený celý šířce, co jsem viděl. To znamená obousměrně. A je tam nějaká objížďka, ale ta je naprosto šílená. Já jedu s kamionem a ta objížďka, no úzká, klikatá, tak maximálně provozopáky. To je to úplně strašné.
3: A ještě dálnice D8, na ní je teď pozastavený provoz na příjezdu do České republiky směrem z Německa. V tunelech Panenská Libouchec stojí nepojízdné vozidlo, provoz je dočasně pozastaven. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přehánky nebo bouřky, ty mohou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. Tolik zprávy. A teď začíná magazín Experiment se Štěpánem Pokorným.
6: Dobré dopoledne vám přejeme. Čeští vědci testují palivové články pro vodíková letadla. Do 4 let by chtěli postavit funkční stroj. My jsme se byli podívat, jak testování vodíkového pohonu v mobilní laboratoři vypadá. Mluvit budeme i o tom, že když se uprostřed noci podíváte nad hlavu, možná zahlédnete svítící oblaka. Co jsou zač a v jaké výšce jsou? I na to vám nabídneme odpověď v dnešním experimentu Radiožurnálu. Hezký poslech.
2: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: Vodíkové letadlo, které nevypouští žádné emise, je blíže realitě. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži začalo testování pohonu s vodíkovým článkem o výkonu, který by stačil pro malé dopravní letadlo. Zatím jde o výzkumný prototyp, který by ale do 4 let mohl být reálným strojem. Evropský projekt Newborn koordinují čeští vědci a proto vyrostla mobilní testovací laboratoř právě v Řeži u Prahy.
1: Ještě není opravdu odzkoušeno, že všechno funguje tak, jak má. To je ten hlavní důvod, proč to nemůže být zapnuto za přítomnosti lidí.
2: Vysvětluje Aleš Doucek z UJV Řeš, proč se testování vodíkového palivového článku odehrává tady, v odlehlé části Ústavu jaderného výzkumu.
1: Vidíte tady vysoké hromosvody například. Počítá se s tím, že někde mohou být nějaké technologické odfuky, může dojít k nějaké mimořádné situaci.
2: Tak se pojďme podívat blíže, protože tady vidím 4 kontejnery a ten úplně největší je otevřený a uvnitř vidím takovou změť trubek, modré, stříbrné, takže kde je tady ten vodík?
3: V těch lesklých, těch nerezových trubkách, abychom zabezpečili těsnost, v těch modrých se nachází vzduch anebo chladivo.
2: Říká výzkumník David Klištěnec a můžeme vidět ten konkrétní palivový článek?
3: Taková velká krabice, která ale bude namontovaná až trochu později, protože my potřebujeme nejprve ověřit, že ty jednotlivé systémy spolupracují a dělají to, co mají.
2: My jsme teď se přesunuli vlevo od té pohonné vodíkové jednotky, kde vidím nějakých 3, 6, 9, vlastně 18 ventilátorů.
4: Je to tak, je to 32 ventilátorů, jsou za těmi plechy, které nejsou vidět. Pavle, můžu poprosit o zapnutí ventilátorů?
5: Ano, zapínám.
4: Tohle zařízení je odporová zátěž, která slouží ke spotřebě vyrobené energie tím vlastním systémem s palivým článkem.
2: Představujeme další z unikátních zařízení Václav Mareš z Honeywell Aerospace.
4: Vy vidíte vlastně z téhle strany ty ventilátory, nicméně z druhé strany jsou ty vlastní topné spirály.
2: Takže to obchází, bo musím si dát samozřejmě pozor, abych nešlápl na něco, co není správně. No a tady vidím.
4: To jsou topné spirály, v podstatě úplně to samé, co máte doma v troubě. Tady jich máme akorát 330, každá zhruba o výkonu 3 kW, takže dohromady ten potřebný 1 MW.
2: Teď půjdeme se podívat ještě do dalšího kontejneru. Tam vlastně nejsou přístroje, ale jsou tam lidi a počítače.
6: Teď vidíme údaje z toho systému z několika desítek, možná dokonce stovek senzorů.
2: Pavel Trnka jde k jednomu z monitorů.
6: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku, monitorujeme a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku, dusíku a průtok.
2: Vidím, že ta teplota vodíku je kolem 22 stupňů. To stačí?
6: To nestačí. Článek pracuje někde kolem 80 stupňů, takže jak ten vodík, tak kyslík dodáváme na této teplotě.
2: Ale já vím, že my ten palivový článek můžeme vidět. Davide, tady je taková dřevěná krabice a ta to uchovává.
3: Takže tohle to je vlastně ten jeden 300 kW palivový článek, ale ono reálně těch článků tam je téměř 400. Jsou to vlastně tenké vrstvy, které jsou naskladané na sobě, takže jakmile propojíme tuhle tu krabici s těmi jednotlivými trubkami a hadicemi a přivedeme vzduch, vodík, tak jsme schopni generovat tu elektrickou energii.
2: Vodíkový článek pro letecký pohon se podle technického vedoucího projektu Newborn Ondřeje Kotaby bude tady v Řeži testovat celé léto.
7: Jedná se o integraci komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme hodně z těch rizik ověřili, že tam nejsou, že většina věcí se chová tak, jak má.
2: A pokud všechno půjde hladce, tak by evropské vodíkové letadlo mohlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A dálnice D8 z Drážďan směrem do Ústí nad Labem a Prahy je neprůjezdná za státní hranicí. V tunelu Panenská na 86. kilometru je nehoda. Srazila se 2 osobní auta, hasiči, policisté jsou na místě a provoz tunely na Prahu od německých hranic je teď pozastaven. Poslední volný z D8 od Německa je sjezd na Petrovice, to je kilometr 87. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách o půl.
8: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: A u vodíku ještě chvilku zůstaneme v experimentu Radiožurnálu. Letadla, autobusy nebo nákladní auta. To jsou podle odborníků dopravní prostředky, ve kterých se může uplatnit vodík jako palivo. Řidiče osobních aut tento bezemisní způsob pohonu neláká. Potvrzují to statistiky registrací, podle kterých u nás jezdí na vodík pouze 29 osobních aut a 10 autobusů. Podle ředitele České vodíkové technologické platformy Martina Křemenáka ale není překvapivé, že letos nebylo nově zaregistrováno žádné auto na vodíkový pohon.
1: Vodíková mobilita v osobních autech není nejdůležitější směr, kde by vodík měl hrát prim a kde by měl pomáhat dekarbonizaci. Když se podíváme na síť čerpacích stanic, tak vodíkový máme komerční dvě.
2: Takže to vlastně svým způsobem logické, protože když se nemáte kde natankovat, tak si prostě nebudete pořizovat auto na vodík.
1: Dalo by se to tak říct.
2: Vodíkový pohon u autobusu dává tedy podle vás větší smysl?
1: Rozhodně ano. Například ve větších městech by měly tvořit doplňkovou část toho parku, třeba 30%.
2: Když to ale vezmeme čistě, řekněme, po té stránce ekologické, tak vodík je ideální palivo, protože je absolutně bezemisní, jediné, co vzniká, je vodní pára. Proč tedy ten rozmach v tom automobilovém průmyslu je tak složitý? Je to třeba i proto, že podmínkou je takzvaný zelený vodík, který je z obnovitelných zdrojů?
1: Ano. Když se podíváme a porovnáme náklady na výrobu fosilních paliv versus alternativních paliv, tak tady vodík výrazně prohrává. Je to daný i tou legislativou. Řekla jste správně, že ten vodík musí být obnovitelný, vyráběný pouze z větru, ze slunce, z vody, což není žádná laciná výroba a na základě toho se zatím moc společnostem do této cesty nechce.
2: Jsou ale takto přísné podmínky i v ostatních zemích Evropské unie, potažmo na světě.
1: Podmínky jsou stejné, co se týká legislativy, ale když se na to koukneme střízlivýma očima, tak každý stát ty podmínky má jiný. Přímořský státy, Španělsko, mají rozhodně jiný podmínky než Česká republika.
2: Pro výrobu toho zeleného vodíku, protože mají lepší možnosti obnovitelných zdrojů.
1: Přesně, Česká republika nikdy nebude hrát prim v obnovitelných zdrojů.
2: Před chvíli jsme slyšeli reportáž o tom, jak čeští vědci pracují na vodíkovém pohonu pro letadla. Je to cesta?
1: Z pohledu bezpečnosti určitě, protože biosložky v fosilních palivech pro letecký průmysl by mohly teoreticky způsobit v budoucnu problémy, co se týká spolehlivosti následně motorů. Tudíž ten vodík jako alternativa i v těch vysokých výškách jednoznačně cestou je. Vidím tam potenciál v budoucnu.
2: Větší než u těch osobních aut nebo autobusů?
1: Ano, protože co se týká letectví, u elektrobaterií bude největší problém ta výška. Tam prostě by se to muselo nějakým způsobem otápět, aby tam byla 100% spolehlivost, aby se prostě nestalo, že v uvozovkách ty baterie jakoby zamrznou, tím pádem by letadlo šlo rychle dolů. Takže vlastně tam je potřeba bavit se o alternativních jiných cestách než elektrobaterie, takže z pohledu dekarbonizace v uvozovkách zelený dopravy, ten vodík tady má jednoznačné výhody než ostatní alternativní paliva.
2: Je přesvědčen Martin Křemenák, výkonný ředitel České vodíkové technologické platformy. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Zítra dopoledne nastane letní slunovrat, máme před sebou nejkratší noc roku a podle astronomů v této době není po setmění úplná tma. Slunce i v noci trochu nasvěcuje oblohu nad námi a navíc může rozsvítit i zvláštní oblaky.
1: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze.
2: Popisuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Noční svítící oblaky nesouvisejí s oblaky na denní obloze a mohou se proto objevit dokonce za jasného počasí.
1: Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
2: Právě díky tomu, že jsou vysoko na obloze, tak na ně dosvítí sluneční paprsky, které se nám jinak schovávají za obzor. Svítící oblaky se mohou ukázat ve 2 hodinách po západu slunce a ve 2 hodinách před rozedněním.
1: Právě jenom kolem letního slunovratu, když slunce dosahuje pozice pod obzorem mezi 10 a 16 stupni, kdy to slunce posvítí do těch vyšších vrstev naší atmosféry.
2: Noci kolem letního slunovratu jsou příliš světlé a trochu to kazí vědecká astronomická pozorování. Odborníci se naštěstí mohou připojit na dálku i k observatořím na opačné polokouli Země, říká Marek Skarka z Astronomického ústavu.
3: Na jižní polokouli tam je naopak zima v téhle chvíli a tam jsou noci dlouhé. Máme jeden dalekohled na observatoři La Silla v Chile, který ovládáme samozřejmě na dálku, de facto je to v reálném čase. Moderní dalekohledy se tímhletím způsobem ovládají, takže už není potřeba, aby astronom byl fyzicky přímo u toho dalekohledu. My de facto ovládáme i Perkův dalekohled na Astronomickém ústavu taky dálkově, protože sedíme ve vedlejší budově.
2: Noci bez astronomické tmy a s možností svítící oblačnosti potrvají přibližně do poloviny července. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
0: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
2: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
0: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Radiožurnál 9 hodin a 30 minut. Zprávy má Pavel Prouza.
5: Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí, uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatija přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hizbalah. Od včerejšího odpoledne mělo platit příměří. Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím, uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Forum 50%. Zastrašování, výhruškám a slovním útokům čelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, který si předsevzal zlepšit prostředí ve sněmovně, o takových incidentech prý neví. Vyzývá proto poslankyně, aby se mu s takovými zkušenostmi svěřovali. V Polsku se koná celostátní nácvik první pomoci. Školení nabízí zhruba 1000 míst po celé zemi, je zdarma a může ho absolvovat kdokoliv. Pod vedením odborníků se lidé naučí správně posoudit bezpečnost místa události nebo uložení do stabilizované polohy. Dozvědí se také, jak správně přivolat pomoc, provádět resuscitaci a bezpečně používat defibrilátor. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením mohou drahé nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. V půjčovně navíc pracují taky lidé s těžkým zrakovým postižením.
6: Sport.
5: Američtí fotbalisté mají po výhře 2-0 nad Austrálií jistotu postupu do play-off mistrovství světa. Ve skupině šampionátu Turecko podlehlo 0-1 Paraguayi a do vyřazovací fáze se tak definitivně nedostane. V dalších zápasech Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko Skotsko 1-0. Americká plavkyně Kate Douglasová vytvořila nový světový rekord na 50 metrů volným způsobem. Na závodech v Indianapolis zaplavala čas 23,59 sekundy a překonala dosavadní maximum Švédky Sjöströmové.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D8 u německých hranic a kolony na D1. Dálnice D8 je stále neprůjezdná na příjezdu do České republiky z Německa. V tunelu Panenská na 86. kilometru se srazila 2 osobní auta. Provoz na vjezdu do tunelu je tak zastavený. Poslední možný před uzavírkou je sjezd z D8 na Petrovice, to je kilometr 87. Osobním autem se to pak dá objet přes Nakléřov. Na D1 z Ostravy do Brna čekejte kolony mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Mezi kilometry 312 a 308 je zúžení pouze do jednoho pruhu ze tří a kolona na Brno tady má skoro 20 minut. Na D1 pak čekejte menší zdržení na průjezdu Brnem směrem z Prahy do Ostravy před omezením na kilometru 196, zdržení ve 2-kilometrové frontě 10 minut. Na D1 pak je kolona i z Brna do Prahy, a to před omezením u sjezdu na Sázavu. Silničáři pracují na 34. kilometru a zdržení z kilometru 36 asi 10 minut. A na silnici 13 je stále zastavený provoz mezi Chrastavou a Rynulticemi u Bílého kostela. Po těžké nehodě provoz policisté odklánějí přes Dolní Suchou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přehánky nebo bouřky, ty mohou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. Tolik zprávy. A pokračuje magazín Experiment se Štěpánem Pokorným.
4: 9 hodin 34 minuty a o čem ještě bude druhá půlhodina Experimentu Radiožurnálu? Co kdyby jednou domy nerostly z cihel a betonu, ale jen z konopí? Čeští vědci teď zkoumají nové způsoby, jak právě konopí využít co nejvíc při stavbě domů. Testují z této rostliny například izolace, tvárnice i deskové materiály. Podrobnosti pro vás na Radiožurnálu budeme mít už za chvilku. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
9: Experiment.
7: Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: Čeští vědci vyvíjejí nové možnosti využití technického konopí ve stavebnictví. Na ČVUT testují například deskové materiály nebo konstrukční prvky, které by v budoucnu mohly doplnit běžně používané stavebniny. Výsledkem má být demonstrační dům, na kterém ověří jejich vlastnosti v praxi.
1: Na stole nám tu leží hromádka světlé dřevité hmoty, lisovaná deska, izolační materiál, nějaké stavební tvárnice. Když se ale podíváme blíž, tak zjistíme, že jejich základ není kámen, písek ani dřevo. Je to všechno vyrobené z rostliny, z technického konopí.
2: Tady vidíte vlastně pazdeří, jedna ze složek technického konopí. Primárně se z konopí zpracovává stonek, to je asi nejžádanější část z toho technického konopí. A to pazdeří by se dalo říct, že taková jakoby odpadní hmota, s kterou si třeba ty konopáři nevědí moc rady.
1: Jsme v Univerzitním centru energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického, kde Barbora Vlasatá z laboratoře cirkulárního stavebnictví zkoumá, jak by se právě konopí mohlo víc uplatnit ve stavebnictví.
2: To je tvárnice, která je vlastně udělaná, je to jako beton, je tam vlastně to pazdeří, je tam zapracovaný s nějakým pojivem a dá se to prostě použít jako stavební materiál. Naopak z toho stonku se třeba dělá tepelná izolace, to už jsou jakoby víceméně zavedený prvky, které na trhu koupíte.
1: Když se podíváme na tu teplnou izolaci, tak ona vlastně je velmi podobná té izolaci, která není z technického konopí.
2: Ano, je to víceméně to samý a právě je to alternativa k té klasické třeba minerální izolaci, která je dělaná z čedičových vláken. Tohle je prostě rozvlákněný stonek a má to víceméně ty samé tepelné vlastnosti, jako má ta klasická minerální vlna.
1: Říkáte víceméně stejné vlastnosti, má to i nějaké výhody?
2: Je to prostě obnovitelný zdroj, lokální, to konopí svým způsobem i jakoby pomáhá v té půdě, není to rostlina, která by to nějakým způsobem vyčerpávala, jako to třeba dělá řepka. Je to rychle dostupný zdroj, ta masa je tady rychle dostupná, třeba i dalo by se říct rychleji než třeba v případě dřeva.
1: Pak to jsou ale i věci, které na trhu ještě úplně nenajdeme, třeba deskové materiály nebo materiály na bázi lisovaných stonků.
2: A to jsou právě ty varianty, na kterými se budeme zaměřovat a budeme se snažit nějakým způsobem zjistit ten přínos, tak aby jsme mohli jim potom pomoct se umístit mezi těma ostatníma standardníma výrobkama na trhu.
1: Na vývoji těchto materiálů ale vědci nechtějí zůstat jen v laboratoři. Cílem projektu je ověřit jejich využití přímo v konstrukci domu. Jak říká Jakub Diviš z laboratoře udržitelné výstavby, nejde o hledání úplně nové suroviny, ale o to, co už známé materiály dokážou v praxi.
3: Výsledkem bude, že všechny obvodové stěny, střecha a podlaha budou z technického konopí. Míra detailu a množství využitých konopných materiálů je samozřejmě otázkou i výzkumu. Je před náma ještě několik výzev, které my musíme zvládnout. Pevně věříme, že se nám to podaří, takže ta představa je velmi, velmi jasná a ty konstrukce chceme ukázat, že z toho konopí lze stavět standardním způsobem.
1: V domě chtějí vědci otestovat například to, jak materiály odolávají zatížení nebo jaké mají tepelně technické vlastnosti. Z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Přesně ve 3:15 pokračuje experiment Radiožurnálu. Technické konopí je obnovitelný lokální zdroj, i přesto ho stavebnictví používá v porovnání s jinými materiály spíš sporadicky. Proč tomu tak je, se naše vědecká reportérka Karolína Burdová ptala prezidentky Českého konopného klastru Hany Gabrielové.
1: Hlavní překážkou je vůle těch architektů to vůbec zkoušet, aplikovat nové materiály, vůbec zabývat novými materiály, vůbec jako vyzkoušet z té své konvenční bubliny nebo bubliny konvenčních materiálů a hledat i nové materiály, které třeba jako konopí můžou ukládat CO2.
2: Co tedy musí v Česku vzniknout, aby se z technického konopí stal běžně dostupný stavební materiál?
1: Tak určitě ta poptávka v Čechách zatím tak velká není, myslím si, že tady chybí osvěta, myslím si, že ten průmysl jako takový je velice konzervativní, takže podobně jako třeba v léčebním konopí nám to trvalo 10-15 let, než jsme se někam posunuli, takže za ty zemědělce můžu říct, že ty to rádi budou pěstovat, pokud to od nich někde bude kupovat.
2: Jedním z argumentů pro konopí je, že jde o rychle rostoucí obnovitelnou plodinu. Je v Česku dostatečná kapacita pro pěstování a zpracování konopí tak, aby mohlo zásobovat i právě ten stavební průmysl?
1: Vzhledem k tomu, že surovina z jednoho hektaru, když se budeme bavit o té dřevité části toho stonku pazdeří a nebudeme brát vlákno, které se používá hlavně na izolace, tak tam je hodnota kolem třeba 1 až 2 hektaru na jeden dům. A myslím si, že plochy na to v Čechách, na to, aby se to pěstovalo, máme. Určitě by do budoucna, aby se to jako pěstovalo víc, by bylo potřeba, aby jsme tady měli víc těch dekortikačních průmyslových linek, které zpracovávají konopní stonek na tyhle ty materiály pro ten stavební průmysl.
2: Jak vůbec je náročné technické konopí pěstovat a zpracovávat ve srovnání s jinými průmyslovými plodinami?
1: Pěstovat velice jednoduché, protože stačí zasít a ono je to C4 rostlina, takže rychle roste, zapojí porost, omezuje plevele, udržuje půdu proti erozi, takže je to velice, dá se říct, i prospěšná rostlina pro půdu. Ale potom je důležité mít teda sklizňovou mechanizaci, která už je konopí přizpůsobená. Pokud teda sklízíte ten stonek, který je většinou tak do 3-4 metrů vysoký, tak to už prostě vyžaduje nějakou speciální mechanizaci. Potom je tam to zpracování a tam už je potřeba mít opravdu infrastrukturu v řádu milionů euro.
2: Kdybychom se podívali o 10 let dopředu, myslíte, že budou konopné materiály běžnou součástí staveb, běžnou alternativou, nebo zůstanou spíš specializovanou alternativou?
1: Já si myslím, že budou běžnou alternativou. Ten materiál dobře funguje a dobře se z něj staví. A dneska už jsou i projekty, kde se dělají třeba prefabrikované panely. Takže vám prostě přijede firma a za víkend vám postaví dům na základové desce. A to už je poměrně moderní způsob výstavby, kdy se takovým stylem dají stavit i třeba velké haly a různé průmyslové objekty, které většinou řeší takový ty ESG a ukládání CO2 a v tom konvenčním světě. Tam moc možností, jak postavit průmyslovou halu, aby byla uhlíkově neutrální nebo i uložila nějaký CO2 navíc, to moc jako těchhle z těch možností není. Takže já věřím, že to konopí bude tím materiálem, který si ty průmyslníci najdou, ale samozřejmě je na tom spousta práce.
2: Uzavírá Hana Gabrielová, prezidentka Českého konopného klastru. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Hledání léku na Alzheimerovu demenci je něco jako cesta kolem světa. Nemocné totiž nejsou jenom mozkové buňky, ale svým způsobem i naše společnost. To říká James Rice, americký zdravotnický expert a předseda správní rady Mezinárodního výzkumného centra pro neurodegenerativní choroby. Lidský rozměr výzkumu připomněl i na posledním světovém setkání výzkumníků v Praze.
1: Vědecké objevy zjistí, co se v mozku děje a proč. Chceme ale dospět k tomu, jak zlepšit důstojnost lidského života. Na našem setkání jsme diskutovali o tom, jak změřit, jestli je člověk v pohodě šťastný.
2: Jak se to dá určit?
1: Setkáváme se s rodinami lidí postižených demencí a ptáme se jich, co byste chtěli zažít v posledních letech svého života. Neřeknou vám, chci, aby mi rychleji pálili nervové spoje. Budou říkat třeba, chci si zase užívat hudbu, chci být s vnoučaty nebo pravnoučaty, chci, abych znovu mohl malovat. Musíme do procesu vědeckého objevování vnést i lidi, kterým to má pomáhat. Zahrnout kromě buněčné vědy také psychologii a výzkum chování. To, co znamená důstojný život, se totiž bude lišit v různých kulturách i různých rodinách.
2: Vy jste navrhl něco jako autoatlas pro výzkum demence, přirovnáváte to k naplánované trase, v čem to spočívá.
1: Když plánujete cestu na dovolenou s rodinou anebo služební cestu, je to rozdíl. Budete tam dělat jiné věci, navštívíte jiná místa. To, jak cestu vnímáte, se bude lišit. Stejně tak od výzkumu k důstojnému životu vede cesta. Potřebujeme si ji zmapovat a rozmyslet si zastávky, kde se zastavíme a rozhlédneme se. Co to znamená pro nás a pro lidi, kteří jsou postižení?
2: Kde je podle vás důležité se zastavit?
3: We can help.
1: Můžeme těm lidem vytvořit prostředí plné podpory. Dá jim to chuť do života. V Evropě a v Americe tyhle lidi uskladňujeme. Máme chráněné bydlení, domovy s asistencí, potom oddělení pro lidi s poruchami paměti. Dáváme tomu vznešené názvy, ale tím to nezachráníme. Uskladňujeme lidi, aby nám sešli z očí a z mysli.
2: Jenomže kdyby byli doma, tak se s nimi rodina neví rady. Léčbu demence zatím nikdo nezná.
1: Jistě, v mnoha zemích byla v minulosti třeba sanatoria pro lidi s tuberkulózou. Máme rádi, když jsou lidé mladiství plní entuziasmu, nehledě na věk. Abychom toho dosahli, potřebujeme zkoumat kvalitu života ve stejné míře, jako studujeme buněčné membrány. Jedno bez druhého nebude optimální.
2: To znamená zaměřit se na prevenci pomocí životního stylu?
1: Podle mezinárodních studií existují takzvané modré zóny, kde lidé stárnou zdravě. Je to díky prostředí, stravování, pohybu. Je to výzkum, který se na člověka a lidskou komunitu dívá zvenčí. Na druhé straně máte výzkum nervových buněk a jejich membrán. Potřebujeme obojí. Co dělají buňky s komunitou a komunita s buňkami?
2: Takže zlepšit kondici mozku může člověk nejenom sám sobě, ale i lidem kolem sebe?
1: Když se nebudeme starat o stárnoucí lidi, o hodně přijdeme. Věk odchodu do důchodu je celosvětový problém. Nejde jen o peníze na důchody, ale také o ztrátu zkušeností starší generace. Mohli bychom mít pozitivnější přístup k těm, kdo stárnou. Společnost to obohatí, jak po ekonomické, tak po kulturní stránce.
2: Říká James Rice, předseda správní rady Mezinárodního výzkumného centra pro neurodegenerativní choroby. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy už má Pavel Prouza.
2: Ukrajinský prezident přišel o polské nejvyšší státní vyznamenání. Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Motocyklová velká cena České republiky pokračuje kvalifikačním dnem. Nehoda v tunelu uzavřela dálnici D8 na příjezdu do České republiky z Německa. Bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky. Teploty do 36 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Polský prezident Karol Navrocký rozhodl o odebrání nejvyššího státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému. Prezident Ukrajiny ho ztrácí kvůli pojmenování jedné z armádních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století podílela na vraždění Poláků na Volyni.
3: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
4: Prezident Karol Navrocký ve videu na sociální síti X řekl, že Poláci nemohou připravit oběti masakrů o důstojnost a že Polsko žije, dokud se jeho národ pamatuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský získal nejstarší a nejvyšší polské státní vyznamenání, řád Bílé orlice, v roce 2023 z rukou tehdejšího prezidenta Andřeje Dudy. A to za mimořádné zásluhy o prohloubení přátelských vztahů mezi Polskem a Ukrajinou a za rozvoj spolupráce pro demokracii, mír a bezpečnost v Evropě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
5: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím. A nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt. A dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
2: Pardubické východočeské divadlo dnes večer na vyhlídce pod hradem Kunětická hora představí v premiéře novou adaptaci Erbenovy Kytice. Hudební inscenace přináší 7 známých balad, mezi nimi Zlatý kolovrat, Vodníka nebo Svatební košily. Divákovi nabídne různé žánry, horor, drama, ale i komedii.
6: Kytice v režii Janky Ryšánek-Šmitové ukazuje ženy, které mají jen málo šancí něco se svým životem udělat, přitom ale nesou maximální vinu.
7: Je to téma komunity, která vypráví příběhy, aby si poprosila o odpuštění.
6: Hudbu složila do představení performerka a skladatelka Vladivojna Lačia.
8: Ta muzika má veliký náboj,
6: říká herec Jan Vápeník. Přidanou hodnotou inscenace je pak kulisa hradu a také exteriér.
7: To počasí mění scénografii, takže i když tam nemáme žádné přestavby, tak když začne foukat, jsou mraky, svítí sluníčko, je mlha, tak se nám vlastně ta scénografie neustále mění.
6: Dodává režisérka z Kunětické hory Naďa Kubínková, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguayí 0-1 nemají ve skupině ani bod a ztratili tak naději na postup do play-off. Do vyřazovací fáze turnaje naopak prošli domácí Američané po výhře 2-0 nad Austrálií. Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0. Motocyklová velká cena České republiky

0: Česká na 86. kilometru odklízí nehodu dvou osobních aut. Provoz tunel je tak zastavený a doprava z D8 odkláněná před nehodou na Petrovice na kilometru 87. Osobním autem se po to pak dá objet přes Nakléřov. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolony mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Na kilometru 312 je omezení ze tří pruhu pouze do jednoho a kolona tak má skoro 4 kilometry. Zdržení na Brno asi 20 minut. Vázne provoz na příjezdech do Brna, a to jak po dálnici D1 z Prahy, tak i po D2 z Bratislavy. Kolony na D1 jsou od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Směrem z Bratislavy na D2 kolona před omezením je ze třetího kilometru. Navíc v koloně tam řeší na půltém kilometru i nehodu osobního auta s nákladním. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte zdržení před Benešovem. Kolona od Mrače je asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky, ty mohou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. Tolik zprávy. A začíná rozhovor s hostem Patricie Strouhalové.
3: Dobrý den, dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je Radim Stráník, je to rodák z Břeclavy, je to vítěz soutěže EY, podnikatel roku za Jihomoravský kraj roku 2025. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
4: Zdravím, děkuji za pozvání.
3: Společnost Fermatom, ale vy jste vystudovaný strojní inženýr Vysoké učení technické Brno. Když se podíváme na vaše zkušenosti, tak vlastně z toho japonského automobilového průmyslu jste se doslova přenesl do světa chutí, protože vím o vás, že vaším největším koníčkem, kromě posilovny, otužování, je taky jídlo, alespoň tak to o vás říkají vaši přátelé. Tak ty zkušenosti z japonského automobilového průmyslu, tak jak jste je přenesl do toho světa chutí, což jsou fermentované zálivky, podstavené právě na principu umami, to znamená, jak se to sešlo z těch japonských chutí, proč vlastně je přenášet k nám? Jak to propojit? Proč to propojovat?
4: No, Japonci jsou úžasní v tom, že oni do každého jídla se snaží propašovat umami. A co je umami? Umami to je dneska takový jako populární trend a je to pátá chuť. Takže když si vezmete sladkost, kyselost, slanost a hořkost, tak ta pátá chuť je umami. Těžko se to, jako řeknu, popisuje českým slovem. Nejlíbí asi fungovalo slovo lahodné. Takže když třeba dobře opečete maso, máte dobrý vývar, nebo vezmete třeba parmezán, tak tam to skvěle funguje. A rajčata mají velký podíl přírodního glutamátu. No a Japonci s tím pracují velice dobře, takže oni všude dávají trošku sojovky, trošku misopasty, hodně pracují s mořskými plody, kde jsou úplně nabité umami. A mě to vždycky fascinovalo, že každý zapadlý krámek má to prostě strašně dobré. Mm-hmm. A já jsem chodil a jsem byl úplně obsesivní tím, že jsem šel do těch nejzapadlejších krámků, kde nebylo absolutně anglické jméno. Vždycky jsem si vzal prostě překladáč, vyfotil jsem to a teď jsem ty kliky háky jak luštil a vždycky jsem si říkal, no to je tak skvělé. A prostě jsem si říkal, že tuhle zkušenost bych si strašně rád jako přenesl jako do Česka a ukázal to ostatním.
3: Vykladete velký důraz na udržitelnost a na přístup zero waste. Veškeré ty vedlejší suroviny zpracováváte do doplňkového sortimentu a říkají v té souvislosti o vás, že jste vizionář. Jak se vám to líbí?
4: Tak jako je to pěkné, ale jako rád bych řekl, že to jako byla moje první jako představa, že jsem jako takový vizionář, ale ono to spíš způsobí s tím, že jsem strašně šetřivý a že jsem si vždycky říkal, že bych to nerad jako vyhazoval, že mi to připadne prostě vždycky, když jsme udělali tu várku, prostě já nevím, ze začátku to bylo prostě 100-200 kg rajčat a jako jsem viděl ty zbytky z toho potom pasírování, ty slupky z těch rajčat, ze zázvoru, z česneku a říkám, no to prostě nebude vyhazovat, ne, s tím co vymyslíme. Tak jsem koupil sušičku a prostě vysušil jsem to a říkám, no tak něco musím s tím vymyslet. Smíchal jsem to se solí, s pepřem, sečuánský pepř. Ježišmarád, vznikly takové úžasné koření, které do té doby prostě na tom českém trhu nebyly. Tak si říkám, to je super. Takže když se to dneska jako propojí do toho, že jsem vizionář, že jsem tak myslel, tak je to pěkné, ale já jsem spíš takový šetřílek.
5: Host radiožurnálu.

0: Podnikatel EY, podnikatel roku Radim Stráník, dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když jsem říkala, že od crash testu v automobilovém průmyslu jste došel k vlastní značce fermentovaných omáček a dressinků, tak vy jste tam byl přes půl roku?
1: Rok.
0: Přímo v osadce. Teď tam bylo expo, byl jste tam?
1: Ano, byl jsem se tam podívat.
0: Jak se vám tam líbilo?
1: Bylo to krásné, no. Připomenutí pěkné.
0: No a ty crash testy, jak se vlastně dělají?
1: Dřív se to dělávalo v 70. To dělávalo tak, že se prostě vzalo auto, hrozně drahý prototyp, bouchlo se do zdi, podívalo se na to, jestli to je v pořádku, nebylo, tak udělali trošku jinak a zase to bouchli za měsíc znovu. No a dneska se to dělá tak, že se v podstatě kompletně věrně postaví prostě simulační model a pomocí prostě výpočetních modelů, jmenuje metoda konečných prvků, se to prostě dá velice věrně simulovat v podstatě počítači, takže my jsme třeba za ten den udělali 100, 150 simulací.
0: Jaký jste řidič?
1: Jsem takový klidnější, no. Býval jsem možná trošku větší divočák, teď už jsem takový kliďas, protože většinou vozím děti, takže už si nemůžu dovolit dělat žádné skopičiny.
0: Máte dvě děti, 3 a 5 let? Vozíte je každý den do školky?
1: Vozím je každý den do školky. No, občas se střídáme s ženou, ale jinak je vozím do školky. No.
0: Řídil jste i po Japonsku?
1: Ne, nakonec nepovedlo se mi to.
0: Nepovedlo. To znamená, že je vám to trochu líto?
1: Trošku jo, no. Trošku jsem si tam chtěl zkusit, jak se tam chovají ti řidiči. Jestli tam jsou prostě nějak jako divočejší nebo konzervativnější, ohleduplnější. Takže to mě trošku mrzí, no. To bych se rád vyzkoušel ještě někdy.
0: A z pohledu jenom chodce, jací jsou?
1: Miluju pravidla. Miluju pravidla, že přesně tak, jak když třeba stojíte u přechodu, tak oni ví, že prostě by měli stát jako v řadě. Tak oni před tím přechodem stojí v řadě. Takže oni čekají na to, než prostě jde zelená a stojí tam jako v řadě. Já jsem si říkal, kdybyste šli jako v chumlu, tak přejdete všichni zaraz, přejdete. A oni, no, ale to my musíme stát v řadě. Takže...
0: No a má to něco společného? Ty crash testy a ten výpočet toho, co to auto udělá nebo neudělá s tím, co děláte teď? Ten gastronom?
1: Já tam vždycky dokážu si přes nějakou linku najít. Pro mě to jako takové, jako hlavně ta analytické myšlení, které mi jako samotné ty crash testy a ta engineering mi dal, že prostě dokázat úplně rozpadnout vždy ten problém na ty nejmenší prostě součástky a vyřešit prostě ten first principle, ten hlavní core problém a tam to potom na tom stavět dál a dál a dál. To se snažím teď prostě používat ve firmě, používat to obecně v potravinářství.
0: Mm-hmm. Čím vás Japonsko oslovilo?
1: Když jsem tam byl úplně na začátku, tak mě oslovilo, jak je prostě čisté a jak je jako uspořádané a jako, jak miluje ty pravidla. Jak jsem tam byl už díl, tak už mi to začalo trošku štvát. Já jsem takový jako obecně takový trošku jako pankáč a mám rád, hledám takové jako cestičky a jak to vymyslet a jak to obejít, takový jako švejkovství, jo, české, jo, že prostě takový kutil, co prostě snaží se to zlepšovat a oni prostě jenom hleděli na tu jednu konkrétní věc a mě to v tom engineeringu třeba to potom, už jsem z toho byl takový jako trošku naštvaný, říkám, a kluci, ale když to uděláme takhle, tak to bude rychlejší. Nemusíme tady tu simulační smyčku dělat týden, ale třeba den. Oni, no, ale to je tak napsané prostě tady v tom manuálu a říkám, tak je to špatně.
0: Nehnul jste s tím.
1: Nehnul, no.
0: Vy jste jednou řekl, že svět je hra a že kdybyste dokázal tohle předat Čechům, takže by to bylo skvělé. Jak jste to myslel?
1: A já když jsem odcházel do toho Japonska, tak jsem měl takový trošičku pocit, že jsem takový maločecháček a že prostě jako z toho Česka nic nedokážu a mě v tom Japonsku se otevřeli obzory, že v podstatě dokážu, když si něco řeknu, tak dokážu, co budu chtít prostě. Dokážu si to prostě na to napsat plán, dokážu to prostě si to rozepsat a otevřelo se ve mně takové prostě jako obzory, že prostě když budu chtít, tak dokážu cokoliv. A že to prostě na konci dne je to v podstatě jenom hra, jo. A ten, kdo to umí hrát jako nejlíp, tak se dostane nejdál, jo. A kdo se nebojí, kdo dokáže riskovat, samozřejmě nějakým způsobem kalkulovaně riskovat, tak prostě se posouvá jako neskutečně dál. Jo, jsou lidi, kteří prostě jsou neskutečně brilantní myslitelé, ale jsou paralyzováni tou svou analýzou, že prostě řeknu, a co kdyby náhodou tohle, a co kdyby náhodou tohle. Já mu říkám, je to hra, pojďme to zkusit, vyzkoušíme to.

0: Radim Stráník dnes hostem ve víkendovém radiožurnálu EY, tedy podnikatel roku. Ta soutěž vlastně patří mezi nejprestižnější světové soutěže podnikatelů. Zdává hold výjimečným osobnostem a cílem je ukazovat veřejnosti vlastně v 60 zemích světa příklady na poli podnikání, které mohou být zajímavé pro ty mladé. Vy mladý jste, za týden vám bude 35, je to velká motivace třeba i pro vaše kamarády?
1: Jo. Ozývají se mi lidi, kteří se mi jako roky neozývali a jako říkají, že mě sledujou, že mě fandí a že prostě přesně, jak říkáte, že to motivuje, že něco chcou vyzkoušet taky.
0: A je ta první otázka, pardon, jak jsi to udělal, jak to mám udělat já?
1: Ano, ani připadne jim, že už teď je to jednoduché. Já říkám, no, těch 5 roků prostě taky, než jsem zjistil, která páčka, tak jako to trvá strašně, no, že prostě jako první rok jsem se to úplně patlal. Já jsem vůbec nevěděl, jsem nevěděl, co je DPHčko, jsem nevěděl, co je podvojné účetnictví a prostupně já mám rád se vždycky do nějakého tématu prostě hrozně zahrabat, jako ten rabbit hole prostě úplně prozkoumat a potom najednou zjistím, že tomu rozumím víc než jako většina lidí a z toho mám radost.
0: Mm-hmm. Bál jste se něčeho, opravdu jako bál, co vám nedávalo spát, takové ty noční můry?
1: Teď, když je ta firma větší a větší, tak mám vždycky největší strach z cash flow. Protože jedna věc je, že máte jako kladnou EBITu, ale když prostě vám nevyjde na výplaty nebo na zaplacení DPH, tak z toho mám jako strach, no. Že prostě špatně rozplánujete investice a tak z toho třeba mám strach.
0: Už se to někdy stalo?
1: Nestalo. Naštěstí to nestalo, naštěstí vždycky jsme tu zatáčku dobře vybrali, ale mám úplně děs, někdy se zbudím, že řeknu, že ho nevyberu prostě.
0: Ty zatáčky a crash testy, tak co třeba jako v těch crash testech se speciálně, jestli se soustředíte třeba speciálně právě na to, kde to auto zatáčí, nebo
1: tam se, tam je zadefinováno prostě jak je Euro NCAP, což jsou ty klasické hvězdičky, prostě taková definice, jak prostě se definuje bezpečnost auta, tak je nadefinovaných třeba nějakých, řekněme, 6 třeba prostě typických procentuálně nejčastějších nehod a tam se prostě definuje náraz do zdi, srážka s autem, srážka na kůl a tak dále. A podle toho se vždycky snaží naladit to auto tak, aby to ten cestující, ten pasažér to přežil co nejlépe.
0: Hmm. Je tam i strážka se zvěří?
1: V těch základních není, ale vím, že Volvo si to tam definuje strážku s losem, protože tam to mají velmi časté, takže oni ty auta ladí na to, aby to zvládli.
0: Hmm. Když se vrátíme k těm začátkům v kuchyni. Máme to asi každý spojený s dětstvím a vzpomínáme na to, co šlo těm babičkám a co jsme od nich měli nejradši. Tak co vařila vaše babička? Jaké jsou ty vaše vzpomínky? Jak ty vaše vzpomínky voní a chutnají?
1: No já si teda pamatuju, kdybych třeba trošku uhnul do toho fermentování, tak já si vždycky pamatuju, že jsem u babičky na dvoře vždycky měla kameňák, kde tam prostě byly kvašáky a zelí. Prostě bylo to na tom horku, jo. A teď prostě jsem to v létě otevřel, to úplně páclo mě to do nosu. A teď jsem to začal kousat, ten kvašák, ten mě celý ostříkl. A já jsem ještě si vzal vždycky nějakou skleničku a napil jsem se té vody. To je pro mě úplně jako dětství, prostě u babičky, prostě na dvorku a potom táta to dělal to stejné i se zelím a takže to je pro mě třeba úplně dětství tohle, no.
0: Šťáva zkvašeného zelí taky?
1: Zkvašeného zelí, přesně tak, no.
0: Tak je to zdravá věc?
1: Je to zdravá věc. A tata tam dával ještě kousek jablíček a do toho jablíčka, když se kousl, no to byla symfonie, to bylo nasládlé, nakyslé, no super.
0: Byla tam i ta umami chuť?
1: Přesně tak, tam byla ta úplně prostoupená tím. No.
0: Kolik toho bylo u vás doma takhle v těch domácích zásobách na zimu, taky jste křečkovali?
1: Určitě naši jako nikdy nebyli, řeknu, nějaký jako extra zámožní rodiny, byli jsme prostě taková střední třída vždycky, a takže jsme vždycky měli jako nějaké zavařeniny doma, jo, takové kvašené věci prostě ve sklepě vždycky se našly.
0: Mm-hmm. Kvasí ten zelí taky po staru?
1: Jo, já se s tím hodně hraju, mám takový ten tátův recept, který jako vždycky se snažím držet, ale potom se snažím strašně moc experimentovat.
0: Povídáme si s Radimem Stráníkem.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: Radiožurnál je 10:30. A zprávy má Kateřina Sousedisová.
3: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší přehlednosti pracovního trhu. V Dominikánské republice zachvátil požár hotelový rezort. Evakuovat se muselo téměř 1700 turistů. Informuje o tom agentura AP s tím, že oheň ubytovací zařízení téměř zničil. Podle dominikánských médií zemřela italská turistka. Příčinu neštěstí teď úřady zjišťují. V Berlíně se koná první letošní protestní plavání v řece Sprévě za zrušení zákazu koupání. Letos uplynulo 101 let od chvíle, kdy berlínské úřady rozhodly, že je voda příliš znečištěná a koupání zakázali. Teď je podle agentury AP voda většinou čistá. Protestní plavání je v plánu až do září každý 20. den v měsíci. Druhý den Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové nabízí na různých místech ve městě 60 akcí. Kromě domácích souborů se představí i umělci ze zahraničí. Ve studiu Beseda uvidí návštěvníci inscenaci Orfeus a Euridika olomouckého divadla na Cucky. Loutkové divadlo Drak představí jednu ze svých letošních premiér s názvem Krabat. Sport. Fotbalisty prvoligové Sigmy Olomouc povede i příští sezóně trenér Pavel Hapal. Hanáci to oznámili na svém webu. Jeho asistenty budou nově Filip Rydval, Portugalec Jaime Monroy a Polák Radoslav Bela. Hapal je v klubu generálním sportovním manažerem a po dubnovém odvolání Tomáše Janotky dokončil minulou sezónu také jako kouč prvního týmu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Otevřená D8 u hranic a kolony na D1 u Bělotína. Dálnice D8 je na příjezdu do České republiky z Německa opět otevřená. V tunelu Panenská na 86. kilometru už odklidili nehodu a odklon dopravy před pár minutami tak zrušili. Kolona od německých hranic na Prahu se rozjíždí. Na D1 z Ostravy do Brna vázne provoz u Bělotína. Na kilometru 312 silničáři ruší omezení a fronta má asi 4 kilometry.
6: Silničáři likvidují omezení, co tam bylo dlouhodobé mezi uhraní, takže je to svedené pouze do jednoho pruhu a z Ostravy ta kolona už začíná na 315. kilometru.
5: Na D1 pak je zdržení i z Brna do Prahy, a to před omezením u sjezdu na Sázavu. Na 34. kilometru pracuje údržba, fronta 4 kilometry, je to asi na 15 minut. 15 minut se zdržíte i na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic před Benešovem a také na silnici 7 z Prahy do Chomutova za Třebízí. Je tam omezení, fronta asi 3 kilometry. A sledujeme i situaci na příjezdech na Velkou cenu Brna silničních motocyklů. Kolony jsou na příjezdech na Masaryku v okruh, a to jak od Kývalky, ze Žebětína, tak také od Ostrovačic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy hlavně v Čechách přeháňky nebo bouřky, teploty 31 až 36 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Dál pokračuje rozhovor s hostem Patricie Strouhalové.
2: A tím hostem je Radim Stráník, podnikatel roku soutěže EY. Vy jste vybudoval značku vlastně velkého světového formátu a snažíte se udávat a udáváte trendy v oblasti zdravého stravování. Co to zdravé stravování podle vás je?
7: Ono se to často, plno lidí by rádi nějakou jako rychlou zkratku, nějakou jednu super potravinu, která jako je spasí, ale ono je to jako celý komplexní jako takový systém. Takže jako dneska se ví, že by se mělo jíst co nejvíce rozmanitě, aby ten střevní mikrobiom jako měl co nejvíce, kdyby řeknu, složek, z kterých mohl fungovat. Takže to je pro mě dneska zdravé stravování.
2: A vy, předpokládám, máte bohatý mikrobiom.
7: Snažím se o to. Snažím se ho dobrou vlákninou sytit a hodně bílkovinama.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

0: Radim Stráník ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jak jste začínal ve vlastní kuchyni? Co jste zkoušel fermentovat, teda kvasit? Bylo to podle babičina receptu?
1: Jasně. První věc, co byly, tak bylo zelí, byly kvašáky. Ty se jako jakž takž jako povedly a říkám, a pojďme dál. Tak jsem to začal testovat a to už se nepovedlo. Tak jsem prostě
0: nejedl. A snědl jste to taky?
1: Snědl jsem to taky a samozřejmě, když to bylo úplně jako třeba plesnivé, no, tak jsem to nejedl. Jasně. A pak jsem jako tam našel, objevil jako to kouzlo jako těch pár pravidel, co potřebujete dodržovat. Jsou to 2% soli a bez přístupu vzduchu. A v podstatě, když dodrží tady tohle, tak jako to ve většině případů to vyjde. A já jsem fermentoval úplně všechno. Já jsem si dokonce hrál, že jsem jako fermentoval maso a dělal jsem z toho garum, což je takový jako klasický středověký, taková jako něco jak sojová omáčka. A byla prostě fantastická věc, která byla úplně plná umami a doteďka na tom myslím, ale bylo to prostě hrozně zlouhavé. To trvalo 2 roky, než to...
0: Takže opak toho, když se někdo dělá domácí pršut, že suší tu šunku, jo?
1: No. Tak jako ty principy tam jako jsou podobné, protože co tam jde, vy potřebujete tu bílkovinu, ten dlouhý řetězec, rozložit na nějaké jako kratší řetězce, což jsou aminokyseliny. A jeden z těch aminokyselin je glutamát, což je to umami. Takže vy tam prostě jako najednou objevíte prostě přesně jak v těch sušených masech, tak tedy v tomhle fermentovaném mase objevíte úplně takové jako zvláštní chuť. Říkat si, to je tak dobré. A to je přesně ono. Mm-hmm.
0: Někde se uvádí, že nejblíž tomu, co doma máme, jsou chuti umami houby. Souhlasíte s tím?
1: Je to tak, je to tak. Je to, ještě když se třeba vysuší, tak to je prostě naprostá umami pecka. Dají se taky fermentovat. Je teď hodně trend to fermentovat s koji, což je taková tradiční plesnivá rýže, která pochází z Japonska a v podstatě ta plesnivá rýže má v sobě enzymy, které rozkládají ať už bílkoviny, anebo sacharidy na jednodušší, tady řeknu, aminokyseliny nebo cukry a funguje to úplně skvěle, je to fantastické.
0: A ta rýže se musí nejdřív nechat splesnivě?
1: Přesně tak. Ona se zasype takovou spórou a ona na ní vyroste taková houba, jak kdyby, jo, minus to kropidlák rýžový a při nějakých 30 stupních to kvete asi 3 dny, to vykvete a do té rýže se vypustí ty enzymy, ty trávící. Mm-hmm. A ty můžete použít na všechno potom.
0: Proč u vás nakonec vyhrála rajčata?
1: A protože máme hrozně blízko, všichni jako je pěstujeme a my jsme vždycky měli toho plnou zahradu a mají hrozně velký podíl přírodního glutamátu, což mě na tom strašně baví, takže jako já tu umami jako tak obsesivně hledám ve všem a tady jsem ji našel strašně moc, takže když jsem je sfermentoval, tak to bylo skvělé.
0: A v Japonsku? Tam je nejčastější co?
1: Tam nejčastěji fermentují sojovku, takže oni vezmou prostě sojové boby a tady s touhle plesnivou rýží většinou a buď to dělají sojovku nebo misopasty. To je úplně pro ně největší standard. Jo, takže takhle jenom oni. No.
0: A když jste jim řekl, že byste chtěl, nebo že se snažíte o kvašená rajčata, co vám na to řekli?
1: Japonci. Poslal jsem to pár kamarádům, potom ty výsledné vzorky a byli z toho nadšení. Řekli, že tady by to určitě fungovalo. Takže až budeme expandovat...

0: Podnikatel Radim Stráník ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když jste dostal tu nabídku do Japonska být jako výpočtář crash testů v tom automobilovém průmyslu, říkal jste si, že to je dobrá šance, že by se to, jak se říká, mělo chytit za pačesy, nebo jste váhal?
1: Já jsem o tom už uvažoval. Já jsem měl za sebou nějaké 3-4 roky po škole a měl jsem takový jako trošku syndrom nebo syndrom maločecháctví. Jsem si říkal, jo, ty Češi to tady dělají, to špatně. Já se potřebuji jako srovnat jako se světem. Tak jsem šel jako, takže já už jsem v tu chvíli, už jsem trošku pohlížel se po nějakých nabídkách a když to přišlo, říkám, jo, kdy jindy. Nemám děti ještě, měl jsem v tu chvíli, jsem měl přítelkyni, ale říkám, pojď, to musím zkusit, celý život bych litoval. Mm-hmm. A tak jsem šel a během chvíle jsem zjistil, že jako se vůbec nemám co stydět. A ta, vlastně to, ta škola, kterou jsem vystudoval, tak mě perfektně připravila vlastně na tady tohle. A potom jsem tam po pár týdnech jsem vedl v podstatě jako mezinárodní týmy, jako Indů, Mexičanů, Japonců, Číňanů a úplně se to užíval.
0: A co jste se dozvěděl v Japonsku o sobě?
1: Já jsem tam prošel takovou jako epizodou, kdy jsem jako měl jako takovou jako trošku depresi. Já jsem jako fakt si říkal, co to jako je, co je, jak se posunu dál. A dozvěděl jsem se tam, že prostě, když se rozhodnu, že něco chci udělat a opravdu to v tom věřím, tak dokážu úplně cokoliv na světě. To, co nám vždycky říkali jako v dětství, že jako můžete dělat cokoliv, a jsem to tak jako nevěřil nikdy. A tam jsem se dozvěděl, že opravdu můžu.
0: A kdo teď jste?
1: Já se tak považuji za takového jako mnohorolového člověka. Jo, jsem určitě, řeknu, otec, partner a milovník jídla. A to, co mě nejvíc baví, tak nejvíc mě baví jako budovat. Jo, mě baví jako hrozně jako něco jako vytvářet, abych viděl, že za mnou jako něco je. Takže mě se pořád ptají, jako jestli to prodám a jako skončím a říkám, co bych dělal. Mě to strašně baví prostě, mě to baví to budovat, posouvat to, takže z toho jsem strašně nadšený.
0: A vize do budoucna?
1: A prostě a změnit jako svět, jako řeknu, dochucovadel, aby jako byl jako to zdravé jídlo, byl jako nový normál, aby to nebyl extrém. Jo, to je moje vize v podstatě.
0: Proč máte tolik reklamy na sociálních sítích? Někdo by si mohl říct, že to je až nedůvěryhodné.
1: To chápu. U nás je to dáno z toho důvodu, že my naše řeknu kategorie zálivky nejsou tak vyhledávané, takže my potřebujeme ten trh edukovat. Takže já prostě musím lidem vysvětlovat, pojďte si dát zálivku, pojďte ochutnat zeleninu, pojďte si ochutit dobře salát a my ten trh musíme trošku edukovat. A takže my se musíme lidem více tlačit na oči, než kdyby jsme měli nějakou komoditu, která je třeba vyhledávaná, jo, typově řeknu oříšky, jo, nebo prostě majonézy a takhle. Takže my tam musíme hodně si odpracovat na těch sociálních sítích.
0: Co takové ty klasické zeleninové saláty v Japonsku? Jí se tam taky?
1: No, jako oni nejsou moc na zeleninu, samotní Japonci, jako že bych řekl, že oni si nakrají zeleninu a zaliju to nějakou zálivkou, to jsem tam snad jako nikdy neviděl. No.
0: Bolelo něco při tom, kdy jste se rozhodoval, kým vlastně budete, kdy jste zjistil, co umím, ale taky co neumím a to, že chci někým a něčím být? Vlastně jste si řekl, mohl bych narazit.
1: No to víte, že jako nějaké jako strachy jako ve vás pořád jsou, jako že jako selžete. Jo? A tím víc ještě, jako když o tom mluvíte jako nahlas a říkáte to každému na potkání, tak potom si jako večer říkáte, no možná nepřehnal jsem to jako tady s těma ambicema, jo? Co když se to pokazí? No a najednou se to prostě děje, najednou se to stává, najednou se to posouvá a pořád ale ten strach ve mně jako je, jo? Že jednou se to prostě nepodaří.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: tak všechno mám.
1: Radim Stráník je hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Bavíme se teď o kvašených rajčatech. Jak se vlastně pracuje s tou vstupní surovinou, třeba právě tedy s rajčaty, když nejsou, řekněme, dost sladká, nebo některá se nám zdají být úplně bez chuti. Mm-hmm. Tak jak se s tím potom pracuje?
2: My už na to máme docela dobrý proces a my se vždycky snažíme, aby ten výstup od nás byl konzistentní, takže my to děláme podobně jako vinaři, kdy v podstatě my si na začátku tu vstupní surovinu změříme, třeba jich primárně teď v tuhle chvíli měříme cukernatost a potom případně doslazujeme tak, aby jsme měli ten výstup vždycky konzistentně stejný.
1: Cukrem.
2: Cukrem. My ho tam dáváme tak, jako tak ho tam dáváme, protože podporujeme vlastně tu prvotní fermentaci.
1: Můžeme dochucováním obměnit úplně běžné jídlo?
2: Určitě. Určitě.
1: Tak rád vaříte.
2: Rád vařím. A
1: přehnané dochucování třeba.
2: Tak takhle to myslíte.
1: Čím to můžeme pokazit? Pálivost asi, ne? To jen tak nejde něčím srazit.
2: Jsou samozřejmě kultury, které milujou jako pálivé. Jo? A bez, kde vám řeknou, pokud to nepálí, tak prostě to není vůbec, nemá to chuť.
1: A čím srazím pálivost nebo hořkost?
2: Dalo by se říct, že jako okyselit. Okyselit může být, ale jako, když to prostě jako totálně přepálíte, tak jako tak to můžete prostě vyhodit, no.
1: A je nějaká chuť, kterou obecně třeba Evropané ještě jako neumí zařadit, jestli je to třeba ta hořkost, nebo?
2: A myslím, že hořkostí se u nás v kuchyni téměř jako nepracuje, ano, to je pravda, ale já teda pro mě osobně je, co vidím u třeba u michelinských šéfů chařů, tak začínají mnohem více pracovat s kyselostí a prostě když chtějí dochucovat, tak vím, že v první fázi začnou dokyselovat a tam vystoupí případně i ta slanost, i ta sladkost a funguje to jako skvěle.
1: Kdo je vrchním ochutnovačem u vás v tom výrobním procesu? Jste to vy?
2: Máme takovou, řeknu, takový panel ochutnávačů, ale já si myslím, že ještě na konci dne ten jako poslední hlas a hlasovací nejsilnější mám já, ale máme na to takový tým, no, takže máme jako řeknu vývojový tým, máme kvalitářku a kuchaře bývalého, který jako ladí každý týden, celý týden nové věci. A
1: proč pracujete i s nutričními specialisty?
2: No, protože nám záleží na tom, nejenom na našich produktech, ale záleží na tom, aby ten člověk, který to potom používá, aby byl jako zdravější. Takže my jim chceme dát jako celý balík prostě informací, že byste mohli jít zdravěji, mohli jít více zeleniny a mohlo to být pro vás prospěšnější.
1: Mm-hmm. Co když máme doma taky takový skvělý rodinný recept po babičce? Co s ním?
2: Určitě ho vyzkoušejte a ho zlepšujte.
1: No, nebo zlepšil vy jste dobrý recept třeba na ty kvašáky nebo kvašené zelí po babičce?
2: Dá se jako, vždycky je dobré si udělat ten základ a vyladit ten základ, jako řeknu, umět ho udělat jako profesionálně dobře a potom tam můžete třeba přidávat jako takové jako někde koření, trošku se s tím pohrát, přidat tam jako jednu vrstvu. Ale většinou ten základ je prověřený jako po generací a já myslím, že v naprosté většině lidí ten základ jako musí mě bude stačit.
1: Když rád vaříte na té malé děti, třeba 5 let, předpokládám, že nejoblíbenější jídlo jsou suché špagety.
2: Je to tak. Je to tak. U nás tomu říkáme nudlíky a prostě.
1: Já myslím, že to v každé rodině. Tak já moc děkuju. Hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu byl Radim Stráník z Fermato.
2: Děkuji moc krát.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Sousedisová.
3: Část političek kvůli osobním útokům omezuje svou politickou aktivitu. Německo a Švýcarsko zasáhly bouřky, obě země hlásí zraněné. Američtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Austrálii a prošli do play-off. Omezení brzdí provoz na D1 z Ostravy do Brna u hranic na Moravě. A bude polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Skoro pětina českých poslankyň omezuje svou politickou aktivitu kvůli osobním útokům. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Forum 50% a pražské kanceláře nadace Friedricha Eberta, který se zaměřil na násilí vůči političkám. Od loňského listopadu do letošního března odpovídalo 41 ze 67 poslankyň.
4: Poslankyně se s násilím setkávají i přímo v poslanecké sněmovně. Podle šéfky organizace Forum 50% Markéty Kosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury.
5: Jsme viděli, že i Zuzana Čaputová, jeden z těch důvodů, proč už znova nekandidovala, byly právě výhrušky.
4: Nevhodné chování směrem k ženám potvrzuje i místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová ze STAN.
6: Vím, že i političky z vládních stran současných se kolikrát někde necítí dobře.
4: Šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD vyzval poslankyně, aby mu případné nevhodné chování hlásili. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Ve Švýcarsku a Německu po vedrech udeřily prudké bouřky. V německém Rastattu na jihozápadě země zasáhl blesk na sportovní akci Prostor se stany. Podle regionální veřejnoprávní stanice SVR je 9 zraněných. Na severu Německa pak v noci úřady evakuovali festival s 5000 návštěvníky. Ve švýcarském Curychu padající větve zranili několik lidí, včetně 16-leté dívky. Záchranáři ji ve vážném stavu převezli do nemocnice. Organizátoři závodů MotoGP v Brně vyzývají návštěvníky, aby na Masarykův okruh jeli hromadnou dopravou a ne svými auty. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posiluje provoz. V terénu je mimořádně navíc 60 řidičů autobusů a taky tramvaje. Pokračuje dopravní ředitel podniku Jan Seitel.
7: Budou v provozu dvě mimořádné tramvajové linky P6 a P8 plus návazná autobusová linka C. Potom doplňková linka Z, jakože Bětín, tak ta bude jezdit kolem Masarykova okruhu, takže to je taková ta doprava do kempu, do těch menších parkovišť.
3: Slavnosti pětilisté růže pokračují v Českém Krumlově. Město znovu zaplní šlechtici, rytíři a kejklíři. Letos slavnosti připomínají Jana Zrinského, syna Evy z Rožumberka. Podle mluvčí Česko-krumlovské radnice Petry Nestávalové nebude chybět v jednom z historických průvodů.
8: Letos jich proběhne celkem 7. Vrcholem bude velkolepý historický kostýmovaný průvod centrem, kde se představí nejen Jan Zrinský, ale také Vilém z Rožumberka a Petr Vok. Večer je velmi půvabný ohňový průvod a také zajímavý je průvod, nebo spíš průplav voru na Vltavě.
9: Sport. Fotbalisté Paraguaje vyhráli ve skupině mistrovství světa 1-0 nad Tureckem, které se tak definitivně nemůže dostat do play-off. Do vyřazovací fáze naopak už jistě postoupí domácí Američané, kteří porazili Austrálii 2-0. Brazílie zvítězila nad Haiti 3-0 a Maroko nad Skotskem 1-0. Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl třetí trénink na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto2. Dnes ho čeká kvalifikace po 14. hodině. Ve stejnou chvíli nastoupí čeští volejbalisté v Evropské lize proti Španělsku. V Gruzii je čekají dva zápasy v řadě, protože hned zítra vyzvou domácí reprezentanty a pořád můžou pomýšlet na postup do play-off. V ten doufá i kouč Jiří Novák.
10: Ten klíč je jedinej možnej, to je vyhrát oba dva zápasy. To jsou věci, které ovlivnit můžeme. Výsledky ostatních ovlivnit nemůžeme, takže nemá cenu se tím úplně stresovat a zaobírat. My máme tady dva zápasy a ty musíme zvládnout.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Komplikace na D1 u Bělotína, nehoda na D1 v Brně. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna vázne provoz mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Na

0: 35 jsou teď velké komplikace na průjezdu Libercem, a to směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení, které je tam u hokejové arény, je hromadná nehoda. Kolona teď má asi 3 kilometry od Prahy. A zdržení hlásíte i na tahu 43 na příjezdu do Svita směrem z Brna.
1: Od Brna směrem k D35C na obchvatu Svita s dvěma kruhovýma objezdama se jede asi půl hodiny a je to jenom silným provozem.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, během nepřechodně oblačno, je zataženo postupně místy, hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky, teploty 31 až 36 stupňů a na horách kolem 27. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: Ano, dobrý den, a o počasí si budeme povídat i dál s našimi reportéry, protože jak jste slyšeli, Česko zase zasáhnou silná vedra, ty teploty podle meteorologů můžou dosáhnout až 630 stupňů Celsia, tak jak lidi zvládají horko v centru Prahy, to právě zjišťuje jeden z našich reportérů a přihlásí se za chvilku a spolu s další naší reportérkou se podíváme teď i na Přerovsko, tak dobrý den.
2: Víkendový radiožurnál
5: a Patricie Strouhalová.

0: Horký den, další horký den zažívá Česká republika. Podle výstrahy meteorologů dnes teploty zamíří až k 36 stupňům Celsia, takže většina lidí pravděpodobně vyrazí k vodě, vyrazí někam do přírody, možná do hor, ale my teď zůstaneme ve městě. V centru Prahy je náš reportér radiožurnálu David Šalek. Tak zdravím tě, jak to vypadá teď v centru Prahy? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady v centru metropole už teď teplota dosahuje 30 stupňů Celsia. Já jsem si prošel velkou část pražského starého města a navzdory tomu opravdu horkému počasí a taky dusnu jsem tu potkal opravdu hodně zahraničních turistů.

0: turistů. Mluvil jsem například se skupinou Filipínců a ti mi řekli, že jsou sice na takové teploty zvyklí z domova, přesto museli dnes změnit své plány a půjdou radši k vodě. A jeden zaměstnanec společnosti, která tady provozuje vyhlídkové plavby po Vltavě, mi řekl, že na toto počasí reaguje podle něj dostatečným pitným režimem. Lidé tady taky hodně využívají pítka, fontánky a rozprašovače, které sem nainstalovalo hlavní město. Ještě dodám, že podobné počasí by v Praze mělo být i zítra. O víkendu tady taky ale zároveň platí výstraha meteorologů před bouřkami, které může doprovázet i krupobytí a také silné nárazy větru.
1: Tak děkujeme. Reportér David Šelek teď živě ve vysílání víkendového radiožurnálu. Z toho horkého centra hlavního města teď se půjdeme schladit na koupaliště. Koupaliště v Čechách na Přerovsku. Tam je s naší reportérkou Lenkou Kratochvílovou. Tak vás vítám i ve vysílání. Řekněte, kolik lidí se teď koupe?
2: Pěkné dopoledne. Koupaliště tady v Čechách právě dnes zahájilo sezonu, a to už svou 52. V obci nedaleko Přerova sice žije jen 330 obyvatel. Tento rekreační areál je ale velmi oblíbený a jezdí sem lidé z celého okolí. Proto se ho snaží obec udržet, i když je to pro její rozpočet velmi náročné. Letos do obnovy investovala 2,5 milionu korun. To je zhruba třetina rozpočtu. Areál pracovníci obce připravovali do poslední chvíle. Sekali trávníky, z palet vyráběli nové lavičky a posezení a naváželi zboží do bufetu. Ještě teď to vidíme místo starostu, který s akuvrtačkou upevňuje novou solární plachtu u dětského bazénu. První vstupenku dnes pokladní vydala přesně v 10 hodin. Teď, když se rozhlednu, je tady asi necelá stovka lidí a další přicházejí, především rodiny s dětmi. Strávit tu chtějí mnohdy i celý den. Teplota vzduchu je 31, voda v bazénech má 25 stupňů.
1: Tak děkujeme a zdravíme Lenku Kratochvílovou, která se přihlásila do vysílání víkendového radiožurnálu z Přerovska. Naslyšenou.
2: Pěkný den.
1: No a samozřejmě i další informace budou patřit počasí, jinak byste si měli dávat pozor, protože může to horko dnes doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a taky kroupy. Na horách, pokud byste se chystali, tak tam bude lépe, 27.

V Brně pokračuje mistrovství světa silničních motocyklů. Jezdce i návštěvníky čeká taky docela horký den na Masarykově okruhu. Teď už jsou tisíce lidí. Přijeli auty, přijeli na motorkách, autobusy, někteří dokonce přišli pěšky, třeba z těch okolních kempů. A tak o aktuálním provozu i událostech toho uplynulého dne právě v souvislosti s MotoGP si řekneme mnohem víc.

0: Kvalifikačními jízdami dnes v Brně pokračuje mistrovství světa silničních motocyklů. Jezdce i fanoušky čeká opravdu velmi horký den. Tisíce návštěvníků MotoGP vyrazili i do centra Brna. Samozřejmě největší provoz je na silnicích v blízkosti okruhu. V areálu je naše reportérka Vlasta Gajdošíková. K vám zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A jak to vypadá teď ten provoz právě v okolí autodromu?
1: Tak z vlastní zkušenosti můžu říct, že ranní nájezd fanoušků byl naprosto bezproblémový a potvrdili mi to i policisté. Ti monitorují dopravní situaci i pomocí vrtulníku. Na silnicích je spousta hlídek, taky pořadatelů, kteří usměrňují provoz. Na silnicích v blízkosti okruhu řidiči nemůžou jet moc rychle, protože se tam pohybují i chodci mířící na tribuny. Odpoledne po skončení jízd se doprava zase zahustí, ale ten největší nápor bude zítra, kdy se jedou hlavní závody.
0: No a řešili už policisté nebo strážníci třeba nějaké narušení bezpečnosti?
1: Ano, jeden dron porušil bezletovou zónu nad autodromem. Jeho pilota a policisté dohledali. Dron zajistili a přestupek oznámí na úřad civilního letectví. Jinak hodnotí pátek a noc jako klidnější než jiné roky a stejně to vidí brněnští strážníci. Ode dneška českým policistům pomáhají jejich slovenští a rakouští kolegové. Je jich tu asi 15. Mm-hmm.
0: Tak velká akce jako je MotoGP znamená samozřejmě i víc práce pro zdravotnickou záchrannou službu. Obzvlášť teď, když ty teploty jsou přes 35 stupňů. Tak jak hodnotí ten první den a jak jsou připraveni na ten dnešek?
1: Tak za celý včerejšek měli jihomoravští záchranáři v péči 30 pacientů a 3 z nich odvezli do nemocnice. Většinou se jednalo o kolapsy, kde svou roli sehrálo právě to velmi teplé počasí, ale ošetřovali taky drobné popáleniny, třeba od grilů nebo vařičů, kde si ti návštěvníci vaří svoje jídlo, no a taky různé typy úrazů. V rámci celého kraje měli včera záchranáři 350 výjezdů. Podle jejich mluvčí Michaly Botové za to může jak zvýšený pohyb lidí, tak ta vysoká teplota. A nejen fanouškům MotoGP proto radí hodně pít nealkoholické neslazené nápoje, nebýt dlouho na přímém slunci a nosit pokrývku hlavy. Záchranáři taky výrazně posílili služby.
0: Tak děkujeme, Vlasta Gajdošíková. Teď živě s námi ve vysílání Radiožurnálu. My zůstáváme. Motocyklový závodník Filip Salanč totiž ovládl na Masarykově okruhu v Brně třetí trénink před velkou cenou České republiky v kategorii Moto2. Se navíc postaral o nový rekord trati. Tak teď už další ve vysílání je teď sportovní reportér David Prouza. Dobrý den.
2: Hezký den z Masarykova okruhu.
0: No, Salanč byl v těch trénincích dvakrát druhý, teď tedy první. Můžeme mluvit o tom, že je hlavním adeptem na pole position?
2: Já bych to potvrdil, podepsal, orazítkoval. Prostě Filip Salanč je tady ve velmi dobrém rozpoložení, daří se mu na trati, působí uvolněně i pokud jde o rozhovory s novináři a zdá se, že něco prostě správně zacvaklo, zaklaplo v jeho nastavení už před 2 týdny v Maďarsku, kdy byl druhý celkově v závodě a vyrovnal vlastně své kariérní maximum. A teď tady v Brně velmi solidní výkony v trénincích, nicméně stará poučka praví, že v trénink ještě není kvalifikace. No. Takže nechme se překvapit, jak to Salačovi vyjde. Budeme to vědět zhruba okolo 14:30 odpoledne, kdy skončí ta druhá část kvalifikace Moto2, jak se Čechovi vedlo.
0: Uh-huh. A teď se děje co?
2: Teď se jede kvalifikace MotoGP a to z toho důvodu, že později v 15 hodin startuje už ten sprintový závod, což je novinka posledních několika sezon. V tuhle chvíli určitě řada fanoušků tady ocení, že na prvním místě je jezdec, který závodí za tým Valentina Rossiho. A tahle legenda z Itálie tady má stále obrovské zastoupení, pokud jde o fanoušky. A dokonce Valentino Rossi je přímo přítomen tady na Masarykově okruhu.
0: Tak děkujeme, David Prouza, ve vysílání Radiožurnálu, jak jsme mluvili, svými výkony ve volných trénincích namlsal fanoušky motocyklový závodník Filip Salanč v kategorii na Masarykově okruhu v Moto2 se postaral o nový rekord a do kvalifikace na velkou cenu bude vstupovat právě jako jeden z hlavních favoritů na pole position. Tak držme palce. Dozvíte se to z Radiožurnálu.

0: Německo a Švýcarsko zasáhly bouřky, v Německu blesk zranil 9 lidí. Jaké počasí bude u nás? Poslouchejte zprávy.
1: 2 výročí, 1 festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
0: Radiožurnál je po 12. A zprávy už má Kateřina Celosirisová.
3: Meteorologové očekávají velmi horký den, s horkem musí poradit se také pořadatelé akcí. Na revírním bohoběhu upravili harmonogram tak, aby závodníci neběželi v odpoledních vedrech. Na dalších tratích jsou taky připravené osvěžovací stanice. Dostatek vody by si sebou měli vzít také návštěvníci Velké ceny v Brně a měli by čas trávit hlavně ve stínu. Centrem Londýna projde pochod za opětovné připojení Velké Británie k Evropské unii. Je to už jeho 4. ročník a očekává se účast tisíců lidí. Pochod zároveň připomene 10. výročí referenda o Brexitu. Podle průzkumu agentury YouGov si 6 z 10 Britů myslí, že odchod z EU byl chybou. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením můžou drahé nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. Kutná Hora očekává během víkendu tisíce návštěvníků. Ti přijedou na letošní královské stříbření oslavit 650. výročí narození královny Žofie Bavorské, druhé manželky Václava IV. Návštěvníci si můžou vyzkoušet řemesla a zapojit se do řady dalších aktivit. S platnou vstupenkou na festival získají i slevu na vstupném do některých kutnohorských památek.
2: Sport.
3: Výškař Jana Štefela skončil na diamantové lize v Dauhá 7. Na atletické mítingu v Kataru zapsal výkon 220 cm. Oštěpář Jakub Vadlej, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, obsadil 8. místo. České softbalistky se do finálové fáze mistrovství světa, která se uskuteční příští rok, neprobojovaly. Už bez šance na postup zakončili domácí skupinovou část porážkou 1-14 s Kanadou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Bělotína a uzavřený průtah Libercem. Na dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem čekejte kolony mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Je tam dlouhodobé omezení, to omezení teď silničáři ruší mezi kilometry 312 a 306 směrem na Brno. Zdržení je delší od Bělotína asi na 30 minut, směrem na Ostravu u hranic zdržení před zúžením asi 15 minut. Na dálnici D1 čekejte kolonu i z Brna směrem do Prahy, a to před omezením u sjezdu na Sázavu na 34. kilometru, tam pracuje údržba. Fronta má asi 4 kilometry, brzdí se před ní na kilometru 38 a zdržení pak na Prahu asi 15 minut. A na tahu 35 hlásíte výrazné komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu je hromadná nehoda a provoz policisté odklání.
5: Je v tady ten moment uzavřen most, na kterém se pracuje. Došlo tam k nějaký nehodě a všechno to směřujou potom přes centrum.
4: A kolona před odklonem už je od Babylonu skoro na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Většinou je polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a taky kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů a na horách kolem 27. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál a Patricie Strouhalová.
0: Sportem jedna věta, útočník Neymar by mohl po zranění zasáhnout do posledního zápasu fotbalistů Brazílie ve skupině C na mistrovství světa. Trenér totiž řekl, že na středeční utkání proti Skotsku bude kanonýr k dispozici.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Young.
1: Za svůj život hrál na stovky varhan a ty nové ve svatovické katedrále jsou ale podle varhanice Jiřiny Marešové jiné už od prvního doteku. Včera večer je rozezvučela společně s našimi rozhlasovými symfoniky a tak se tam vrátíme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Za chvíli.

0: Nirvana ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tisíce píšťal, stovky posluchačů a taky hudba, která ještě nikdy nezazněla ve svatovícké katedrále na Pražském hradě, měla včera večer světovou premiéru skladba napsaná přímo pro ty nové varhany. O tom, že zazní právě Fantazie na chorál svatý Václavé skladatelé Ivo Bartoše, rozhodli v online hlasování sami posluchači Českého rozhlasu.
1: Zážitek je ohromný a musím se přiznat k tomu, že když jsem si šáhla poprvé na ty varhany, tak jsem nabyla dojmu, že na krásnější nástroj jsem asi nikdy v životě nehrála.
2: Popisuje nový nástroj varhanice Jiřina Marešová, která se za svůj život už vyzkoušela stovky varhan.
1: Barvy jsou krásné, krásně se pojí a vlastně jejich nepřeberné množství skutečně jako prostě člověk vlastně neví, jakou barvu by vybral dřív. Barvy na varhanách to jsou jako barvy třeba na obraze, akorát vytváří zvuk.
2: Takže je to opravdu výjimečný nástroj.
1: Určitě. A musím říct, že mě teda svým způsobem jako okouzl i design. Něco tak krásného jsem v životě neviděla. Opravdu ne. Když člověk vejde do katedrály a otočí se směrem nahoru k těm varhanám, tak ten prospekt skutečně nemá obdobu.
2: Po premiéře nové varhaní skladby zahráli ve svatovícké katedrále rozhlasoví symfonici. Vůbec poprvé s nimi v pozici šéfdirigenta vystoupil Elias Grandi.
3: Je to snad to nejvíce ikonické místo ve městě, a to i přesto, že město má ikonických míst už spoustu, takže je to samozřejmě velká čest. Je úžasné být součástí těchto oslav. Myslím, že varhany znějí naprosto úžasně a je prostě nádherné spojit skvělý zvuk symfonického orchestru Českého rozhlasu s varhanami, naplnit tento prostor hudbou a emocemi, být součástí toho všeho, být tady a nechat se tím unášet.
2: Koncert byl určený hlavně dárcům, kteří na výrobu nových svatovíckých varhan přispěli. Poslechnout si je naživo přijela z Českých Budějovic třeba paní Marcela s rodinou.
4: Pro mě úžasný teda. Hrozně mě překvapilo, jak byli opravdu jako nahlas a zaplnili celý ten prostor. A měli jsme sebou i malýho prcka, který nechápu jak, ale dokázal přitom usnout.
2: Co vás přimělo k tomu přispět?
4: Děda. Ne, on to byl vlastně nápad dědy, našeho nejstaršího člena rodiny, který to pojal jako svůj národní povinnost nebo vlasteneckou povinnost. A vlastně každému nejdřív začalo to tím, že každému z vnoučat koupil jednu píšťalu a pak si řekl, že když už je v tom, tak ji koupí každému členu rodiny.
1: My jich máme, vydržte, já to spočítám, 10.
2: Na nové Grenzingovy varhany přispěly tisíce lidí z Česka i ze zahraničí. Právě pro ně jsou určené i další koncerty z cyklu svatovíckých varhaních oktáv, které v neděli zakončí vystoupení Českého národního symfonického orchestru. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Chtěli byste někdy zažít atmosféru závodu kolem Tour de France? No právě závod po vzoru téhleté známé můžete dnes sledovat v Praze a taky ve středních Čechách a na jednom z míst, kam fanoušci, právě cyklisty, přišli podpořit, je i náš reportér. A ten se do vysílání víkendového radiožurnálu za chvíli přihlásí.

0: Cyklistický závod Letap můžete dnes sledovat, a to v Praze a také Středočeském kraji. První vlna závodu, inspirovaného právě francouzskou Tour de France, vyjela z Prahy Pankráce zhruba před 15:45. No a projíždět cyklisté by měli také Jílovým u Prahy. Tam je náš reportér Petr Kastner teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
1: Hezký den, závodní peleton sem do Jílového právě přijíždí. Na místním náměstí je asi 100 lidí, mají různé vlaječky nebo předměty na fandění, kterými o sebe tlučou a dělají tak závodní kulisu. V Jílovém je teď přes 30 stupňů Celsia. Připravené tady tak jsou taky dva vozy zdravotní záchranné služby.
0: Těch podobných míst určených fandění je na trase závodu 21, tak tam ještě lidé můžou přijít a podpořit cyklisty.
1: Závodníci jedou trasu od Prahy směrem na jih, takže lidé můžou přijít třeba do Netvořic, Nevlova a Štětkovic. Tam odtud se budou cyklisté zase vracet zpět do metropole, například přes Bratřínov a Měchenice. V Praze na Pankráci pak lidé můžou navštívit závodní vesničku, kde je start a cíl a taky doprovodný program. Na celé trase závodu by řidiči měli počítat s uzavírkami a nejedou taky některé autobusové spoje.
0: Mm-hmm. A kolik závodníků tam jede?
1: Zhruba 3,5 tisíce. Podle organizátorů je kapacita startovní listiny úplně vyčerpaná. Na start se postavil taky slovenský cyklista Peter Sagan nebo rychlobruslaři a olympijští medailisté Metoděj Jílek a Martina Sáblíková. Letap je závod pro veřejnost, patří do celosvětové série závodů pod hlavičkou Tour de France.
0: Tak závod Letap pro nás, pro vysílání víkendového radiožurnálu, sleduje a sledovat bude reportér Petr Kastner. Zatím tedy díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: Ve studiu se mnou už je moderátor Vladimír Kroc. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Za chvíli hlavní zprávy a po nich publicistika, tak jaká témata, s jakými hosty uslyšíme?
1: Začnou odložená jednání mezi Spojenými státy a Íránem ve Švýcarsku, pro kterou stranu je navržená dohoda výhodná, a jak moc její uzavření komplikuje nedodržování dohodnutého příměří mezi Hizbalahem a Tel Avivem ze strany Izraele. My o tom budeme mluvit s amerikanistou Krištofem Kozákem. Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí stanice metra D nádraží Krč. Jak bude pokračovat stavba druhé části této linky, která má zpoždění 2,5 roku? Poví nám to náměstek pražského primátora za Piráty Jaromír Beránek. A Masarykův okruh v Brně čelil už v pátek prvnímu náporu fanoušku během letošní MotoGP. Kolem okruhu parkovalo podle odhadu policie 1420 osobních aut a 550 motorek. Vzhledem k vysokým teplotám pomáhal lidem zpříjemnit cestu z parkoviště i policejní speciální vůz, který vytvářel vodní mlhu. Kvůli vedru ošetřili záchranáři na 30 návštěvníků, nejčastěji kvůli kolapsu. Jak je tamní zdravotnická záchranná služba připravená na víkend, odpoví mluvčí Michaela Botová.
0: No a my samozřejmě také informujeme o tom, že měli byste myslet na to, že dnes bude opravdu horko, teploty až 630 stupňů a v Čechách mohou přijít i přeháňky, případně bouřky, a ty mohou doprovázet i přívalové srážky.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Vrtička, rvačka, jeden mrtvý.
2: Ale já jsem ho nezabil.
3: Můj vnuk je ve vězení.
1: Jestli mi mohl pomoct.
4: Budeme ctí konstábla.
2: Musíte ho z toho vysekat, ty a ten tvůj kamuš policajt.
5: Horác s Vašátkem vyšetřují další detektivku podle Hany Proškové.
6: Češe špletně!
5: Případ se Štěnici.
4: Už máte nějakou teorii?
1: Začíná se klubat.
5: Zítra večer na ČT1.
7: Posloucháte Radiožurnál, je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
8: Česko zažívá nejteplejší den týdne, bude až 36 stupňů, odpoledne hrozí silné bouřky. Po odebrání polského státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému vrací Polsku své řády i další představitelé Ukrajiny. Američtí fotbalisté postoupili na mistrovství světa do play-off, Austrálii porazili 2-0. Hromadná nehoda blokuje provoz na tahu 35 na průjezdu Libercem směrem na Chrastavu. Je sobota 20. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Sousidisovou.
9: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Teploty v Česku dnes vystoupají až na 630 stupňů. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu navíc bude dusno. Tropické počasí může chronicky nemocným a seniorům působit zdravotní problémy.
10: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy z horka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
11: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí, v důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
10: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
12: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
10: Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Radiožurnál.
8: Kvůli vysokým teplotám by lidé měli omezit fyzickou aktivitu a pobyt na slunci zkrátit na minimum. V centru Prahy máme reportéra Davida Šalka.
13: V centru hlavního města se navzdory horkému počasí i teď pohybuje velké množství turistů. Někteří z nich mi řekli, že museli kvůli vedru změnit své plány a třeba zkrátit prohlídky. Lidé k doplnění tekutin a taky ochlazení využívají pítka, fontánky a rozprašovače, které sem nainstalovalo hlavní město. Hodně návštěvníků metropole se snaží vyhledávat stín nebo se přesunuli k řece Vltavě, kde je o poznání příjemněji. Podle výstrahy meteorologů i tady bude podobné počasí pokračovat i zítra. Z Prahy David Šalek, Radiožurnál.
8: Horka na jihozápadě Německa, místy doprovázejí prudké lijáky a bouřky. Mannheimu hasiči přes noc zasahovali u desítek stromů popadaných na silnice, koleje i domy. Nedaleko hranic s Francií udeřil blesk a zranil 9 lidí.
14: 6 z nich skončilo v nemocnici, včetně 13-letého chlapce. Všichni přijeli do Ramštatu na jihozápadě Německa na turnej házenkářů a kempovali ve stanech na ploše hřiště, kam blesk taky asi v 11 večer udeřil. Zranění zřejmě nejsou tak vážná a podle serveru Badische Neueste Nachrichten by všichni měli být ještě dnes propuštěni. Podle meteorologů bude extrémní počasí v Německu i v dalších dnech. Očekávané jsou bouřky, ale znovu i teploty kolem 38 stupňů Celsia a k tomu platí i vysoké riziko lesních požárů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: V Brně pokračuje mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu už jsou tisíce lidí. Příjezd fanoušků byl v okolí okruhu bezproblémový. Záchranáři ale kvůli velkému horku posilují služby. Situace sleduje Vlasta Gajdošíková.
15: Doprava je podle policistů oproti loňsku výrazně klidnější. Situaci na silnicích v okolí autodromu monitoruje jejich vrtulník, mají tu spoustu hlídek a provoz usměrňují i pořadatelé. Odpoledne po skončení jízd se doprava zase zahustí. Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně včera narušil dron. Policisté pilota dohledali a přestupek oznámí úřadu pro civilní letectví. Jiné bezpečnostní problémy nebyly. Potíže ale může působit horko. Areálem proto projíždí kropicí vůz, aby ochladil návštěvníky i rozpálený asfalt. Z Masarykova okruhu v Brně Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
8: V řekách, rybnících a nebo bazénech se u nás každý rok utopí kolem 200 lidí. Vodní záchranáři proto varují, aby lidé nepřeceňovali své síly. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera by hlavně rodiče měli mít děti neustále na očích a taky zvolit správné plavecké pomůcky. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy.
16: Záchranáři a my jako plavečtí robotníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
9: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
8: Polský premiér Donald Tusk zkritizoval odebrání nejvyššího státního vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. O tom rozhodl polský prezident Karol Navrocky. Důvodem bylo pojmenování jedné z ukrajinských vojenských jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Pro Ukrajince je symbolem boje proti Rudé armádě. Ve 40. letech se ale podílela na masakrech Poláků ve Volyni.
17: Polský premiér Donald Tusk na sociální sítě napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou dělá radost Vladimíru.

0: Příměří, které v pátek Izrael uzavřel s militantním hnutím Hizbalách. Dnešní údery na jihu země nepřežilo nejméně 10 lidí. To komplikuje i mírové hovory mezi Spojenými státy a Íránem.
1: Americký viceprezident J.D. Vance kvůli tomu zrušil účast na jednáních ve Švýcarsku, kde se má rozhodnout o finálním znění konečné mírové dohody. Bod o zastavení úderů totiž obsahuje i americko-íránské memorandum o porozumění. Podle Izraele se na něj ale dokument nevztahuje. Izraelský postup podle stanice Al Jazeera kritizuje i libanonský prezident Joseph Aoun a například poslanec za Hizballah Ali Fayyad označil příměří za nesmyslné.
2: Budeme klást odpor, dokud se Izrael úplně nestáhne z našeho území. Máme právo na sebeobranu a nebudeme o něm smlouvat ani vyjednávat.
1: Hovory mají naopak pokračovat v Teheránu. Ten navštíví pákistánský ministr vnitra Mohsin Naqvi, který tam bude jednat s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím. Matěj Kolář, Radiožurnál.
0: Zoo Praha dnes se s dvoudenním předstihem oslaví Světový den velbloudů. Nabídne komentované prohlídky, které přiblíží náročný život v poušti Gobi anebo ochranu mimořádně vzácného velblouda divokého. Na programu je také divadelní představení Dismanova rozhlasového dětského souboru.
3: Inscenace Pepi to neplivej zpracovává skutečný příběh junáckých skautů. Ti na poválečné Vysočině našli zatoulanou velbloudici a pěšky s ní putovali až do 99 kilometrů vzdálené zoologické zahrady v Praze.
4: S Pepinou do lesa, louky a nebesa.
3: Příběh pro Dismanův soubor napsal uznávaný autor Miloš Doležal. Diváci se ale můžou těšit i na chytlavé melodie multiinstrumentalisty Jakuba Sejkory a hlavně velkou velbloudí loutku, kterou si děčtí herci navlékají jako kostým. Představení v pražské zoo začíná ve 13 hodin. Josef Kaňka, Radiožurnál.
5: Sport. Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli taky svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Argentinský trenér jedné z pořadatelských zemí Mauricio Pochettino je z výkony svých svěřenců na turnaji spokojený.
6: Viděl jsem tým, který opravdu věřil tomu, co dělá. Musíme tady být flexibilní, ke každému soupeři přistupujeme jinak a moji hráči to zvládají skvěle. Řekl jsem jim pouze, ať pokračují a užívají si to. Dělají fantastickou práci.
5: V dalších zápasech Paraguay zvítězila 1-0 nad Tureckem, které tak ztratilo šance na postup do play-off. Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko vyhrálo nad Skotskem 1-0. Motocyklový jezdec Filip Salač zajel nejrychlejší čas v dopoledním tréninku na velkou cenu České republiky v kategorii Moto2. Na brněnském Masarykově okruhu ho čeká po 14. hodině kvalifikace. V elitní MotoGP odstartují závodníci v 15 hodin do sprintu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Štěpánova a nehoda v Liberci. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně u sjezdu na Trhový Štěpánov na 56. kilometru nakládají auto na odtah ve stoupacím pruhu.
9: Pomalým pruhu úplně vpravo. Tam nakládají poruchaný autě, člověk za svodidly, který posílá kamiony vlastně do prostředního pruhu.
8: A na tahu 35 jsou velké komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem je hromadná nehoda a nedá se projet.
10: Za tunelem nehoda. Jsou tam hasiči, dvoje policajti, začíná to stát.
8: Provoz je odkláněný těsně před tunelem na centrum Liberce a před odklonem je kolona od Babylonu asi na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno během dne. Přechodně oblačno, je zataženo postupně místy, hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky i kroupy. Teploty odpoledne 31 až 630 stupňů, na horách kolem 27. Tolik zprávy. Teď už publicistika s Vladimírem Krocem.
11: Proč Izrael i přes dohodu o příměří dál útočí na Libanon a jak to ovlivní mírová jednání USA s Íránem? Proč stavba metra D v Praze nabírá zpoždění? Jihomoravští záchranáři jsou kvůli horku v pohotovosti. Jakou službu zajišťují na brněnských motocyklových závodech? Zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff je na cestě do Švýcarska, kde by mělo začít první kolo jednání s Íránem. Zeť a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je už na místě. Americko-íránská jednání ve švýcarském letovisku Birkenstock o mírovém

0: ukončení konfliktu na Blízkém východě byla původně plánovaná na pátek. Nicméně Teherán jednání odložil kvůli pokračujícím izraelským útokům na Libanon. Na lince je amerikanista Krištof Kozák z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Nový izraelský útok na jihu Libanonu dnes zabil nejméně 16 lidí. Od včerejší 3. hodiny odpolední našeho času má přitom platit příměří dohodnuté v pátek mezi Izraelem a libanonským proíránským hnutím Hizballah. Jak to tedy je?
1: No tak je to především tak, že vlastně Benjamin Netanyahu a spousta lidí i v Izraeli, tak oni vnímají tu uzavřenou dohodu poměrně negativně, protože vlastně Benjamin Netanyahu se tak vyjádřil, že vlastně jako ta dohoda nesplnila ty základní cíle válečné operace. To z hlediska Izraele byla změna režimu. A teď je ta situace taková, že vlastně Donald Trump se nějakým způsobem dohodl s Teheránem a Benjamin Netanyahu vlastně narušuje to velmi křehké budování aspoň elementární důvěry. A proto teď, jak Donald Trump, zejména J.D. Vance, velmi tvrdě kritizovali Izrael, podobně jako vlastně kritizovali prezidenta Zelenského, že je to opravdu přehání, že vlastně by si měli uvědomit, jak izraelská vláda by si měla uvědomit, nakolik je vlastně závislá na Spojených státech, a vlastně naznačovali, že by tedy Benjamin Netanyahu s těmi útoky v Libanonu měl okamžitě přestat.
0: Ano, Izrael zintenzivnil útoky na jih Libanonu právě poté, co tedy ve středu Spojené státy a Irán podepsali distančně memorandum o porozumění. No a v něm se uvádí, že podpisem té dohody mají skončit vojenské operace na všech frontách, včetně libanonské. Čili může to ještě celou připravovanou dohodu zhatit, myslím, postoj Izraele?
1: No, ano, ale je dost možné, že prostě Benjamin Netanyahu je až tak cynický, že vlastně chce, aby ta jednání ještě ztroskotala, ale připomíneme si i situaci v Gaze. Přestože je tam také uzavřené příměří, tak také od doby uzavření příměří tam tedy došlo k omezení intenzity těch útoků, ale rozhodně Izrael ho v podstatě nedodržuje. Takže myslím si, že teď je to taková vysoká hra nervů, kdy Izraelci vlastně provokují v Libanonu, ale zároveň tím velmi popozují Donalda Trumpa a jeho vyjednavače, kteří už chtějí ten v Americe velmi nepopulární konflikt mít za sebou. Takže ta situace je právě křehká z hlediska toho, jakým způsobem spolu teď izraelská a americká vláda dokáží komunikovat, respektive nakolik dokáže Donald Trump svým drsným přístupem tak zatlačit na Benjamina Netanyahu, aby se tedy v úvozovkách začal slušně chovat a dodržovat to, co Donald Trump dojednal.
0: No, tak zdá se, že ten jeho přístup asi úplně nefunguje v tomto případě. Co to tedy značí o stazích mezi Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahuem? Mimochodem, Trump nedávno prohlásil, beze mě by nebyl Izrael.
1: Ano, to je součást toho vlastně mediálního nátlaku. J.D. Vance se taky vyjadřoval velmi kriticky a říkal, že vlastně izraelská vláda nemá na světě jediného spojence, jediného přítele, kromě Spojených států, a že by si to měli uvědomovat. Ale jako na pozadí mezi řádky to je, že by Benjamin Netanyahu měl vlastně poslouchat ty notičky, které z Washingtonu jsou dojednané. A to, že Benjamin Netanyahu se chová trochu jako neřízená střela, zejména co se týče té bezpečnosti, tak to je prostě dlouhodobý problém. Ale jako ta klička, ještě jak tím je to komplikovanější, tak je to komplikované ještě tím, že i na osobní úrovni Donald Trump už vlastně vulgárně křičel do telefonu na Benjamin Netanyahu, ať přesně kouká ty dohody dodržovat. Ale pořád ještě vlastně ta americká a izraelská i vojenská spolupráce je natolik těsná i politická, že kdyby Trump se úplně od Izraele nějakým způsobem distancoval a řekl, že nebude dodávat žádné zbraně, peníze, tak by to taky nebylo úplně populární doma v Americe. A Benjamin Netanyahu trochu využívá tuhletu znalost a ví, že jako politicky najednou vlastně opustit Izrael, tak to by v té americké domácí politice udělalo přinejmenším velkou paseku.
0: Zveřejněné kontury dohody mezi Washingtonem a Teheránem, tedy toho návrhu, budí ostrou kritiku nejen demokratů, ale i republikánů, včetně zastánců MAGA politiky, s tím, že pro USA je velmi nevýhodná. Co to znamená pro Trumpovu popularitu doma?
1: Je potřeba hlavně říct, že Donald Trump už teď není příliš populární, ty procenta se pohybují třeba kolem 35% podpory, což je historicky velmi málo a tady ta válka tomu rozhodně nenapomohla. No a ale ukazuje se, a to je zajímavé sledovat, vlastně rozkol trochu i v republikánské straně, kde třeba vlivný tady influencer Tucker Carlson, tak se jako prominentní republikán Trumpovec kdysi, tak ten teďka se hodně věnuje v podstatě šíření prostě antisemitských, antiizraelských videí. A to znamená, že republikáni, kteří stabilně prostě dlouhodobě stáli jasně na straně Izraele, ať se děje, co se děje, tak minimálně významná část najednou chápe ty kroky konkrétní, tedy toho kabinetu Benjamina Netanyahu, jako velmi problematické. A popularitě Donalda Trumpa to tedy mu to taky nepřidává.
0: Čím to, že se zdá, že šéf Bílého domu má větší porozumění pro Izrael, který významně komplikuje urovnání krize na Blízkém východě, než pro evropské partnery, mířím k takové té roztržce s Itálií, kdy Donald Trump tvrdil, že Giorgia Meloniová žadonila na summitu G7 o selfiečko s ním. Premiérka to rázně popřela s tím, že si to celé Trump vymyslel. Italský ministr zahraničí pak oznámil, že ruší plánovanou cestu do USA. Co tou urážkou mohl Trump sledovat?
1: No já si myslím, že tam je zajímavé, že se prostě po několikáté ukazuje, že Donald Trump prostě žije v takovém svém vlastním světě a když začne vyprávět nějaké ty svoje historky a myšlenky, že vlastně jako podvědomě si tam začíná je přikrášlovat tak, aby on v nich vypadal, skvělejší. A evidentně to dělá i u takhle banálních věcí. Já jsem viděl to video bez zvuku a tam to vypadalo, že rozhodně Giorgia Meloniová o nic nežadoní, naopak se do něj poměrně tvrdě pustila. Stejně jako se do něj tvrdě pustila přesně po tomto interview, které Donald Trump dával italským médiím. Ale zase je potřeba říct, že to je trochu pikantní v tom, že s Giorgio Meloni například v otázce zpřísňování imigrace, tak Donald Trump vlastně souzní a ona bývala jednou z těch evropských političek, která ideově, rámcově jako zapadala i do toho trumpovského maga světa, ale ukázalo se, a zase to byl tedy hlavně postoj k Izraeli, že ta roztočka je velká.
0: Amerikanista Krištof Kozák, děkuji vám, naschledanou.
1: Díky moc za pozvání, hezký den.
0: Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí Krtského nádraží na majetkovém vyrovnání, které umožní postavit stanice budované linky metra D nádraží Krč. Dohodu v noci na pátek schválili městští zastupitelé. Zároveň oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory, a to s více než 2,5letým zpožděním. Ve vysílání vítám náměstka pražského primátora za Piráty Jaromíra Beránka. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání do vysílání.
0: Dá se krátce říci, proč projekt nabral takové zpoždění?
2: Projekt nabral takové zpoždění zejména z toho důvodu, že se nám jednotliví soutěžitelé, uchazeči o tu zakázku začali soudit proti sobě. A protože v České republice máme zatím velmi nedokonalé protisoutěžní nebo soutěžní zákony, tak je možné téměř kdykoliv podat jakoukoliv námitku odvolání, a to i opakovaně.
0: Předseda opoziční Prahy sobě a bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr kritizoval zpoždění s tím, že podle něj, teď cituji, připravenou veřejnou zakázku dostala současná koalice hotovou v mašličkách díky mé práci během minulého volebního období. Je škoda, že její dotažení pak současné koalici zabralo celé volební období. Konec citace. Připouštíte, že to mohlo jít rychleji?
2: Myslím si, že to je téměř vyloučené, protože zakázka sice byla připravená, ale dopravní podnik opakovaně vysoutěžil stejného zhotovitele a soudy i antimonopolní úřad nám nakonec dali za pravdu. To znamená, neříkám, že nešlo vůbec nic zrychlit. Samozřejmě vždycky jsou tam nějaké časové rezervy, ale soudy ukázaly, že jsme měli pravdu a že jsme postupovali správně.
0: A je pravda, že Piráti chtějí po prázdninách navrhnout ve sněmovně novelu zákona o veřejných zakázkách, která by měla podobným scénářům do budoucna zabránit? Jak?
2: Tak, pan poslanec a můj zastupitelský kolega Zdeněk Hřib se k tomu včera přihlásil při stříhání pásky nebo poklepávání základního kamene úseku 1D1B nové linky metra a konkrétně zmiňuje, že by změnil způsob fungování antimonopolního úřadu právě tak, aby rozhodoval pružněji, rychleji a nebylo možné už to nekonečné odvolávání jednotlivých uchazečů proti sobě, což já osobně také vnímám jako ten nejzásadnější problém.
0: Proč jednání s vlastníky v Krči trvala 3 volební období? Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka za STAN šlo o jednu z nejsložitějších majetkových dohod v historii města. V čem to bylo tak komplikované?
2: Je to tak, mohu to potvrdit. Jde skutečně o velmi složitou majetkoprávní transakci. Dochází ke směně pozemků, pokud všechno, a teď už věřím, že to dobře dopadne, tak by mělo jít o složitou směnu, v rámci které my dostáváme pozemky potřebné pro výstavbu metra, no pak vlastníci velké části pozemků v rámci toho Krčského údolí potom dostanou jinou protihodnotu. Proč je to složité? Protože zájmy města se v mnohem rozcházejí se zájmy soukromých vlastníků. Tady je zapotřebí připomenout, že se jedná o dědice původních vlastníků, historických sedláků, kteří mají velmi jasné představy o tom, jak by ten prostor měl být využíván. A asi není žádným tajemstvím, že pokud se jedná třeba o Šato Krč, ten krčský zámeček, tak tam si přejí maximální klid, což je opět trošku v konfliktu se zájmy města.
0: Jak se má v budoucnu změnit nádraží Krč?
2: Kdo trošku zná to místo, nádraží Krč, já jsem tam byl skoro okolností před pár dny, tak by mě dal asi za pravdu, že je to velmi ponuré místo, kde docházelo opakovaně k požárům, bydlili tam bezdomovci a děli se tam věci, které zkrátka dobře ve svém sousedství mít nechcete. To, co je nejzásadnější, my to místo chceme kompletně proměnit a propojit s navazující obytnou čtvrtí. To znamená, vznikne zde nový podchod, aby se obyvatelé té Dolní Krče dostali jednoduše a rychle, jak na nádraží, tak na stanici metra. A potom vznikne samozřejmě nová velká stanice metra, těsně napojená na železniční zastávku, železniční stanici. A co je ještě příjemný bonus, tak protože se nacházíme v bezprostřední blízkosti jižní spojky, tak zde vybudujeme i 5+R parkoviště pro víc než 500 aut.
0: Původně mělo metro z Pankráce do Písnice začít jezdit v roce 2029. Kdy je to tedy z dnešní perspektivy reálné?
2: Tak rok 2029 se původně týkal otevření toho prvního samostatně provozovatelného úseku do Nových Dvorů, kde aktuálně počítáme s tím, že podle harmonogramu by stavební část měla být dokončena v prvním kvartále roku 2032 a provoz s cestujícími potom zahájen do konce téhož roku. Ale tím, že jsme vlastně přišli o ty 2,5 roku na tom, dejme tomu, prvním úseku, tady se stále pohybujeme v úseku 1D1, konkrétně té podčásti B, tak se nám současně ale přiblížila i realizace toho úseku 1D2, to znamená mezistaniční úseky do Libuše a potom dále do Písnice. A já pevně doufám, že se v září kolegům z dopravního podniku podaří vysoutěžit zhotovitele i stanice Libuš a že bychom stanici Libuš mohli otevřít už společně s ostatními stanicemi právě do toho konce roku 2032.
0: Ještě velmi krátce se vrátím k té novele zákona o veřejných zakázkách. Vy o tom mluvíte delší dobu, že by se mělo změnit přístup antimonopolního úřadu. Myslíte si, že se vám to podaří ve sněmovně prosadit?
2: Já si myslím, že teď už si i kolegové z ODS a doufám, že i z ANO uvědomují, jakou nepleku to může skutečně způsobit. Protože jedna věc byla nějaká politická nominace předsedy antimonopolního úřadu, to asi nechci dále komentovat. A ono se totiž ukazuje v současnosti, že to neblokuje výstavbu pouze v hlavním městě Praze, o čemž bychom si mohli ještě myslet, že třeba někteří nepražští poslanci z toho můžou mít škodolibou radost, ale blokuje to skutečně výstavbu v rámci celé České republiky. A ruku na srdce u takto významných tendrů, jako byl ten včera zahájený úsek 1D1B za 30 miliard korun, jsou zájmy soutěžitelů pochopitelné. Zkrátka dobře, nikdo nechce přijít o takto významnou zakázku.
0: Čili věříte, že tu podporu najdete?
2: Já věřím, že tu podporu najdeme a ještě bych rád zdůraznil, že my potom do budoucna u těch dalších úseků od začátku plánujeme zapojit Transparency International, abychom měli plný dohled nad transparentností a dejme tomu čistotou těch soutěží, abychom zkrátka dobře soutěžili nejenom za jasných podmínek, ale i za co nejlepší cenu a za co nejlepší čas.
0: Jaromír Beránek, náměstek primátora hlavního města Prahy za Českou pirátskou stranu. Děkuju, nashledanou.
2: Děkuji a přeji hezkou sobotu. Nashledanou.
0: V centrální části Čech a na jižní Moravě bude dnes opravdu horko. Teploty mohou dosáhnout až 630 stupňů ve stínu. Místy navíc hrozí silné bouřky. Teplotní rekordy na jižní Moravě padaly už včera. Kolem 34 stupňů tam naměřili na 5 stanicích. Záchranáři jsou proto v pohotovosti. V Brně navíc zdravotníci zajišťují službu na závodech MotoGP na Masarykově okruhu, které navštěvuje na 200 000 lidí. Ve vysílání je teď Michála Botová ze zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak lidé na jižní Moravě zvládali to horko? Měli jste už včera víc výjezdů než obvykle?
3: Ano, my jsme v rámci Jihomoravského kraje měli 350 výjezdů. Řekněme, že to je o 50 více, než je běžný průměr. Určitě svoji roli sehrály ty vysoké teploty, ale kromě toho také zvýšená koncentrace počtu lidí v rámci Jihomoravského kraje a konkrétně tedy především Brna a okolí kvůli těm závodům.
0: No, tam se sjíždějí statisíce lidí. Posilovali jste služby, vypomáháte si třeba i lékaři, kteří obvykle působí mimo záchrannou službu?
3: My máme lékaře na záchranné službě a konkrétně musím říct, že tady na Masarykově okruhu máme takzvanou zdravotnickou asistenci. To znamená, během těch 3 dnů, pátek, sobota, neděle, se tu prostřídají desítky mých kolegů. My tu máme přímo v areálu 5 záchranářských posádek a 3 lékařské týmy. Máme tu také speciál, terénní sanitku a samozřejmě kolegy krizové manažery, kteří dohlížejí na plynulý průběh té akce. A my jsme včera už vlastně v rámci toho závodu ošetřili téměř 2 desítky návštěvníků. Především šlo skutečně o kolapsy z horka, ale byla to také třeba drobná poranění. Dneska jsme v tuto chvíli, řekněme, na nějakých 2 desítkách pacientů, takže skutečně jsme připraveni i na to, že ten nápor bude větší právě kvůli tomu horku.
0: A museli jste zasahovat u něčeho závažnějšího, řekněme?
3: Zatím závažné případy nebyly, ale vzpomínám si, že v loňském roce jsme vlastně ten poslední den závodu ošetřovali i pacienta, který měl zástavu oběhu, takže jsme i resuscitovali. Zatím tu žádný vážnější stav nebyl, ale abych komplexně odpověděla na vaši otázku, tak ano, i v rámci města Brna jsme přidávali posádku navíc a také máme navíc operátora ve směně.
0: Je z hlediska zdravotního stavu větší problém ta vysoká teplota nebo spíš dusno a velká vlhkost vzduchu?
3: Řekněme, že nejzávažnější jsou ty vysoké teploty a pálení slunce, to znamená, my doporučujeme kromě toho, aby lidé hodně pili, tak aby se také schovávali do stínu, aby měli pokrývky hlavy. Tady v rámci Masarykova okruhu jim doporučujeme, aby především dbali pokynů organizátorů, policie, aby měli u sebe neustále nabitý mobil a byli připraveni zavolat si pomoc, bude-li to potřeba. Kromě toho také nedoporučujeme konzumaci alkoholu, protože alkohol odvádí z organismu vodu. Ten organismus je pak dehydratovaný a to vlastně celou tu situaci ještě zhoršuje a jsme zase ještě o něco blíže tomu kolapsu.
0: Ještě k tomu, kdy zavolat sanitku. Ve velkém horku asi se leckomu udělá třeba nedobře, ale kdy je ta hranice, když by člověk se měl obrátit na záchrannou službu?
3: Pojďme si to vysvětlit právě třeba na principu toho kolapsu. Pokud nám tedy pacient skolabuje na slunci, okamžitě se ho snažíme dostat především do stínu, dáme mu napít, ochlazujeme ho a sledujeme ten stav. Pokud by teplota neklesala, nebo pokud by dokonce začalo docházet, řekněme, k poruchám vědomí, tak pak určitě zavolat na pomoc nás, vyhledat odborníky.
0: Jezdci se na okruhu řídí rychlostí až 360 km za hodinu. V kombinéze zažívají horko jako v sauně, tedy předpokládám, a v zatačkách brousí kolenem o asfalt. Tak předpokládám, že ti ale mají vlastní lékaře, nebo zasahujete případně i u nich?
3: Předpokládáte naprosto správně, je to rozděleno. My jako Jihomoravská záchranka máme v péči návštěvníky závodu a závodníky samotné ošetřují speciální zdravotníci a lékaři a nesouvisí to tady s námi.
0: A máte při té práci možnost třeba i sledovat závody?
3: My tady máme samozřejmě v našem stanu, ve kterém máme až 12 monitorovaných lůžek a právě některé pacienty si sem vozíme, tak my tady máme obrazovku, takže ano, můžeme samozřejmě sledovat. A pokud jde o ty posádky, tak ty jsou rozmístěné na tribunách, takže pokud zrovna neošetřují pacienta nebo pokud zrovna nemáme pacienty tady ve stanu, tak samozřejmě můžeme využít toho času sledovat a fandit, protože tam ano. Máme ženisko v ohni.
0: Michala Botová ze zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, tak přeju hladký průběh služby. Děkuju, naschle.
3: Děkuji také, naslyšenou.
0: Tolik polední publicistika Vladimír Kroc.
4: Posloucháte Radiožurnál, je půl jedné. Posloucháte si i zprávy, má je Kateřina Felsvíková.
5: Většina českých poslankyň musí čelit psychickému násilí. Některé z nich kvůli osobním útokům omezují politickou aktivitu. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Podle šéfky organizace Markéty Kosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury. S nevhodným chováním se poslankyně setkávají v online prostředí i přímo ve sněmovně. Počet potvrzených případů eboly stoupl v Kongu na 933, z toho zemřelo 245 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboly Bundibugyo. Zatím proti ní neexistuje schválená léčba ani vakcína. Záchranáři preventivně varují před rizikovým chováním u vody. V Česku se totiž každoročně utopí přibližně 200 lidí, často proto, že přecenili svoje síly a plavecké schopnosti. Prezident vodní záchranné služby Českého červeného kříže upozorňuje, že utonutí je rychlá, tichá smrt. Lidé obvykle nestihnou křičet o pomoc a máchat kolem sebe rukama. Proto je důležité sledovat svoje okolí a hlavně děti by měly být neustále pod dohledem dospělých. Sport. Americká plavkyně Kate Douglasová vytvořila nový světový rekord na 50 metrů volným způsobem. Časem 23,59 sekundy překonala na závodech v Indianapolis dosavadní maximum Švédky Šestrémové.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Humpolce a Kolony, také na D1 u hranic na Moravě. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Humpolec. Na 96. kilometru je hromadná nehoda, srazila se celkově 4 osobní auta, kolona tam má asi kilometr, brzdí se před ní náhle na kilometru 95, je to v zatáčkách v nepřehledném úseku. Na dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem čekejte kolony v okolí hranic na Moravě. Mezi kilometry 306 a 312 silničáři ruší dlouhodobé omezení, jezdí se vždy pouze jedním pruhem, a to jak na Ostravu, tak také na Brno, a zdržení v obou směrech asi na 15 až 20 minut. A na tahu 35 zůstávají velké komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu je hromadná nehoda, srazila se 4 auta a nedá se projet. Provoz je podle zpravodajů odkláněn těsně před tunelem na centrum Liberce a před odklonem je kolona od Babylonu asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Nejtepleji a polojasno teď mají v Brně, Pardubicích i Hradci Králové, tam naměříte 35 stupňů, 33 hlásí Karlovy Vary a taky Ostrava. A dál bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno i zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů a na horách kolem 27. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: Dobrý den, můžeme vás pozvat na 17. ročník májových slavností. Pořádá spolek Malostranských hřbitov zítra od 14 hodin. Bude představen a pokřtěn nová publikace, kterou spolek dal dohromady. Jmenuje se Malíři a sochaři na Malostranském hřbitově a díla se hřbitovem spojená. A čekají vás tam i komentované vycházky s průvodci. Navštívit budete moc kostel Nejsvětější Trojice a také se zasadí památeční růže právě u náhrobku zakladatele tradice májových slavností. Ten začátek vycházek je od 14 hodin 30 minut a potom v 15.30.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

Na fotbal se podíváme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Fotbalisti Paraguaye slaví první výhru na aktuální mistrovství světa. Turecko porazili 1-0, no a dost výrazně se tím přiblížili postupu do vyřazovací fáze. V zápase padla taky první červená karta v historii za to, že si hráč zakrývá na hřišti ústa. Taky o tom právě za chvíli budeme mluvit. Teď je tady Jana Fárna na Sting.

0: Fotbalista Paraguaje Miguel Almiron dostal raritní červenou kartu. Jeho tým porazil Turecko 1-0. Almiron ale šel ještě před poločasem ze hřiště, protože si při komunikaci k soupeři zakryl ústa.
1: Útočník, nebo chcete-li záložník Paraguaje Miguel Almiron byl vyloučen před několika minutami poté, co si zakryl ústa a něco v přerušené hře pronesl k Turkovi Maldurovi. To je jedno z nových pravidel na mistrovství světa ve fotbale. Hráči si nesmí zakrývat ústa při tom, když něco někomu říkají. If a player covers his
2: mouth and says something. Pokud si hráč zakryje ústa, řekne něco a důsledkem toho je obvinění z rasismu, pak ano, musí být vyloučen. Musíme předpokládat, že řekl něco, co říkat neměl. Jinak by si přece ústa nezakrýval, ne?
1: Říkal už v březnu pro televizi Sky Sports šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino s tím, že bude na mistrovství světa zavedeno nové pravidlo, které má zakrývání úst zamezit. A teď byla poprvé nová regule v akci a ačkoliv si prvně rozhodčí zakázaného chování Paraguajce Almirona nevšiml, tak po zhlédnutí videa měl jasno. Miguel Almiron byl vyloučen už na konci prvního poločasu a tak jeho americkou reprezentaci v duelu s Tureckem dost oslabil, což potvrdil i jeho spoluhráč Julian Enciso.
3: Samozřejmě ta červená karta bolí. Je pravda, že ta pravidla jsou teď zkrátka složitá. Vy jste ten zápas sami viděli, já k tomu moc říct nemůžu. Ve výsledku jsme cítili, že hrajeme proti všem. Cením si mentální odolnosti svých spoluhráčů a celého týmu. A ve finále Bůh je spravedlivý, proto jsme vyhráli.
1: Říkal Enciso po vítězství Paraguaje 1-0 nad Tureckem. Hráči byli před turnajem na nové pravidlo upozorněni. Miguel Almiron se ale přesto zapsal do dějin jako první fotbalista, který byl za zakrytí úst vyloučen. Podle webu The Athletic nic nenasvědčuje tomu, že by Almiron řekl něco urážlivého. Možná i proto paraguajský trenér Gustavo Alfaro trochu zavtipkoval na tiskové konferenci.
4: Řekl jsem mu, měl si mu to říct v guaránštině, té nikdo nerozumí. Kdybys mu řekl, ať jde někam, čemu by asi rozuměl. Taky nevím, co mi nadávali v turečtině. Myslím si, že to byl prostě reflex. Nic se nestalo.
1: Pro kontext, guaránština je jazyk, kterým mluví asi jen 6 milionů lidí, a to hlavně právě v Paraguaji, kde je také vedle španělštiny úředním jazykem. Karel Schamberger, Radiožurnál. Mažu stopy.

Unikátní půjčovna kompenzačních pomůcek projektu Světluška pomáhá už 5 let lidem se zrakovým postižením. Nabízí jim možnost vyzkoušet si jednak moderní technologie, které čtou, mluví i navigují, a ještě než si je pořídí. Tak reportáž uslyšíte ve vysílání víkendového radiožurnálu za chvíli.

0: Lidé se zrakovým postižením si můžou moderní technologie nejprve doma vyzkoušet, než se rozhodnou, jestli si je nakonec pořídí. V Česku totiž už 5 let existuje půjčovna kompenzačních pomůcek, která za tu dobu pomohla víc než 500 výpůjčkami. Má ji na starost Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Hůl se mi propojila s mobilem a můžu spustit třeba navigaci na určité místo a ta hůl mě tam dovede různými textovými pokyny.
2: Ksenie Jenilina ukazuje klientům novou slepeckou hůl, která využívá umělou inteligenci a je propojená s mobilní aplikací. Právě takové moderní pomůcky si lidé můžou v půjčovně vyzkoušet ještě před koupí, aby zjistili, jestli jim skutečně vyhovují. Potřebuje je i vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková a dodává, že například malá čtečka může stát až 65 000 korun.
3: Kterou si takhle člověk jako drží v ruce, něco si tím vyfotí a holka mu bude číst.
4: Půjčitel je povinen předmět výpůjčky předat ve funkčním stavu.
3: To je možná chtěl něco záživnějšího, že?
2: Pomůcek nabízí v půjčovně přes 110 a největší zájem je prý o kamerové lupy. Studentka Klára Závodská si tady půjčila počítač.
5: V tom už je zabudovaný zvětšovací program a voice over. A jde tam vlastně dobře i barevně nastavit kontrast a dobře zvětšovat.
2: Počítač si nakonec pořídila, stejně jako si její přítel Henrik Josef Titien po vyzkoušení koupil vysílačku pro nevidomé.
6: Tady mám VPNku, je tam 6 čísel. Když stisknu jedničku, tak se ozve například budova Českého rozhlasu.
2: Půjčovna spolupracuje s odbornými organizacemi, které se věnují lidem se zrakovým postižením. Andrea Hlaváčková zmínila například Tiflo Servis.
7: Tam si vybere vhodnou třeba kamerovou lupu zvětšovací a aby si ji mohl vyzkoušet na delší dobu, tak z této organizace posílají k nám a já mu tady tu pomůcku mohu půjčit potom na dobu měsíce nebo i déle.
2: Půjčovna je přímo v budově Českého rozhlasu na Vinohradech a podle ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váni je unikátní i v tom, že tu pracují lidé s těžkým zrakovým postižením.
8: Protože když se sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy, nároky na dávky, možnost vyzkoušet si jinou pomůcku.
2: Půjčovna navíc vylepšila výpůjční systém, takže i klienti bez zraku si můžou sami vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál je 13 hodin. A ve zprávě má pro vás Kateřina Coucidisová.
2: Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců. Poláci si dnes můžou po celé zemi vyzkoušet první pomoc. Školení nabízí asi 1000 míst. Motocyklová velká cena České republiky pokračuje kvalifikačním dnem. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 z Prahy do Brna u Humpolce. A bude jasno až polojasno. Přechodně až zataženo místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 630 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší přehlednosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
3: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
2: Polsko dnes pořádá celostátní nácvik první pomoci. Do akce se zapojí záchranná služba, policie a městská stráž, hasičské sbory, skauti, skoro 30 nemocnic a další zdravotnická zařízení. Pro školení ze základů první pomoci je zdarma a může jim projít každý.
4: Poláci mohou školení z první pomoci absolvovat na asi tisícovce míst po celém Polsku. Zdravotníci, hasiči nebo třeba skauti jim předvedou, jak vyhodnotit bezpečnost na místě události, jak zastavit krvácení a jaké postupy dodržovat před příjezdem záchranné služby. Akci pořádá polské ministerstvo vnitra a státní správy, které si od ní slibuje posílení civilní obrany. Ve Varšavě hostí celostátní nácvik první pomoci Národní stadion, kde dobrovolné školení doprovodí ukázky speciálního záchranářského vybavení. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Východočeské divadlo uvede dnes večer na Konětické hoře premiéru hudební adaptace Erbenovy Kytice. Závěrečná novinka letošní sezóny nabídne 7 známých balad, mezi nimi Vodníka, Polednici a nebo Zlatý kolovrat. Tvůrci slibují pestré představení a chtějí oslovit i mladší publikum, říká režisérka Jana Ryšánek-Šmitová.
5: Tuhle výzvu mám nejradši ze všech výzev. Jak vlastně Kytici udělat tak, aby ti, kteří přijdou pro klasiku, dostali klasiku a ti, kteří přijdou pro moderní divadlo, dostali moderní divadlo. A já jsem přesvědčená, že tyhle dvě věci se nevylučují a jde vytvořit takový tvar, který nerozděluje, ale spojuje. Zatím si myslím, že máme zaděláno a teď to musíme odvízt do premiéry.
6: Sport. Motocyklová velká cena České republiky má dnes na programu kvalifikace jednotlivých kategorií. Ve třídě Moto2 chce český pilot Filip Salač navázat na vítězný dopolední trénink. Mluví o tom, jestli v kvalifikaci může ještě zrychlit.
7: Myslím si, že všichni jdeme naplno stále, v té kvalifikaci potom se trošičku víc riskuje, buď to vyjde nebo ne, takže říkám, doufám, že budu mít to závodnické štěstí, protože to bude velmi důležitý startovat dopředu tady do toho závodu, těším se na to.
6: Kvalifikaci elitní kategorie mistrovství světa MotoGP na zítřejší hlavní závod ovládl Japonec Ogura.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Volnější D1 na Vysočině a nehoda v Liberci na průtahu městem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je lepší situace na Vysočině za sjezdem na Humpolec. Na 96. kilometru hromadnou nehodu z levého pruhu před pár minutami odklidili. Dálnice je tak plně průjezdná dvěma pruhy a kolona z kilometru 93 se postupně začíná rozjíždět. Na dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem provoz brzdí omezení v okolí hranic na Moravě mezi kilometry 306 a 312. Tam silničáři ruší dlouhodobé omezení. Kolony jsou teď hlavně směrem do Ostravy asi na 10 minut. Na tahu 35 zůstávají komplikace na průjezdu Libercem směrem Chrastava. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu odklízí postupně hromadnou nehodu. Srazila se 4 auta. Doprava je odkláněná před tunelem na centrum Liberce. Před odklonem je fronta asi na 20 minut. A na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 může dnes a zítra překvapit uzavírka na exitu Barrandov na 16. kilometru. Kvůli pracím silničářů se směrem z letiště do centra nedá do ulice k Barrandovu najet. Musí se pokračovat k exitu Lochkov a na 15. kilometru se otočit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je zatím jasno až polojasno, očekávejte ale přechodně oblačno i zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty až 36 stupňů a na horách naměříme kolem 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Dobré odpoledne, zeptám se, jestli jste rádi za fajn sousedy. No a pokud ano, tak se můžete inspirovat pro další zážitky tím, o čem za chvíli budeme ve víkendovém radiožurnálu mluvit. Jindy totiž

0: Divadelní vystoupení, koncert, tvořivé dílny pro děti anebo taky Bleší trh. Sousedskou slavností Zažít Třeboň jinak dnes ožila ulice Na Sadech v Třeboni na Jindřichohradecku. Tu akci organizují přímo tamní obyvatelé a tamní spolky a letos je to už po desáté. Je tam i reportérka Eva Dubská-Petrová, tak vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Hezký den. Hlavním dějištěm slavnosti je prostor před kulturním centrem Roháč a taky přilehlý park. Možná za mnou slyšíte hrát kapelu Tom Verne Band, která tu doprovází celý den. Mezi stánky s výrobky a občerstvením se prochází hlavně místní. Narazila jsem tu ale i na trojici z Olomouce, která slavnost navštěvuje opakovaně kvůli její přátelské atmosféře. Horké počasí pomáhá lidem zvládnout mlžítka a vodotrysky. Každý tam dostane navíc nápoj zdarma.
0: Tak ty vodotrysky se asi musí hodně líbit, hlavně dětem. Co všechno je na programu?
1: Hned ráno slavnost zahájilo vystoupení taneční skupiny Victor Dance Company. Část parku se pak proměnila v divadelní scénu, kde ochotníci dětem hrají pohádku o čarodejnici Hadimůře. Druhé dnešní představení začne ve 14 hodin. Kromě hlavního programu můžou návštěvníci zavítat ke stánkům místních organizací a taky spolků. Nechybí ani knižní bazar, Bleší trh pro hospic, ani hadrárna s oblečením z druhé ruky.
0: No, už jsme říkali, že slavnost po desáté pořádají sami obyvatelé. Jak vlastně ta tradice začala, jak se to zrodilo?
1: Ten pilotní ročník byl v roce 2017 a hlavní myšlenkou party nadšenců bylo víc oživit veřejný prostor, jak mi řekla za organizátory Petra Fajfrová z hospice svatého Kleofáše.
2: Víte, ono to prvotní nadšení, to se ne...

0: dá potom už nahradit, jo? Takže myslím, že to vzniklo jako z obrovského entuziasmu a nadšení a lidé měli chuť, jako bylo nás více na začátku, postupně se to proměňovalo, ty stálí lidé zůstávají, ale přidávají se i nové subjekty.
1: Ještě doplním, že každý rok se akce přesouvá do jiného koutu Třeboně. V minulých letech stánky zaplnily třeba areál záchranné stanice, městskou knihovnu, Bertiny lázně nebo nádvoří zdejšího zámku.
2: No a můžeme připomenout tu 14. hodinu dnes, pokud to někdo nemá daleko, ochotníci zahrají dětem druhou pohádku přesně ve 14. hodinu. No tak díky za pozvání, Eva Dubská Petrová, máme vysílání naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Odebrání polského nejvyššího státního vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Zelenskému vyvolalo velké reakce nejenom na Ukrajině, ale taky v Polsku. A za chvíli nám o tom víc ve vysílání víkendového radiožurnálu řekne naše zpravodajka z Polska.

0: Polský prezident Karol Nawrocki oznámil, že odebere nejvyšší státní vyznamenání řád Bílé orlice prezidentovi Ukrajiny Volodymyru Zelenskému. Důvodem je pojmenování jedné z jednotek armády po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ty reakce jsou rozporuplné a silné, hlavně z Ukrajiny. A téma, jak jsem slíbila, probereme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Tak dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Připomeňte prosím, za jakých okolností prezident Zelenský to vyznamenání získal a čím prezident Nawrocki zdůvodňuje teď to odebrání.
1: Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský získal ten řád Bílé orlice v roce 2023 od tehdejšího prezidenta Andřeje Dudy, a to za zásluhy o prohloubení dobrých polsko-ukrajinských vztahů a za rozvoj spolupráce pro rozvoj demokracie, míru a bezpečnosti v Evropě a taky za nezlomnost v obraně za lidská práva. V květnu tohoto roku ale prezident Zelenský podepsal dekret, který přiznal Centru speciálních operací Sever, tedy jedné z elitních jednotek ukrajinské armády, čestné pojmenování po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. UPA je vlastně na Ukrajině vnímaná jako symbol boje za nezávislost a proti ruskému imperialismu, ale ve 40. letech tato armáda páchala masakry Poláků na Volyni. No a teď už si můžeme poslechnout včerejší zdůvodnění polského prezidenta Karola Nawrockého, proč rozhodl o odebrání řádu.
2: Šanovní państwo,
3: vážení, nemůžeme zapomenout naše dějiny, nemůžeme zahodit naši paměť, nemůžeme zbavit naše oběti úcty, tak chápeme naši povinnost vůči těm, kteří už nemohou mluvit svým hlasem, tak chápeme význam řádu Bílé orlice. Polsko žije, dokud si národ pamatuje.
1: Těch obětí volyňského masakru byly desítky tisíc, hlavně Poláků, ale také třeba volyňských Čechů nebo Židů.
0: Prezidentovo rozhodnutí vyvolalo silné reakce jak v Polsku, tak na Ukrajině. Jaké vlastně jsou?
1: Například premiér Donald Tusk na sociální sítě napsal, že takový krok těší jenom Vladimira Putina, ale zároveň šokuje spojence. Od odpůrců odebrání řádu Bílé orlice prezidentovi Zelenskému vlastně často zaznívá, že je to krok, který bude sloužit pouze Rusku. Rusko ho například využije v informační kampani přímo na Ukrajině proti Polákům, protože tam roste protipolská rétorika, která ale vlastně pochází právě ze zahraničí, většinou z ruských účtů. A silné reakce přichází i z Ukrajiny, protože svých polských vyznamenání už se vzdali například šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov nebo ministr zahraničí Andrej Sibiha, což jsou politici, kteří dosud měli v Polsku velmi silné postavení a respekt ze strany polských politiků, ale i široké společnosti. Řádu se taky vzdal ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar. Všichni se ve svých zdůvodněních shodli, že ta situace je vlastně velmi bolestná, protože řád Bílé orlice není na Ukrajině chápaný jen jako vyznamenání prezidenta, ale jako všech, kteří na Ukrajině zůstávají a kteří válčí od roku 2022, respektive od roku 2014. Můžu ale říct, že tady vlastně dnes začal na druhou stranu takový, na sociálních sítích takový jiný trend, kdy naopak polští aktivisté, veřejně známí lidé, kteří dostávají vyznamenání ukrajinská, tak na internet dávají své fotky a píší k tomu, že se těchto vyznamenání nevzdají a zároveň neskončí s podporou Ukrajiny.
0: Tak děkujeme. Naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková teď s námi živě ve vysílání víkendového radiožurnálu Téma najdete také na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Kateřino, díky moc a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: Radiožurnál je půl druhého v poledne. A další zprávy má Kateřina Cousidisová.
1: V Mnichově se v noci na dnešek při železniční nehodě zřítily z mostu dva prázdné vagóny na ulici. Informuje o tom veřejnoprávní stanice. Jeden člověk zemřel, není ale jasné, jestli železničář nebo kolemjdoucí. Dva nákladní vlaky se srazily na mostě na severu města. Nejméně jedna ze souprav podle záběrů vykolejila a dva její vagóny prorazily zábradlí železničního mostu nad silničním podjezdem. Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatija přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hizbalah. Od včerejšího odpoledne mělo platit příměří. V Pardubicích má vzniknout naučná stezka o sportovní historii města. Projekt kritizuje část opozičních zastupitelů, podle kterých jsou navrhované náklady příliš vysoké. Vedení města je obhajuje. Součástí stezky za téměř 7 milionů korun v parku na Špici má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem. Sport. Po polovině golfového US Open vede Američan Wyndham Clark. Vítěz turnaje z roku 2023 v úvodních dvou kolech zahrál 7 ran pod normu hřiště v Southamptonu a vybudoval si náskok 4 úderů před soupeři na děleném druhém místě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Lipníka a nehoda na průtahu Libercem. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy brzdí provoz omezení mezi Lipníkem a hranicemi na Moravě. Na kilometru 306 je zúžení pouze do jednoho pruhu. Silničáři tam tento víkend demontují dlouhodobé omezení. Kolona teď má asi 3 kilometry, zdržení na Ostravu asi 15 minut. Směrem do Brna se teď omezením projíždí plynule. A také ostatní dálnice jsou průjezdné plynule, bez větších komplikací. Volné jsou třeba i omezení na dálnicích u Brna a bez kolony teď i zúžení na D1 na mostě Šmejkalka. Na silnici 35 jsou velké komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. Za výjezdem z libereckého tunelu v dlouhodobém omezení řeší hromadnou nehodu 4 osobních aut. Provoz policisté odklánějí nad centrum Liberce. Před odklonem je kolona od Babylonu asi na 15 minut. A na silnici 37 z Velké Býteše do Křižanova v odbočce na Vlkov a Záblatí. Srazila se tam 2 osobní auta. Provoz řídí policisté Kyvadlově. Kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatím je většinou jasno až polojasno, ale během dne čekejte přechodně oblačno i zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přehánky nebo taky bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a taky kroupy. Teploty vysoké 31 až 36 stupňů a na horách kolem 27. To byly zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
0: Informací z Liberecka. Liberec zřídí v nevyužívané části podkroví historické radnice v horním centru města městský holubník a slibuje si od něj, že udrží populaci holubů ve městě na současné přijatelné úrovni. No a ten holubník by měl být v budově radnice od podzimu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Komentované prohlídky o životě v nehostinné poušti Gobi a nebo dokumentární představení o dobrodružství skautů a velbloudice zatoulané na poválečné Vysočině. I tak se v ZOO Praha slaví Světový den velbloudu. Ten je sice oficiálně až pozítří, ale program si lidé můžou užít už dnes i s námi, s Radiožurnálem.

0: Říká se jim koráby pouště a dokážou odolávat i podmínkám, které jsou pro většinu tvorů s životem neslučitelné. Světový den velbloudů dnes tedy s dvoudenním předstihem slaví Zoologická zahrada Praha, která si pro návštěvníky připravila několik speciálních programů. Do Troji za všemi dromedáry i drabaři dorazil taky náš reportér Josef Kaňka. Tak dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak taková velbloudí oslava vypadá?
1: No, počasí je na ní vyloženě příznačné, protože návštěvníci zvlášť teď krátce popolední hledají stín opravdu, kde se dá a leckomu by se hodilo mít nějaké ty dva vaky s vodou na zádech, protože ryska teploměru skutečně připomíná nějaké poušťové podmínky. Ty ale lidé naštěstí můžou zažít i jinak než takto interaktivně na vlastní kůži, protože v rámci oslav se třeba konají tři komentované prohlídky o nepředstavitelně náročných a nehostinných podmínkách v poušti Gobi, nebo o jednom z nejvzácnějších savců vůbec, tedy velbloudovi divokem. Takže velbloudy je možno nejen vidět a slyšet, ale také se o nich dozvědět třeba něco víc, než je obvykle možné. Mm-hmm.
0: No, na programu je také divadelní představení Dismanova rozhlasového dětského souboru, ve kterém je velbloudice jednou z hlavních postav. Co to je za titul?
1: Tuto inscenaci přímo pro Dismanův soubor na míru napsal uznávaný autor Miloš Doležal a jedná se o skutečný příběh junáckých skautů, kteří našli na Vysočině zatoulanou velbloudici. Nikdo nevěděl a doteď vlastně s jistotou neví, jak se mezi lesy a mítinami ocitla. Nicméně skauti ji v roce 1945 formou štafety odvedli cestou plnou poválečných nástrah z Havlíčkova Brodu právě až sem do Zoo Praha, kam teď Dismančata představení přivezla vůbec poprvé. A přivezla si i vlastního velblouda. A to ne, že by jich tady samozřejmě bylo ve výbězích málo, ale herci pracují s takovou velkou loutkou, kterou si na sebe nasadí jako kostým. Jeden dělá přední nohy, druhý dělá ty zadní a skauty pak po jevišti tedy velbloudice doprovází. A v tuto chvíli už Dismančata hrají a tuším, že je velbloudice přesně někde na půli cesty mezi Prahou a Vysočinou.
0: No a má Zoo Praha vymyšlené i nějaké další oslavy světových dnů anebo jiných významných událostí?
1: Ano, oslava mi vlastně pokračuje hned zítra. Připomene jednak Světový den žiraf. Zvířata s nejdelším krkem cíleně slaví na nejdelší den v roce, tedy 21. června. Opět budou na programu komentovaná setkání, jako tomu je dnes u velbloudu a k tomu přibyde ještě taková edukační, dalo by se říct, bojovka pro děti. Ale, co je zajímavé, na zítřek připadá také Den otců, který se v zoo také slaví. Konkrétně se připomenou významní otci z říše zvířat, a to třeba právě i formou přednášek o rodičovství kapibar nebo goril. Takže určitě bude co dělat a samozřejmě další světové dny jako Světový den koní nebo surikat, ty jsou v červenci a i tam má Zoo Praha připraveny různé programy.
0: No ještě, když jste mluvil o těch svátcích, tak zítra Alois dneska květa, tak blahopřejeme. Díky moc, Josef Kaňka, ve vysílání víkendového radiožurnálu.
1: K blahopřáním se připojuji a hezký den.

Elia Dokouš a její chemie ve vysílání víkendového radiožurnálu. Další informace, tak ty budeme mít od našeho zpravodaje z Německa. Už 101 let je zakázané koupání v řece Spravě v centru Berlína. Tenhle stařičký zákaz ale se snaží teď zlomit jedna občanská iniciativa. Chce tím totiž přiblížit Berlín evropskému trendu. No, záměr tady v těchto horkých dnech je o to urgentnější, že ve vedru ve městě je opravdu k nevydržení, tak za chvíli nám to Tomáš Havlín vysvětlí.

0: Možná nás posloucháte u vody, na cestě k vodě, anebo od vody. No jedna nezisková organizace v hlavním městě Německa už roky bojuje za to, aby se ve Sprévě smělo koupat, a to přímo v centru Berlína. Sezóna angažovaných plavců začíná právě dnes. Před necelou hodinou chtěli naskákat do řeky přímo u muzejního ostrova chráněného organizací UNESCO. No, město dopředu varovalo, že koupání v řece je porušením zákona, a jestli ta výzva zabrala, to už teď uslyšíme od našeho zpravodaje z Německa Tomáše Havlína. Dobrý den.
1: Dobrý den, můžu říct, že nezabrala, ale zároveň, že to naskákat je trochu silné slovo, protože tady v Berlíně na břehu Sprévy u muzejního ostrova vedou k vodě jenom vlastně takové jedny úzké schůdky, po kterých se desítky těch plavců dostávají dolů, a zatímco někteří už ve vodě jsou, další čekají, a vlastně ty, kteří ve vodě jsou, ještě zatím nemůžou ven, takže už je to, začíná to být skoro sportovní výkon, je potřeba v té vodě taky chvíli vydržet. Zároveň další lidé přicházejí, to koupání tady až možné až do 4 hodin. Někteří lidé si malují na těla různé nápisy jako svobodnou Sprévu, nebo si berou do vody různé pomůcky jako lehátka nebo růžové plameňáky, a všichni věří, že tímto způsobem pomohou zrušit ten letitý zákaz koupání se ve Sprévě v centru Berlína.
0: No a v čem je ten spor? Proč není koupání ve Sprévě legální? A víme, kolik má dnes stupňů?
1: Víme, kolik máme stupňů, tedy voda má pěkných 21,5 stupně, a samozřejmě dříve říční lázně tady na Sprévě byly, ale potom s velkou industrializací a se zašpiněním té řeky, je to už 101 let, co byl vydaný zákaz koupání ve Sprévě v centru Berlína. A ty důvody jsou tady dva. Jednak je to ta kontaminace, přičemž se uvádí to, že část Berlína má tedy takzvanou tu smíšenou kanalizaci, je možné, že se při velkých bouřkách dešťová voda smíchá s odpadní vodou, a když je té vody hodně, tak se prostě vyplaví do řeky, a zároveň je to bezpečnost, přece jenom jsme tady ve městě, jezdí tady turistické lodě aspoň občas, nebo je zakázáno i tedy koupání v blízkosti mostů, takže město částečně tvrdí, i kdybychom chtěli, my s tím vlastně stejně nemůžeme nic dělat, nemůžeme to koupání povolit.
0: No a když Berlíňané nemůžou do řeky, tak kam v létě si chodí zaplavat?
1: Tak ty možnosti jsou, samozřejmě kolem Berlína jsou krásná jezera, i řeky vlastně na východ od Berlína, dáme na západ od Berlína, je to Havola, jenom z té Sprévy mezi tím se nemůže koupat, a v Berlíně samozřejmě jsou i mnohá koupaliště, ale dnes to tady taky padlo jako argument, ne každý na ty koupaliště má, to znamená, je potřeba vytvořit nějakou sociální variantu, která je dostupná pro všechny a která je vlastně zároveň v centru města, takže ji lze nějakým způsobem integrovat do svého každodenního života. Vracíme se z práce, je horko, chceme se vykoupat, máme tu možnost.
0: No, jak to dopadne, bude informovat Tomáš Havlín. Děkujeme zatím a zdravíme do Berlína.
1: Díky, hezký den.
0: Naslyšenou.

0: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 14 hodin. A další zprávy má pro vás Kateřina Sousedisová.
2: Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Příznivci Evropské unie budou dnes pochodovat centrem Londýna. Fotbalisté Turecka si playoff mistrovství světa nezahrají. Postup mají naopak jistý Američané. Po nehodě popojíždí kolony v Liberci směrem do Chrastavy. A bude jasno až polojasno, přechodně zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty až 630 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnicích anebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
4: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
2: V Londýně si dnes připomenou blížící se 10. výročí referenda o vystoupení z Evropské unie. Centrem britské metropole projde průvod za znovu připojení Spojeného království k 27.
5: Jednou z vůdčích osobností hnutí za znovu připojení Británie k EU je mnohonásobný labouristický poslanec Lord Kinnock. Po 10 letech ztrát a úpadku je podle něj na čase uvažovat o návratu do evropské rodiny. 57% Britů se dnes domnívá, že Brexit byl chyba. Podle v pátek zveřejněné analýzy vypracované pro Bank of England přivodil Brexit ostrovní ekonomice ztrátu ve výši 6%. Analýza vychází z hospodářských výsledků tisíců britských firem. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump včera představil nový Boeing 7478. Bude sloužit jako prezidentský speciál. Letadlo Trumpovi a Spojeným státům darovala loni Katar. Nový Boeing má oproti starším letounům Air Force One odlišné zbarvení. Americký prezident vybral tmavě modrou, červenou, bílou a zlatou. Australský zpěvák Nick Cave je v Praze. Hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda na festivalu Metronom na letišti v Letňanech.
6: Zpěvák si pro fanoušky připravil 2,5hodinovou show. Nebude to tedy zkrácený festivalový koncert, se kterým většina interpretů vystupuje na letních akcích. Nick Cave se skupinou The Bad Seeds zahraje své největší hity, které vydal od roku 1979. Na festivalu Metronom dnes vystoupí i velšská rocková formace Manic Street Preachers. Jiří Štefl, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguayí 0-1 nemají ve skupině ani bod a ztratili tak naději na postup do play-off. Přitom Jihoameričané hráli celý druhý poločas bez vyloučeného záložníka Almirona. Ten porušil nové pravidlo na šampionátu, které zakazuje zakrývat si pusu dlaní při komunikaci na hřišti kvůli možným urážlivým či rasistickým poznámkám. Kouč Paraguaye Gustavo Alfaro si ale nemyslí, že by Almiron řekl něco nevhodného.
8: Řekl jsem mu, měl si mu to říct v guaránštině, té nikdo nerozumí. Kdybys mu řekl, ať jde někam, čemu by asi rozuměl. Taky nevím, co mi nadávali v turečtině. Myslím si, že to byl prostě reflex, nic se nestalo.
9: Je to kwestión reflejo.
7: Do vyřazovací fáze turnaje naopak prošli domácí Američané po výhře 2-0 nad Austrálií, Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 u Lipníka nad Bečvou a uzavřená 35 v Liberci. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy stále čekejte omezení mezi Lipníkem a hranicemi na Moravě. Na kilometru 306 je dlouhodobé zúžení. Teď to silničáři demontují, takže průjezdní je pouze jeden pruh, a to jak na Ostravu, tak také na Brno. Kolona se tvoří, ale od Brna na Ostravu je asi na 10 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy pozor za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 155 stojí dodávka v odstavném pruhu. Podle zpravodaje je označena kužely a lehce se tam vybočuje. A na tahu 35 je stále zastavený provoz na průjezdu Libercem směrem z Prahy na Chrastavu a do Děčína. V omezení za libereckým tunelem je nehoda, nedá se projet, více už náš zpravodaj.
11: Těsně za tunelem ve směru Děčín uzavřeno kvůli dopravní nehodě. Viděl jsem nějaký kamion s osobním automobilem. Objíždí se to vlastně s sjezdem, tam to posílají dolů. Kolona tam je. Posjezd na centrum Liberce a Babylon.
10: A ještě aktuálně čerstvá informace z dálnice D8. Velmi opatrně za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem na 2. kilometru narazilo osobní auto do svodidla, vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je polojasno, postupně bude oblačno až zataženo, místy hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky, ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy, teploty až 36 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Dobrý den a zdravím vás ze vysílání víkendového radiožurnálu, teď je 6 minut po 14. Bára Hrzánová, tak ta má za sebou víc než 1000 repríz Hrdého Budžese a teď pro Radio Junior namluvila děti z Bulerbinu a taky byla jedním z hostů radiožurnálu v tom uplynulém týdnu, stejně jako novináři.

0: Tomáškem Pšenčka míří do Stardance a rozhodně nehodlá být jenom do počtu. V hostu Radiožurnálu přiznal, že je soutěživý, že chce vyhrát a kvůli tanečním tréninkům dokonce začal běhat. Tak jak se připravuje na největší taneční výzvu svého života a co mu poradil loňský vítěz Oskar Hess, tak na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Já mám 17. července první trénink.
2: A můžete trénovat doma aspoň, když vás nikdo nevidí?
1: Tak to asi můžu, tam jde o to, abychom si nějak jako nenacvičovali ty choreografie nějak podle mě do té doby. Já samozřejmě chodím do fitka, posiluju, nějakým způsobem se snažím hlavně běhat, protože já kouřím, tak jsem trochu nervózní z toho, že jsem jako od konzervatoře už jako netančil, nebo ne v takovémhle jako měřítku. Takže jako abych to udechal, no, tak jako já si se jsem relativně mladý, nebo rozhodně, ale nějaký tady ty vedlejší faktory to můžou ovlivnit. Tyhle vedlejší faktory to můžou ovlivnit, tak se snažím.
2: A přestat kouřit, není to cesta?
1: No to je to rozhodně náročnější, než běhat třeba 4x týdně.
2: Náročnější je přestat kouřit, než běhat?
1: No jo, rozhodně.
2: Vaší partnerkou v tom soutěžení tanečnicí bude 10násobná mistryně České republiky, semifinalistka mistrovství světa v latinskoamerických tancích v kategorii do 21 let. Nemračte se.
1: Já se takhle soustředím.
2: Jo, takhle,
1: já jsem tohle
2: Natálie Otáhalová.
1: Ano, to jsem nevěděl, že i tento semifinál, to jsem nevěděl. Hustý.
2: No tady jsem si to našel. Ona tančila ve Stardance před 10 lety.
1: Ano, s Matoušem Rumlem.
2: S Matoušem Rumlem byla tuším druhá.
1: Ano, to je pravda, to vím taky, to vím taky.
2: Tak to máte šanci, ne? Když vy k tomu přistupujete takhle, že chodíte s cigaretou do fitka nebo běháte.
1: Tak jsem to nemyslel, vy to víte.
2: Já vím. No chcete to vyhrát, ne?
1: Tak jasně, že jo. Tak já jsem strašně soutěživý hlavně, takže já i teď, kdybych řekl, že ne, tak lžu. Nebo minimálně teď by to možná byla i pravda, ale od prvního momentu, co bych začal trénovat, tak

0: bych už lhal, takže jakoby já už to taká přiznávám a vím, že to chci vyhrát samozřejmě. No minimálně hlavní pro mě je to, že nechci zklamat sám sebe tím, že bych třeba se na to teďka vykašlal, nedal bych do toho všechno a pak bych to vyčítal, takže hlavně do toho chci dát všechno, abych se tady to nemohl nikdy říct.
1: No. Když jste zkoušeli klan Baťa, tak už jste věděl v jedné fázi, že budete ve Stardance. Ano. Probírali jste to s loňským vítězem Oscarem Hessem?
0: Hned. Hned. Já jsem mu to šel říct, Oscare, hele, my jsme se ani neznali ten moment. Říkám, jsem strašně rád, že tady spolu hrajeme. Já mám jednu věc, kterou budu potřebovat, aby mi trošku pomohl. Takže to jsem mu hned říkal.
1: A co říkal on?
0: To jsou tajný rady. To jsou tajný rady, tady nemůžu nikomu říct, nebo to uslyší mý soupeři. Ne, dělám se srandu, tak to, tam žádná velká rada neexistuje, to spíš mě jako tak jako uklidnil ohledně toho celého procesu a tak, jinak samozřejmě tam žádný fígly nejsou v tomhle.
1: Viděl jsem nějaký rozhovor s Natálí Otáhlovou a ona říkala, že možná, protože jste i hudebníky, že vás nechá vybírat hudbu k těm tancům, už to víte.
0: No sešli jsme se spolu, ten výběr. Vybrali jsme to hrozně moc, ale ono pak to vyřazovací ještě trošku jako, mám to trochu ještě tak tom zamíchaj, bych řekl. Takže ano, nějaký věcičky jsem si to mohl vybrat sám, ale je to tak nějaká část jenom.
1: A taky říkala, že když studujete režii, takže na vás nechá i tu režii.
0: To uvidíme.
1: Ale to nevím, do jaké míry si to můžou účastníci režírovat. Ne?
0: Já vím, že my tam máme nápad s jedním číslem, který jsme chtěli, aby byl takový lehce specifičtější.
1: Předpokládám, že ten nápad je taky tajný.
0: Tak to samozřejmě nemůžu. No, tohle skutečně nemůžu říct. To já bych vám klidně řekl, ale dostal bych pokutu. ale myslím, no to ještě nevím, no, do jaké míry nám povolí jako zasahovat třeba toho parketu nebo do takových věcí.
1: Máte nějaký fígl, jak jít na porotu? Abyste se jí líbili? To je taky tajné.
0: Ne, já na tyhle fígly asi moc, já na ně nevěřím. Já se budu pravděpodobně snažit dát dohromady vždycky nějakou souvislou větu, což mi dělá někdy problém. Jenom vždycky v těch a budu prostě jako sám sebou. Takže žádný fígly nemám. Na fígly nevěřím a nechci na ně věřit.
1: Asi dojde možná i u vás na to propínání nohou. Víte, co to je vůbec?
0: Ježišmarja,
1: ty porodci většinou...
0: Co je propínání nohou?
1: Nevím, to tam zní? Že byly málo propnuté nohy.
0: Že nebyly propnuté nohy. No to se stát samozřejmě může, je to docela pravděpodobný. No.
1: A tak, ale když nevíte, co to je, tak se nad tím asi nebudete něco zamýšlet.
0: No teď už vím, co to je. Proplá noha. A i ty konce nohou. Já vím, co se myslí.
1: Konce nohou?
0: No podle mě propnuté. Chodit, ano. Jako ten... To flex a něco, ty dvě, ty. Já jsem to, jsme tý konzervatoři měli, já kdybych trošku vyzával pozor chvilkama, tak si to možná i pamatuju. Vím, že flex je, když to jako je naplí takhle a když to takhle proplí, tak je to něco jiného a to už také proto takové nějaký slovíčko.
1: Není jednoduché být ve Stardance.

0: Jako Helenka Součková už v Hrdém Buděsově vystupovala víc než tisíckrát, no a pro Radio Junior teď načetla další klasiku Děti z Bulerbinu a Astrid Lindgrenové. No jaké to bylo vrátit se prostřednictvím příběhů do dětského světa a proč mají dobrodružství z Bulerbinu stále co říct i dnešním dětem? Hostem radiožurnálu byla Bára Hrzánová a moderátor Libor Bouček se ptal mimo jiné i na zdroji její neutuchající energie.
1: To já vůbec netuším, protože já na tom nějak vědomě nepracuju. Já jsem ho takhle dostala, tak se to snažím užívat.
2: No a co vám přináší radost v životě? Kde teda hledat tu radost, aby člověk měl tu podobnou energii nebo aspoň třetinu toho?
1: A to jsou takový banální vždycky odpovědi, ale dneska třeba svítí sluníčko, já mám volno, takže mám úplně svobodný čas jenom pro sebe a mám kolem sebe báječný lidi a za sebou báječný koncert a před sebou další určitě báječný koncert a já se raduju z přítomnosti příjemných, krásných, mladých lidí, chytřejších než já, což zase není takový problém. A pak mi stačí se prostě dívat do chytra na zahradě, kde jenom sedím a dívám se do chytra, poslouchám ptáky a je mi dobře.
2: To chytro je co?
1: No ono se říká, samozřejmě podívej se, zase kouká do blba, jo? Nebo čumí do blba, když to řeknu úplně. Ale ono to tak není, ono to je do chytra, protože to člověk vypíná tu racionální sféru toho mozku a ten mozek si bloudí s tím duchem takhle po krajinách, které jsou pro ten racionální mozek uzavřené.
2: Musím říct, že nezapomenu ten okamžik, kdy jsem vás viděl poprvé. Bylo to na koncertě skupiny Koa. A úplně jsem byl nadšen z toho, co člověk sdílí, co člověk vidí. A přiznám se, že tehdy to byla záležitost, já jsem byl teenager nebo náctiletý, to bylo něco tak nesmírně silného. Byl jsem šťasten, že tak jako společně v tom malém komorním prostoru tohle vnímáme. Jak pro vás tohle seskupení bylo důležitý?
1: No skupina Koa, tak jako to byl, já jsem vlastně kamarádila se Zuzkou Navarovou.
2: Když jsem se chtěl právě.
1: Od nějakých svých asi 19 let. A protože tak dlouho jsem jí obtěžovala, aby se mnou kamarádila, až jí přišlo jednodušší se mnou kamarádit, než mě neustále odhánět. A takže jsem prošla, že jo, samozřejmě skalní faninka skupiny Neres a pak se Zuzana osamostatnila, takže Tres a potom teda skupina Koa. A já jsem tu hudbu té Zuzany do dneška miluju nejen Zuzanu, ale miluju i tu hudbu a přijde mi to prostě jak hudebně, tak textově prostě geniální. A navíc ta Zuzana, ta její interpretace, já do dneška si na to svým osud pustím a já mám husí kůži po celém těle. To je, nedá se to napodobit, nedá se to nahradit a vlastně taková zpěvačka tady s tím přesahem obrovským i společenským vlastně, tak není. Pro mě není.
2: No, ta kombinace té síly hlasu, ale zároveň té všude přítomné křehkosti, to by bylo něco naprosto unikátní.
1: A tajemství. Zuzana nebyla nikdy transparentní, já jsem výkladní skříň, jo, ta na mě všechno vidět, ale Zuzana to tajemství měla ještě ke všemu.
2: Myslíte si, že tahle kombinace, že by i v té rychlé době, že by jako obstála, nebo by si ty lidi museli tak jakoby najít? Protože ta intimita vlastně a to sevření, tak člověk si to prostě musel najít, že ona tak nevolá, tak nehuláká, když to přeženu.
1: Já jsem přesvědčená, že ano, taky, ale to ne, že by mě to přišla sama. Ale jak mám štěstí, že jsem obklopená ještě pořád jako hodně mladými lidmi, tak jsem byla překvapená, kolik lidí poslouchá Zuzanu Navarovou. A vlastně ani ji nemohli, protože Zuzana odešla 2-4, takže ji ani třeba nemohli poznat, jo, protože jsou takhle mladí. A mají prostě naposlouchanou, anebo dokonce i prostě jí zpívají u táboráků s těma složitýma akordama, takže si myslím, že ta Zuzana vlastně nikdy neodešla. I tady v té uspěchané době.
2: No, myslím si, že teď, když do té doby vejde jakákoliv ta její píseň, tak fakt se člověk okamžitě zastaví. A automaticky přichází ten pohled do chytra.
1: Ano.
2: A jsme zpátky u toho. Zároveň vy jste díky tomu navázala spolupráci s Mariem Bihárym, což je, myslím si, jeden z nejtalentovanějších hudebníků na území Evropy, možná na území celého světa. Tak jak ten vás přijal a jak silné to pouto je?
1: No, odešla Zuzanka a já jsem tak nějak podvědomně věděla, že, ale jako, že vlastně musím si vzít Mária, no, že prostě to je, že to je můj bratr rodný a já jsem ho přizvala k první vlastně naší studiový desce jako hosta, Kondurango, to je nějakých 14-15 let zpátky. To byli naši kluci, ještě malí, teda syn a jeho kamarád Matyáš. Tak jsme natáčeli právě a vlastně se ta, i ta koab, že my jsme ta, natáčeli, kým, kdo to vlastně režíroval celou tu desku, tak byl František Raba, což zase byl dvorní basista Zuzky Navarový a skupiny Koa. Že?
2: A takže to vlastně zůstalo
1: nejlepší perkusista Kamilo Kaje, který ho znám, tak ten tam byl tak jako host vlastně na perkuse. Jo? Takže se to vlastně propojilo ta Koa s tím Kondurangem. A potom jsme dávno tomu, tak jsme měli koncert ve Viole ještě s kapelou Kondurango a přišel Mario a řekl, že si s námi zahraje. A já jsem říkal, a co chceš hrát, který všetko, Barborka, všetko. A sednul si, že pro něj nebylo místo, tak si sednul na zem v té Viole, takhle jako před lidi. My jsme ho napojili a Mario si hrál, co chtěl a potom v koncertě řekl, ano, a já chcem být Kondurango, Barborka. Tak jsem řekla, výborně, Mario, tak vítej, tak seš Kondurango a od té doby Mario je Kondurango, což je strašně výhodná věc pro všechny, protože je dlouho už Kondurango a ti kluci tenkrát jim bylo, já nevím, 15, 14, hráli se mnou od 11 let svých, a tak oni k němu zhlížejí.
2: Antonín a Matyáš,
1: jo, Matyáš hraje bicí a Tonda, syn, hraje housle a basovou kytaru, tak oni k němu vzhlížejí, protože ho znají od malička z Koji, že jo, jsem je vodila na koncerty, malí kluky, tak jako k takovému hudebnímu guru, a co řekne Mario, tak to platí, ale zároveň spolu mají strašně krásný vztah a je to hezká rodina.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 14 hodin a 30 minut. Právě s Kateřinou Cousidisovou.
2: Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Zastrašování, výhruškám a slovním útokům čelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, který si přece vzal zlepšit prostředí ve sněmovně, o takových incidentech prý neví. Vyzývá proto poslankyně, aby mu s takovými zkušenostmi dávali informace. V Berlíně se koná první letošní protestní plavání v řece Sprévě na zrušení zákazu koupání. Letos uplynulo 101 let od chvíle, kdy berlínské úřady rozhodly, že je voda příliš znečištěná a koupání zakázali. Teď je podle agentury AP voda většinou čistá. Protestní plavání je v plánu až do září, každý 20. den v měsíci. Druhý den Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové nabízí na různých místech ve městě 60 akcí. Kromě domácích souborů se představí i umělci ze zahraničí. Ve studiu Beseda uvidí návštěvníci inscenaci Orfeus a Euridika olomouckého divadla na Cucky. Loutkové divadlo Drak představí jednu ze svých letošních premiér s názvem Krabat. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač má za sebou kvalifikaci Velké ceny České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Jak se mu dařilo, řekne David Prouza.
3: Motocyklista Filip Salač pokračuje na Masarykově okruhu ve skvělých výkonech. Po dvou druhých místech v trénincích a jednom prvním obsadil v kvalifikaci na zítřejší hlavní závod druhou příčku a vyrazí tak z první řady. Za malou chvíli v 15 hodin odstartuje sprint kategorie MotoGP. Z Masarykova okruhu David Prouza, Radiožurnál.
2: Tenistka Marie Bouzková prošla do finále travnatého turnaje v Nottinghamu. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila 2-0 na sety.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D8 za Prahou a také na průjezdu Libercem. Na dálnici D8 za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem čekejte komplikace za sjezdem na Zdiby. Na druhém kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel. Blokuje levý pruh a kolona je tak od sjezdu na Zdiby s minus prvního kilometru zdržení asi 10 minut. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadová pozor u Plzně. U za sjezdem na Domažlice kilometr 90,5 je hlášená větší nehoda. Na místo jedou hasiči, záchranáři. Zatím se projíždí bez kolon. Místy pak dopravu komplikují také bouřky a silný déšť. Voláte z dálnice D1 z Vysočiny z okolí Hlavy.
6: Prahy na Brno zhruba na 105. kilometru. Extrémní bouřka s kroupama a upozorňuji, auta tady jedou 20-kilometrovou rychlostí. To znamená, nedá se skoro jet po dálnici, jak hustě prší.
5: A na tahu 35 je stále neprůjezdný průtah Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem je hromadná nehoda. Nedá se projet, provoz je odkláněný těsně za tunelem na centrum Liberce a před odklonem je kolona asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude zpočátku jasno až polojasno, hlavně na východě Čech, na Moravě a ve Slezsku místy už zvětšená oblačnost s dozníváním přehánek a bouřek. V noci teploty klesnou na 20 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Dobrý den, no my už za chvíli zase budeme pokračovat v tom nejzajímavějším, co zaznělo v rozhovorech s hosty Radiožurnálu v uplynulém týdnu. Tak proč je mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě místy možná trošku kontroverzní a jak ve svojí knize hodnotí českou společnost sociolog Daniel Prokopa, jaký je vlastně cíl mise ve vesmíru, kam by měl vyrazit český pilot Aleš Svoboda. To všechno se od nás, tedy z Radiožurnálu, můžete dozvědět v následující půl hodině.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víc.

0: Český pilot Aleš Svoboda je zase o krok blíž cestě do vesmíru. Co všechno ještě musí splnit, než usedne do kosmické lodi SpaceX Dragon a jak náročný byl výcvik, který nedávno skončil. No a jak se člověk připravuje na situaci, kdy bude jedním z několika málo Evropanů, kteří kdy pilotovali kosmickou loď. Aleš Svoboda byl tento týden hostem Radiožurnálu.
1: Takže vy odstartujete, prolétnete atmosférou a pak, když z ní vyletnete, to se pozná, jak to vám ukáží nějaké přístroje, nebo se úplně změní styl toho letu?
2: Tak ona tam není nějaký úplný jako úplná hranice jako fyzická, že tady prostě končí atmosféra, začíná vesmír. Ono se používá těch 100 kilometrů, ta Kármánova linie, ale to je víceméně nějaká dohodnutá hranice, že od 100 kilometrů vejš, tak už je jakože oficiálně vesmír. Nicméně ta atmosféra řídne a řídne postupně, to znamená i nad těch 100 kilometrů, i v té výšce, kde lítá ISS, což je těch 400 kilometrů, tak jsou ještě pár nějakých molekul vzduchu, ale vlastně ta raketa jednak nabírá výšku, ale ona poměrně brzo se začne stáčet tady trajektorie a hlavně začne nabíhat rychlost, protože kromě toho, aby se dostala do té určité výšky, tak především potřebuje nabrat tu orbitální rychlost, aby se na té orbitě udržela.
1: A vy to poznáte taky podle toho, že začne fungovat stav bez tíže?
2: V okamžiku, kdy se pak vypne ten motor toho posledního stupně, tak a nabere se ta orbitální rychlost, tak se vlastně tou odstředivou silou, díky tomu, že se pohybujeme rychle po nějaké orbitě, tak se vlastně vyrovná ta zemská gravitace a v podstatě okamžitě se ti lidi dostanou do toho beztížného stavu.
1: Jaké to je?
2: My jsme měli možnost absolvovat výcvik právě na letadle, které simuluje beztížný stav, na takzvaném Zero-G letadle, které dělá takzvané parabolické lety, protože ono lítá po parabolách a vždycky na tom vršku té paraboly, na tom kopečku, tak vlastně na nějakých 22-25 vteřin tam nastává ten beztížný stav a takhle se to opakuje třeba 30krát za sebou, tak je to hodně jako nezvyklej pocit. A ono právě proto se to i dělá, tady ten výcvik, aby ty lidi vůbec jako to měli možnost zažít, poznat ten pocit a naučit se vůbec pohybovat s tím vlastním tělem v tom třirozměrném prostoru, protože ty lidi tam začnou rotovat okolo všech třech os a mají se ještě do toho někam posouvat, takže aby se naučili vůbec pohybovat, aby se postupně naučili to celé dělat efektivně, aby jim to netrvalo 10 minut, než prostě putují z jednoho místa toho Zero G letadla na druhý, aby se naučili používat různý nástroje, dělat jednoduchý úkony, protože v tom beztížním stavu díky té uvozovkách absence té gravitace, tak je to trošku jiný.

0: Hostem radiožurnálu byl v uplynulém týdnu i novinář a komentátor Jindřich Šídlo, moderoval Jan Pokorný a řeč byla o mistrovství světa ve fotbale, které ve Spojených státech amerických provázejí nejenom sportovní příběhy, ale i řada kontroverzí od imigrační politiky a bezpečnostních opatření až po otázku, jestli je hostitelská země skutečně otevřená všem účastníkům.
1: Tak ona ta kandidatura, myslím, vznikla v době, kdy to bylo taky trochu jiné. Je to poprvé, kdy se mistrovství hraje ve třech zemích. No, jako to vlastně poprvé se ve dvou zemích hrálo až v roce 2002. Myslím, že ta FIFA, což je sama o sobě teda pozorovodná organizace, k tomu asi budeme mluvit, se snažila eliminovat všechny potenciální problémy už jenom tím, že musela udělit Donaldu Trumpovi, nebo nemusela, ale udělila každopádně. Nobelovu právě ne.
2: Fotbalovou. Fotbalovou. Tak? Já jsem říkal fotbalovou.
1: Pardon, omluvám se.
2: Ale já už špatně mluvím.
1: Já špatně slyším.
2: Cože?
1: Fotbalovou cenu míru, což, jak jsem pochopil, bylo taková jako úlitba, aby třeba Američani nedělali problémy s vízy a podobně, což se tak jako úplně nepodařilo zatím, byť možná někdo čekal i větší drama. Je otázka, jestli... Je to ve třech zemích, ale jako Kanada je, se vlastně podílí dost, jako řekněme, symbolicky, ale je to, řekněme, že to je spíš ve Spojených státech. Na tom je mimochodem zajímavá jedna věc, nebo ne, na tom zajímavých spousta věcí, ale jenom pro srovnání. Naposledy se hrálo ve Spojených státech v roce 1994, kde to mělo nastartovat boom fotbalu, což se v tu dobu ještě tak úplně nepovedlo. A například, a dneska se tam hraje znova, a například v Anglii, což je kolebka fotbalu, země, která o to usiluje pravidelně, má nejlepší fotbalovou infrastrukturu, nejlepší ligu, tradici, tak ten šampionát dostala k pořádání poprvé a naposledy před 60 lety.
2: No, když o tom takhle mluvíš, tak jako by tady byl nějaký trend vlastně pokračování těch turnajů z roku 2018-2022,
1: no.
2: Tedy Rusko, Katar a teď Spojené státy, což byly turnaje, o kterých se říká, že sloužily vládnoucím režimům k takzvanému sportswashingu.
1: No,
2: tedy
1: jasně.
2: Vylepšování image prostřednictvím sportu, nebo jak to přeložit?
1: Ano, říkáš to přesně, je to klasická ukázka soft power. Jo. Mimochodem ty šampionáty 2018 a 2022 to bylo jako neuvěřitelně skandální rozhodnutí. Bylo to mimochodem v tom Rusku 4 roky po Krymu. Sice 4 roky ještě před plným útokem na Ukrajinu, ale bylo to 4 roky po Krymu a stejně se to tam odehrávalo. Pozoruhodné na tom bylo, že to FIFA udělala na jeden zátah a že oba tyhle ty šampionáty přidělila na jednom zasedání v roce 2010 těmto dvěma zájemcům, na místo právě Anglie, o které jsem mluvila, taky Spojené státy o to měly zájem. A to mělo samozřejmě dohru v tom, že o pár let později FBI pozbírala jako řadu členů FIFA a sdělila jim obvinění a podobně, protože jestli je něco synonymem téhleté organizace, tak je to, já si vždycky pomáhám příměrem mého oblíbeného britského satirika komentátora Johna Olivera, že FIFA je v podstatě zločinecký syndikát, který se kromě jiného taky občas zabývá organizováním fotbalových zápasů. Jo. To je pozoruhodné, jak ten fotbal nejenom v Česku v minulosti, a možná i v současnosti, ale i jako ve světě přitahuje jako tyhle ty typy lidí. Je to na jednu stranu logické, že se v tom točí jako obrovské množství peněz. Na druhou stranu si člověk říká, že svět celkově se vyvíjí, i když čas už má člověk pocit, že to není tak jako jednoznačné, jako správným směrem. A pak jsou takové jako ostupky negativní deviace, jak by řekl jeden bývalý prezident. A tam teda bohužel patří jako ta organizace, která právě teď organizuje, pořádá ten šampionát.

0: Sociolog a zakladatel Peak Research Daniel Prokop vydal novou knihu, jmenuje se Spravedlivý růst. O stagnujícím Česku a prosperitě nás všech. A tvrdí v ní, že bez rovných šancí a efektivních reform se země z místa nepohne. No a tady s tou myšlenkou byl Daniel Prokop tenhle týden hostem Radiožurnálu. Jan Pokorný se v rozhovoru s ním zaměřil taky na to, proč podle Prokopa česká společnost ztrácí soudržnost, jaké drahé nespravedlnosti si dlouhodobě udržujeme a jestli existuje cesta k prosperitě, která nebude jenom pro vyvolené.
1: Když jsem těch 5 let v nervu s kolegama dělal ty reformy různé, navrhovali pro vládu, tak jsme si uvědomili, nebo já jsem si uvědomil, že jedna společná věc pro ty veřejné systémy v Česku je, že vlastně hrozně demotivují a člověka, který se snaží chovat nějak prospolečensky, tak ho spíš jako potrestají. Jo. A to máte ve věcech od, když jste třeba starosta obec, tak a snažíte se stavět nebo nějak kooperovat s biznesem, tak z toho nic nemáte. Spíš nesete ty náklady jenom. Ke zdravotní prevenci nikdo není motivovaný. V exekuci, když si vyděláte víc peněz, tak často se vám sníží čistý příjem. Jo. Jako ve spoustě těch systémů, když máte školu a pomáháte s nevýhodněným dětem, tak v tom českém systému neřízeném často vám tam pošlou další ty chudé děti a vlastně si jich trošku segregujete tím. Jo. Takže často ty systémy v Česku jsou nastaveny tak, že za ten dobrý skutek jste po právu potrestán, takřka. A to není úplně jako dobré pro to udržitelnost těch veřejných systémů. Spíš to vede k takovému sobeckému ekvilibriu a destrukci té stability pořád.
2: Ty v té knize máte taky pasáž, jak souvisí efektivita veřejných systémů s hubením kriz v Hanoji. Co tím básník chce říct?
1: Já vždycky tam jsou 3 části, o daních, veřejných systémech a vzdělávání. A ten úvod k těm veřejným systémům ukazuje, že v Hanoji, když tam byli Francouzi na konci 19. století, tak se tam přemnožily krysy. A oni platili těm Vietnamcům, aby je zabíjeli. A stačilo přinést ten ocásek té krysy, jo. Ale, takže vypadalo to úspěšně, spousta ocásků se nosila, ale potom se ukázalo, že v té kanalizaci, která byla pod tou francouzskou částí té Hanoje, tou koloniální, tak běhají krysy bez ocásků a že jenom sekaly ty ocásky a vznikaly farmy na množení těch krys, aby se jim potom dali sekat ty ocásky a vybírat tu odměnu prostě od těch Francouzů za ten ocásek. A já tím ukazuju, že asi nemůžeme přehnat v těch veřejných systémech takovou tu motivaci, že se snažíme těm lidem platit za něco pořád a podobně. Protože ty experimenty ukazují, že je dobré, když ti lidé mají nějakou etiku, nějakou morálku a podobně a vy to podporujete, tuhle ty věci. Jo. A nemůžete nutit těma motivacima dělat něco, co je proti jejich hodnotám. Jo. Je tam další příklad. V Izraeli v Haifě zavedli jednou, že když vyzvednete pozdě dítě ze školky, tak za to platíte pokutu. A paradoxně ty rodiče to začali vyzvedávat později, protože se jako zaplatili za ten hřích, jo, nebo za ten prohřešek. A já naopak se snažím ukázat, že je dobré nastavit ty veřejné systémy tak, že vycházejí z nějaké etiky těch aktérů, protože většina lidí se snaží chovat odpovědně prostě, jo. A podporuje tohle jako vnitřní hodnoty. A v Česku je problém, že my často jdeme proti nim, jak jsem říkal v těch příkladech, jo.
0: Tak to byl Daniel Prokop, kterého můžete taky běžně poslouchat každou středu v rozhovorech s Janem Pokorným. Tentokrát byl tady jedním z hostů Radiožurnálu. No a těmi dalšími budou příští týden třeba rugbysta Jan Macháček anebo herečka Sára Rychlíková.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když se mě ptali, čím chci být, tak jsem řekl vždycky zpěvákem.
2: Charismatický hlas.
3: Ty faninky musí mít pocit, že ten Dalibor je jenom jejich.
2: Který zanechal nesmazatelnou stopu v československé pop music.
4: To byly texty k uvěření.
1: A oba dva zaměli slzy v očích a ona povídá, Janda, vy jste se nevydařil.
5: To se vám líbí nejvíc?
6: Asi Dalibor.
2: Dokumentární portrét Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
8: Radiožurnály 15 hodin. Další zprávy má Kateřina Caucidisová.
9: Česko zažívá nejteplejší den týdne. Jednání o americko-iránské mírové dohodě ve Švýcarsku pokračují. Bez dalších podrobností to potvrdila tamní diplomacie. Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa duel se Švédskem. Nehoda komplikuje provoz na pražském okruhu u Modlitic směr letiště. A zítra bude jasno až polojasno, postupně místy oblačno s přeháňkami a bouřkami a teploty 34 stupňů.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Teploty v Česku dnes dosahují až na 630 stupňů. Podle meteorologů je to nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu bude navíc dusno. Tropické počasí může lidem způsobit vážné zdravotní komplikace, hlavně chronicky nemocným seniorům.
11: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy zhorka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
12: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí, v důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
11: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
13: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km/h a můžou se objevit i kroupy.
11: Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Radiožurnál.
9: Ve Švýcarsku začala jednání o naplnění americko-iránského memoranda o porozumění. Vyplývá to z prohlášení švýcarského ministerstva zahraničí. To na svém webu napsalo, že v letovisku Birkenstock jsou diplomaté z několika zemí, kteří pokračují ve snahách udržet dialog. V zájmu diskrétnosti ale Švýcarsko nechce sdělit další informace. Memorandum ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian. Hoclavská stodola ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm má po velké rekonstrukci znovu otevřeno. Dříve sloužila jen jako vstup do Valašské dědiny. Dnes je v ní nová výstava o lidovém stavitelství a taky nová restaurace.
14: Interiér stodoly prošel kompletní proměnou, říká architekt Karel Janča.
15: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a měnit náplň toho prostoru a jeho funkci.
14: Původní bufet nahradí nabídka moderně pojaté valašské kuchyně, říká provozovatel Ondřej Zeman.
16: Kuchyň bude z tradičních surovin, jako je pohanka, brinza, a bude to pojaté v modernějším stylu.
14: Obnova historického objektu vyšla asi na 13 milionů korun. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
17: Sport. Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa druhý duel ve skupině. V 19 hodin našeho času nastoupí v Houstonu proti Švédsku. Zatímco Severané v úvodním zápase vyhráli nad Tuniskem, tak Holanďané remizovali s Japonskem. Také proto přikládá utkání velkou váhu nizozemský útočník Jan-Paul van Hekke.
18: Myslím si, že Švédsko vítězstvím 5-1 nad Tuniskem předvedlo, že má nebezpečný tým. Ano, my jsme remizovali 2-2 s Japonskem. Byla ostuda, že jsme nevyhráli, ale taky proto je pro nás ten zápas teď důležitý. V týdnu jsme dobře trénovali a všichni jsme připraveni.
17: Zápas Nizozemsko-Švédsko začne i v přímém přenosu digitálního radiožurnálu Sport v 19 hodin. Ve 22 hodin čeká Německo pobřeží Slonoviny. Ve 2 hodiny po půlnoci odstartuje duel Ekvádor-Curaçao a v 6 hodin pak Tunisko-Japonsko.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D8 za Prahou a také na Pražském okruhu u Modletic. Na Pražském okruhu čekejte komplikace směrem z D1 na letiště. Kousek za Modleticemi na kilometru 80,5 se srazila dvě auta.
6: Je tam nehoda, je tam nějaká oktávka, vystřílený airbagy. Jsou tam 4 hasičky auta, ty další 2 hasičky auta tam jeli, policajti u toho jsou. Tak je to asi 3 kilometry z D1 ve směru na letiště.
5: Provoz na okruhu byl chvíli zastavený, teď se projíždí pravým pruhem a kolona od dálnice D1 se rozjíždí, zdržení okolo 15 minut. Na dálnici D8 za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem stále pozor za sjezdem na Zdiby. Na druhém kilometru tam narazilo osobní auto do středových svodidel, blokují levý pruh, kolona je ale menší asi na 5 minut. A na tahu 35 přetrvávají komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem stále řeší hromadnou nehodu. Nedá se projet, provoz je odkláněný těsně za tunelem na centrum Liberce a před odklonem stále čekejte kolonu od Babylonu asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, během dne místy oblačno i zataženo s přeháňkami a bouřkami, místy i vydatnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách zítra naměříme většinou kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál a Patricie Strouhalová.
19: Dobré odpoledne, zdravím vás. No, jak jste slyšeli, Česko se potýká se silnými vedry. Ty teploty podle meteorologů můžou odpoledne přesáhnout i 35 stupňů Celsia. No a tak možná mnozí z vás, kteří můžou být, jako já tady v klimatizovaném prostoru v práci, to vnímají o něco lépe než ten jiný víkend. No, jak zvládnout horko v centru měst, to uslyšíme za chvíli.
10: Víkendový radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Taky Česko zasáhly tropické teploty, ty budou navíc podle meteorologů pokračovat i v těch dalších dnech, tak jestli máte to štěstí a jste teď na koupališti a nebo taky v horách, tak si opravdu můžete gratulovat. My se vydáme ve vysílání víkendového radiožurnálu do rozpáleného centra Prahy, kde tropické počasí překvapilo i zahraniční turisty.
1: Na Václavském náměstí jsem potkal skupinu Filipínců. Jedna z žen mi řekla, že jsou na takové teploty z domova zvyklí. Přesto se jim to nelíbí a jejich pobyt v Praze to komplikuje. Skupina mi taky představila svůj program na zbytek dne.
2: Půjdeme k vodě, na piknik, něco takového.
1: V centru Prahy se teplota nad tropickou třicítku dostala ještě před polednem. Někteří lidé ale i v tomto počasí musí pracovat venku. Třeba muž, který se představuje jako Maju. Ten pracuje pro společnost, která provozuje vyhlídkové plavby po Vltavě.
3: No je to tak, je to vedro, ale to my držíme. Pijeme hodně vodu a stojíme občas na stihnu. Ale je to dobrý, jde to.
1: Obyvatelé i návštěvníci Prahy často mířili právě k Vltavě, kde je o poznání příjemněji. Třeba na Alšově nábřeží mnozí využili k odpočinku i stín a lavičky zdejšího parku. A právě tady jsem potkal mladý pár z Jižní Koreji. Ty současné pražské počasí zaskočilo a přizpůsobili tomu své plány.
4: Svůj program jsme zahájili brzy, takže jsme si mohli projít město. Pak už budeme moct být na hotelu.
1: Lidé v centru taky hodně využívali pítka, fontánky a rozprašovače, které sem nainstalovalo hlavní město. Podobné počasí očekávají meteorologové v Praze i v neděli. Celý víkend v odpoledních a večerních hodinách ale zároveň platí i výstraha před silnými bouřkami. Ty můžou doprovázet i přívalové deště, krupobytí a nárazy větru o rychlosti až 75 km/h. Z Prahy David Šalek, Radiožurnál.

Na motorce má 12, tedy 1 a 2, a pouze tahle čísla se během víkendového závodu na Masarykově okruhu objevují i u jeho jména ve výsledkové listině. Motocyklista Filip Salač má výbornou formu, no a v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky skončil 2. Do toho zítřejšího, tedy nedělního závodu, tak odstartuje z první řady. No a podrobnosti už za chvíli.

0: Motocyklista Filip Salač obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky druhou příčku v kategorii Moto2. Rychlejší byl na Masarykově okruhu jenom kolumbiec David Alonso. Z Brna teď už se hlásí do vysílání radiožurnálu David Prouza. Dobrý den.
1: Hezký den, v tuhle chvíli najíždí závodníci kategorie MotoGP do posledního kola sprintového sobotního závodu. V čele Ital Bagnaia, druhý Japonec Ogura, vítěz kvalifikace, která tady startovala popoledni, a na třetí pozici úřadující mistr světa a také sedminásobný světový šampion Marc Márquez ze Španělska, který pokukuje stále po tom, jestli by náhodou ještě nevylepšil tu svoji třetí příčku, startoval pátý, teď je zatím na průběžné třetí pozici. Připomínám, že před pár týdny Marc Márquez byl na nemocní lůžku, lékaři mu vyndávali šrouby z pravého ramene, zároveň mu spravili zlomeninu nohy, kterou si přizpůsobil na francouzském okruhu v Le Mans před dalšími pár týdny předtím, takže Marc Márquez opravdu zázračně rychle se vrátil zpět na závodní okruhy a teď bojuje o to, aby byl minimálně třetí ve sprintu při Grand Prix České republiky na Masarykově okruhu. Bagnaia stále na první pozici, druhý Japonec Ogura na třetím místě Marc Márquez a opravdu už jenom minutka, spíše tak půl minutky nás dělí od toho, aby skončil sprint při Velké ceně České republiky a zdá se, že Marc Márquez už trochu zanevřel na ty snahy se posunout dále, asi se spokojí s třetí příčkou. Připomenu také to, že Ital Bezzecchi měl docela nepříjemnou nehodu a nedokončí tenhle sprint, trochu se stenčí jeho náskok. Kdo je ale teď určitě hodně spokojený, tak to je Ital Bagnaia, který vítězí ve sprintu před Japoncem Ogurou, no a na třetí příčce bude také, řekl bych, velmi jistě spokojený Marc Márquez, který v tuhle chvíli protíná tedy cílovou pásku na třetí pozici, takže pořadí Bagnaia, Ogura a Márquez. Připomínám ještě jedno to, co už zaznělo na úvod. Filip Salač v kvalifikaci kategorie Moto2 na skvělém druhém místě. Z Masarykova okruhu David Prouza, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
2: Radiožurnál je 15 hodin a 30 minut. A zprávy má Kateřina Couserisová.
3: Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov a velvyslanec ve Varšavě Vasil Bodnar vrátí svá polská ocenění. Krok přichází poté, co chce polský prezident Karol Navrocky odebrat nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílé orlice prezidentu Volodymyru Zelenskému. Důvodem je pojmenování ukrajinských vojenských jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Tato skupina se za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 16 lidí. Uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatýja přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hizbalách. Agentura Reuters ale připomíná, že mezi Izraelem a šítským milicím podporovaných Íránem mělo od včerejšího odpoledne platit příměří. V Liberci je ode dneška zavřená Masarykova ulice. Vede do Lidových sadů, kde je například zoo nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Práce za 109 milionů korun bez daně podle vedení města potrvají do prosince. Tramvaje mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady nahradily autobusy. Sport. Motocyklista Filip Salač navázal v kvalifikaci Velké ceny České republiky v kategorii Moto 2 na dobré výkony z volných tréninků a obsadil druhou příčku. Na Masarykově okruhu v Brně právě skončil sprintový závod v královské kubatuře MotoGP. Jak dopadl, řekne David Prouza.
4: Z vítězství ve sprintu se raduje Ital Bagnaia, druhý byl Japonec a vítěz kvalifikace Ogura na třetí pozici, úřadující mistr světa a sedminásobný světový šampion Marc Marquez. Lídr šampionátu Ital Bezeki kvůli nehodě sprint nedokončil. Z Brna David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na Pražském okruhu a také na D8 za Prahou. Na Pražském okruhu stále opatrně směrem z D1 na letiště za sjezdem za nájezdem od Modletic na 81. kilometru se srazila dvě osobní auta. Blokují levý pruh a už se projíždí plynule, pouze se vybočuje. Také na dálnici D8 za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem pozor za exitem z Diby. Na 2. kilometru také dořešují nehodu osobního auta do svodidel, je v levém pruhu, vybočuje se bez držení. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy pozor u Plzně na kilometru 85,5, je to za sjezdem na Most a Plzeň centrum. Také tam se srazila dvě osobní auta, provozy ale slabý, kolony se netvoří. A na tahu 35 je stále zastavený provoz na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem uklízí silnici po dopolední hromadné nehodě. Doprava je stále odkláněná kousek za tunelem na centrum Liberce a před odklonem čekejte kolonu od Babylonu asi na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách, lokálně mlhy, během nemísty oblačno, je zataženo s přeháňkami a bouřkami i vydatnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: Mám tu dobrý den pro vás prázdninový tip. K jeskyni na Špičáku na Jesenicku směřuje z nedaleké obce Písečná nová naučná stezka, je věnovaná době ledové. 6-kilometrová trasa vede přes údolí, skály, morénové valy a taky prameniště. No a hlavním tématem stezky je ledovec, který zhruba před 500 000 let ovlivnil podobu tamní krajiny. A taky řeka Běla.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu. Dnes

Benája, víkendový radiožurnál. 5 miliard korun navíc, tak to je podle deníku Wall Street Journal příjem oficiálního amerického vysílatele fotbalového mistrovství světa z reklam během přestávek napití. Jaké vážně tahle povinná novinka budí na šampionátu, tak to ve vysílání víkendového radiožurnálu uslyšíte v naší další reportáži. Teď je tady Ozzy Osbourne.

0: Fotbal se na letošním mistrovství světa hraje v podstatě na čtvrtiny místo na poločasy.
1: Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
0: Mezinárodní fotbalová federace kvůli změně klimatu, která zvyšuje riziko nebezpečného vedra, zavedla 3minutové přestávky na pití uprostřed každého poločasu a vůbec poprvé FIFA tohle opatření zavedla plošně, bez ohledu na aktuální počasí při konkrétním zápase. Vysílatelé na tom vydělávají díky dalším reklamám a mezi diváky a aktéry utkání to občas budí rozpaky.
2: Začíná 23. minuta prvního poločasu, hlasatel oznamuje přerušení zápasu na 3 minuty a dodává i jméno sponzora této hydratační pauzy, jak se jí tu říká. Při mnoha utkáních to dává smysl, třeba zrovna tady v Kansas City, kde se hraje většinou ve velkém parnu a na stadionu bez umělého chlazení. Ovšem třeba při duelu Ghany s Panamou bylo v Torontu 19 stupňů Celsia, lehký déšť a od jezera Ontario foukalo. Taky Aiden a Roberto, dva fanoušci, vedle kterých sedím při utkání Iránu s Novým Zélandem pod střechou v Los Angeles, se ošívají, že rozhodčí zápas právě přerušil. Je 70 stupňů Fahrenheita, tedy něco málo přes 20 stupňů Celsia. A dneska podle nich není pauza na pití potřeba. Aiden upozorňuje, že tahle novinka je dělaná na míru televizím, které tak mohou prodat další lukrativní minuty reklamního času. Podle deníku Wall Street Journal si zdejší vysílatel Fox Sports účtuje tolik, že za celý šampionát vydělá na reklamách jen během přestávek na pití v přepočtu 5 miliard korun. To je víc než půlka toho, kolik tato televize zaplatila za vysílací práva k mistrovství světa. Taky mezi hráči a trenéry jsou přestávky na pití velké téma. Ptám se na to kouče Nového Zélandu, Angličana Darrena Baisleyho.
3: Jo, fotbal se tím mění, dopřává nám to další pauzu. Hráči se můžou napít a my máme šanci k nim promluvit, uklidnit je, dát jim nějaké taktické pokyny, pomoct jim. Ve fotbale se pohybuju opravdu dlouho a nikdy jsem nezažil, aby se hrálo takhle na čtvrtiny. Pro nás trenéry je to ošidné, když zrovna hrajete tak, že potřebujete pauzu, tak je to dobré, ale když ji v tu chvíli nepotřebujete, tak je to špatné.
2: Říká trenér Nového Zélandu o novince letošního šampionátu, která se s postupující změnou klimatu bude zřejmě ve fotbale spíš dál zabydlovat, než že by mizela. Americký fanoušek Blair připomíná, že zápasy zdejších tradičních sportů jsou komerčních přestávek plné a je proto smířlivější. Vedle Blaira stojí jeho kamarád Dan a přikivuje.
4: Když se hraje ve 40-stupňovém horku a z velké vlhkosti, dopadá to na kvalitu hry a pokud její úrovni pomůžou tyhle 3minutové přestávky na pití, tak myslím, že je to pro ten sport lepší.
2: Myslí si o plošně zavedených pauzách na pití další americký fanoušek evropského fotbalu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.

Erbenovy balady večer užijí na Kunětické hoře v novém a hodně hudebním a žánrově pestrém zpracování. Premiéru adaptace Kytice tam uvede Pardubické východočeské divadlo, no a publikum by mělo počítat opravdu s velkou avantgardou. I o tom vám za chvíli řekneme víc.

0: Polednice, vodník nebo umrlec se dnes večer zabydlí na Kunětické hoře u Pardubic. Východočeské divadlo tam uvede poslední premiéru sezóny. Hudební adaptaci Erbenovy Kytice. Diváci se tak můžou těšit na 9 známých balad v nečekaném žánrovém a taky hudebním pojetí, protože poprvé se souborem spolupracuje performenka a taky skladatelna Vadivolina Lačija, která složila scénickou hudbu a taky nové písně.
1: U lavice dítě stálo, splna hrdla křičelo, odej si jen trochu málo, ty cikáně mlčelo.
2: Ta muzika má veliký náboj, protože kde se krásně střídá napětí s uvolněním a pak v jeden okamžik se to tam prostě napere.
3: Říká herec Jan Vápeník, který hraje v baladě Polednice. Režisérka Janka Ryšánek-Šmitová dodává, že hudba není žádný doplněk inscenace, ale je rovnocenou součástí.
4: Co na první poslech působí jako, že jsme se zbláznili, ale v ten moment, kdy se člověk zaposlouchá a přijme to, tak pochopí, že i ta hudba je svým způsobem klasická a vede člověka k nějakému novému zážitku. Jinými slovy, je to trochu bizár, ale krásný bizár.
3: Diváci uvidí kromě Polednice dalších 6 balad. Je mezi nimi Vodník, Poklad, Svatební košile, Holoubek, Zlatý kolovrat a Dceřina kletba.
4: Protože jsou nejvíc divadelní.
3: Potvrzuje výběr režisérka. Každá z balad je ale trochu v jiném žánru, vysvětluje dramaturgině Anna Hlaváčková.
5: Není to jenom ten horor, horor tam samozřejmě taky bude, ale těch žánrů tam bude víc.
3: Kytice v režii Janky Ryšánek-Šmitové je o ženách Erbenovy doby, kde chtěl ukázat, že mají jen málo šancí něco se svým životem udělat, ale přitom nesou maximální vinu.
4: Je to téma komunity, která vypráví příběhy, aby si poprosila o odpuštění.
3: Přidanou hodnotou je pak hraní v kulisách hradu Kunětická hora.
4: Když začne foukat, jsou mraky, svítí sluníčko, je mlha, tak se nám vlastně ta scenografie neustále mění.
3: Říká režisérka. A na venkovní scéně hrají rádi i herci. Třeba Jan Vápeník.
2: To modrý nebe občas zabečí ovce, přelítne letadlo nahoře, tadyhle vrány a kavky. Je to prostě radost.
3: Představení začíná o 8:30 večer. Z Kunětické hory u Pardubic, Naďa Kubínková, Radiožurnál.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy má Anna Horáčková. Tropické teploty plní koupaliště v Česku. Později odpoledne hrozí bouřky a teploty dnes až 36 stupňů. Hormuzský průliv je znovu uzavřený, tvrdí to iránská státní agentura. Tenistka Maria Bousková porazila Karolínu Plíškovou a na turnaji ve Velké Británii bude hrát finále. A nehoda i nadále komplikuje provoz na průtahu Libercem.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko zasáhla silná vedra, teploty na některých místech stoupaly až k 35 stupňům Celsia. Kdo mohl, vyrazil do přírody nebo k vodě. Plné bylo i koupaliště v Čechách na Přerovsku, které dnes zahájilo sezónu.
3: Finišovali jsme do poslední chvíle, ještě včera se tady dělali poslední úpravy, včetně sekání, dopouštění poslední vody do bazénu.
4: Říká mi nezávislý místostarosta Michal Navrátil.
5: Tak 550 prosím, hotovi nebo kartou?
6: Kartou.
4: Ve frontě u pokladny stojí trojice.
6: Uděk.
4: Jana.
6: Pepa? My jsme se vrátili z Egypta, tam bylo 7.30, takže 2.30 je úplně příjemný.
7: Budeme se opalovat, dáme si nějaký pivko, že?
6: Ano, ano.
7: Něco k jídlu a relax.
4: U bazénu sedí paní Tereza.
7: Z Přerova.
4: Co voda? Není studená první den?
7: No na mě trošku jo, děcka tvrdí, že ne.
8: Dobrý!
4: Koupaliště bude mít otevřené denně, a to až do konce srpna. Z Čech Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
1: České ministerstvo zahraničí zatím nemá informaci, že by mezi zraněnými ze včerejší srážky vlaků ve Velké Británii byli Češi. Podle vyšetřovatelů při nehodě zemřel jeden ze strojvedoucích. Zraněných je 99 lidí. Stanice BBC uvedla, že provoz na trati je stále přerušený. Iránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Tehrán tak reaguje na další izraelské útoky v Libanonu. Podle iránské tiskové agentury MER je znovu uzavření úžiny prvním krokem v reakci na porušování závazku memoranda o porozumění. Dokument podepsali prezidenti Spojených států a Iránu ve středu. Pokud budou pokračovat izraelské údery na Libanon, Irán prý přijme další opatření. Americký viceprezident J.D. Vance naopak pro stanici Fox News řekl, že k uzavření Hormuzského průlivu Iránem nejsou žádné úkazy. Východočeské divadlo uvede dnes večer na Kunětické hoře premiéru hudební adaptace Erbenovy Kytice. Závěrečná novinka letošní sezóny nabídne Vodníka, Polednici nebo Zlatý kolovrat. Tvůrci slibují pestré představení a chtějí oslovit i mladší publikum, říká režisérka Janka Ryšánek-Šmitová.
9: Tuhle výzvu mám nejradši ze všech výzev. Jak vlastně Kytici udělat tak, aby ti, kteří přijdou pro klasiku, dostali klasiku a ti, kteří přijdou pro moderní divadlo, dostali moderní divadlo. A já jsem přesvědčená, že tyhle dvě věci se nevylučují a jde vytvořit takový tvar, který nerozděluje, ale spojuje. Zatím si myslím, že máme zaděláno a teď to musíme odvízt do premiéry.
10: Sport. Tenistka Marie Bousková si na turnaji v Nottinghamu zahraje finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Ve finále se Bousková utká s vítězkou zápasu mezi Američankou Navarovou a Švýcarkou Golubičovou.
11: Marie Bousková je na turnaji i po semifinálovém duelu bez ztráty setu. Karolínu Plíškovou porazila 6-4 a 6-1 a během zápasu přišla o podání jen jednou. Na okruhu WTA si Bousková zahraje 10. finále a pokud by se jí podařilo vyhrát, byl by to pro ní první titul na travnatém povrchu. Česká tenistka zatím v kariéře vyhrála 3 tituly. Finále turnaje uprostřed Velké Británie se bude hrát v neděli a vítězka dostane přes 22 tisíc dolarů, tedy více než 500 000. Korun. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
10: Motocyklista Filip Salač byl v kvalifikaci na domácí velkou cenu v Brně druhý. Zítra tak odstartuje do závodu třídy Moto2 z první řady. Sprint MotoGP vyhrál Ital Francesco Bagnaia.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na Pražském okruhu a také na 11. u Jablunkova. Na Pražském okruhu opatrně směrem z D1 na letiště za nájezdem od Modletic z D1 na 81. kilometru ještě dořešují nehodu v pravém pruhu. Kolony se netvoří, ale vybočuje se za zatáčkou v nepřehledném úseku. Na dálnici D1 opatrně za výjezdem z Prahy do Brna za nájezdem od Velkých Popovic na 16. kilometru hlásíte nepojízdné osobní auto.
12: Kilometr 16.0, tak ve samém pruhu stojí porouchaný osobní auto, je na varovkách, má tam sražený trůhelník a z největší pravděpodobností čeká na vodkách, jo. Pár metrů za koncem toho připojovacího pruhu od Přechrom.
8: Na silnici 35 je i nadále zastavený provoz na průtahu Libercem, a to směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu se srazilo několik vozidel. Nehoda se stala už dopoledne, ale stále uklízí vozovku. Provoz je odkláněný těsně za tunelem na centrum Liberce, před odklonem stále kolona od Babylonu. A uzavřená je silnice 11 z mostu u Jablunkova do Třince. Na obchvatu Jablunkova a Návsí je těžká nehoda, osobní auto s nákladním, objíždí se to centrem Jablunkova. Blunková. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i vydatnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů a na horách se ta maxima udrží kolem 25. Tolik zprávy. A teď už začíná odpolední víkendový radiožurnál, bude s vámi Michaela van Erne.
13: Nedlouho po 16. hodině, dobré odpoledne, příznivci znova připojení Británie k Evropské unii vyšli do ulic Londýna. Připomínají si blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. V souvislostech vám o tom také aktuálně řekneme za chvíli.
2: Víkendový radiožurnál
14: a Michal.

0: Tom Grennan dozněl. Lidé v Londýně si dnes pochodem National Region March připomínají blížící se 10. výročí referenda, ve kterém Britové rozhodli o vystoupení z Evropské unie. Většina z nich dnes v průzkumech veřejného mínění říká, že Brexit byl chybou. Dlouhodobé sledování agentury YouGov ukazuje, že pro návrat do unie by teď hlasovala přibližně 63% respondentů. Také účastníci dnešní akce požadují, aby se Spojené království do Evropské unie vrátilo. V centru britské metropole dění sleduje náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaromíre, kolik lidí přišlo do centra Londýna?
1: No tak tu petici za připojení Británie k Evropské unii podepsalo nějakých 115 tisíc lidí. Na ten samotný pochod, který už před chvílí došel před parlamentem, tak toho se účastní, protože stále se to odehrává, nějaké, řekněme, 2000 lidí, což není pravda číslo nějak omračující, ale potkal jsem tady lidi prakticky z celé Británie, ze Skotska, z Walesu, ale hlavně, co je důležité, tak se z toho opravdu stává jaksi politické téma, protože se o tom mluví, mluví o tom mnozí politici. Teď v souvislosti s tím 10. výročím vychází řada nejrůznějších analýz, statistik, průzkum, třeba ten, který jste zmínila. Takže po těch 10 letech opravdu Britové se zamýšlejí nad tím, jestli to rozhodnutí bylo správné nebo ne.
0: A jaké mají účastníci pochodu argumenty pro znova vstoupení Británie do Evropské unie a nakolik je takový krok vůbec reálný, Jaromíre?
1: No tak ty argumenty jsou dvojí, řekněme ekonomické a potom strategické nebo bezpečnostní. Nechci zatěžovat nějakými čísly, ale prakticky z žádné analýzy za těch posledních 10 let nevyšlo, že by na Brexitu britská ekonomika něco získala. Spíše vždycky vychází z toho, že nezískala, naopak ztratila a ty analýzy se liší jenom v tom, o kolik. No a ten další důvod, který tady teď slyším, ten je vlastně nový. A to jsou ty bezpečnostní důvody, protože lidé říkají, na Spojené státy například se nemůžeme příliš spolehnout a naši nejbližší spojenci jsou přes kanál, tedy v Evropě. A jestli ten krok je reálný, no tak ti, co jsou tady, ti si myslí, že ano, že to je jenom otázka času, ale ono samozřejmě tak jednoduché to není a nebude. Zatím se k tomu znovu vstoupení do Evropské unie hlásí jenom takové menší politické strany, jako třeba liberální demokraté nebo zelení. V tuto chvíli vládnoucí labouristé se snaží o jakési přibližování se, ale o znovu vstoupení není řeč a samozřejmě, i kdyby do toho k tomu procesu přišlo, tak hlavní a rozhodnutí

0: rozhodující slovo bude mít Evropská unie a i členské státy. Ale zkrátka ti lidé sem přišli, aby svůj názor vyjádřili, protože blíží se 10. výročí referenda.
1: Za tyto informace děkuji našemu zvláštnímu zpravodajovi v Londýně Jaromíru Markovi.

0: Na 4000 dopisů z celého světa už přišly na adresu jedné francouzské historické postavy, královny Marie Antoinety. Můžete ji napsat také do jejího oblíbeného sídla Fontainebleau. Proč právě teď? Řekneme za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: To byla Kristýna, posloucháte Radiožurnál. Francouzské královně z 18. století Marie Antoinette stále chodí dopisy. Tisíce lidí se totiž zapojili do iniciativy s názvem Napiš Marie Antoinette. Souvisí to s výročím, které si letos připomíná zámek Fontainebleau. 240 let od poslední návštěvy někdejšího královského páru. Detaily už pro nás má Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Matěj, mohl bys na začátek představit, co je ta iniciativa Napiš Marie Antoinette zač?
1: Tu akci spustila odbornice na 18. století, historička Cecil Berliová. Jejím cílem bylo přiblížit Marii Antoinettu dnešním lidem a ta forma dopisů má tak nějak zdůvěrnit vztah k této královně. Uvádí to server France 24. Je to jedna z událostí letošního roku Marie Antoinetty a Ludvíka 16. na zámkové Fontainebleau. Právě tamní zámek byl totiž oblíbené venkovské sídlo královského páru, který, jak známo, skončil za velké francouzské revoluce pod gilotinou.
0: A co se v dopisech Marie Antoinette tak píše?
1: No to se teprve dozvíme. Výběr z dopisů totiž chtějí Francouzi vydat až na podzim. Už teď ale víme, že více než 200 let mrtvá panovnice těch dopisů zatím dostala na 4000. Podle organizátorů akce jsou v nich pisatelé upřímní a uctiví a většinou začínají oslovením Vaše veličenstvo.
0: A jak pisatelé Marie Antoinettu vnímají?
1: V podstatě jako první influencerku, módní ikonu a průkopnici feminismu a taky jako milující matku a oběť revoluce. Často ale poukazují taky na její rozmařilost, marnotratnost nebo zálibu v hazardních hrách. Podle historičky Berliové si ji ale hodně lidí idealizuje, berou ji jako vzor a zosobnění elegance. Berliová ale upozorňuje, že realita byla jiná.
0: Matěj, jaká tedy mohla být ta skutečná Marie Antoinette?
1: Berliová, která o ní napsala několik knih, ji charakterizuje jako takovou směs herečky Brigitte Bardotové a princezny z Walesu Kate Middletonové. Zjednodušeně ji tak popisuje jako pravicovou anarchistku, která si ale zároveň hlídá svůj mediální obraz. No a lidi, fascinace a ten mediální obraz fascinuje dodnes, to dokládají i ty dopisy.
0: Také o ní vzniklo na 70 filmů. Mají podíl na tom falešném obrazu?
1: Určitě, většinou ji líčí pozitivně a to nepřesné pojetí podle Berliové globálně umocnil americký snímek Sofie Coppolové Marie Antoinette s Kirsten Dunstovou v hlavní roli. Ten film historička označila za kýč. Berliová taky přiznala, že mnohem více sympatií cítí k jiným ženám z 18. století. Konkrétně například ke spisovatelce Olympe de Gouges, která už tehdy kritizovala nerovnost pohlaví, nebo revolucionářce Madame Rolandové. Obě taky zemřely na popravišti. Přes Marie Antoinettu, ale podle francouzské historičky člověk lépe porozumí 18. století.
0: Jak dlouho se dají psát ty dopisy Marie Antoinette, která, připomeňme, byla dcerou císařovny Marie Terezie?
1: Do 4. července. Do hlavičky dopisu by pak lidé měli napsat Marie Antoinette, Château de Fontainebleau, 77300 Fontainebleau. A ti, kteří si teď adresu náhodou nestihli zapsat, nemusí smutnit. Najdou ji taky na internetových stránkách samotného zámku.
0: Tolik tedy Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Moc děkuji a hezký den.
1: Já děkuji, naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: 3 vyprodané koncerty v řadě, pompézní show plná velkých poselství. To byla Eva Farna jako vládkyně českého popu v pražském Edenu. Co vzkazuje svými songy?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
5: Čas zpráv a Anny Horáčkové. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší přehlednosti pracovního trhu. Velký požár zachvátil dnes v noci hotelový rezort v Dominikánské republice. Evakuovat se muselo téměř 1700 turistů. Informuje o tom agentura AP s tím, že oheň ubytovací zařízení téměř zničil. Podle dominikánských médií zemřela italská turistka. Příčinu neštěstí teď úřady zjišťují. Zájezdy do hotelu pořádají i české cestovní kanceláře. České ministerstvo zahraničí ale nemá informace o tom, že by požár postihl právě Čechy. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením můžou drahé nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. V půjčovně navíc pracují taky lidé s těžkým zrakovým postižením. Ti mají sami s pomůckami zkušenosti a můžou tak zákazníkům poradit. A Kutná Hora očekává i zítra tisíce návštěvníků. Přijíždějí na letošní královské stříbření oslavit 650. výročí narození královny Žofie Bavorské, druhé manželky Václava IV. Návštěvníci si můžou vyzkoušet řemesla a zapojit se do řady dalších aktivit. S platnou vstupenkou na festival získají i slevu na vstupném do některých kutnohorských památek.
3: Sport.
5: Čeští volejbalisté vyhráli zápas Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácím, kteří zatím všech 5 zápasů soutěže prohráli. Ani vítězství českému týmu nemusí zaručit postup. Záležet bude na ostatních výsledcích. V neúplné průběžné tabulce jsou Češi na druhém místě ze 27 týmů. Do play-off postoupí 4 nejlepší.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Čechtice a uzavřená 35 v Liberci. Na dálnici D1 opatrně se Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice. Na 67. kilometru stojí nepojízdné auto. Je v odstavném pruhu, ale posádka se může pohybovat okolo a nákladní doprava lehce vybočuje. Na silnici 35 je stále neprůjezdný průtah Libercem, a to směrem z Prahy na Chrastavu a do Děčína. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu se srazilo celkově 5 vozidel. Stále tam auta odklízí, odtahují a provoz je kvůli tomu odkláněný těsně za tunelem na sjezdem na centrum Liberce. Před odklonem stále čekejte kolonu, začíná u zóny Babylon, je asi na 15 minut. Uzavřená zůstává i silnice 11 z mostu u Jablunkova a Čadce do Třince. Na obchvatu Jablunková a návsí je těžká nehoda, osobní auto s nákladním, objíždí se to centrem Jablunkova. A stále sledujeme i situaci na příjezdech na velkou cenu Brna silničních motocyklů. Kolony jsou tam zejména na příjezdech na Masarykův okruh, a to hlavně v Žebětínské ulici. Kolony jsou tam mezi Ostrovačicemi a právě částí Žebětín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
0: počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno i zataženo s přeháňkami a bouřkami, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
7: A vzhledem ke komplikacím v dopravě připomínám naši bezplatnou linku Zelené vlny. Pokud byste chtěli dát vědět řidičům o nějaké nebezpečné situaci a ušetřit jim tak nervy v parném počasí. Takže 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

To byl Mark Anthony. Česká fotbalová reprezentace začala s přípravou na závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek národní tým nastoupí na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku a měl by pořádně zabojovat o účast v play-off šampionátu. Na trénink národního týmu vás do Texasu vezmeme za chvíli, ještě předtím je tu kapela Mňága a Žďorp. Posloucháte víkendový radiožurnál. Hezký den.

0: Posloucháte víkendový radiožurnál. Pořadatelům opavského festivalu Slunovrat se povedla neobvyklá dohoda. Hlavní hvězda letošního ročníku, irský zpěvák Glenn Hansard, přijel kvůli slibu. Jeden z organizátorů mu totiž loni nabídl originální samizdatové vydání Josefa Škvoreckého, ale pouze pod tou podmínkou, že v létě přijede zahrát.
1: To je ono, je to absolutně úžasné.
2: Glenn Hansard listuje samizdatovým svazkem Josefa Škvoreckého. Přepis legendy Emeke je ve formátu A5. Je sešitý sešívačkou a má i vazbu. Listy jsou srovnané řezačkou.
1: Něco je v té energii, v tom, že to bylo zakázané a přátelé si to předávali mezi sebou. Všechno kolem toho mi připadá neuvěřitelně romantické. Já jsem obrovský fanda Škvoreckého. Setkal jsem se s ním, navštívili jsme ho s Markétou v Torontu. Podepsal nám spoustu knížek, odjížděli jsme s plným kufrem Škvoreckého knížek.
2: Samizdatové vydání Škvoreckého měl u sebe jeden z pořadatelů festivalu a taky signatář Charty 77 Ivo Mludek. Nápad se zrodil po koncertu Markéty Irglové a Glenna Hansarda v loni.
3: Já jsem zjistil, že on je ohromný znalec české literatury a neuvěřitelný fanda samizdatu, na kterém já jsem se taky trošku podílel, on to dokonce i věděl. A já jsem mu pak říkal, hele, poslouchej, kdyby si třeba přijel v létě na Slunovrat, tak já mám pro tebe dárek a já ti věnuju tvého milovaného Škvoreckého, ale verzi z roku 70 samizdatovou. A jemu zasvítili očka a říkal, no tak to já přijedu. Jo. Ale popravdě řečeno, my jsme si říkali, že to je sice fajn, jako skvělá historka, potom jít do hospody a to se nemůže povíst.
2: Glenn Hansard odehrál na festivalu skoro dvouhodinový koncert a několikrát se na pódiu k samizdatu ještě vrátil. Z Opavy Natálie Janešková, Radiožurnál.

Alvaro Soler, Marta Santos, s vámi Radiožurnál. Je jich přibližně 250, poznáte je podle oranžových kombinéz a žádná velká cena by se bez nich neobešla. To mluvím o traťových maršálech, kteří dohlížejí na bezpečnost i tento víkend na MotoGP v Brně. Na jejich práci se podíváme za moment.

0: Na brněnský Masarykův okruh se tento víkend po roce vrátilo MotoGP. Šampionát by se neobešel bez takzvaných traťových komisařů neboli maršálů v oranžových kombinézách. Pomáhají po haváriích, hasí požáry nebo signalizují pomocí vlajek. Tento víkend jich v Brně pomáhá přibližně 250.
1: Sledujeme chod na té trati, jezdce, pokud samozřejmě havarují, tak jim jdeme na pomoc. De facto musíme jim pomoct odstranit motorku.
2: Střed první zatáčky na brněnském Masarykově okruhu, stanoviště číslo 2. Tam už 30 roků působí jako traťový komisař Jaroslav Ryšavý, kterému je teď téměř 80 let.
1: Prostě motorka sklouzne, letí jezdec a my už vybíháme.
3: Jak dlouho ještě plánujete působit takhle na závodech?
1: Než mě vyhodí. Ne, dívejte se, ještě příští rok mám licenci.
3: Vy jste dneska už vlastně zasahoval u nějaké nehody, tak o co šlo?
4: Bylo to pád na přední kolo v druhé polovině první zatáčky.
2: Popisuje traťový komisař Lukáš Neveselý.
4: Jezdec spadl, rychle jsme ho otlačili vlastně za bariéru. Vytřepali jsme kačírek a jezdec byl následně roztlačen, aby mohl pokračovat dál v rozjeté kvalifikaci.
2: Takzvaný traťový maršál u závodní dráhy zůstává prakticky celý den. Vypořádat se musí i s vysokými teplotami.
4: Když pracujeme v těch overalech a máme v tom zasahovat, tak je to někdy opravdu náročný a stojí to spoustu energie a sil.
2: Komisaři pravidelně skládají zkoušky a musí získat potřebné licence. Jaroslav Ryšavý mi vysvětluje, že práci dělají z lásky k motorsportu a kvůli zážitkům, které si ze závodů odnáší.
1: Taky to děláme proto, protože člověk potkává lidi na každém okruhu, na který jedeme, tak máte přátelé.
2: Po tomto sportovním víkendu vyrazí Jaroslav Ryšavý jako traťový komisař na červencové závody Formule 1 v Maďarsku. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když zákon slouží jen mocným,
2: spalte jim pole!
1: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
3: A má jméno?
4: On je Robin Hood.
1: Premiéra seriálu Robin Hood.
3: Nemůže se ukrývat věčně.
1: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy má Anna Horáčková. Většina českých poslankyň čelí psychickému násilí, ukázal to výzkum. Ruské úřady informují o ukrajinských úderech na další rafinerii. Motocyklista Salač odstartuje do velké ceny České republiky z druhého místa. Nehoda komplikuje provoz na tahu 35 na průjezdu Libercem. A počasí, večer stále ještě pozor na bouřky. Zítra nás čeká další horký a dusný den, později se přidají přehánky a bouřky a teploty v neděli až 34 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Zastrašování, výhruškám a slovním útokům čelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, který si předsevzal zlepšit prostředí ve sněmovně, o takových incidentech prý neví. Vyzývá proto poslankyně, aby se mu s takovými zkušenostmi svěřovali. Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
7: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly, to je úplně jedno. Musí to vysvětlit jednoznačně.
6: Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připravený zaplatit pokutu. Na ropnou rafinerii ve městě Tjumeň zaútočili podle Ruska ukrajinské drony. Záchranné složky zasahují na místě, kam dopadly trosky zneškodněných strojů. Zaměstnanci rafinerie se evakuovali a závod podle předběžných informací není poškozený. Město Tjumeň je od ukrajinských hranic vzdálené přes 2,5 tisíce kilometrů. Tamní rafinerie je podle agentury Reuters jednou z nejmodernějších a nejkomplexnějších v Rusku. Podle odhadů se tam ročně zpracovává asi 6 milionů tun ropy. Do Litomyšle dnes zavítal jeden z nejuznávanějších světových orchestrů. Londýnský symfonický orchestr právě teď začíná hrát na druhém zámeckém nádvoří v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Pod vedením dirigenta Antonia Papana nabídne program složený z Elgarových variací Enigma a symfonie Petra Iljiče Čajkovského. Hudebníci hrají výjimečně už v podvečer, mimo jiné kvůli logistice a ubytování, vysvětluje umělecký ředitel festivalu Marek Šulc.
8: Mně přijde docela vtipný říct, že jeden z nejlepších orchestrů na světě má u nás v Litomyšli odpolední koncert. Je to z čistě praktických důvodů. Londýnští symfonikové mají ve svých podmínkách určitý standard ubytování, ale není tolik pokojů v takovém standardu, jako ho chtějí mít londýnští, takže zkrátka odvezeme si je zpátky do Prahy a tam přespí.
9: Sport. Motocyklový závodník Filip Salač dojel v kvalifikaci třídy Moto 2 na velké ceně České republiky druhý. Z tohoto místa tedy odstartuje do nedělního závodu. Salač v něm chce usilovat o to, aby se stal prvním českým pilotem, který Grand Prix v Brně vyhraje.
10: Sobotní sprint královské kubatury MotoGP vyhrál italský závodník Francesco Bagnaia. Druhý dojel vítěz předcházející kvalifikace Japonec Ai Ogura. Ten odstartuje z první příčky i do nedělního závodu, který na brněnském autodromu začne ve 2 hodiny odpoledne. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
9: Na mistrovství světa ve fotbale se budou hrát další 4 zápasy. V 19 hodin začne utkání Nizozemsko-Švédsko, ve 22 hodin Německo-Pobřeží slonoviny. Následovat budou duely Ekvádor-Curaçao a Tunisko-Japonsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D11 za sjezdem na Lysou nad Labem a nehoda v Liberci. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 16,5 kilometru hlásíte stojící auto a pohyb osob.
12: Kilometr 16,5, vozidlo osobní pravděpodobně s nějakou poruchou. Silničáři už tam stihli dojet s šipkou, ale motá se tam kolem toho několik lidí.
11: Další auto je pak o kus dál na 13. kilometru směr Praha, tam je policejní hlídka bez pohybu osob. Na silnici 35 je stále neprůjezdný průtah Libercem směrem do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem stále dořešují dopolední nehodu. Provoz je tak odkláněný za tunelem na centrum Liberce. Před odklonem je fronta od Babylonu asi na 15 minut. Navíc na Liberecku teď provoz komplikuje i silný déšť.
12: Kilometr 16.
13: Že na Liberecku vyprší takovým způsobem, že stojí voda na silnici i v kopcích. Liberec, Turnovsko, strašnej déšť.
11: A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna opatrně za Buchlovicemi osobní auto narazilo do spadlého stromu, provoz řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů a na horách se ta maxima udrží kolem 25. To byly zprávy. Teď už má znovu slovo Michaela van Erne, tady je víkendový radiožurnál.
14: A jsem tu s další informací. Irán oznámil, že kvůli izraelským útokům v Libanonu znova uzavřel Hormuzský průliv a americký vyslanec Witkoff je na cestě do Švýcarska, kde by měl s Iránem jednat. Na detaily se doptáme za chvíli.
2: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Zmařené jednání s Íránem dostává druhou šanci. Americký vyslanec Steve Witkoff dnes odletěl do Švýcarska, kam se chystá i íránský ministr zahraničí. Mezitím ovšem Teherán znova uzavřel Hormuzský průliv, a to kvůli izraelským útokům na Hizballáh v Libanonu. Toto dění sleduje i naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Už jsme ve spojení. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jano, prosím, co se stalo, že Írán znova uzavřel Hormuzský průliv?
1: Ono se to stalo jenom 3 dny po tom, co byl průliv znovu otevřený, a je to první velká krize mezi Spojenými státy a Íránem od podpisu toho memoranda ve středu. Írán to zdůvodnil tím, že byl porušen první bod z těch 14 toho memoranda, to je bod, který požaduje ukončení boje na všech frontách, tedy včetně Libanonu. Jenže potom podpisu memoranda Hizballáh nejdřív zaútočil na izraelské vojáky, 4 z nich zabil, následovala masivní izraelská odveta s desítkami obětí, včetně civilní infrastruktury, a iránské velitelství vzkázalo, že vzhledem k nepoctivosti Spojených států tímto oznamuje, že Hormuzský průliv bude znovu uzavřený pro námořní dopravu. Mezitím ale podle amerického velitelství tím průlivem proplulo 55 obchodních lodí dneska přes 17 milionů barelů ropy a Pentagon ani nezaznamenal žádné iránské vojenské pohyby, tak ještě uvidíme, jak ta celá situace bude vypadat dál.
0: Ta jednání ve Švýcarsku měla začít v pátek, ale žádná ze stran na místo schůzky nedorazila. Jano, co se změnilo, že zástupci obou stran tam teď míří?
1: Tak Irán tvrdí, že ho k tomu vedli ty izraelské útoky na Libanon, že to bylo porušení té dohody, a proto do Švýcarska v pátek nikdo za iránskou stranu neodjel. Když to zjistil viceprezident J.D. Vance, tak samozřejmě také do Švýcarska nevyrazil, ale potom Izrael a Libanon uzavřeli takové křehké příměří. Do Švýcarska vyrazil prezidentův zeď Jared Kushner, na cestě už je i Steven Witkoff, a za tu iránskou stranu se přidal také ministr zahraničí Arakčí, který oznámil, že do Švýcarska pojede. Pak Irán oznámil, že uzavírá průliv, a z americké strany vlastně ti velvyslanci už ve Švýcarsku jsou nyní.
0: A jak situaci komentují americká média?
1: Americká média to rámují jako takový první skutečný test té dohody, ale neříkají, že to je přímo konec. Klíčový je rozpor mezi tím, co ten Teherán hlásí, a tím, co Pentagon potvrzuje. Tyto dvě verze se liší, nicméně mluvčí iránského ministerstva zahraničí to shrnul slovy, která americká média opakovaně citují, že jakékoliv memorandum nebo dohoda se nakonec testuje, až vstoupí do té fáze toho zavádění. A právě tahle fráze, můžeme říct, se stala takovým rámcem, jak

Kapela R.E.M. dozněla, na prvním místě hudba, na druhém horké a dusné počasí. Dvě věci, které se na pražském festivalu Metronom letos řeší úplně nejvíc. Za chvíli se na letiště do pražských Letňan vydáme za naším reportérem.

0: Druhým dnem pokračuje na letišti v pražských Letňanech festival Metronom. Tisíce fanoušků tam už v tuto chvíli čekají na legendárního zpěváka Nicka Cavea. Na místě je reportér radiožurnálu Jiří Štefl. Využijme toho. Dobrý den.
1: Velmi rád toho využiju s vámi. Dobré odpoledne, Míšo, tobě i našim posluchačům.
0: Tak Jirko, jak to v tom horku zvládáte všichni?
1: No, je to o dost příjemnější počasí než včera. Nepraží tady přímé sluníčko jako včera, ale i to horko tady stále je. I kvůli tomu organizátoři povolili vstup s necelým litrem vody. Pítka už tady ale nenajdete, takže když vám vlastní voda dojde, tak musíte si tady za 80 korun koupit další, což není úplně nejlevnější záležitost. No a organizátoři za to včera často skytávali kritiku, hlavně na sociálních sítích. Dneska tady jezdí kropící vůz, což včera vlastně taky nebylo. Takže je poznat, že se organizátoři Metronomu snaží, dělají, co můžou, ale co si budeme povídat na druhou stranu, tak to, že budou vedra, asi každý minimálně týden dopředu věděl. No a nad Českem se tvoří i bouřky, takže tady dneska hodně návštěvníků má i pláštěnky do zálohy, no a sledují taky meteoradar.
0: A jaký je zatím letošní, tedy celkově 10. ročník Metronomu?
1: Tak očekával bych asi o něco víc lidí. Jsme v areálu pro 10 000 návštěvníků a těch fanoušků jsou tady nižší tisíce. Já jsem včera hodinu a půl čekal před pódiem na koncert hudebníka Toma Odela. No a zatímco na jiných festivalech, třeba na maďarském Sigetu, na Rock for People, na Colors of Ostrava, na Beats for Love, by tam už v tu chvíli se mnou čekali tisíce dalších fanoušků, tak tady i 5 minut před začátkem koncertu bylo dost prázdno. Pak se ale se začátkem vystoupení ta plocha před pódiem zaplnila, ale stále vás nikde nikdo neomezoval v pohybu. No ale fanoušci asi tady chtějí zažít co nejvíc hudby, takže se mezi třemi pódii přesouvají na poslední chvíli. Metronom se i po 10 letech na scéně stále hledá. Na rozdíl od festivalu jako Colors of Ostrava nebo Rock for People sem lidi nejezdí každý rok cíleně bez ohledu na to, jaké hvězdy na festivalu vystoupí. Na druhou stranu aspoň si tady můžete vychutnat celkem zajímavá hudební vystoupení bez nějakých obrovských davů. Včera tady naprosto fenomenálně zazářila zpěvačka Jade, no a nebo taky česká formace Gufrau.
0: A na koho se ještě může publikum na Metronomu letos těšit?
1: Tak dnes večer samozřejmě velké jméno australské hudební scény Nick Cave se skupinou The Betsies. To bude od 19 hodin a 30 minut. No a je to opravdu pár minut, co se na scénu dostala skupina Manic Street Preachers, která patří mezi nejvlivnější a nejikoničtější rockové kapely, které kdy zešly z Walesu. No a vypadá to, že mají i mnohem početnější publikum než ti včerejší headlineři. Opravdu hodně nahlas křičím, protože neslyším vlastního slova přes ten koncert.
0: Za to my jsme tě slyšeli velmi dobře. Nick Cave a The Betsies tedy vystoupí na Metronom festivalu od 7:30 večer a my si v našem vysílání dopřejeme právě Manic Street Preachers teď. Jirko, díky, příjemnou zábavu, hezký den.
1: Naslyšenou, krásný večer.

0: Tenistka Marie Bousková bude hrát na turnaji v Nottinghamu finále. Také o tom vám řekneme podrobněji ve sportovní části zpráv. Zprávy začnou v 17:30.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
0: 17 hodin 30 minut. Zprávy má Anna Horáčková.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil řád Bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání země odebral prezident Karol Navrocky Zelenskému včera. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je skupina přesto symbolem boje za nezávislost. Meteorologové dál varují před vedry a bouřkami. Právě teď se bouřky objevují na Vysočině a v okolí Hradce Králové. Můžou se k ním přidat taky kroupy, přívalový déšť a nárazy větru. Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou, bude maximálně 34 stupňů. Při současné epidemii eboly zemřelo v Kongu už 245 lidí. Počet potvrzených případů se podle tamního ministerstva zdravotnictví zvýšil na 933. Zároveň uvedlo, že zdravotníci propustili z léčebných center pro pacienty s ebolou 80 uzdravených pacientů. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboly Bundibugyo. Zatím proti ní neexistuje schválená léčba ani vakcína. Červený kříž tento týden varoval, že epidemie dosud nedosáhla vrcholu a její zvládnutí může trvat i rok. A Kutná Hora očekává během víkendu tisíce návštěvníků. Ti přijíždějí na letošní královské stříbření oslavit 650. výročí narození královny Žofie Bavorské, druhé manželky Václava IV. Návštěvníci si můžou vyzkoušet řemesla a zapojit se do řady dalších aktivit. S platnou vstupenkou na festival získají i slevu na vstupném do některých kutnohorských památek.
2: Sport.
3: Tenistka Marie Bousková bude hrát na turnaji v Nottinghamu v finále. Postoupila do něj po výhře nad Karolínou Plíškovou 6-4 a 6-1. Ve finále se zítra Bousková utká s Američankou Navarovou, která porazila Švýcarku Golubičovou taky ve dvou setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D8 u Litoměřic a také na průtahu Libercem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Litoměřice. Na 41. kilometru se srazila dvě osobní auta. Policisté jsou na místě, vybočuje se bez kolon. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře velmi opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 98. kilometru je předmět na vozovce. Podle policie je v pravém pruhu, musí se vybočovat. Na tahu 35 je stále zastavený provoz na průjezdu Libercem, a to směrem z Prahy do Chrastavy. Za libereckým tunelem v omezení ještě dořešují dopolední hromadnou nehodu. Postupně odtahují auta po nehodě a provoz je tak odkláněný. Místem projel i náš zpravodaj.
5: Na tý 35 v Liberci, tam už je jenom nákladní vozidlo po nehodě, mají naložený nevodnovce. Pořád je to odklon dneska za tunelem, takže buď to sjet na Babylon a nádražní ulici, anebo sjet už u Nisa centra a jet nádražní ulici.
4: A na silnici 11 jsou komplikace na průtahu Bruntálem. Na příjezdu do města z Rýmařova u fotbalového stadionu zasahují záchranáři u sraženého motorkáře, provoz řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty v neděli od 29 do 34 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka bude mírně chladněji, tam kolem 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
0: Za chvilku také s Davidem Kollerem a o něco dřív s Ale Farbenem z hudby. Hezký den.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Je to půl století od jednoho z nejpamátnějších dní českého sportu. Přesně před 50 lety Antonín Panenka svým vršovickým dloubákem rozhodl o tom, že se naše fotbalová reprezentace jedinkrát v historii stala mistrem Evropy. Za chvíli si to připomeneme díky rozhlasovému archivu.

0: Přesně před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa titul mistrů Evropy. Ve finále porazili Spolkovou republiku Německo po penaltovém rozstřelu. Byl to jeden z největších úspěchů československého sportu. Na Radiožurnálu se proto teď díky rozhlasovému archivu vracíme do 20. června roku 1976.
1: Sportovní zprávy. Dnes večer se v Bělehradě rozhodne o fotbalovém mistru Evropy. Před utkáním mezi Československou socialistickou republikou a Německou spolkovou republikou se přihlásil Václav Svoboda.
2: Holandsko získalo bronzové medaile vítězstvím na Jugoslávii 3-2 a už jen hodina nás dělí od doby, kdy začne finálové střetnutí mistrovství Evropy v Kopané mezi našimi reprezentanty a mužstvem Německé spolkové republiky.
3: No a pamatuju se, že jsem teda doma měl otevřený okno, do obýváku mám otevřený okno, protože bylo strašně teplo.
4: V Československu byl horký už skoro letní den. Fotbalový historik Jaroslav Kolář si právě i na tento detail pamatuje. Ale pro sportovní dějiny teď bude důležitější, co se stane v Bělehradu ve finále mistrovství Evropy.
3: Najednou všichni tomu začali věřit. Začala se připomínat ta série neporazitelnosti a takové věci. No a ti hráči si asi taky věřili, když ukázali porazit toho nejlepšího, jak se říkalo Holandsko, tak si říkali, že se můžou rovnat i s těma Němcema.
2: Stadion Bělehradské Červené zvězdy se pomalu zaplňuje, proudy lidí ještě směřují do ochozů, miliony celé Evropě, ale i Jižní Americe a Africe zasednou k televizním či rozhlasovým přijímačům.
4: 100-tisícové hlediště zdaleka nebude plné, přece jen Jugoslávci do boje o titul neprošli. Převahu na tribunách budou mít fanoušci z Německé spolkové republiky, ale Čechoslovákům zase drží palce řada domácích příznivců. Po gólech nováčka v sestavě Švehlíka a pak Dobijáše vedou Čechoslováci brzy 2-0 a Masný mohl dokonce přidat třetí branku.
5: Na půl metru šel ten míč vedle. Mohli jsme vést 3-0.
4: Jenže Němci tak jako v předchozím duelu postupně ztrátu dohnali.
3: To nadšení, když najednou jsme vedli 2-0. No a pak jsem si pamatuju, jak jsem byl šíleně zklamaný a pesimistický, když teda ten poslední kop, který tam letěl před tu bránu z toho rohu, skončil bráně v 90. minutě a jsem si říkal, to je v čudu. Tehdy už žil, jak to člověk tak furt sledoval, co bylo dřív a tak, tak jsem si říkal, tak zase to finále nevyhrajem. Protože předtím jsme prohráli, že jo, samozřejmě v Chile, ještě dřív na mistrovství světa v Itálii, předtím jsme prohráli i na olympiádě v Tokiu v 64., tak jsem si říkal, no to je prostě daný, my budeme zase jako vždycky druhý. Pak teda to tam dobránili, to prodloužení, no a ty penalty, to bylo prostě už, to jde rychle, no.
4: Ještě den před utkáním jste se mohli v novinách dočíst o tom, že se bude v případě nerozhodného stavu i po prodloužení zápas za 2 dny opakovat. Ale tento scénář se Němcům už delší dobu nezamlouval a nic na tom nezměnilo ani to, že ve finále nenarazili na favorizované Nizozemsko. Trápit své z velkých klubů vytížené a drahé hvězdy dvakrát při takto náročném konci sezony, tak potom netoužili ani v případě souboje s Čechoslováky.
6: Pravděpodobně měli už koupené letenky a chtěli odjet na dovolenou, tak požádali, že místo opakování zápasu, že by navrhli, jestli je možný ukončit ten zápas ten den. To znamená, pokud to bude remíza, tak penalta má. No, tak samozřejmě naše vedení souhlasilo, protože porazit Němce, to se nám nepodaří každý den. Takže my jsme doufali, že kdyby to do těch penál dopadlo, takže jsme to měli natrénovaný a byli jsme na to připraveni, tak jsme byli rádi.
4: Připomněl Antonín Panenka soustředění ve Štrbském plese krátce před turnajem, kde se fotbalisté na penalty připravovali a dokonce mezi sebou opakovaně soutěžili. Ale i sebevíc vyhecovaná soutěž s kamarády je něco jiného než finále mistrovství Evropy, vysvětloval Jan Švehlík, který byl rád, že už v zápase vystřídal a kopat tak nemohl.
7: Na tréninku možná z 10 dát 11, obrazně povedané. Ale tlak toho zápasu plus diváci a jedno s druhým, takže a som bol rád, že nemusím iskopať penalty, to hovorím otvorene, pretože to je obrovská zodpovednosť.
4: Přiznal Ján Švehlík, proč také nebylo jednoduché vybrat pětici střelců. Vždyť ani vítěz tehdejších soutěží o penaltového krále František Veselý ze Slávie kopat nechtěl.
6: Tak my jsme byli na soustředění v Tatrách před tím mistrovství těsně, tak se tam modelovaly turnáky v kopání penalt, asi 6 nebo 7 hráčů. Všechny ty turnáky vyhrál Franta Veselý, který v životě ve Slávii penaltu nekopal nikdy, ale vyhrál to. Teď navážu na to, tak oni, když hledali, kdo bude kopat, tak někdo říkal, Franta Veselý, ten vyhrál ty turnáje všechny. A my jsme koukali, jsme se rozlíželi, Franta Veselý nikde na lavičce, na hřišti, nikde. Pak ho někdo v Maserovu objevil ve 4. řadě na tribuní v drezu se tam takhle klepala.
4: Vyprávěl s nadsázkou při vězních desítkách Pavla Horváta na radiožurnálu Sport Antonín Panenka, který měl jít kopat jako poslední.
6: Tak vlastně jsme byli tři hráči, kteří okamžitě skývli, to jsem byl já, Zdeněk Nehoda a Marián Masný. No a teď se hledali další.
4: Antonín Panenka, Marián Masný a Zdeněk Nehoda, to už byli tři. Přidává se kapitán Anton Ondruš, ale pořád ještě schází jeden střelec.
6: Nikomu se nechtělo, všichni se jako schovávali.
8: Nechtěli, jednoducho trenér išel za ní povedal, že nechci. Jak Wengel přišel za mnou, tak jsem já povedal, že těž nie, lebo som mu spomenul, že Vajsky nedal 62. jednáctku, tam mu to spomínali.
4: Prozradil nejmladší člen bělehradské sestavy Ladislav Jurkemik, který nechtěl dopadnout jako Vladimír Vajs starší, otec známého trenéra slovenské reprezentace, který kdysi v důležitém utkání penaltu nedal a někteří lidé mu to pak dlouho nemohli zapomenout. Ale nakonec se Ladislav Jurkemik nechal od trenérů přemluvit a jeden z nich, Václav Ježek, prozradil, co se také uvnitř týmu dělo.
9: Poněvadž když jsem psal pořadí hráčů, jak půjdou za sebou, tak se mluvilo i o tom, kdo bude jak střílet. Oník Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i Nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude střílet prostě do prostředka. I když...
4: Narážel Václav Ježek před časem na to, že to stejně bylo trochu jinak. Masný i Ondruš zakončovali k tyči, ale mezi tím Nehoda poslal pručí střelu nahoru do prostřed branky. Ale pak šel ještě jako čtvrtý Jurkemik a opět volil ránu do strany. A protože pak Uli Hanes chyboval, Čechoslováci, kteří penalty začínali, vedli 4-3 a jak pravil televizní komentátor Karol Polák, Antonín Panenka může rozhodnout.
10: Antonín Panenka může rozhodnout. Ak trafí, jsme majstři Evropy.
4: Dloubáček do prostřed branky, padající list, střela, kterou později skopíruje ještě mnoho dalších fotbalistů. Ale jen Antonín Panenka s ní rozhodl finále mistrovství Evropy 20. června roku 1976.
6: Už je to 50 let a pořád to lidi zajímá už několik generací a to je přece krásná věc, když po vás tady něco zůstane. No, jsem nikdy netušil, že touhle penaltou se takhle proslavím nebo že vstoupí do historie fotbalu.
7: Nechápím, jak to mohlo Tondovi skrsnout hlavy, že rozhodující spraví toto. No.
4: Kroutili hlavami Jan Švehlík nebo třeba kapitán Anton Ondruš.
2: Tak samozřejmě, že jsou to jedny z nejpříjemnějších vzpomínek celé fotbalové kariéry.
11: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zostane určitě do konce života v mojej hlavě.
4: A své o tom věděli Němci, kteří hned po penaltovém rozstřelu spočítali, o kolik také přišli.
8: Pivo nám zaplatil Majer, který seděl při nás, takže...
12: Jako Stef Majer, ten, který byl překonaný ve finále, tak vám ještě zaplatil...
8: No, lebo přišel mezi náš, hovorí, že no, vy dostanete metále a nám ušlo každému po 50 tisíc marek.
12: Aj, tak oni hráli za tolik.
8: Jo.
4: Usmíval se Ladislav Jurkemik, když vyprávěl, co se dělo po zápase v hotelu při společné oslavě. Fotbalisté obou týmů se pak sešli také v uvozovkách na papíře v ideální jedenáctce šampionátu, kde bylo dohromady 5 Čechoslováků. Nejlepší golman mistrovství Evropy Ivo Viktor, dále Anton Ondruš, Karol Dobiáš, Marián Masný a Zdeněk Nehoda. Beckenbauer, Bonhof a Dieter Miller pak za poražené finalisty. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Declan J. Donovan, posloucháte víkendový radiožurnál. Mám aktualitu pro řidiče, týká se průtahu Libercem za libereckým tunelem směrem od Prahy. Tento průtah byl od dopoledních hodin kvůli velké nehodě zavřený a teď je znova čerstvě průjezdný. Další zelená vlna za 15 minut nejpozději.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. O slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT 2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatií. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. V době, kdy začínají hlavní zprávy. Hormuzský průliv je znovu zablokovaný. Podle Teheránu to je reakce na porušování dohod ze strany Izraele a Spojených států. V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Zdravotníci museli ošetřit desítky lidí kvůli kolapsům. Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto 2. Nehodu řeší na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na 41. kilometru. A počasí večer stále ještě pozor na bouřky. Zítra nás čeká další horký a dusný den, později i s deštěm a bouřkami a teploty v neděli až 34 stupňů. Dobrý sobotní večer vám přeje Anna Horáčková.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Irán znovu zablokoval Hormuzský průliv, informovala o tom iránská armáda. Podle ní jde o reakci na izraelské útoky v Libanonu. Ty pokračují i po pátečním příměří mezi ozbrojeným hnutí Hizballáh a Izraelem.
4: Požadavek na příměří v Libanonu je součástí americko-íránského memoranda. Podle Teheránu ho nedodržují ani Američané, kteří na Izrael dostatečně netlačí. Irán varoval, že je kromě uzavření Hormuzu připravený přijmout další opatření. Své diplomaty na mírová jednání s Američany do Švýcarska ale posílá. Potvrdil to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Bakái.
5: Během této cesty a těchto jednání chceme naléhat na plnění závazků druhé strany a zjistit, jak přesně je hodlá druhá strana splnit.
4: Jednat tam má i americký viceprezident J.D. Vance. Ten pro stanici Fox News řekl, že nemá žádný důkaz o tom, že by byl Hormuz skutečně uzavřený. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Tisíce lidí si dnes v centru Londýna připomněli blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. Šlo o příznivce znovu připojení Británie k Evropské unii. 57% obyvatel se totiž domnívá, že vystoupení Británie z Evropské unie byla chyba. Ukazují to data agentury YouGov.
6: Průvod prošel centrem Londýna a skončil na náměstí před britským parlamentem. Lidé přijeli z různých částí Británie, mnozí z Walesu nebo Skotska. Z Edinburghu přicestoval i Den. Jak mi řekl, věří, že Británie se jednou do Evropské unie vrátí. Nebude to prý zítra a možná ani ne za 10 let, ale bude to. V tuto chvíli ale návrat do 27 nemá v programu žádná z velkých britských politických stran. Například vládní Labouristé se snaží o přibližování k EU. Znovu vstoupení do Unie ale není na stole. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odpoledne vrátil řád Bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání Zelenskému včera odebral prezident Karol Navrocky. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je skupina přesto symbolem boje za nezávislost.
7: Polský premiér Donald Tusk na sociální sítě napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou dělá radost Vladimíru Putinovi a šokuje spojence. Prezidenti Karol Navrocky a Volodymyr Zelenský by podle něj měli emoce usměrňovat a ne podněcovat napětí.
8: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
7: Včera prezident Navrocky zdůvodnil odebrání řádu Bílé orlice prezidentovi Zelenskému tím, že Polsko musí dbát o čest polských obětí volyňských masakrů. V reakci na Navrockého rozhodnutí se svých polských vyznamenání vzdali i ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov nebo ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
2: Česko zasáhly tropické teploty. Vyrovnat se s tím musí i návštěvníci závodu MotoGP na brněnském okruhu. Desítky z nich už kvůli kolapsům ošetřovali zdravotníci. Hlavní nápor diváků se tam očekává zítra.
9: My jsme přišli asi za Ayogurou, bylo to super, líbila se nám ta atmosféra.
10: No, nejvíc té kvalifikace.
9: Tak my jsme do Strávska a Havíři jsou zvykli na teplo, takže teplo nám nevadí.
11: Zatímco Petr a David z českého Těšína si šampionát užívají, ne všichni fanoušci zvládají horké počasí dobře. Záchranáři každý den ošetřují desítky lidí kvůli kolapsům, říká mluvčí Michaela Botová.
12: Dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, mžitky před očima, začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu.
11: Zdravotníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol. Hana Novotná, Radiožurnál.
2: Meteorologové varují taky před silnými bouřkami s krupobytím. Už v noci na dnešek blesk na jihozápadě Německa zranil 9 lidí a organizátoři tam museli přerušit několik venkovních festivalů.
13: Na severu v Šlesvicku-Holštýnsku policie vyklízela v noci na dnešek kvůli bouři areál, v němž bylo 5 000 festivalových návštěvníků. Asi 60 000 lidí bylo na opačném konci země na festivalu Southside u Bodamského jezera. I ten se musel přerušit, organizátoři tam vyzývali návštěvníky, ať si zalezou do aut, kde budou nejvíc v bezpečí. V Porýní Falci se vylilo z břehů vícero řek, tamní úřady mluví o 50leté vodě. Extrémní teploty budou podle meteorologů i dál téměř po celé zemi. Bouřky se v noci začnou přesouvat směrem k východu, kde lze zítra očekávat až 3 cm kroupy a vítr o rychlosti 100 km v hodině. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku pomáhá už 5 let. Je součástí projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu.
14: Půjčovna nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují od kamerových lup až po chytrou navigační bílou hůl, říká vedoucí prodejny Andrea Hlaváčková.
15: Aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to to, co jim vyhovuje.
14: Cílem projektu je podle ředitele nadačního fondu Jiřího Váni usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost.
16: Je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
14: V půjčovně totiž pracují sami lidé se zrakovým postižením. Výpůjční systém je teď taky technicky vylepšený, takže i nevidomí klienti si mohou vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
2: Australský zpěvák Nick Cave je znovu v Praze. 68-letý hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda na festivalu Metronom na letišti v Letňanech. A my tam máme reportéra Jiřího Štefla.
17: Festival Metronom nabízí v tuhle chvíli vystoupení skupiny Manic Street Preachers, která tady už zahrála třeba titulní píseň z legendárního seriálu MASH. Hlavní pódium už částečně vrhá stín, takže fanoušci se tady v areálu letiště už mají kam schovat. I ve stínu je ale dnešní večer velmi horký. Dnes se tady čeká především na vystoupení, jak už zaznělo, Australana Nicka Cavea. Ten sem přiváží 2,5hodinovou show svých největších hitů, která se skupinou Bad Seeds vydal od roku 1979. Metronom uzavře zítra večer zpěvák a kytarista Sting. Z Prahy Jiří Štefl, Radiožurnál.
18: Sport. Motocyklista Filip Salač zajel v kvalifikaci na velkou cenu České republiky 2. místo v kategorii Moto 2. Český jezdec nestačil na Masarykově okruhu pouze na Kolumbijce Alonza, na kterého ztratil 0,2 sekundy. Salač byl druhý už po úvodních pokusech, což podle něj bylo s ohledem na tropické teploty klíčové.
19: Jo, já jsem věděl, že tady v tom horku musíte zajet kolo v prvním výjezdu, protože ta motorka potom, když zastavíte, tak se začne přegřívat a už je to pomalejší, nemá takový výkon a ono to je zná, když pak jedem na tisícinky. Takže já jsem rád, že se mi to povedlo hnedka v tom prvním kole. Udělal jsem tam malou chybku, která mě možná stála, to byl position, ale já jsem za to 2. místo možná radši, než bych byl první.
18: Hlavní závod kategorie Moto 2 se pojede v neděli ve 12 hodin a 15 minut. Kvalifikaci v MotoGP ovládl Japonec Ogura, v sérii Moto 3 uspěl Španěl Almanza. Tenistka Marie Bousková bude hrát 10. finále na okruhu WTA v kariéře. V semifinále turnaje v Nottinghamu porazila Karolínu Plíškovou 6-4 a 6-1. Ve finále se zítra utká s Američankou Navarovou, která vyhrála nad Švýcarkou Golubičevou také ve 2 setech. A na mistrovství světa ve fotbale budou hrát Švédové o 2. vítězství na turnaji. V 19 hodin nastoupí proti Nizozemsku. Ve 22 hodin začne utkání.

0: Nehoda nepřekáží, kolony se rozjely. Naopak neprůjezdná je teď silnice 34 v Pelhřimově. Na příjezdu do města z Ondřejova pod železničním viaduktem je záplava, provoz na silnici zastavený, hasiči už jsou na místě, takže během okamžiku by se mělo opět dát projet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, zejména zpočátku na východě Čech, na Moravě a taky ve Slezsku místy zvětšená oblačnost s dozníváním přeháněk a bouřek. Ochladí se na 20 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy. Tady je víkendový radiožurnál a za mikrofonem stále Michaela van Erne.
3: S chutí a ráda 20. červnový den, snad je pro vás příznivý, a pokud ne, pak jsme tu my, abychom vám dělali společnost a podpořili vás prostě tím, že tu jsme, nebo poslali nějakou tu píseň pro lepší náladu nebo radost, třeba jestli jste v nemocnici a čas se pro vás zastavil. Tak pro vás je tu teď Callum Scott.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Michaela van Erne.

Česká fotbalová reprezentace začala s přípravou na závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek národní tým zabojuje na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku o účast v play-off šampionátu. Jak tedy vypadal trénink, zjistíme přímo od našeho reportéra ve Spojených státech za chvíli.

0: Čeští fotbalisté se v Texasu začali chystat na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí příští týden ve čtvrtek ráno českého času v Mexiku proti domácímu týmu. Národní tým absolvoval v Mansfieldu trénink, který sledoval přímo na místě i náš reportér Lukáš Michalík. Dobrý den.
1: Hezký den z Texasu.
0: Trénovali Češi v kompletním složení, ptám se, a jak chtějí napravit ten rozpačitý dojem, který jejich dosavadní výkony na šampionátu budí?
1: Oproti původním předpokladům jsme v areálu mohli zůstat déle, teď už se trénink blíží ke konci. Po trávníku se probíhalo jen 15 hráčů, včetně 3 golmanů. Kromě brankáře Kováře jde o fotbalisty, kteří proti Jihoafrické republice buď nenastoupili, nebo zasáhli jen do části utkání. Zbytek hráčů má na hotelu individuální program a věnují se hlavně regeneraci. Výjimkou je obránce David Jurásek, který si před posledním duelem přivodil svalové zranění a podle asistenta trenéra Jana Suchopárka pro něj šampionát nejspíš skončil. Právě Jana Suchopárka jsme se ptali na to, jestli tým nějakým způsobem vnímá tu kritiku, která se na něj snesla po remízovém zápase s Jihoafrickou republikou. On mluvil o tom, že sociální sítě nemá, na internetu nic nečte. S žádnými hráči jsme zatím neměli možnost mluvit, takže jejich reakce neznáme. Každopádně je jasné, že v tom posledním utkání v Mexiku se Češi budou muset hodně zlepšit, aby ještě mohli zabojovat o postup do play-off šampionátu. Podobný režim bude mít reprezentace až do pondělí. Bude se tedy připravovat tady v Texasu. V úterý ráno místního času se pak Češi přesunou do Mexico City, kde ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno času českého nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti výběru domácích. I tento duel, který se bude hrát víc než 2000 metrů nad mořem, samozřejmě Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají v přímém přenosu.
0: Ještě se vraťme k těm šancím, které si naznačil. Tedy čeští fotbalisté mají po dvou zápasech na světovém šampionátu jeden bod, takže tě poprosím, jestli můžeš připomenout, jak vypadá situace v jejich skupině.
1: Mexičané jsou po úvodních dvou zápasech 100% a v předstihu si zajistili postup z prvního místa, takže by proti Čechům mohli šetřit cíly a některé opory. Otázkou ale je, jestli by to pro výběr kouče Koupka byla vlastně výhoda. Výhra v Mexiku by každopádně české fotbalisty výrazně přiblížila postupu do play-off, pokud by zároveň Jihoafričané porazili Jihokorejce tak, že by měli Češi lepší skóre, šel by národní tým dál dokonce ze druhého místa. Nejhůř by v případě vítězství skončil třetí. Připomínám, že hned 8 nejlepších celků ze třetí míst si taky zajistí účast ve vyřazovací fázi šampionátu a 4 body by k tomu měly stačit. Stačit by za určitých okolností mohly i body 2, a tedy remíza v Mexiku, ale to už jsme opravdu v rovině teorie. Každopádně jisté je to, že prohra Čechů na Aztéckém stadionu automaticky znamená konec na turnaji.
0: Lukáš Michalík pro nás měl tento informační servis. Moc děkuji a hezký den.
1: Díky, brzy naslyšenou.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 18:30. Zprávy a Anna Horáčková. Od březnového začátku války mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh zemřeli v Libanonu víc než 4 tisíce lidí, oznámilo to tamní ministerstvo zdravotnictví. Zraněných je v souvislosti s izraelskými útoky přes 12 tisíc obyvatel. Jen za uplynulý den tamní úřady evidují přes 80 obětí. A to přesto, že od včerejšího odpoledne má mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh platit příměří. Většina izraelských útoků cílí na jih země. Hizballáh tvrdí, že má právo na údery reagovat a míří na izraelské jednotky. Meteorologové stále varují před silnými bouřkami. Aktuálně se vyskytují u Poděbrad, Pardubic a taky v Broumovském výběžku. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se může k bouřkám přidat i přívalový déšť, silný vítr a kroupy o velikosti přes 2 cm. Útočník v Krasnodaru na jihozápadě Ruska pobodal několik lidí v nákupním centru. Nejméně jedna žena, podle ruského ministerstva vnitra, zemřela cestou do nemocnice. Počet zraněných zatím není potvrzený. Pachatel podle úřadu během útoku hodil pyrotechniku do dětského koutku. Přímo tam nikoho nezranil. Policie už útočníka zadržela. Na místě zůstávají kriminalisté. A v Egejském moři začala expedice skupiny archeologů z východních Čech. Na širém moři se plaví v replice pravěkého člunu, vydlabaného z jednoho kusu dubu. Za 9 hodin dnes urazili 48 kilometrů, oznámil to ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý. Celá trasa po moři mezi ostrovy měří kolem 450 kilometrů. Cíl je v přístavu Volos na východním pobřeží Řecka. Archeologové doufají, že námořní experiment lépe objasní nejpravděpodobnější trasu neolitické migrace v téhle části Egejského moře. Sport. Cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžného pořadí. V dnešní časovce dojel čtvrtý. Vyhrál Slovenec Tadej Pogačar, na kterého ztratil Vacek 11 sekund. Celkově ztrácí Vacek na Pogačara 4,5 minuty. Zítra se jede poslední etapa, měří 150 kilometrů a má i dvě stoupání nejvyšší kategorie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 v Praze a místy bouřky komplikují provoz. Na dálnici D1 velmi opatrně na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za nájezdem na Pražský okruh na 9,5 kilometrů dostalo v dešti osobní auto smyk a narazilo do středových svodidel. Na místě jsou hasiči, policisté, brzdí se z plné rychlosti před menší kolonou. A prudké dešťové přeháňky a také bouřky hlásíte i na dálnici D11 v okolí Poděbrad.
3: Pak hrozně leje a spousta aut tady stojí odstavný pruhu a čeká, až to přejde, tak jen aby si řidiči dali pozor, že to tady vůbec je, že se hodně dobržďuje, hodně zpomaluje.
2: Neprůjezdná kvůli dešti je stále i silnice 34 na příjezdu do Pelhřimova z Ondřejova. Pod železničním viaduktem je vozovka zaplavená, na místě jsou hasiči, snaží se vodu odčerpat, zatím je tam provoz zastavený. A na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí, kousek za sjezdem z dálnice D3 u Horusického rybníka se srazila dvě osobní auta, provoz řídí policisté Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, znovu můžou být i silné. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka jen kolem 27 stupňů. Tolik zprávy. A teď už nabízíme speciální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Prosinec roku 2024. Damašek, Sýrie. Dva muži odnášejí čalouněné židle, jiný se snaží odmontovat lustr, další z místních ukořistil nákupní papírovou tašku Louis Vuitton. Prezidentský palác je kompletně vybrakovaný a portréty jeho bývalého majitele leží potrhané na zemi. Městem otřásá ohňostroj oslavné střelby. Vládce je pryč. Ráno zmizel. V den, kdy jeho režim po čtvrtstoletí zkolaboval. Odletěl soukromým tryskáčem do Moskvy. syrský kat Bashar Assad. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vařil hry, mučil lidi. Vládce Damašku, poslední diktátor svého rodu, Bashar Assad. Jeho život i vládu probereme v úplně poslední epizodě naší speciální série Kati o mužích s krví na rukou. A bude u toho opět náš tradiční host Jaroslav Bílek, politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 20. června. Dobrý den, po desáté, naposledy.
5: Dobrý den.
4: Po desáté, naposledy u Katům. A teď o Assadovi. Sbírku drahých aut, křišťálové lustry, spoustu rodinných soukromých fotek Bashara Assada v plavkách našli lidé v jeho prezidentském paláci. Taky bunkr v podzemí, mimochodem. On měl docela bohatýrský život.
5: To už tak bývá u těch lidí, o kterých jsme točili tento seriál, že si uměli užívat majetek a peněz.
4: Luxusních věcí, včetně nábytku, v tom se zhlédla jeho žena, taky hodně chodila na nákupy.
5: Tady jenom taková poznámka hned na úvod, která je vlastně docela signifikantní pro ten režim a jeho krutost. My se tu bavíme o tom, jakou se s ním měl život, co našel v jeho paláci, ale zároveň mluvíme o zemi, kde jeho odpůrci třeba většinu života strávili ve vězení, nebo i jejich děti a v hrozných podmínkách.
4: No, to je důležité, jako si tohleto vždycky připomínat. Mimochodem, já jsem viděl záběry v době, kdy, protože teď se pohybujeme zhruba v době, kdy teda Assad utíká do Moskvy a teď v Sýrii je bez Assada, tak lidé v ten moment pálí, pošlapávají plakáty, strhávají obličej Bashara Assada, zůstává tam vždycky jenom zbytek těla na těch plakátech a na těch billboardech, schazují sochu jeho nebo jeho otce. Viděl jsem dvě děti, které na tu hlavu schozené sochy jeho otce i močí. Jak velká sláva to byla v roce 2024, kdy končí ten asadovský režim, nejenom režim Bashara Assada, ale těch dvou Asadů, kteří vládli Sýrii desítky let.
5: Když chceme jít ještě dál, tak on vlastně končí ten režim zase té strany Bas, která tam přišla k moci.
4: Kterou už známe teda z Iráku.
5: Myslím, že v roce 63 dokonce. A ne, od začátku to vedl Hafiz Assad. On Hafiz Assad to vedl až od roku 70 a před ním to vedl vlastně jiný generál. Takže ta...
4: Hafiz Assad to je právě otec Bashara Assada.
5: Otec Bashara Assada, ano. Takže ten nebyl v čele toho od začátku. No, sláva to byla velká. Mně se hrozně líbilo, co k tomu napsal jeden sociolog syrský v jednom vědeckém textu, kdy řekl, že sláva to byla velká, asi jako když zažíváte pohřeb na svatbě, což si myslím docela dobře ilustruje složitost té situace a hlavně vyčerpání té země z té dlouhé občanské války a toho krutého režimu.
4: Takže když frknul Assad do Moskvy, tak v jakém stavu Damašek a zbytek Sýrie zanechal?
5: No, zanechal ho velmi minimálně pošramocený tou občanskou válkou a těmi lety těch represí, takže já bych zůstal u toho, že to připomínalo pohřeb na svatbě, což myslím docela pěkně vystihuje.
4: On byl spíš stydlivý, tichý, odpíral si veřejný zájem. Bashar Assad nevypadal úplně v mládí jako člověk, který by měl vést jeden z nejkrutějších režimů na zemi.
5: Tak v těch plavkách taky asi vypadal sympatičtějc a velmi ho zesympatizovala jeho manželka. A on sám měl, že vzdělání vysokoškolské, byl to oční lékař. Tohle všechno je hrozně hezký, ale mě to připomíná takový ty analogie, když vždycky je nějaký ten pachatel nějaké masové střelby a pak vlastně začne bulvární novináři tahat to, že zdravil sousedy a pomáhal důchodkyním s nákupem. Mně to přijde, že jsou to nějaké dva směry, které jsou úplně jako irrelevantní vlastně ten pro pozorní toho člověka.
4: Ale ten profil je důležitý, ne? Přeci, abychom pochopili to, jak uvažoval a jak se vůbec třeba choval a dostal se k té moci, protože on měl rád počítače, rád si četl, vystudoval to oční lékařství, studoval v Londýně, tak jak se dostal k takové pozici, jaké se dostal?
5: To jste, myslím, nakousl dvě otázky. Jedna z nich je, jak se tam dostal. Tím bychom mohli asi začít.
4: Určitě.
5: On se dostal k moci tak, že jeho otec Hafiz potřeboval následníka. A to hledání Hafizova následníka bylo komplikovanější, než se může zdát. První možností totiž byl Hafizův bratr, takže Basharův strýc Rifat.
4: No.
5: Byl o pár let mladší, měl docela vysoké pozice v tom režimu. Bohužel on se pokusil Hafize svrhnout a ještě velmi neohrabaně a nepovedlo se mu to, takže odešel do exilu. No, další možností byl první Hafizův syn, který byl velmi jako preferovaný a byl na tu roli připravován dlouhodobě. Bohužel ten měl rád rychlá auta a protože jsme si tady řekli peněz měli hodně, tak měl hodně rychlá a hodně drahá auta a v jednom z nich se zabil. Takže další možností byl ten Bašár a museli ho teda stáhnout z toho Londýna a nějak ho připravit na tu roli.
6: Mm-hmm. Takže to bylo nedobrovolné stažení na Blízký východ.
5: V podstatě to bylo dílem osudu, že neměl ten jeho otec moc jiných možností.
6: No a ta druhá otázka, ta směřovala k tomu profilování.
5: Řeknu takový drobný detail. My strašně moc podle mě podceňujeme, že to je vždy nějaká vaše volba. Ano, někdo jí má těžší, lehčí, ale je to vaše volba. Vy jste tady zmínil ty scény z té Sýrii po jeho pádu a jednou takovou scénou, která obletěla i česká média, bylo to otvírání té drsné věznice, kde byly ty vězni pro režimní, kteří tam byli strašně dlouho. Ten režim byl strašně krutý, jeden ten vězeň vypovídal třeba po propuštění a po letech, co tam strávil, že oni je tam mučili tichem. A ten vězeň popisoval, já jsem úplně miloval zvuk padajícího chleba na podlahu. Kdybych mohl, tak si to nechám nahrát a poslouchám to ve smyčce. Tak představte si, jak hrozné musí být věznění, když zvuk, co chcete slyšet, je tohle. Když to vězení otvírali, tak nejstarší vězeň tam byl několik desítek let. A ten vězeň tam byl za to, že když v 80. letech propukl ten pokus o spouru nebo povstání, kterou ten režim tvrdě potlačil, tak ten vězeň byl režimní voják, letec. A on odmítl bombardovat se svým letadlem vesnici, kde měli být ti rebelové nebo ti povstalci, protože to byla vesnice, kde se narodil a žil a byla tam jako jeho příbuzní a rodina. A za to strávil ty desítky let ve vězení. A tedy vidíme, že to byl voják, měl plnit rozkazy, stejně měl tu volbu a stejně prostě se vzepřel tomu, aby zabíjel nevinné lidi. Bašár Asad mohl vypadat sebelíp, mít sebekrásnější manželku, sebelepší vzdělání, ale on prostě v tu kritickou chvíli selhal, protože se rozhodl být tím diktátorem a ty lidi mučit. Jistě, dneska najdeme strašně moc úvah a textů o tom, že to bylo vlivem rodiny, vztahem s matkou, nebo tím, že on byl vnímán jako ten slabý i v té rodině, tak chtěl ukázat, že je stejně drsný, jako byl třeba jeho táta a podobně. To všechno hraje roli, já neříkám, že ne, ale na konci dne chci věřit, že je ten člověk, který řekne udělám, neudělám. Bašár Asad to udělal, za to by se zasloužil smažit se v pekle, bohužel hraje počítačové hry v Moskvě.
6: Ale dělat to nemusel, i lidé to úplně neočekávali v době, kdy se dostal k moci, to bylo teda kolem roku 2000, ne? On byl velmi mladý tehdy, já myslím, že mu bylo zhruba tolik, kolik nám v tuhletu chvíli. Tomu období se přezdívalo Damašské jaro, bylo dost krátké.
5: Oni očekávali, že by mohla nastat nějaká liberalizace, údajně se i scházel nějak jako s disidenty a intelektuály jednu dobu.
6: Diskuzní kluby se měly objevit v Sýrii, no, v té době, že se bavili o politických otázkách.
5: Zlí jazykové tvrdí, že to byla nějaká jeho zástěrka pro to, aby ten režim vytipoval, koho pak jako potlačit a jak to vyřešit. Každopádně to nedopadlo.
6: Asad označoval svůj režim za sekulární. Jak to teda vypadalo s náboženskou svobodou v době, kdy on byl u moci?
5: Ten režim vycházel z té strany Bás, no, jako v případě Saddáma Husajna. A ta strana byla v minimálně tak, jak ji zamýšleli ti první zakladatelé, brána jako panarabistická, socialistická, sekulární. Takže tam samozřejmě nebyl nějaký velký prostor pro to náboženství.
6: Asadovci ale pocházejí z menšiny alavitů, získali velkou moc.
5: A tím pádem oni měli soudržné ty režimní elity, protože se vesměs rekrutovali tady z těch skupin.
6: Jak zásadním rokem v té jeho vládě, v období té diktatury, byl rok 2011?
5: No, velmi zásadním, protože začalo to arabské jaro a ty protesty, které pak vyeskalovaly do té velmi nepřehledné a krvavé občanské války, kde ale k překvapení mnohých, dík podpoře z Ruska a Iránu, dokázal Bašár Asad se nějak udržet u moci, i když už nekontroloval celé území.
6: V té syrské občanské válce, o které se tady teďka bavíme, tam ten syrský režim Bašára Asada bojoval se všemi těmi povstaleckými skupinami srocenými v syrské svobodné armádě, proti džihadistům, taky proti Kurdům a tak. Bylo to hodně krvavé, hodně ošklivé. Dokonce tady je další paralela mezi Bašárem Asadem a Saddámem Husajnem. I Bašár Asad se neštítil využít chemické zbraně.
5: Ano, on k hrůze celého západu použil v několika případech chemické zbraně. což pak vedlo k tomu, že Spojené státy, Británie a Francie bombardovaly nějaké ty vojenské základny, kde byly ty chemické zbraně uskladněny. Dokonce i za Donalda Trumpa je bombardovali, což tehdy byla nějaká roztržka s Ruskem, že Rusko tam už tehdy operovalo na straně Bašara Asada a vlastně hrozilo, že kdyby náhodou při těch náletech zasáhly nějaké ruské vojáky, tak Rusko na to nějak odpoví.
6: Ano, Rusko mimochodem v Sýrii za Bašara Asada mělo i svoji vlastní základnu.
5: Ty základny tam má stále dvě, myslím.
6: Mají dvě dokonce.
5: Mají tam dvě základny, pro ně je to důležité z hlediska jejich pronikání do Afriky. A samozřejmě Rusko tehdy pomohlo Bašáru Asadovi a obecně se dá říct, že kdyby Bašáru Asadovi nepomohlo na jedné straně ruské letectvo během té občanské války a myslím, že i nějaký Wagnerovci tam byli, na straně druhé i iránské milice a na straně třetí třeba Hizballáh, tak by asi s těmi povstalci prohrál.
6: Mimochodem, jeden z těch chemických útoků byl v roce 2017 v provincii Idlib v místě, kde operovala fronta An-Nusra, která pak byla později přejmenovaná na Hayat Tahrir al-Sham, z nichž se rekrutoval nynější vládce Sýrie. Ten příběh je velmi spletitý, ale my už jsme o něm ve Vinohradské 12 několikrát vyprávěli. Já jsem se chtěl dostat ještě k jednomu momentu, kdy Bašár Asad tvrdil v rozhovoru pro švýcarskou veřejnoprávní stanici, že ten režim chrání civilisty.
7: We were defending our country against the terrorists that been invading Syria as proxies to other countries.
6: Jo, že za tu situaci v Sýrii, za občanské války můžou teroristé a západní sankce.
7: Implementing embargo on the Syrian people that led to the killing of thousands of Syrian civilians.
5: Ani, jako, kdybyste mě mučil, tak nepodepíšu, že chránil civilisty, protože prostě celou dobu ten režim masakroval za něj, před ním, to je jedno. Ale co jako asi jde říci, tak pokud ta vaše vláda je navázaná na nějakou minoritu, kterou byli ti alavité, tak pochopitelně hrozí, že když budete svržen, tak ta minorita bude vystavena perzekuci, ale bohužel představitelé té minority v době vaší vlády perzekují ten zbytek lidí. Takže jako rozhodně v zájmu těch alavitů ve své době asi bylo podporovat Bašára Asada. Tím, že tam ten Bašár Asad byl, tak vlastně podporoval, protože to byla ta vládnoucí skupina v tom režimu. Takže to tak jako je. Ale nějaké širší interpretace o tom, jak kategoricky chránil civilisty, no nechránil. Teď tam byly vězení, kde byly političtí vězni, které mučil. To byly často civilisté. Takže nechránil civilisty.
6: Taky si udržoval tu moc dlouho kvůli tomu, že mu proudilo to bohatství z, a ne tentokrát z prodeje ropy jako ve Venezuele a v Libii a v Iráku a tak dále, ale protože prodával drogy. Ten režim, neříkám nutně Bašár Asad, ale Sýrie se de facto stala postupem let narkostátem.
5: Sýrie rozhodně byla narkostátem, byla více narkostátem než Venezuela, podle mě. A tam šlo o to, že přípravu a výrobu těch drog měl pod palcem vlastně jeho bratr Maher.
6: Takže to zůstalo v rodině.
5: Zůstalo to v rodině, ale on už tě věděl, protože to tvořilo velkou část příjmu toho režimu a myslím, že oni obstarávali asi 80% celosvětový produkce toho Kaptagonu tehdy, to bylo strašné číslo.
6: Syntetický stimulant, ano.
5: A on to vlastně hlídala ta čtvrtá obrněná divize, což měla být nejelitnější jednotka té armády. Měli pod palcem ten bratr. Já si říkám, to bylo takový jako hrozně zvláštní uspořádání, když nejlepší formaci režimu vojenskou vyčleníte v občanský válce k tomu, aby dohlížela na to, jak dobře připravujete nějaký drogy, exportujete, místo abyste ji nasadil do přímých bojů jako s těmi
6: tak
5: povstalci.
6: Tak když je to ale zásadní penězovod pro.
5: Já to chápu, ale vlastně to režimu působí jako zvláštně. No.
6: Nicméně, ale tohle, a to je zajímavá paralela, je to analogické k tomu, co se dělo v Latinské Americe. Že jo, to prostě skutečně ten režim drželi peníze z drog, které směřovaly na západ mnohdy.
5: No tady to opravdu tak jako drželi, no. Drželi to ti spojenci a ty peníze z tohohle. A ještě vlastně jedna věc, vy když jste zmínil ten jeho rozhovor v západních médiích.
6: No, a to nebyl jenom švýcarská televize.
5: Ne, samozřejmě ne, to dával spoustu.
6: On dal rozhovor i české televizi.
5: To je v archivu české televize, myslím stále.
6: Ano.
5: Tak tam je důležité, že on svou vládu prodával právě tak, že tvoří nějakou hráz proti těm radikálním islamistům. Což zase jako přiznejme se na rovinu, jeho režim byl výrazně sekulárnější a zároveň bojoval proti představitelům nějaké odnože Al-Kaidy a podobně, takže jako v tomto měl pravdu. bohužel už neříkal to B, že masakroval vlastně obyvatelstvo a mučil.
6: Současně teda Captagon, už jsem to tady říkal, stimulant, který fungoval mimochodem i jako bojová droga, tak z něj ty peníze šly jenom tomu režimu. To znamená, že v chudobě v té době žilo 90% populace. 9 z 10 Syřanů, Syřanek žili v chudobě. Ale režim se utápil v bohatství a pak mu našli v prezidentském paláci Bašáru Asadovi ta drahá auta.
5: No, my jsme tady hlavně měli zmínit, že jedna věc je, že ta většina lidí žila v chudobě, ale ještě vlastně žila většina lidí v občanské válce tu poslední dekádu, což zase i tu vaší chudobu strašně prodražuje.
6: No a on mezi tím, Bašár Asad doma, teď v Moskvě hraje ty počítačové hry, jak jste říkal, ale on už doma v Damašku hrál Candy Crush. Tvrdí operativec Hizbaláhu, mimochodem.
5: Tak ti by o tom asi měli vědět, když s ním spolupracovali a byli jednou z těch milicí, která ho jako držela při moci. Na druhé straně, tak když se vám hroutí ta vláda, už nevíte, co by kudy a moc to nejde, tak asi upadáte do nějakých aktivit, které vás odtrhují z reality, takže v případě Bašára Asada to prý byly ty počítačové hry a potom sex. Tam jenom já jsem narazil na to, že on byl prý hodně oblíbený u žen a prý preferoval ženy, které byly často už bohužel provdané za jiné režimní představitele, což tak jako škodolibě bych řekl, podle mě úplně nezvyšuje tu soudržnost těch režimních elit, když jako zjistíte, že sloužíte Bašáru Asadovi a on zatím tráví čas s vaší manželkou.
6: Dlouho se tvrdohlavě bránil. Kdy se mu to začalo hroutit pod rukama? Finálně.
5: No, začalo se mu to hroutit, když ten současný, že jo, Šára a ta jeho skupina začala ten pochod na ten Damašek, myslím, a tam se naplno ukázalo, že hodně velká část ty armády Bašára Asada už existuje pouze na papíře.
6: A to bylo hrozně rychlé, to ani nebyly 2 týdny.
5: Bylo to strašně rychlé, protože se tam přidaly zase i nějaké ty další skupiny, které mezi tím už třeba nebojovaly nebo byly na straně Asada chvíli. Rusko už ho moc nepodporovalo v tu chvíli, už ani moc nebombardovali, nebránili tomu postupu. Ty okolní milice v ten Hizbalách, myslím, že byl zaměstnán jinde, že byl zaměstnán konfliktem s Izraelem tehdy, anebo byl oslaben potom velmi. Takže on vlastně najednou neměl spojence a ta jeho armáda existovala hodně na papíře a tak vlastně začali skládat zbraně a on musel uprchnout do Moskvy, no.
6: Odletěl do Moskvy, poslal tam rodinu taky dopředu.
5: Krom toho svého bratra. Ten jeho bratr, ten Maher, co řídil tu přípravu toho Captagonu a vedl tu jednu armádní divizi, tak ten do dneška jako někde se prý skrývá. Jsou hlasy, že možná v Iránu, anebo že se teda skrývá. Ten do toho Ruska prý neodletěl.
6: Mm-hmm. No a teď je teda Bašár Asad v Moskvě už 2 roky. A já jsem o něm za ty 2 roky skoro neslyšel.
5: Tak zase jako na druhou stranu, když se podíváme, jak končí diktátoři v této části světa, tak možná může být rád, že skončil v té Moskvě. Ale já bych, jestli tady můžu, na samotný závěr měl ještě pěkný rodinný příběh. Já jsem tady říkal, že ten jeho otec Hafiz měl toho bratra Rifata, který se pokusil získat moc. Neúspěšně. A když se to Bašarovi začalo v roce 24 hroutit, tak co se nestalo, přihlásil se strýc Rifat s tím, že by teda teďka už ale fakt měl vládnout on, protože Bašar selhal a je potřeba, aby to v té rodině vzal někdo drsnej. A přiznejme si na rovinu, Rifat Asad, to byl fenomenální zezník, protože on pro Hafise potlačil tu spouru v roce 82, kdy došlo k tomu nechvalně proslulému masakru ve městě Hama. Takže možná, kdyby to tady vzal ten Rifat, tak ta válka trvala o chvíli déle, ale já chci věřit tomu, že by stejně nakonec byl Asadům konec.
6: A sedm konec je, teď vládne zemi Ahmed Šara, což je tedy, znovu se vrátím k tomu, je to vůdčí postava Hayat Tahrir al-Sham, což je uskupení, které vyšlo z fronty al-Nusra, což prostě je fronta s napojením na teroristické kořeny. A myslím, že je důležité, aby to tady zaznělo. Dává si tedy se Šarou Západ větší pozor teď, aby nenaletěl stejně jako třeba v období Damašského jara, někdy před 26 lety, jako naletěl tehdy Bašáru Asadovi, když přebíral moc v zemi. Protože teď to vypadá, že se ze Sýrie stává jako kdyby svobodná země. Novináři do Sýrie můžou jezdit a možná se zlepšují podmínky pro život těch lidí a tak dále. Ale
5: já si myslím, že pan Šára to s tou svobodou v Sýrii rozhodně nepřehání. A nechci být zase příliš pesimistický, ale z mého pohledu minimálně zatím se zdá, že Sýrie vyměnila jednoho kata za jiného kata.
6: Dobrá, tak moc díky, že jste nám věnoval těch 10 epizod. Svůj čas, své vědomosti, svou expertízu.
5: Taky děkuji.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme završili naší speciální víkendovou sérii Kati o diktátorech s krví na rukou. Dneska po 10. byl hostem Jaroslav Bílek, který se specializuje na autoritářské režimy a působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc mu za všechna jeho vyprávění a za všechny ty zajímavosti, které si nenechal pro sebe. Děkuju. A jaké všechny příběhy a Katy jsme probrali, tak Castra, Pinocheta, Videlu, Lukašenka, Franka, Čaučeska, pak Mugabeho, Kadáfího, Husajna a teďka naposledy Asada. Všechny tyhle ty díly ty najdete v podcastových aplikacích, nejlépe tedy samozřejmě v Můj rozhlasu, v té naší podcastové aplikaci, nebo ve Spotify, tam na to máme i playlist. A taky na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Tam jsou mimochodem taky kompletní textové přepisy. Závěrem děkuju Katce Pospíšilové za editaci všech dílů, Té Veselákové za rešerše, Damianě Smetanové za tu krásnou hudbu, Krištofovi Cejpovi za střih, Tereze Velebilové za přepisy a Janě Mikoláškové a Haně Řehákové za sdílení na sociálních sítích. I to k tomu samozřejmě patří. Vám všem moc děkuju za to, že jste nás poslouchali. Naslyšenou příště.

0: Koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Každý člověk má svůj příběh a některé osudy změní úplně všechno. Jen je potřeba je vyprávět dál. Letní scéna Muzea Kampa uvádí v létě 2026 inscenace Klan Baťa, Forman a Marta. Příběh rodiny, která obula svět. Formanův život mezi filmem a svobodou. A Marta, silný hudební a lidský návrat jedné z nejvýraznějších českých osobností. Od června na letní scéně Muzea Kampa. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
3: Radiožurnál 19 hodin. Anna Horáčková a zprávy. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, zaznamenala je třetina meteorologických stanic. Rusko znovu bombardovalo ukrajinské Záporoží, při útoku zemřeli minimálně 4 lidé. Fotbalový reprezentant Jurásek kvůli zranění nejspíš na mistrovství světa dohrál. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1, a to na příjezdu do Prahy z Brna na 9. kilometru. A počasí zítra čekejte nejdřív slunečno, během dne až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a teploměry zítra ukážou až 34 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
5: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
3: Vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celém Česku. Vůbec nejtepleji, 36 stupňů, bylo ve Štenberku v Olomouckém kraji. Nad hranici 35 stupňů Celsia vystoupala rtuť teploměrů i ve Strážnici v Jihomoravském kraji nebo v Husinci, Řeži a Poděbradech. Rekordy dnes zaznamenala víc než třetina stanic, které měří přes 30 let. Na Labské Boudě a v Žamberku byl dokonce pokořený absolutní červnový rekord. Zdravotnická záchranná služba dnes během motocyklových závodů na Masarykově okruhu v Brně ošetřila 70 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, které pravděpodobně souvisely s horkem nebo drobná zranění. 10 pacientů ošetřili v klimatizovém stanu u vstupu do areálu a 2 odvezli do nemocnice. Vysoký počet výjezdů měli na celé Jižní Moravě. Do dnešních 6 hodin večer jich bylo 200, říká mluvčí záchranářů Michála Botová.
6: To je poměrně vysoké číslo. My jsme každopádně v rámci města Brna přidali posádku navíc a také operátora do služby, takže jsme připraveni na větší nápor, který právě pochopitelně souvisí s tím, že město Brno navštívila řada turistů, no a také svůj vliv mají ty vysoké teploty.
3: Ruské bombardování ukrajinského města Záporoží dnes nepřežili nejméně 4 lidi, 6 dalších je zraněných. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Ivan Fedorov. Podle něj Moskva na město udeřila 9 klouzavými pumami. Fedorov upozornil, že další lidé můžou být uvězněni pod troskami budov. V Pardubicích má vzniknout naučná stezka o sportovní historii města až za 7 milionů korun. Projekt kritizuje část opozičních zastupitelů, podle kterých jsou navrhované náklady příliš vysoké. Vedení města je ale obhajuje. Součástí stezky v parku na Špici má být 8 uměleckých objektů, inspirovaných štafetovým kolíkem.
7: 7 milionů na naučnou stezku mě přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
8: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Výhrady k naučné stezce má i Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory. Ten stojí za desítkami interaktivních prvků nebo naučných a zážitkových stezek v Pardubickém kraji.
9: Za mě to úplně nesplňuje podmínky té naučné stezky. Musí tam být nějaká naučná rovina, něco, co vypráví příběh, a já z toho úplně ten příběh nevidím.
8: Město ale cenu hájí. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice je na náročná stezka zároveň umělecké dílo ve veřejném prostoru.
10: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů, města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů zase úplně o level jinam.
8: Plánovaná stezka v parku na Špici bude připomínat celkem 8 sportů. Z Pardubic Anna Svobodová, Radiožurnál.
11: Sport. Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek ráno našeho času nastoupí na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. V sobotu trénovali v Mansfieldu jen hráči, kteří ve čtvrtek nenastoupili nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek. Jeho zranění je podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka vážnější.
12: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit, stalo se to na předzápasovém tréninku, David měl být v základní sestavě, určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní jsou v pořádku.
11: Na mistrovství světa ve fotbale začal program dalšího hracího dne. Švédsko nastoupilo proti Nizozemsku, informuje o tom Tomáš Petr.
13: Polovina páté minuty a Nizozemsko zatím hraje se Švédskem nerozhodně 0-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.
11: Ve 22 hodin začne zápas Německo pobřeží Slonoviny, hrát se pak budou i duely Ekvádor-Curaçao a Tunisko-Japonsko.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 před Prahou a uzavřená 19 u Sebranic. Na dálnici D1 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za nájezdem na Pražský okruh na 9,5 kilometru řeší nehodu osobního auta do svodidel. Blokován je pravý pruh, kolona začíná už před sjezdem na okruh na 13. kilometru, zdržení pak na Prahu 20 minut. Na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je nehoda. Kousek za sjezdem z dálnice D3 u Horusického rybníka, srazila se tam dvě osobní auta, provoz policisté pozastavili. Uzavřená je teď i silnice 19 za Sebranicemi směrem do Brna před křižovatkou s tahem 43. Osobním autem se to tam dá objet přes Voděrady.
15: V Sebranicích jela jsem směr Letovice a vlastně už se nedalo dojet na tu křižovatku, takže je to tam uzavřený vlastně z obou stran, jsou tam hasiči. Křižovatce, jeden směr je na Letovice, jeden směr je na Brno.
14: A uzavřená zůstává i 11 z mostu u Jablunkova do Třince. Na obchvatu Jablunkova je těžká nehoda, osobní auto s kamionem. Objízdná trasa vede přes centrum Jablunkova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude nejdřív slunečno, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů. Tolik zprávy. A teď už má ve víkendovém Radiožurnálu znovu slovo Michaela van Erne.
16: A přicházím s touto informací. Poslanecká sněmovna jako nepřátelské prostředí. Některé poslankyně se svěřily, že jsou přímo tam terčem útoků, hrubné chování politiků, a jsou vůbec nástroje, jak to řešit? Právě na tyto otázky se pokusíme najít odpovědi za chvíli.
4: Víkendový Radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Slovní útoky, zesměšňování i odsuzování i takové chování zažívají poslankyně a poslanci přímo ve sněmovně. Ukazuje to výzkum nevládní organizace Fórum 50% s pražskou kanceláří nadace Friedricha Eberta. Od loňského listopadu do letošního března se ho účastnilo 41 ze 67 poslankyň. Organizace kvůli tomu navrhuje třeba zřízení nezávislého orgánu, který by podobné útoky řešil.
1: Já se ohradím, ale prostě už to nevnímám. A nebo někdy to řeším tak, že jsem drsnější než ten dotyčný. Kolega poslanec mi sáhnul pod tričko a dostal facku.
2: Taková je citace jedné z anonymizovaných odpovědí, které výzkumníci zveřejnili. Podle šéfky organizace Fórum 50% Markéty Kosmotlové je v tuto chvíli nejvíc poslankyň v historii, ale kvůli podobným útokům by jich mohlo zase ubývat.
3: Na Slovensku jsme viděli, že i Zuzana Čaputová, jeden z těch důvodů, proč už znova nekandidovala, byly právě výhrušky, které směřovaly nejenom jí, ale i jejím dcerám.
2: Podle závěru výzkumu by pomohlo zřízení nezávislého orgánu. Šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD o konkrétních incidentech nicméně prý neví.
4: Bych chtěl požádat tedy dotčené poslankyně, protože to je samozřejmě vážné obvinění a já bych byl nerad, aby ve sněmovně byly ženy obtěžovány. To je absolutně nepřijatelná záležitost. Tak aby mi to když tak napsali, nebo aby mi to i hned sdělili.
2: Organizace plánuje, že poslance s výsledky výzkumu seznámí. Podle pirátského poslance Ivana Bartoše se ale celkově mění sněmovní prostředí.
5: To, že tady prostě se na ty ženy kouká jako skrz prsty, ano, často ano. Spíš si myslím, že se to hodně mění jako na tom plénu. Adresně i neadresně prostě ty vystoupení jsou jako často vulgární.
2: A objevila se i vyjádření poslanců z obou táborů, kteří se navzájem obvinují, že užívají drogy nebo alkohol. Zákaz být pod vlivem návykových látek by mohl obsahovat novelizovaný jednací řád. Pozměňovací návrh starostů prý Tomio Okamura klidně podpoří.
4: To mě překvapuje ten jejich návrh, když poslanci stanou tady pravidelně ve sněmovně alkohol konzumují a já jsem je mnohokrát viděl. Za mě já klidně budu pro.
6: Nechci se pouštět do výčitek, kdo tam kdy pil. Ale dát najevo, že opravdu nejsme nad lidi a jsou pro nás platná stejná pravidla jako pro všechny.
2: Reaguje Barbora Urbanová. Atmosféra se nezlepšila ani po výzvě prezidenta Petra Pavla, který před poslanci promluvil na začátku března.
7: Vím, že hledat shodu je těžké. Hledat jí v politice je někdy téměř nemožné. Ale pokud na to vy, tedy vás 200 osobností, rezignujete, seberete České republice naději obstát ve velkých výzvách, které před ní stojí a budou stát.
2: Zlepšit tamní prostředí byl cíl i Tomia Okamury, který si dal, když nastupoval do funkce šéfa sněmovny. O to se podle svých slov snaží hlavně komunikací s poslanci. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Kapela Metallica, součástí večerního víkendového radiožurnálu. Omar Sharif, Yusuf Shahin, Laila Muradová, to jsou slavná jména zlatého věku egyptského filmu. Podle milovníků stříbrného plátna je ta doba dávno pryč, stejně jako jsou nenávratně pryč desítky biografů v centru Káhiry. Něco přesto přežilo do dnešní doby a program jednoho z káhirských kin teď obohatila i česká Jihlava.
1: Centrum Káhiry bývalo plné biografů, a to i letních, ve dvorech zdejších domů. Dneska z nich zbyla už jen hrstka. Kino Miami, Metro, Kosmos. Je tu ale také jedno trošku jiné a poměrně nové kino. Jmenuje se Zawiya, což arabsky znamená roh, a dějí se v něm podivuhodné věci. Právě v těchto dnech je heslem tohoto kina Jihlava. Vcházím z rušné káhirské ulice do kavárny kina Zawiya a je tady opravdu plno mladých lidí, což je obrázek, který z egyptských kin v poslední době příliš neznám.
2: V kině Zawiya promítáme nekomerční filmy, které diváci v jiných kinech neuvidí. Tento měsíc máme na programu Český jihlavský festival a příští měsíc máme program k nedožitým s tým narozeninám Yusufa Shahina.
1: Nejslavnějšího egyptského režiséra zmiňuje Nawara Shukriová, programová ředitelka kina Zawiya. Povídáme si u baru kina, obklopení egyptskými filmovými plakáty, které jsou velmi ceněným uměleckým žánrem sami o sobě.
3: بفضل مرض أحد أولادي في القلب عرضت علينا فرصة السفر إلى جمهورية تشيك.
1: Prvním jihlavským filmem v Káhiře jsou Amířiny děti. Režisérka Markéta Eckert-Válková v něm od roku 2015, tedy od uprchlické krize, sledovala osud rodiny syrských uprchlíků v Praze. Autor této reportáže si najednou uvědomil, že se stejnou rodinou natáčel ve chvíli jejího odletu z azylu Jordánsku do českého neznáma.
4: Byl to časozběr, pro mě je to teda fascinující, že znáte vlastně dřív než já. Já jsem je poznala asi druhý měsíc po tom, co přijeli, a já jsem vlastně natáčela s nima 10 let, což je jako šílená doba, když si to člověk představí v té konkrétnosti, že má prostě člověka s kamerou za zadkem 10 let a jeho život tak trochu podléhá tomu výstupu, který se někdy v budoucnu zakončí a bude střihat.
1: Markéta Eckert-Válková říká, že se k rodině Syřanky Amíry dostala skrze školu svých dětí, kam byly přiřazené právě i děti Amířiny. Z Káhiry Štěpán Macháček, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V paměťnároda.cz.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 19 hodin 30 minut. Zprávy má Anna Horáčková. Dnešní tropické teploty doprovází během odpoledne a večera i bouřky. Polámané větve a odčerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly taky Liberecko a Jablonecko. Zhruba ke 30 případům pak vyráželi hasiči na Vysočině. Kromě polámaných větví řešili i auto uvízlé v zaplaveném podjezdu. K neobvyklému případu vyjeli příbramské jednotky. Dva lidé kvůli vodě tekoucí z polí uvízli v zahradním altánu. Zachránit je museli hasiči na člunu. Výstraha před silnými bouřkami bude platit v Česku i zítra. Velký požár zachvátil dnes v noci hotelový rezort v Dominikánské republice. Evakuovat se muselo téměř 1700 turistů. Informuje o tom agentura AP s tím, že oheň ubytovací zařízení téměř zničil. Podle dominikánských médií zemřel italský turista. Příčinu neštěstí teď úřady zjišťují. Zájezdy do hotelu pořádají i české cestovní kanceláře. České ministerstvo zahraničí ale nemá informace o tom, že by požár postihl Čechy. Americký prezident Donald Trump včera představil nový Boeing 747-8, který bude sloužit jako prezidentský speciál. Letadlo Trumpovi a Spojeným státům daroval loni Katar. Americké letectvo ho pak pro prezidentovy potřeby nechalo upravit. Britská BBC připomíná, že zprávy o darování letadla loni vyvolaly negativní reakce, a to i z řad příznivců Donalda Trumpa. A jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku funguje už 5 let. Provozuje ji Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu. Půjčovna nabízí přes 110 zařízení, včetně oblíbených kamerových lup, ale i telefonů a počítačů, upravených pro lidi se zrakovým postižením. Ti si tak můžou sami zkusit, jakým pomůcky budou vyhovovat, než si je koupí. Bývají totiž poměrně drahé. Sport. Na mistrovství světa ve fotbale hraje Nizozemsko proti Švédsku a informace má Tomáš Petr.
1: 32. minuta končí, Nizozemsko vede nad Švédskem 2-0, když je dvakrát skóroval Broby. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: V 10 hodin večer začne utkání Německo pobřeží Slonoviny, ve 2 hodiny po půlnoci pak Ekvádor Curaçao a další hrací den zakončí utkání Japonsko-Tunisko. Začne zítra v 6 hodin ráno našeho času. A ještě tenis. Linda Nosková si na turnaji v Berlíně zahraje o titul. V semifinále porazila Alexandru Ealaovou z Filipín 6-2 a 6-4. Taky další česká tenistka Maria Bousková byla dnes úspěšná. Na turnaji v Nottinghamu postoupila do finále po výhře nad Karolínou Plíškovou 6-4 a 6-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 před Prahou a uzavřená jedenáctka u Jablunkova. Na dálnici D1 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Brna. Za sjezdem na Pražský okruh na 9. kilometru řeší nehodu osobního auta do svodidel. Blokován je stále pravý pruh a kolona se 11. kilometru je asi na 15 minut. Provoz na řadě míst navíc komplikuje i hustý déšť. Velmi silně prší na D1 v okolí sjezdu na Velké Popovice a na Benešov. To je mezi 15. a 22. kilometrem. Hustý déšť je pak i na dálnici D11 v okolí Poděbrad. Silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice je stále neprůjezdná. Kousek za sjezdem z dálnice D3 na úrovni Horusického rybníka provoz blokuje nehoda dvou aut. Dopravu tam policisté odklánějí. Uzavřená je i jedenáctka z mostu u Jablunkova do Třince. Na obchvatu Jablunkova odklízí následky těžké odpolední nehody osobního auta s kamionem. Doprava tam je odkláněná přes centrum Jablunkova. A opět otevřená je silnice 19 za Sebranicemi směrem do Brna. Před křižovatkou s tahem 43 už se kolem nehody dá projet. Odklon dopravy tam policisté zrušili. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra nás čeká horký a dusný den, bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a taky bouřkami. Nejvyšší teploty v neděli od 29 do 34 stupňů Celsia, na severovýchodě bude mírně chladněji, tam kolem 27. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, moderuje Michaela van Erne.
4: Ráda a navážu na zprávy teplotní rekordy. Pokud vás zajímá, kde dnes naměřili nejvyšší teplotu, pak i tuto informaci nabízí zpravodajský server iRozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

To byla kapela Jelen, s vámi je Radiožurnál. Po velké rekonstrukci se v rožnovském skanzenu otevřela návštěvníkům Hoclavská stodola. Areálem valašské dědiny k ní nově vede chodník zvaný Stužka, který se místy vznáší nad zemí. Projdeme se po něm, ale až za chvíli.

0: All City, Carly Rae Jepsen z hudby. Zvenku stále stará roubená stodola, ale uvnitř úplně jiný svět. Jak vrátit život starým stavbám, se můžou ode dneška dozvědět návštěvníci Hoclavské stodoly ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Nový bezbariérový chodník, zvaný Stužka, jim navíc nabízí úplně jiný pohled na jeden z nejnavštěvovanějších objektů muzea.
1: Otevírám těžké dveře Hoclavské stodoly. Přes velký schod vstupujeme s architektem Karlem Jančou. Je tady úplně všechno jinak, než bylo.
2: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Tahle úprava použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a vlastně měnit náplň toho prostoru a jeho funkci.
1: Promění se také kuchyně. Nový provozovatel Ondřej Zeman už má vymyšlený koncept restaurace. Nebude to jenom kyselice, ale moderní gastronomie, která přiblíží tradiční valašské pokrmy.
3: Kuchyň bude z tradičních surovin, jako je pohanka, halušky, brinza, slaní na špek a bude to pojaté v modernějším stylu.
1: Částečně tady na podlaze byl štěrk, také stará prkna, teď je podlaha mlatová a dřevěná a taky betonová tam vpředu. My jsme teď uprostřed toho polygonu s technickým náměstkem ředitele Valašského muzea v přírodě Milanem Gezerichem. Jak to tady před rekonstrukcí vypadalo?
4: Jak jsme už vzpomínali, kuchyň byla dožilá. Nábytek byl taky opotřebovaný a byly tady staré vozy a my jsme chtěli změnit expozici. Teďka je tu nová expozice, která nabízí nový pohled na lidovou architekturu.
1: Je to výstava, která právě přibližuje, jak by na to lidé, kteří třeba rekonstruují starou stodolu, starý objekt, mohli jít.
4: Je to takzvaný nový život tradičního stavitelství.
1: Vycházím ze stodoly ven a kolem nese vine nová stužka. Je to chodník, který se místy jakoby vznáší.
2: Je bez schodu a je to v podstatě dlouhá, dlouhá rampa od sušáku až k svému cíli.
1: Před námi je amfiteátr na stráni, který právě stužka chytře oddělila od zbytku areálu.
2: Bylo úkolem, aby amfiteátr mohl fungovat samostatně, takže stužka dneska vede návštěvníka kolem Hoclavské stodoly a vychází až nad amfiteátrem.
1: Dalším propojením moderní a roubené architektury je nový vstup do areálu Kolibisek, který se návštěvníkům otevře v příštím roce. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

Sommer, i tak zní radiožurnál. Fotbalisté Nizozemska usilují o svou první výhru na mistrovství světa. Jak se jim daří na úkor Švédska, zjistíme v našem vysílání za chvíli. Ještě předtím jsou tu Cranberries.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Vedoucí tým skupiny F Švédsko hraje na mistrovství světa proti favorizovanému Nizozemsku. Který z týmů je na tom po prvním poločase lépe, přiblíží a detaily přidá reportér Tomáš Petr.
2: První poločas před pár okamžiky skončil, vyšel lépe Nizozemcům, kteří vedou 2-0. O oba góly se postaral Broby, což je mimochodem jediný hráč v základní sestavě Nizozemců, který nebyl v té zahajující jedenáctce v úvodním duelu na turnaji proti Japonsku. Ten Nizozemci mimochodem zremizovali 2-2. Broby tedy jedinou změnou a naprosto šťastnou ruku ukázal Ronald Koeman, protože Broby nejprve skóroval v páté minutě, kdy ukázal dobrý důraz před brankou po přihrávce Chakpa a pak se Broby prosadil také po asistenci Dufriese v minutě 17. Nizozemci byli v tom úvodu jednoznačně aktivnější, nebezpečnější, ale od stavu 2-0 pro Nizozemsko se do hry začaly dostávat také Švédové, hrozil především Jekeres, který měl několik nebezpečných příležitostí, ale tu nulu na straně Švédska tu zapříčinil v první půli především výborným výkonem brankář Nizozemska Verbruggen. Měl tam několik velmi dobrých zákroků, jednou vychytal třeba Jekerese při standardní situaci. Každopádně Švédové ožili poté, co inkasovali ten druhý gól, ale skórovat nedokázali a po prvních 45 minutách tedy Nizozemsko vede nad Švédskem 2-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
1: Irán tvrdí, že znovu uzavřel Hormuzský průliv. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance proto ale nejsou důkazy. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, zaznamenala je třetina meteorologických stanic. Tenistky Nosková a Bousková postoupily do finále turnajů v Berlíně a Velké Británii. A počasí zítra nás čeká další horký a dusný den, teploty v neděli až 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Íránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Tehrán tak reaguje na dnešní izraelské útoky v Libanonu. Americké centrální velitelství naopak tvrdí, že Írán Hormuzský průliv nekontroluje. Podobně se pro stanici Fox News vyjádřil i americký viceprezident J.D. Vance.
3: To, čemu bych i věřil, je, že pokud by se loď blížila k minovému poli, ať už loď našeho námořnictva nebo námořnictva někoho jiného, někdo by mohl říct, ne, neplujte tam, protože tam jsou miny. To, co memorandum o porozumění předpokládá, je 30-denní lhůta, během které odminujeme průliv a umožníme námořní provoz. Ale ne, nevidíme žádné důkazy o tom, že by Íránci blokovali Hormuzský průliv. Odminování toho místa však bude nějakou dobu trvat.
1: Podle Íránu Spojené státy a Izrael porušují závazky memoranda o porozumění, které podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeshkian ve středu. Součástí dokumentu je i klid zbraní v Libanonu. Česko dnes zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové 36 stupňů Celsia. Hranici 35 stupňů pokořilo dnešní počasí i na 6 dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pokračuje meteorolog Martin Tomáš.
4: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
1: Na vyhlídce pod hradem Kunětická hora už za půl hodiny začne premiéra nové adaptace Erbenovy Kytice. Hudební inscenace Pardubického východočeského divadla přináší 7 známých balad, mezi nimi Zlatý kolovrat, Vodníka nebo Svatební košily. Divákovi nabídne různé žánry, horor, drama, ale i komedii. Navrané!
5: Kytice v režii Janky Ryšánek-Šmitové ukazuje ženy, které mají jen málo šancí něco se svým životem udělat, přitom ale nesou maximální vinu.
6: Je to téma komunity, která vypráví příběhy, aby si poprosila o odpuštění.
5: Hudbu složila do představení performerka a skladatelka Vladivojna Lačia.
7: Ta muzika má veliký náboj.
5: Říká herec Jan Vápeník. Přidanou hodnotou inscenace je pak kulisa hradu a také exteriér.
6: To počasí mění scénografii, takže i když tam nemáme žádné přestavby, tak když začne foukat, jsou mraky, svítí sluníčko, je mlha, tak se nám vlastně ta scénografie neustále mění.
5: Dodává režisérka z Kunětické hory Naďa Kubínková, Radiožurnál.
1: Druhá premiéra představení bude zítra a pár posledních vstupenek je ještě v prodeji.
8: Sport. Tenistka Linda Nosková bude hrát o druhý titul v kariéře. V Berlíně postoupila do finále přes Alexandru Ealaovou z Filipín po výhře 6-2 a 6-4. O titul bude hrát s Američankou Pegulovou. Do finále postoupila také Marie Bousková. V Nottinghamu porazila Karolínu Plíškovou ve dvou setech a o titul na travnatém turnaji bude hrát zítra s Američankou Navarovou. Na mistrovství světa ve fotbale hraje Nizozemsko se Švédskem. Informace má Tomáš Petr.
9: Čeká se na start druhého poločasu. Po prvních 45 minutách Nizozemsko vede 2-0, o obě branky se postaral Broby. Tomáš Petr, Radiožurnál.
8: Na světovém šampionátu začne ve 22 hodin zápas Německo-Pobřeží slonoviny. Ve 2 hodiny po půlnoci začne hrát Ekvádor proti Curaçao. Utkání Tunisko s Japonskem má výkop zítra v 6 hodin ráno českého času.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 před Prahou a nehoda na D4 před Příbramí. Na dálnici D1 brzdí provoz, nehoda na příjezdu do Prahy z Brna. Před Čestlicemi na 9. kilometru havarovalo osobní auto, pravý pruh je uzavřený a 2-kilometrová kolona jen téměř na půl hodiny. Na D4 z Prahy do Strakonic máme hlášenou nehodu za Obořištěm. Na 38. kilometru na úrovni letiště může omezovat průjezd. Výrazněji se ale nezdržíte. Na D8 z Prahy do Drážďan čekejte překážku u Ústí nad Labem. U sjezdu na centrum a Trmice na 69. kilometru leží předmět na vozovce. Silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z D3 uzavřená po nehodě. Zasahují tam záchranáři u srážky dvou osobních aut. Objíždět se dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. A v Praze pozor v Těšnovském tunelu ve směru do centra. Vyšetřují tam kolizi osobního auta s motorkou. Opatrně, je to průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná romské vysílání Orma Vakeren, moderuje Rena Horvátová.
11: Program Writers Room připravuje spisovatelky na psaní pro film a televizi. Iniciativa TREJ se zaměřuje na monitorování a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Věnovat se budeme také změnám v romské agendě po rezignaci vládní zmocněnkyně Lucie Fukové a dalších členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Více už v dnešním Roma Vakeren. Vítejte.
2: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková rezignovala na svou funkci. O svém rozhodnutí informovala premiéra Andreje Babiše za ANO. Důvodem je přesun romské agendy pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a odlišný pohled na její další koordinaci. Podle Fukové jí nové nastavení neumožňuje funkci vykonávat efektivně.
1: Já se rozcházím s tou vizí současné vlády a na základě toho rozhodnutí, které padlo před těmi 4 týdny, tak se upřesňovalo, jak by mohla fungovat pozice vládního zmocněnce a jak se zdá, tak ta pozice by měla být více reprezentativní a to je vlastně úplně jiné vidění toho, jak by měla ta pozice vypadat, takže jsem se rozhodla odejít.
2: Lucie Fuková byla v prosinci 2022 jmenována první vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny v historii České republiky. Své 3,5leté působení hodnotí jako období posilování participace Romů a Romek, rozvoje dialogu mezi státem a romskou občanskou společností a prohlubování spolupráce s partnery na regionální i mezinárodní úrovni. V současné chvíli se její profesní vize neslučovala s návrhem vlády.
1: V té formě fungování toho vládního zmocněnce, to, že pod úřadem vlády nemůže vznikat další pracovní místa, jsem věděla, ale ta vize, že jednou bude vládní zmocněnec a bude tu fungovat úřad, je není vize za jeden rok, za 2 roky. Mně se podařilo s norskými fondy domluvit předem definovaný projekt, který by právě od ledna mohl posílit

0: tam vytyčený ty témata. Na těch tématech se tak nějak jako shodujeme, na těch tématech, které jsou důležitý k řešení. Nicméně tam byla i praktická část, která mohla definovat lépe naše fungování, ale ten dokument byl jako celek schozen ze stolu.
1: A můžete nám přiblížit, co bylo psáno v dokumentu?
0: Kompetence vládní zmocněnkyně, ministerstva práce a sociálních věcí, náměstkyně ministerstva, jakou plní roli rada vlády pro zaštitu romské menšiny, jak se často budou scházet, že bude vytvořen roční plán priorit. Opravdu se jednal o dokument, který měl zajistit plynulou komunikaci mezi mnou, radou a ministerstvem. Odpověď byla to, že není potřeba žádný dokument k zajištění komunikačních kanálů, protože pro mě bylo důležité to, co bylo komunikováno poslední 3 týdny, aby jsme dali na stůl a měli něco v ruce, aby jsme se měli o co opřít.
2: Mezi konkrétní výsledky své práce řadí podporu komunitního vzdělávání prostřednictvím programu Pro Roma, přijetí definice anticikanismu vládou i parlamentem a rozvoj spolupráce s policií České republiky při řešení napětí v regionech. Boj proti romským předsudkům považuje za jednu z nejdůležitějších součástí své agendy. Přijetí definice anticikanismu označuje za důležitý krok k účinnějšímu rozpoznávání a řešení těchto projevů. Iveta Demeterová, Radiožurnál.

Na radiožurnálu právě dozněla Av tu Av od Věry Bíle a vy stále posloucháte sobotní Romava Keren. Minulý týden se v polské Oświęcimi setkali zástupci organizací a odborníci zapojení do projektu TRACE, který se zaměřuje na monitorování, analýzu a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Projekt vychází ze zkušeností židovských a romských komunit a tento měsíc spustil webové stránky v 5 jazykových mutacích.

0: Jak dostat vlastní příběh na televizní obrazovku? V Brně to zjišťují romské spisovatelky z Česka v programu Writer's Room. Jak psát pro film a televizi? Pod vedením režiséra Jiřího Havelky a kreativního producenta Ondřeje Elbela vznikají první náměty, ze kterých by mohl vzejít česko-romský seriál. Účastnice se učí převádět své zkušenosti a příběhy do scénářů, které by jednou mohly ožít na obrazovkách.
1: Tuke TV dělá od roku 2025 projekt, který se jmenuje Writer's Room, jak psát pro film a televizi, a v rámci něho pracujeme se skupinou romských spisovatelek, které tu svoji literární znalost a zkušenost publikační převádějí vlastně do psaní pro film a pro televizi, pro obraz. My to vlastně scénaristický workshop pracujeme v režimu vlastně Writer's Room, kdy vzniká námět na hraný seriál právě v kooperaci 8 romských spisovatelek a pod vedením režiséra Jirky Havelky a dramaturga a režiséra Ondry Elbla.
2: O vzdělávacím programu, který společně připravili Tuke TV, spolek Slovo 21 a Televizní institut, mluví producentka a dramaturgyně Alica Zikmund-Heráková.
1: Spisovatelky jsme vybírali v kooperaci s naším partnerem projektovým Slovem 21, který má vlastně pod sebou klub Paramisara. A cílili jsme hodně na spisovatelky, které jsou už publikující, které už mají zkušenost opravdu literární i s tím samotným provozem. Bylo potom pro nás důležité, abychom měli i zastoupeny všechny věkové skupiny, protože seriál, který vyvíjejí, je o mladých lidech, o lidech středního věku i o seniorech, takže jsme chtěli mít zastoupeny vlastně všechny věkové kategorie. Jsme moc rádi, že v programu máme Ilonu Ferkovou, nebo třeba Květu Podhradskou, Evu Danišovou, Marii Ferencovou, nebo třeba Ivetu Kokijovou.
2: Tvůrčím procesem provází zkušená dvojice režisér Jiří Havelka a kreativní producent seriálové tvorby Ondřej Elbel.
1: Jako kreativce jsme oslovili Jirku Havelku, který víme, že vytváří a je zvyklý vlastně náměty jak na svoje divadelní představení, tak i filmy, které točí, vlastně dělat v kooperaci, umí vést tvůrčí týmy, umí z lidí vlastně dostat ty nápady, umí vytvořit energii a atmosféru, ve které to lidi společně baví. A vlastně Ondřej s Jiřím se velmi dobře v tomhle doplňují, že jeden má víc tu dramaturgickou roli a jeden víc vede vlastně tu kreativu. Oba dva jsou z divadla, takže fungují spolu vlastně dobře.
2: Právě v kolektivní tvorbě vidí Jiří Havelka největší přínos. Z různých životních zkušeností, nápadů a pohledů totiž podle něj může vzniknout jeden silný společný příběh.
3: No, ono je vždycky hrozně těžké něco vlastně dělat kolektivně, ale zároveň je v tom ta největší síla, mám pocit. V tom divadle je to klíčová věc a tady najednou, že má skutečně vzniknout jako romský seriál napsaný romskými spisovatelkami, je dobrý zadání hrozně v tom, že je to kolektivní těleso a musí se nějak dohodnout. A je mi hrozně blízká ta spontánnost všech, že jako se v tom nehledá a priori nějaký intelektuální koncept, ale vychází se prostě z životních zkušeností, takovým jako humorem a nějakým nadhledem životním. A z toho vlastně teďka jako udržet tu kolektivnost, že na konci je to jedno dílo a přitom je tam tolik hlav na začátku, je velká výzva a teďka třeba po tom dnešku mám pocit, že to půjde. A ve výsledku je, myslím, možný, že z toho vyjde ten koncept, jak kdyby ho psal jako jeden člověk.
2: Do programu Writer's Room se zapojila také spisovatelka Mária Hušová, která chce přispět k příběhům zachycujícím život Romů autenticky a bez předsudků.
4: Predovšetkým sa chceme vyhnúť chybám, ktoré sami kritizujeme v iných filmoch či seriáloch o Romoch. Sme skvelí tým pod vedením odborníkov, ktorí spolu s nami chcú vytvoriť taký námet na seriál o Romoch, ktorý ukáže Romov ako bežných ľudí bez predsudkov.
2: Iveta Demeterová, Radiožurnál.
0: A dnešní Aroma Vakeren uzavřeme písní Mela Našunjom od kapely Duo Band Kladno. Krásný sobotní večer vám od mikrofonu přeje Rena Horvátová.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: 20 hodin 30 minut. Zprávy má Anna Horáčková. Ruské bombardování ukrajinského města Záporoží nepřežilo nejméně 5 lidí, 10 dalších je zraněných. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Ivan Fedorov. Podle něj Moskva na město udeřila 9 klouzavými pumami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším rozsáhlým útokem, který může Rusko podniknout. Potvrdil také ukrajinské útoky na ruskou rafinerii ve městě Tjumeň. Nad Českem se stále tvoří bouřky. Aktuálně je čekejte východně od Prahy, u Čáslavy, taky u Benešova, na jihu Čech a nebo na Bruntálsku. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje, že je doprovází přívalový déšť a taky kroupy o velikosti i přes 2 cm. Bouřky budou postupně slábnout, meteorologové ale nevylučují, že se během večera ještě nějaké silnější objeví. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informaci, že by mezi zraněnými srážky vlaků v Británii byli Češi. Podle vyšetřovatelů při včerejší nehodě zemřel jeden ze strojvedoucích. Zraněných je téměř 100, 9 z nich je v kritickém stavu. Podle záznamů z místa nehody jeli vlaky jedním směrem a jeden do druhého narazil zezadu. Neštěstí se stalo nedaleko města Bedford na jihu Británie. A v Liberci je ode dneška pro dopravu uzavřená Masarykova ulice. Vede do Lidových sadů, kde je například zoo nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Práce za 109 milionů korun bez daně potrvají podle vedení města do prosince. Tramvaje mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady nahradily autobusy.
2: Sport.
4: Fotbalisté Nizozemska hrají o první vítězství na mistrovství světa. Nastoupili proti Švédsku a jak se jim daří, to sleduje Tomáš Petr.
5: Polovina 1.70. minuty Nizozemsko vede na Švédském 4-1, 2 góly Nizozemska dal Broby, dvakrát se trefil také Hakpo, na opačné straně snižoval Elanga. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: V 10 hodin večer začne zápas Německo pobřeží slonoviny, dál se budou hrát duely Ekvádor Curaçao a Japonsko Tunisko. A cyklista Matyáš Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na 3. místo průběžného pořadí. V dnešní časovce dojel 4. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého ztratil Vacek 11 sekund a celkově na něj ztrácí 4,5 minuty. Zítřejší poslední etapa je horská. Cyklisty čeká 150 kilometrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 před Prahou a nehoda na Pražském okruhu před Ořechem. Na dálnici D1 stále počítejte s kolonou před Prahou ve směru z Brna. Zastavíte se u sjezdu na Říčany na 12. kilometru, popojíždí se pak až k nehodě na 9. kilometru, a to asi 20 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před Ořechem. Na 19. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Navíc je tam zúžení do jednoho pruhu kvůli omezení. Kolona se tvoří, je tam kratší kolona od jezdu na Stodůlky asi na 10 minut. Na D48 pozor před Frýdkem Místkem směrem od Nového Jičína. Kolem 41. kilometru máme hlášený pohyb lidí na vozovce, tak je nepřehlédněte. Na Karlovarsku je uzavřená silnice 25 z Ostrova na Boží dar. Na konci Jáchymova zasahují záchranáři u srážky motorky s autobusem. Mělo by to jít objet osobním autem ulicemi města. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z D3 zřejmě stále ještě uzavřená. U Horusického rybníka blokují provoz následky srážky 2 osobních aut. Objíždět se dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude nejdřív slunečno, ráno se ještě v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 a na horách se ta maximum udrží většinou kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový Radiožurnál s Michailou van Ernet. A také s kapelou X Ambassadors. Hezký večer.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Australský zpěvák a skladatel Nick Cave odstartoval svoji 2,5hodinovou show v pražských Letňanech. Živě vás na jeho koncert vezmeme za 3,5 minuty.

0: byla Celeste Buckingham, teď k jinému muzikantovi. V Praze Nick Cave poprvé vystoupil v roce 1992 a už tehdy byl velkým fenoménem. A nezměnilo se to ani o téměř čtvrt století později. Australský zpěvák je právě teď na pražském festivalu Metronom a je u toho i reportér radiožurnálu Jiří Štefl. Dobrý večer.
1: Očekávali jsme, že sem dorazí teď večer bouřky, ale trochu pateticky řečeno, Nick Cave jim prostě nedal prostor. Dobrý večer, Míšo, tobě i našim posluchačům. Sledujeme tady krásný západ slunce. Máme za sebou 70 minut vystoupení tohoto celosvětově známého Australana. A když jsem v našem odpoledním vstupu říkal, že tady není mnoho lidí, tak na Nicka Cavea fanoušci opravdu dorazili ve velkém. Už je dokázal roztančit, dojmout i pobavit. Koncert začal velmi svižně. A to písní Get Ready for Love. No a pokračoval třeba songem Oh Children, který se proslavil hlavně díky jednomu filmu o Harry Potterovi. Nemusíte úplně nutně patřit mezi fanoušky Nicka Cavea, jednomu ale opravdu nikdo nemůže upřít a to je ta neustálá komunikace s fanoušky v publiku. Na tohle má neuvěřitelný talent, snaží se být jim co nejvíce z toho pódia na blízku, takže ti, kteří jsou v první řadě, si s ním několikrát za koncert mohou podat ruku. No a na ty ruce fanoušků se Nick Cave nebojí ani postavit. Mimochodem to, že v tuhle chvíli spolu mluvíme, tak i to je velmi exkluzivní záležitost. Ten náš vstup totiž musel schválit tým Nicka Cavea. Když se totiž podíváte na internet, tak kromě těch oficiálních záběrů nedajdete moc videí Nicka Cavea z živých koncertů.
0: Tak si toho vážíme, jak na Nicka Cavea, Jirko, reaguje publikum na festivalu?
1: No velmi dobře, já si myslím, že právě publikum je tady z Nicka Cavea velmi nadšené. Když se podívám do toho davu, tak oni opravdu zvedají ruce s každou písničkou, tleskají. Já se musím přiznat, nejsem jeho poslucháč, ale když stojíte v tom publiku, tak ten koncert opravdu má něco do sebe a ještě k tomu ten krásný západ slunce, takže to je něco, co tady skvěle ladí k sobě.
0: Metronom ještě nekončí, zeptám se tedy, jaká bude hlavní hvězda zítřka?
1: No ještě doplním, že dnes se tady bude hrát zhruba do 22. hodiny, pak se všichni fanoušci vydají na to metro, takže v okolí areálu by si měli všichni dát pozor, hlavně třeba řidiči, kteří tady budou jenom projíždět, protože okolí toho areálu bude i částečně uzavřeno, provoz tady řídí policie. No a hvězda zítřejšího programu, bude to interpret, který už letos odehrál 71 koncertů, no a v Česku to bude za jeho kariéru už 18. vystoupení. Hitmaker a kytarista Sting tady v Letňanech zakončí ten letošní 10. ročník festivalu Metronom. No a dá se opět očekávat, že ta jeho show bude opět hit za hitem. Ostatně se skupinou Police má na kontě 17 cen Grammy. I u toho zítra večer budeme.
0: To je velké události. Jiří Štefl, naší reportérskou spojkou na festivalu Metronom. Těším se na zítřek. Prozatím díky, hezký večer.
1: Těším se taky, krásný sobotní večer přeju.
0: A vy, kteří máte Nicka Cavea rádi, jistě zaplesáte, protože jeho hit s Kylie Minogue si dopřáváme teď v našem vysílání. Příjemný poslech.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Švédska porazili v prvním utkání na mistrovství světa Tunisko vysoko 5-1. Teď chtějí navázat na výhru v duelu s Nizozemskem. To na úvod skupiny F jen remizovalo s Japonskem 2-2. Kdo je blíž bodům dnes, řekne reportér Tomáš Petr.
2: Končí první z pěti přidaných minut a Nizozemsko vede nad Švédskem 5-1 ve chvíli, kdy švédský forward Jekere se zkusil dostat do zakončení. Nizozemci vstoupili mnohem lépe do zápasu, už v páté minutě to byl Broby, kdo otevřel skóre a stejný hráč se prosadil také v minutě 17. Mimochodem Broby byl jedinou změnou v základní sestavě Nizozemců oproti tomu prvnímu duelu na turnaji, ve kterém remizovali s Japonskem 2-2. Dva góly Brobyho tedy znamenaly vedení Nizozemců po první půli 2-0. Následně v úvodu druhé půle dvakrát skóroval také Chakpo, nejprve v 47. minutě, pak také ve 54. minutě. Se Švédy to v tu chvíli vypadalo zle, o něco lépe to pro ně vypadalo při pohledu na skóre v 59. minutě, kdy střídající Elanga korigoval na 1-4. Jenže před pár okamžiky v 89. minutě se mezi střelce zapsal také střídající Somerville na straně Nizozemců a tak na přelomu druhé a třetí nastavené minuty Nizozemsko vede na Švédském 5-1. Přímý přenos závěru tohoto duelu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 9 hodin večer. Zprávy má Anna Horáčková. Většina českých poslankyň čelí psychickému násilí, ukázal to výzkum. Po odebrání polského státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému vrací Polsku své řády i další ukrajinští politici. Fotbalisté Německa budou hrát na mistrovství světa o druhé vítězství, nastoupí proti pobřeží Slonoviny. A počasí zítra čekejte nejdřív slunečno, během dne až zataženo s přeháňkami a bouřkami a teploměry ukážou až 34 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Přes 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Ukazuje to výzkum nevládní organizace Forum 50% s pražskou kanceláří nadace Friedricha Eberta. Od loňského listopadu do letošního března se ho zúčastnilo 41 z 67 poslankyň z různých stran a hnutí. Poslankyně se setkávají například se zastrašováním, výhruškami nebo slovními útoky. Často jde o útoky v online prostředí. S násilím se ale političky setkávají i přímo v poslanské sněmovně. Podle jejího předsedy Tomia Okamury z SPD by se poslankyně neměly bát takové chování hlásit.
2: Bych chtěl vyzvat, pakliže jakákoliv poslankyně má zkušenosti, že někdo obtěžuje, tak aby se obrátila okamžitě na mě. Já bych se rád dozvěděl, o co jde, a samozřejmě bych okamžitě zjednal pořádek. Případně můžou podat ten podnět na mandátový imunitní výbor, který je k tomu přímo určen. Ta jednání jsou neveřejná.
0: Dnešní tropické teploty doprovázejí i bouřky. Teď jsou na jihu Čech, míří taky k Havlíčkovu Brodu, ale taky na Opavu. Polámané větve a odčerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly taky Liberecko a Jablonecko a zhruba ke 30 případům pak vyráželi hasiči na Vysočině. K neobvyklému případu vyjeli příbramské jednotky. Dva lidé kvůli vodě tekoucí z polí uvízli v zahradním altánu. Zachránit je museli hasiči na člunu. Výstraha před silnými bouřkami bude v Česku platit i zítra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil řád Bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání Zelenskému včera odebral prezident Karol Navrocky. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je skupina přesto symbolem boje za nezávislost.
3: Polský premiér Donald Tusk na sociální sítě napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou dělá radost Vladimíru Putinovi a šokuje spojence. Prezidenti Karol Navrocky a Volodymyr Zelenský by podle něj měli emoce usměrňovat a ne podněcovat napětí.
4: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
3: Včera prezident Navrocky zdůvodnil odebrání řádu Bílé orlice prezidentovi Zelenskému tím, že Polsko musí dbát o čest polských obětí volyňských masakrů. V reakci na Navrockého rozhodnutí se svých polských vyznamenání vzdali i ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov nebo ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Nabízí přes 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým postižením. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
5: Že tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka a velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to to, co jim vyhovuje.
6: Sport. Na mistrovství světa ve fotbale bojovali o body Nizozemci proti Švédům. Informace má Tomáš Petr.
7: Zápas před pár minutami skončil, Nizozemsko vyhrálo 5-1, dvakrát se za vítěze trefili Broby a Hakpo, a pátý gól pak přidal střídající Somerville, za Švédy korigoval skóre Elanga. Nizozemsko-Švédsko 5-1. Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Ve 22 hodin začne utkání Německo pobřeží Slonoviny, pak se budou hrát ještě duely Ekvádor Curaçao a Tunisko Japonsko. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny České republiky z druhé pozice. Stejně jako ve třetím tréninku stlačil v kvalifikaci čas na Masarykově okruhu v Brně pod 1 minutu a 58 sekund.
8: Splním svoje mediální povinnosti, pak už budu mít klidnou hlavu a užiju si zbytek víkendu, protože nejvíc ve stresu jsem byl z té kvalifikace, a to je pro mě hrozně důležitý. Start první řady mi hodně pomůže na to, abych to dotáhl zítra do konce. Jsem spokojený, nebylo to vůbec jednoduchý tady v tom horku. Čas pod 58 jsem úplně nečekal, když asfalt měl 50 stupňů.
6: Hlavní závod kategorie Moto 2 se pojede zítra ve 12 hodin a 15 minut. Kvalifikaci v MotoGP ovládl Japonec Ogura.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na Pražském okruhu u Ořechu a Zvěř na D5 za Berounem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 brzdí provoz omezení za odbočkou na Stodulky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí jen levým pruhem, počítejte s téměř 10-minutovým zdržením. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za Berounem řidiči hlásí pohyb zvěře na 15. kilometru.
10: Na kilometru 15,5 se při krajnici pase Srnka.
9: Na D1 pozor při průjezdu Ostravou směrem na Brno. Před sjezdem na Frýdek Místek na kilometru 362 leží na vozovce předmět. Jízdy vám mohou komplikovat silné bouřky, a to hlavně ve středních, východních a jižních Čechách. Voláte ze silnice 3 z Benešova na Prahu v okolí Senohrad.
10: Na vozovce zůstává opravdu velký množství vody a je to poměrně nebezpečný, musí se jet velmi opatrně.
9: Na trojce tentokrát mezi Veselým nad Lužnicí a Soběslaví u Řípce spadl na vozovku strom, i tam zpomalte. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice je za sjezdem z D3 uzavřený. U Horsického rybníka bourala dvě osobní auta. Objíždět se dá třeba po silnici kolem dálnice, napak přes Dynín a Záblatí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude slunečno, později zataženo s přeháňkami a teploty až 34 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začínají příběhy 20. století, moderuje Adam Drda.
1: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
11: 10. června 2026 zemřela ve věku 92 let Zdena Mašínová mladší. V české společnosti to neměla lehké. Z mnoha ohlasů na její úmrtí by se mohlo zdát, že odešla dlouhodobě a všeobecně vážená osobnost veřejného života. Pravda ovšem je, že i po pádu komunismu stála v důležitých otázkách proti nejen politické většině, že mnoha lidem tak trochu překážela. Nevymykala se z rodinné tradice, přitom nikdy nebyla jen sestra protikomunistických odbojářů, bratří Mašínů. Něčí sestra taky v roce 2018 označil s příznačnou kultivovaností prezident Miloš Zeman. Prožila svébytný a velmi těžký život, v němž pozoru hodně obstála. Dnešními příběhy, které jsou věnovány její památce, vás provází Adam Drda. Zdena Mašínová mladší podle úředních dokumentů Zdeňka přišla na svět 7. listopadu 1933 v Praze v rodině legionáře Josefa Mašína a jeho ženy Zdeny rozené Novákové. Armádní důstojník Mašín si prý přál 7 synů, protože takový byl počet mužů potřebných k ovládání kanónu. Se začátku to vycházelo. V roce 1930 se narodil Ctirad, 2 roky po něm Josef, ale třetí a poslední byla Zdena, které doma začali říkat Nenda nebo Nenuška. Měla těžkou vrozenou vadu rukou a nohou, byla chráněné, opečovávané, ale taky prý vzpůrné dítě. Vzpomínala, že maminka ji rozmazlovala, zatímco otec, kterého mohla poznat jen v útlém dětství, byl přísný.
12: Když jsme ještě žili v Praze, tak on jezdil na koni, poněvadž byl velice dobrý jezdec, tak každé ráno jezdil do ruzinských kasáren a já jsem mu vždycky z okna mávala. To je jedna z těch vzpomínek v Litovelské ulici. Potom, když jednoho večera, když se vrátil domů, a se v hale najednou někdo zazvonil u bytu a slyšela jsem rozčilené hlasy a jistý muž stál mezi dveřma s malou dívkou. a žádal si pana majora, nebo já teď nevím jeho hodnost. To těchhle...
13: Já myslím, že byl plukovník.
12: Plukovník, ano, plukovník.
13: Si se nemýlim.
12: Teda. Podplukovník, pan podplukovník byl. Myslím, že by rád mluvil s panem podplukovníkem, protože on znal, že jo, že v naší rodině byl velice tvrdý řád výchovnej, vojenský. U nás jako, tedy mý bratři byli velice vojenským stylem vychovávaní. A tam stál tento muž a chtěl pana podplukníka mluvit a prostě mu řekl, že moji bratři byli jeho dceru. A otec, mám vzpomínku, že volal Pepo, Radko, sem. Takže oni se dostavili k němu do té haly a on řekl, jak to, že jste byli dívku. A oni jako jedním hlasem prohlásili,

0: ortopeda profesora Zahradníčka, který bohužel jim řekl, že pravděpodobně nebude možné příliš mnoho s mým pohybovým ústrojím něco dělat, že se budou muset smířit s tím, že budu celý život na kolečkové židli. Pochopitelně po této informaci bylo velký smutek v rodině, ale jistý kolega našeho otce poradil, že existuje v Praze ortopedická dětská klinika, kterou vede německý profesor, velká kapacita, a že by stálo za to ještě se poradit s ním. Toto byla německá dětská ortopedie. Otec velmi váhal, jestli má se mnou tam jít, ale maminka přece jenom prosadila a šli se mnou k tomuto panu profesorovi Springerovi. A tento pan profesor, když se na mě podíval, tak řekl, až mě budou 2 roky, a to byl rok 33 toto. Tak za 2 roky, ať přijdou, a že do 18 let budu tančit. Což teda 35. jsem k němu šla na jeho kliniku a já jsem začala chodit potom až v 8 letech. A skutečně do 18 let jsem tančila. Celý život jsem se obešla bez pomoci jakékoliv.
1: Jak často jste tam pobývala na té klinice? Jak dlouho?
0: On mě prováděl každý rok 2 operace. Každým, protože jinak jsem byla prý velmi zdravé dítě a s velkou hojivostí, takže on mě mohl provádět ty dost komplikované zákroky 2 ročně. To jsou moje vzpomínky z dětství. Já jsem moc nepřišla s dětma do styku, protože jsem prožívala většinu času na této klinice. Tento pan profesor byl nesmírně statečný člověk, protože když se klinika dětská v té době koncem 30. let změnila ve vojenský lazaret, on mě tam udržoval na černo a já jsem tam byla sama v komůrce, kam pouze za mnou chodili na návštěvu z rodiny. To bylo už konec 30. let, kdy otec už odešel do ilegality, což tento profesor všechno věděl. Nicméně skutečně mě tam neustále léčil.
1: Pro doplnění, podplukovníka Josefa Mašína v březnu 1939 suspendovali, protože odmítl kapitulovat před nacisty. Stal se členem legendární odbojové zpravodajské skupiny Tři králové, Balabán, Mašín, Morávek.
0: Pravidelně od toho konce 39. roku u nás gestapo provádělo neočekávaný hlavně noční návštěvy. Vlastně to byly přepady, kdy byla celá domácnost rozházená, my jsme byli vytaženi z dětských postýlek a při jednom takovým divokém nájezdu dali rozkaz naší mamince, aby do 24 hodin opustila celou domácností Prahu. To byla dost dramatická situace a maminka v poslední chvíli se jí podařilo díky odvážnému známému najít ubytování v Poděbradech v jeho rozestavěném rodinném domku. Takže během těch 24 hodin jsme se přestěhovali do těch Poděbrad, kde jako dítě si pamatuju, to bylo začátkem 40. roku, strašná zima. U nás v té době žila již matka, bývalá selka ze statku z Lošan, matka našeho otce, která v prvních týdnech dostala právě v tom domě zápal plic a velmi záhy zemřela.
1: Zdena Mašínová v té době velmi přilnula k bratrům, kteří se o ní starali. Z doby po přestěhování do Poděbrad je také její poslední vzpomínka na otce.
0: Jak jsem se už zmínila, to byl nedostavěný takový rodinný dvojdomek a byly to místnosti spojený s zašupovacími skleněnými dveřmi a za jedné půlce jsme měli mít dětský pokoj a v druhé půlce byla obývací místnost a já jako vždycky byla špatný spáč, tak jsem asi mnohom neměla tvrdý spánek, když jsem najednou slyšela, že se pomalu rozšupuje. zaklepujou ty skleněné dveře, objeví se tam nejdřív jedna ruka, potom druhá.

0: A najednou vysoká postava, otec byl vysoký štíhlý muž, přistoupila k mé dětské postýlce a nade mnou se naklání tato postava a chce mě pohladit. Když já jsem se přistýčila a volala jsem tatičku, my jsme říkali tatiček a mamička, on rychle odskočil, protože nemohli dopustit, abych já jako ho viděla a s ním mluvila, protože jsem byla dítě a obavy, že jo, abych nepromluvila, že jsem skutečně se s ním setkala, ale v tu noc on skutečně mluvil s naším s mým nejstarším bratrem Ctiradem, s kterým mluvil poměrně dost dlouho a dal mu za úkol, aby se on nás jako mladší sourodnice pomohl se starat naší mamince s naší jako výchovou a on to skutečně se snažil dodržovat a vždycky k nám měl spíš takový otcovský odstup a on na tento zážitek taky v životě vzpomínal, když s otcem naposledy mluvil. A já potom ráno, oni mě uklidnili, že jo, on odskočil. Já jsem tvrdila, že jsem viděla v noci tatička a oni mi to vymlouvali, že se mě to zdálo, že jsem se probudila, že to byl sen. Tak to byla moje poslední s ním setkání v tom 41. roce.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Května 1941 byl Josef Mašín zatčen. Zhruba v té době začínala Zdena chodit. Brzy sebralo gestapo také její matku.
0: Maminku odvezlo gestapo na Pankrác, kde byla společně s Miladou Horákou v cele. A tam právě v té cele, to je důležité se o tom zmínit, protože tam tyto dvě ženy navázaly velmi úzký pro další život kontakt. A to bylo pod zatčení našeho otce a aby ho zlomili, tak z toho, protože neměli naději, že s nima vůbec bude komunikovat, tak zatkli matku a vodili ho právě k této cele a ukazovali, že skutečně je maminka zatčená a že my jsme byli dáni na převýchovu do říše tehdy. To dělali z různých rodin českých, odebírali děti.
2: Josefa Mašína Němci zabili 30. června 1942. Podle vzpomínek Zdeny Mašínové tehdy příslušníci gestapa skutečně chtěli jeho děti odebrat, ale zabránila jim v tom německá hospodyně Marie Neubauerová.
0: Gestapo přišlo znovu a ta Marie měla nás připravit do transportu, což znamenalo to, že bratři měli být dáni do říše na převýchovu a já jako dítě postižený samozřejmě tehdy už se řešil nacismus tyto případy tím, že byly splinovaný. A Marie byla natolik ducha přítomná a svojí perfektní němčinou, což na tyto gestapáky velmi platilo a ona byla tak inteligentní, že to pochopila a řekla, že ona ovšem nás nemůže vydat, protože že je zaměstnanec a jedině za přítomnosti někoho z rodiny, protože věděla, že naše babička Nováková žije v Olomouci, umí perfektně německy a že by při svým vystupování by mohla nás zachránit a že tedy jedině za přítomnosti její nás tedy ona vydá. Telegrafovalo se okamžitě naší babice, která se dostavila a skutečně ona řekla gestapu, že nás bude vychovávat v duchu německým, že zůstane u nás. Představte si, že gestapo na to dalo a my jsme vlastně až do konce války zbyli s tou babičkou, protože Marie potom musela jít do říše na práci a my jsme zůstali, teda moji dva bratři a já, s tou babičkou v těch Poděbradech.
3: To je věc, která je vlastně strašlivá, když si člověk zkusí představit, vám zastřelili tátu, že jo, nebo popravili teda v Ve 42. roce to bylo?
0: Ano, ve 42.
3: Maminka byla uvězněna v malé pevnosti. Jak to prožívá holčička, prostě jako jste byla vy? Kolik vám bylo let? Vám nebylo ani 10 ještě?
0: Nebylo mě 10, ano, let. Já jsem potom teprve později začala přemýšlet, až ve vyšší dospělosti. Pro mě to bylo zcela všechno samozřejmé. I když to zní možná paradoxně a neuvěřitelně, já jsem neměla nikdy v životě strach. Já jsem měla jenom strašnou lítost, že jsem neměla rodiče. Nám se věnovala nejvíc právě ta babička, matka naší maminky, která měla ten hezký vztah i k našemu otci a byla to velice důsledná, přísná žena. Já jsem jí říkala, že je to emancipantka 19. století. Té děkuju za velmi mnoho. Její výchova byla možná, že by se to zdálo dneska trochu tvrdá, já bych řekla velmi důsledná. A ona mě pomohla vlastně svojí důsledností a určitou tvrdostí v životě překonat asi ty nejtěžší okamžiky, které se mě čekaly v životě a které jsem prostě musela přežít.
3: To byla Ema Nováková.
0: Ano, ano.
3: A to je vlastně strašně důležitá postava vašeho života, že jo? Vy jste spolu potom byli.
0: Ano, já jsem s ní byla vlastně nucena žít až do dospělosti, do 42 let skoro. Bylo to někdy, já jsem to pochopila až mnohem později, co vlastně ona pro mě znamenala. I když jsem to velmi těžko znesla. Ona byla i v maličkostech tak důsledná. Ona byla taky z velké rodiny, se 14 dětí, nejstarší dcera a vychovávala ty mladší vždycky a potom šla tedy dělat au pair nejdřív do Prahy, pak do Vídně, do Paříže. Naučila se řeči a prostě byla velmi sečtělá a byla to žena, která by se asi spíš hodila do 20. nebo 21. století.
2: Vzpomínala Zdena Mašínová. Její matka nacistické věznění přežila. Po osvobození Československa se objevovaly zprávy, že Josef Mašín žije. Někdo ho viděl v koncentračním táboře u partizánů v Anglii. Za čas se potvrdilo, že naděje jsou marné a našel se také dopis dětem skovaný ve dveřích cely číslo 10 v pankrácké věznici. Stojí v něm mimo jiné. Drahé moje děti, posílám vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost. Bojoval jsem za naši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům, Němcům, kteří naši vlast a národ chtěli porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i vy byli porobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha. I vy jednou musíte takto postupovat. Starejte se o Nenušku a nikdy ji neopusťte. Je to nešťastný chudáček, který bude potřebovat vaší péči. Mějte se navzájem rádi a nikdy se neopouštějte. Konec citátu. Zdena se v rozhovorech k dopisu často vracela. Otcův list pro ní byl zásadní, byl to odkaz, byl určující pro to, jací jsme pak byli. Bratři otcovým přáním nemohli dostat beze zbytku. Ukázalo se, že povinnost hájit svobodu své vlasti a národa není v jejich případě slučitelná se vzkazem starejte se o Nenušku a nikdy ji neopustíte. Zdena však rozhodně nebyla nešťastný chudáček. V roce 1946 odjela s babičkou do Frývaldova neboli Jeseníku. Ema Nováková tam pro změnu pomáhala synovi Ctiborovi, který se také vrátil z nacistického vězení. Ve Frývaldově chodila do školy, matku a bratry, ke všem měla silný vztah, navštěvovala většinou o prázdninách a o svátcích. Do Poděbrad se už natrvalo nevrátila.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Po květnu 1945 se Mašínovi vzpamatovávali z otcovy smrti a z německé okupace. Zdena Mašínová starší se ještě nevymezovala vůči komunistické straně. Odmítavý vztah k poúnorovému režimu se u Mašínů, stejně jako v mnoha dalších rodinách, vyvinul na základě stále četnějších špatných zkušeností.
0: Moje maminka pracovala v tom svazu politických vězňů, jo, a ze úplnýho začátku, tedy ještě než to vybrcholilo, byla taky členkou KSČ, ten bratr její, ten Ctibor, když se vrátil, tak řekl, že musíme podporovat tady to, že jo, to hnutí komunistický, což teda byl velký renonc, samozřejmě. No, je odkud velice brzo, když to bylo potom, ona intervenovala za Miladu Horákovou v době, kdy už ta byla zatčená, jo, tak ona požádala akce a samozřejmě tedy pro ní bylo nepřípustný celý tohleto zločinecký komunistický hnutí potom.
3: Maminka požádala akce na podporu.
0: Ano, na podporu Milady Horákovou v těch Poděbradech.
2: Zdena Mašínová mladší se v únoru 48 o veřejné dění zvlášť nezajímala. Bylo jí sotva 15. Brzy i osobně pocítila, v jak pokřivených poměrech žije. Jako buržoázní element nesměla dokončit gymnázium, díky pomoci známých vystudovala střední zdravotní školu. Její bratři založili na počátku 50. let protikomunistickou odbojovou skupinu, k níž patřil i strýc Ctibor Novák. Na podzim 53. roku se Josef a Ctirad Mašínovi spolu s Milanem Paumerem prostříleli přes východní Německo na západ. Jejich dva přátelé, Zbyňka Janatu a Václava Švédu, policie tehdy dopadla. To je známá historie, kterou tu teď nebudeme rekonstruovat. Věnovali jsme jí dvoje příběhy 20. století, které najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu Plus.
3: Co vy jste vlastně o té jejich činnosti věděla?
0: Velmi málo. Oni, jak jsem se zmínila, oni by opravdu oproti některým skupinám, které vznikaly proti tomu režimu, tak oni pracovali opravdu konspirativně a s malým okruhem lidí. Já jsem pouze mohla tušit, protože jsem jednak s nimi těsně po válce nebyla v těch Poděbradech, že jo, to jsem byla tady už s tou babičkou a oni tehdy bylo takový pro mě velice jako průkazný a co jsem pochopila, že o něco vážného jde, když se mě jede Josef navštívil a u mě nechal hořáky, kterými zapalovali ty stohy JZD tady na Moravě u Prostějova. Tenkrát tato návštěva mě teprve jaksi probudila a začala, ale nikdy jsem s nima o tom nemluvila.
3: A to už bylo někde, myslím, právě v tom...
0: To už bylo téměř, ano, to už bylo velice blízko toho vyvrcholení, toho jejich odboje.
3: Že vy jste měla nějaké tušení, že něco dělají?
0: Ano, já jsem měla tušení, velký tušení, že o něco jde, ale oni opravdu jako se nesvěřovali a proto ten okruh jejich spolupracovníků byl velmi úzký.
2: Vzpomínala Zdena Mašínová. V příbězích je teď zapotřebí udělat přestávku na zprávy.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
4: Čas zpráv a Anny Horáčkové. Izraelské údery v Libanonu dnes nepřežilo nejméně 20 lidí, tvrdí to libanonská civilní obrana. Militantní hnutí Hizballáh na to odpovědělo 50 střelami, které mířily na izraelské jednotky na jihu Libanonu. Obě strany tak porušují příměří, které uzavřely včera odpoledne. Pokračující konflikt ohrožuje jednání o míru mezi Spojenými státy a Izraelem. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu v Česku. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání. A v Egejském moři začala expedice skupiny archeologů z východních Čech. Plaví se v replice pravěkého člunu vydlabaného z jednoho kusu dubu. Za 9 hodin dnes urazili 48 kilometrů, oznámil to ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý. Expedice Monoxylon má nejméně 10 etap a měří zhruba 450 kilometrů. Cíl je v přístavu Volos na východním pobřeží Řecka. Archeologové doufají, že námořní experiment lépe objasní, jak se lidé v mladší době kamenné plavili v téhle části Egejského moře.
1: Sport.
4: Fotbalisté Nizozemska mají na mistrovství světa 4 body. Po úvodní remíze s Japonskem porazili Švédsko 5-1. Za necelou půl hodinu nastoupí Německo proti pobřeží Slonoviny. Pak se budou hrát ještě zápasy Ekvádor-Curaçao a Japonsko-Tunisko. A čeští volejbalisté vyhráli zápas Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácím. Ani vítězství ale českému týmu nemusí zaručit postup.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Rousínovem a zdržení na pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s překážkou za Rousínovem. Na kilometru 221 je kvůli odstavené dodávce uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Místo je označené šipkou. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem je uzavřený pravý pruh. A v levém pruhu se zdržíte do 10 minut. Na Karlovarsku opatrně na silnici 13 za Ostrovem ve směru na Karlovy Vary hořel autobus a požár už je uhašený, průjezd je ale stále omezený, projíždějte tedy opatrně. Na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z D3 zřejmě stále ještě uzavřená po nehodě, havarovala tam 2 osobní auta. Objíždět se dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů. To byly zprávy. Teď už pokračují příběhy 20. století, slovo má opět Adam Drda.
6: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběhy věnované památce Zdeny Mašínové mladší, která zemřela 10. června 2026 ve věku 92 let. Když se jejím bratrům podařilo navzdory obrovské přesile utéct do západního Německa, pozatýkala státní bezpečnost mnoho lidí. Zdenu Mašínovou mladší odvedli 25. listopadu.
0: Těsně předtím, než oni tedy přecházeli ty hranice, vystěhovali komunisti z Poděbrad do takové obce Činěvce u Poděbrad, maminku. To jako nacisti vystěhovali z Prahy do Poděbrad, teda ona do Poděbrad, tak komunisti do té Činěvce a tam oni koncentrovali takový ty zbytky těch rodin šlechticů třeba. Do takového polorozbilí vystěhovali, já jsem tam byla asi jenom dvakrát do takového polorozbořeného domku, kde si vzpomínám, že když se tam část nábytku přistěhovala, tak se to celý propadlo, její klavír a všechno. A to bylo kolem toho 53. roku. A ona, u ní se potom projevily zase další potíže zažívacího traktu. A ona byla musela být hospitalizovaná v Městci Královým. A předtím, než šla do té nemocnice, mě volala, z čehož jsem pochopila, že to jde o přechod bratrů. Nakonec po tom 1. listopadu bylo hlášení z té svobodné Evropy, že teda jde o bratry a jejich dva, jejich tedy přítele, tedy spolupracovníka toho Milana Paumra, který ho tam dotáhl vlastně těžce zraněnýho Josef. No, tak to já jsem ještě věděla před tím začením, že teda to byli oni.
3: Vás vyslýchala vlastně ta olomoucká STB, že?
0: No ano, jestli jsem měla styk s bratrem, co o tom vím a tak dále. No tak já jsem řekla, že nic, že jsem žila sama, že jsem žila mimo ně a tak dále.
3: No mohla byste to popsat, jak to vlastně bylo, jak si pro vás no, přišli?
0: V noci, to se vždycky bude jako nacisti, to taky ty vždycky v noci to provozovali, to zatýkání a ty prohlídky těch bytů, to tež dělali tíhleti estébáci, ty přišli, to bylo v Olomouci, hned to mám přes ulici věznici, že jo. Takže se dívám do okem, kde jsem prožila kousek svýho života. Mě tam hodili do takové kopky. No a já moc, to byl jak zlej sen, se zavázanýma očima mě pořád tahali někam na ty výslechy a pak mě převezli do ty Prahy, že jo. A po nějaký ty době mě propustili s tím, že jsem byla neustále, že jo, asi sledovaná a tak dále.
3: Jak jste tam byla dlouho v tom vězení?
0: To bylo nějaký měsíce, víte. Já jsem si tyhle věci dost vytěsnila, já to mám jako něco, já jsem o tom dlouho vůbec nemohla přemýšlet. Já jenom vím, že vždycky mě tahali po těch schodech těma zavázanýma očima, já jsem padala, oni mě házeli a různě, no prostě byly to dost traumatický okamžiky a tam prostě při tom vyšetřování se chovali tak jako dost grobiánsky a tak.
3: V jakém byste vlastně byla tehdy zdravotním stavu, paní Mašínová?
0: No, já jsem celkem jako to zdravotně snášela, protože to jsem chodila, to jsem neměla velký potíže s kůzí, no, protože určitě to omezení jsem měla, no, ale tak to víte, když máte normální pohyb a zavážou vám oči a v neznámým prostředí vás vláčejí sem a tam a v noci nemůžete spát, vás budějí neustále, že jo, a řvou na vás, ať vstanete a chodíte a tak, no, to, co je známý, no.
2: Vykonstruovaný monster proces se členy skupiny a jejich příbuznými se konal v 55. roce. Padly v něm 3 rozsudky smrti. V květnu byli popraveni Zbyněk Janata, Václav Švéda a Zdenin strýc Ctibor Novák. Vraťme se ale ještě zpátky. Zdenina matka, nemocná Zdena Mašínová starší, byla zatčena 26. listopadu 1953.
3: Oni teda přišli pro mámu do nemocnice a odvlekli ji pryč.
0: Ano, STB ji odvlekla do ty kopky, kde ji nechali vlastně těch 12 měsíců bez jakýkoliv další pomoci. Já jsem absolutně nevěděla víc, než že byla zatčená. A jenom to, že její navržený, to mi i tam řekli, bude trest smrti za tu spolupráci jako s bratry, když ona měla taky dost sporadický informace. Takže určili novej s ní samostatný proces a neveřejný. A předtím jí do Střešovické nemocnice, to byl vojenský, že jo, to je do dneška vojenský ústav, oni ji převezli, aby jí dali dohromady trochu. Takže k tomu procesu jakž tak šíjí, že mohla vůbec se zúčastnit a tam byla odsouzená na 25 let. Tam jsme byli pozvaní na Pankráci pouze tedy ta moje babička a já. A tam jsme s ní vůbec nesměli promluvit, tam jsme jenom pouze vyslechli to obvinění a rozsudek. A já jsem celou dobu neměla povolenou k ní návštěvu.
3: Takže vy jste se neviděli vlastně od té doby, co mám...
0: Ano, od té doby.
3: Od zatčení vlastně.
0: Ano. A oni právě před tím soudem my jsme žádali o milost vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu a to vůbec, že je nepřevychovatelná pro lidově jak tomu říkali?
3: Lidově demokratické
0: zřízení a proto, že nelze vyhovět našemu správání a proto došlo k tomu soudnímu procesu s těmi 25 lety. A potom soudůň po nějaké době, to už byla i po těch Střešovicích, no vypadala velmi špatně, ale ona potom rozsudku byla dána do Pardubic, do ty ženské věznice, k pracovní. ovšem ona nemohla pracovat vůbec v tom jejím stavu. Tam se právě setkala s tou Lidkou Švédovou, se ženou toho Václava Švédy popraveného. A já jsem jednou dostala na jednou pozvánku, abych ji v těch Pardubicích navštívila. Víte? A tak jsem jela, to jsem byla už tady v Praze, poněvadž já jsem potom tady neměla kde pracovat a jela jsem do Prahy a náhodou jsem přes nějakého cizího člověka zase místo jsem měla, dostala ve státním kontrole léčiv, no to je vedlejší, ale tak jsem jela do těch Pardubic z Prahy a když jsem tam přišla, tak oni sadisticky řekli, že protože neplní pracovní normy, takže jí není povolena ta návštěva. Tak já jsem se vrátila teda dost straumatizovaná z tohodle a ten její zdravotní stav se tak zhoršil, že znovu ji přemístili do vazební nemocnice na Pankráci a odtamtud přišla najednou pozvánka mě i babičce. To bylo asi po několika týdnech, potom po těch Pardubicích, že můžeme, že máme na Pankráci i navštívit. Tak jsme spolu jeli do těch, na tu Pankrác, no a tam jim přinesli už na nosítkách a za přítomnosti několika těch bachařů jsme prostě tam chvilku s ní mohli být, ona už velmi těžce komunikovala. No a byla ukončená ta návštěva a zanedlouho byla zpráva tedy, že zemřela.
2: Zdena Mašínová starší zemřela 12. června 1956. Zdena zůstala sama s babičkou Emou Novákovou a snažila se zjistit, co se stalo s matčiným tělem, které komunisté rodině nevydali, neboť se mstili až za hrob.
0: Doufali jsme, že vydají nám ty její ostatky a když jsem tam přijela, tak oni prostě úplně odmítli se mnou jednat a jako naznačili mi takovým dost nevybíravým způsobem, že když takže možná dostanu informace v Ruzyni, tak jsem jako se nějakým způsobem dostala do Ruzině, tam se to opakovalo, tam odmítli taky jakýkoliv informace a nějaké něj naznačili, že věsí tak policie, ať se informuju na policii v Hybernské ulici. Já jsem tam jela a nedostala jsem se dál než na tu vrátnici, když ten policajt, jako se mu říkala, o co jde a že tedy nemůžu získat informace a že bych potřebovala vědět, kde můžeme ty ostatky. A on odmítl cokoliv jako informovat a já teda jsem byla dost bezradná a vycházela jsem z té budovy ven a kolem mě najednou prošel nějaký člověk a tak přes ramenou mi řekl, běžte do Ďáblic a šel dál. A já teda jsem dost na to zírala, protože on se ani nezastavil.
3: A to byl jako policista, nebo?
0: Ne, to byl člověk, on vyslechl právě pro mě ten rozhovor, co jsem měla na té vrátnici. A když viděl, že vycházím, tak to nevím, jestli to byl policista. Prostě ten šel dál, s tím už jsem se nikdy nesetkala. A teď já jsem zjišťovala, co jsou vůbec Ďáblice, to jsem netušila, že jo. A tam jsem teda nějakým způsobem, já tohleto opravdu vám řeknu, že jenom jsem se tam dostala prostě do těch Ďáblic. A teď jsem se, mě bylo asi 21 let, že jo, to taky jsem neměla zkušenost jenom z toho kriminálu a tak a když nějak vyšel člověk z jednoho toho tam z takového domku a já jsem tam tak nerozhodně u ty brány stála a on si mě tak prohlížel a říkal, jako co, jestli něco hledám a já jsem mu to teda řekla. On tak jako pokyvoval hlavou a říkal mi, když mi slíbíte, že to nikdy nikomu neřeknete, tak pojďte se mnou. A odvedl mě do ty pravý věžičky. A tam byla kance, taková malá kancelář se stolem a na ní byly velké knihy. A on ukazuje na jedno to místo, kde byly zakreslené šachty takový. A v jednom tom místě ukazuje data, narození a úmrtí jméno maminky a tam byl ještě další a říká mi znovu, když mi slíbíte, že nikdy se o tom nikomu nezmíníte, tak já vám ukážu něco, pojďte se mnou. A vedl mě ven podél zdi toho hřbitova, tam začínalo ohromné smetiště a došli se k mě do určitý úrovně a tam bylo místo čerstvě zasypaný čerstvou hlínou asi tak 5x5 metrů a říkám, sem přijelo nákladní auto před několika dny a vysypalo sem ostatky dětí, který umřeli na pankráci vězenkyni. A když neměli plný počet, tak tam dávali ostatky dospělých. To místo se postupně měnilo taky ve smetiště. Tam se svážel prostě z celého toho těch dňáblí, co už tenkrát byl velký pozemek hřbitova. A já jsem tam celá léta teda, potom i s manželem jsme tam chodili, až babička už pak nemohla, pak zemřela. A na to smetiště jsem dávala vždycky kytičku jenom. A někdy začátkem 60. let, najednou, když jsem tam přišla, tak v tom místě se objevila taková malinká destička kolbová. Tak a bylo tam napsáno Pepíček Baumruk, a inicionály, narození v den i úmrtí. Stelní datum, buď se narodilo to dítě mrtvý, nebo zemřelo. A ta destička vám tam zůstala až do 90. roku. A já jsem podle toho celá ta léta poznala to místo. Byl takový jako můj maják. A na nic jiného jsem nemyslela, jen jestli se to změní, provést exhumaci a jako matku pohřbít do našeho rodinného hrobu. Což teda se nepovedlo pochopitelně, protože v 90. roce první, co bylo, to byla moje myšlenka, takže jsem jednak žádala obecní úřad o Prahu, Havla, pohřebiště, že se budeme na tom podílet, aby se pětně to upravilo, to místo, protože mi už taky bylo přes 60 let, že jo, a chtěla jsem, aby jako to přivíz, aby věděli ty potomci, co žijou venku, jednou, kde to bylo. Nikdo neměl zájem. Vůbec jsem se nesetkala, včetně Havla, s žádnou odezvou. Tam úplně, takže já nakonec ani v Konfederaci politických vězňů.
3: A proč ho to nikdo neměl zájem?
0: Prosím?
3: Proč se tím nikdo nechtěl zabít?
0: No to se ptáte mě.
2: Vzpomíná Zdena Mašínová. V roce 2020 proběhl odborný průzkum, který skončil neúspěchem. Přesné místo posledního odpočinku její matky zůstává neznámé.
6: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Vraťme se do poloviny 50. let. Zdenina babička Ema Nováková ztratila během několika let zetě, syna i dceru. Vnuci byli za hranicemi. Musela si vydělávat jako pokojská, nedostala důchod. Zdenu mladší zaměstnali jako umyvačku laboratorního skla. STB na obě třídní nepřítelkyně nasazovala udavače. Například se k ním vetřela jistá Antonie Dvořáková, která předtím sdílela celu se Zdenou Mašínovou starší. Vydávala se za politickou vězenkyni a brzy začala s Emy Novákové tahat těžce vydělané peníze. Jednou jí dokonce okradla pod záminkou, že pro ní a pro Zdenu obstará domek.
0: To byla konfidentka, která byla na ní nasazená na pankráci, když se vrátila z toho těch Pardubic a ta za námi přišla a vydírala nás. tu babičku, když já nebyla doma, tak za ní potom chodila. Mě babička jí velmi věřila, protože ta se představila, že jako pomáhala mojí mamince před smrtí a byla u její smrti a tak dále. A jednou vždycky přišla, ale my jsme byli na tom dost finančně špatně a já vydělávala asi 250 korun v tom státním úřadě a z toho jsme obě dvě žili. A jednou já jsem asi při nějaký chřipce zůstala doma a najednou někdo zvonil a slyším, ta babička šla otevřít, já jsem ležela na lůžku a slyším hlas Tít Antonie a jak šeptá, že potřebuje já nevím kolik peněz a že to potřebuje pro bratra Josefa, který se sem vrátil jako agent. A v tu chvilku já vyskočila z té postele, poněž ona jednou mě vzala do jejich bytu a když mě tam přivedla, tak celý byt byl polepený obrázkama Klementa Gottwalda a tak rudým právem. A teď přišli jsme do toho, ona bydlela čirou náhodou v Líboci, tam, kde my jsme blízko ty Litovelské ulice, až ten její muž pracoval v armádě, víte, v těch domech bydlela. A ona začala být, když mě tam přivedla, když jsme se seznámili po té návštěvě a začala to děti jako. No a ona potom právě chodila, představte si, ona byla z emigrantské ruské rodiny taky a kantorka ve škole a byla ten její muž byl defraudant peněz v armádě těch 50. a 60. letech a ona ukradla peníze zase ve škole, aby on mohl zase splatit ten dluh. A proto byla vězněná a dala se do spolupráce se státní bezpečností.
3: A to jste se dozvěděla až po roce 89.
0: Tohle ty detaily, ale to ten byt jejich, jak byl vyzdobený tady těma tiskovina, už mě jako velice znejistil v tom jejím. A ta babička ji přijímala za mý nepřítomnosti a ona ji propadla v důvěře, že jako byla u toho konce ty maminky, ty její dcery, takže já, když jsem jí řekla, že bychom měli být opatrný, tak ona tomu neřekla, že ne, že ona jako a ty Dvořákový právě řekla, aby ji navštěvovala, když já nebudu doma. Takže teď, když se ona přišla s tím, že jako potřebuje ty peníze, tak já, když jsem vyskočila z té postele, slyšela jsem, že teda jako přišel jako agent můj bratr, tak jsem řekla, paní Dvořáková, tak můj bratr přišel jako agent, ano? To ovšem musíme hlásit, paní Dvořáková. Představte si, já jsem teda byla... Chápete, to ve mně pracovalo, jestli to je pravda nebo ne. Že jo? A ona, to jdeme hlásit, a ona vám skočila a dala mě políček a začala křičet, že jsem zrádkyně. A ta Ema teď byla v rozpacích taky. A já jsem řekla, jdeme na vnitro. Já jdu na vnitro. Rychle jsem se oblíkla a skutečně vám jsem z té Ždanovy ulice, to je tady za ministerstvem, tam jsme bydleli naproti Kino Oku, jak je tam v té ulici, jsem běžela do té kachlíkárny, ona za mnou a tam jsem prostě hlásila, že jistá osoba toho a toho místa přišla oznámit, že přijel můj bratr jako agent. Díky tomu jsme měli pokoj, protože oni věděli teda, že to byla naštěstí osoba.
2: Vzpomínala Zdena Mašínová. K aktivním konfidentům patřil i lékař nebo budoucí lékař Oskar Černý, jehož estébáci vyslali i za Josefem Mašínem do Německa. Zdeně se dvořil, předstíral, že si ji chce vzít. V jednom z rozhovorů vzpomínala. Tahle doba byla pro mě skutečně traumatická. Rozhodovala jsem se, jestli mám dál žít. Zvláště po matčině smrti jsem na tom byla velice zle. Ale byla tu babička a já jsem věděla, že ji tu nemohu nechat samotnou. Ke konci 50. let se Zdena Mašínová seznámila s vysokoškolským pedagogem Rudolfem Martinem. Vyučoval na Pražské filmové akademii muzických umění, vyučoval marxismus. Pocházel z židovské rodiny, za okupace patřil ke komunistickému podzemí. Byl to jeden z paradoxů Zdenina života. Sestra odbojářů, které komunisté zničili rodinu, našla celoživotní oporu v muži, který stál ještě nedávno na opačné straně. Vzali se po 20 letech známosti. Děti neměli, což byl další důsledek těžkého mašinovského života. V roce 1969 se Zdena dostala se zájezdem do východního Německa a odtud na den do Kodaně, kde se po víc než 15 letech setkala s bratrem. Josef Mašín předpokládal, že sestra na západě zůstane, ale odmítla kvůli babičce i budoucímu manželovi, s nímž se později odstěhovala do západních Čech. Říkala, díky mizernému postavení celé rodiny jsem nakonec byla svobodný člověk. Nemusela jsem být v žádné organizaci, říkala jsem, co jsem chtěla, k volbám jsem nechodila.
6: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Když se v listopadu 1989 československý totalitní režim během několika dní sesypal, Zdena Mašínová žila s manželem v Konstantinových lázních. K té době řekla, celých 40 let jsem čekala, že se to zhroutí. Doufala jsem, že v tom marazmu nezemřu. Navzdory svobodě jí čekalo dalších mnoho let střetů a veřejných konfliktů. Odboj bratří Mašínů nedokázala podstatná část české společnosti přijmout. Politici je buď přímo odsuzovali, nebo se k ním báli přihlásit, kde kdo je označoval za vrahy. Zdeny Mašínové se to dotýkalo. Počínání sourozenců chápala a hájila. Těžce nesla, že komunistická strana nebyla po listopadu 1989 jako zločinecká organizace postavena mimo zákon, že platil princip právní kontinuity, že za zločiny z let 1948 až 89 nebyl téměř nikdo potrestán.
0: Bohužel společnost, která žila ve dvou totalitách, zvláště v té druhé, obzvlášť dlouho, není snadné, aby z toho jen tak lehce dostala a tím způsobem, jakým byl provedena změna poměru konkrétně i v naší zemi. Na mě to celé dělalo dojem od samého začátku happeningu, že to byl víceméně takový happening. A že po totalitě toho druhu, který jsme byli nuceni prožívat, že to nebylo správně uděláno.
2: Říká na konci příběhu 20. století Zdena Mašínová mladší, která zemřela 10. června 2026 ve věku 92 let. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
6: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus.
7: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Anna Horáčková. Rusko dnes znovu bombardovalo ukrajinské Záporoží. Při útoku zemřelo nejméně 5 lidí. Více než třetina meteorologických stanic v Česku dnes naměřila teplotní rekordy. Fotbalisté Nizozemska porazili na mistrovství světa Švédsko 5-1. A počasí stále ještě pozor na bouřky. Zítra nás čeká další horký a dusný den. Teploty v neděli až 34 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Taky dnes byl v Česku velmi horký den. Navíc než třetině stanic, které měří dlouhodobě, padaly teplotní rekordy. Vůbec nejtepleji 36 stupňů Celsia bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Takové počasí komplikuje práci hlavně lidem, kteří pracují venku, třeba asfaltérům.
8: Je teplo, no.
9: Já když jedu k moři, tak mám rád třicítky, u moře to je parádní. A tam chodím normálně slečenej u moře.
10: To tady asi nejde.
9: Tady nejde.
11: Tady. Ani práce to je.
4: Silničáři Radek a David nalévají roztavený asfalt do výtluků ve vozovce u Dušejova na Jihlavsku. Musí pracovat v dlouhém oblečení s pevnou obuví. To architekt Radim pro změnu nemá v kanceláři klimatizaci.
12: Čekáme horší dny a časy. A pokud to jde, tak větráme, zejména ráno.
4: Lidé by měli podle lékařů v horkých dnech dodržovat pitný režim a nosit pokrývku hlavy. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál. Ruské bombardování ukrajinského města Záporoží nepřežilo nejméně 5 lidí, 10 dalších je zraněných. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Ivan Fedorov. Podle něj Moskva na město udeřila 9 klouzavými pumami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším rozsáhlým útokem, který může Rusko podniknout. Potvrdil také ukrajinské útoky na ruskou rafinerii ve městě Tjumeň. Zaměstnanci rafinerie se evakuovali a závod podle předběžných informací není poškozený. Město Tjumeň je od ukrajinských hranic vzdálené přes 2,5 tisíce kilometrů. Tamní rafinerie je podle agentury Reuters jednou z nejmodernějších a nejkomplexnějších v Rusku. Podle odhadů se tam ročně zpracovává asi 6 milionů tun ropy. Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to dnes řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazený, Schillerová nezaznamenala.
13: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly. To je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
4: Prokop podle zjištění serveru Seznam Zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připravený zaplatit pokutu.
7: Sport.
4: Na mistrovství světa ve fotbale se hraje zápas Německo pobřeží Slonoviny, sleduje ho Tomáš Petr.
14: Začala 4. minuta utkání, Německo hraje s pobřežím Slonoviny nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Fotbalisté Nizozemska porazili Švédsko 5-1 a mají 4 body. Švédové zůstali na 3. Hrát se budou ještě duely Ekvádor Curaçao a Japonsko Tunisko. České tenistky Nosková a Bousková budou hrát v finále turnaju WTA. Linda Nosková vyhrála v Berlíně nad Ealovou z Filipín 2-0 na sety a o titul bude hrát s Američankou Pegulovou. Do finále postoupila taky Marie Bousková. V Nottinghamu porazila Karolínu Plíškovou ve 2 setech a o titul na travnatém turnaji zabojuje zítra proti Američance Navarové.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na Pražském okruhu u Ořechu a překážka na D1 za Rousínovem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je na 19. kilometru uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem totiž pracují silničáři v pravém pruhu. Počítejte se zdržením ve zúžení kolem 5 minut. Nájezd od Ořechu směrem k D1 je ale možný. U nájezdu na okruh ale policie vyšetřuje nehodu, tak projíždějte opatrně. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova dejte pozor za Rousínovem. Na kilometru 221 stojí porouchaná dodávka v pruhu pro pomalá vozidla. Místo je označené šipkou a vybočuje se. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem vás za zdiby zpomalí nadměrný náklad. Vezou zařízení pro Komořanskou elektrárnu. Opatrně při předjíždění konvoj bude sjíždět u Lovosic. A s omezením počítejte na silnici 13 z Ostrova do Karlových Varů. Před sjezdem na Sadov na 5. kilometru se uklízí po požáru autobusu. Projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
1: počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů a na horách se ta maxima udrží kolem 25. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál. Slovo má znovu Michaela van Erne. A za jeho předání děkuji Aně Horáčkové. Před námi další téma. Unikátní půjčovna kompenzačních pomůcek projektu Světluška pomáhá už 5 let lidem se zrakovým postižením. Nabízí jim možnost vyzkoušet si moderní technologie, které čtou, mluví i navigují, ještě než si je pořídí. Podrobnější budeme za chvilku. Teď David Stypka.
1: Víkendový radiožurnál
8: a Michaela van Erne.

0: Lidé se zrakovým postižením si mohou moderní technologie nejprve vyzkoušet doma, než se rozhodnou, zda si je pořídí. V Česku totiž už 5 let existuje půjčovna kompenzačních pomůcek, která za tu dobu pomohla více než 500 výpůjčkami. Má je na starost Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Google se mi propojila s mobilem a můžu spustit třeba navigaci na určité místo a ta Google mě tam dovede různými textovými pokyny.
2: Ksenie Jenilina ukazuje klientům novou slepeckou Google, která využívá umělou inteligenci a je propojená s mobilní aplikací. Právě takové moderní pomůcky si lidé můžou v půjčovně vyzkoušet ještě před koupí, aby zjistili, jestli jim skutečně vyhovují. Potřebuje je i vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková a dodává, že například malá čtečka může stát až 65 tisíc korun.
3: Kterou si takhle člověk jako drží v ruce, něco si tím vyfotí
4: a holka mu bude číst.
5: Půjčitel je povinen předmět výpůjčky předat ve funkčním stavu.
3: To je možná chtěla něco záživnějšího, že?
2: Pomůcek nabízí v půjčovně přes 110 a největší zájem je prý o kamerové lupy. Studentka Klára Závodská si tady půjčila počítač.
6: V tom už je zabudovaný zvětšovací program a voiceover. A jde tam vlastně dobře i barevně nastavit kontrast a dobře zvětšovat.
2: Počítač si nakonec pořídila, stejně jako si její přítel Henrik Josef Titien po vyzkoušení koupil vysílačku pro nevidomé.
7: Tady mám VPNku, je tam 6 čísel, když stisknu jedničku, tak se ozve například budova Českého rozhlasu.
2: Půjčovna spolupracuje s odbornými organizacemi, které se věnují lidem se zrakovým postižením. Andrea Hlaváčková zmínila například Tiflo Service.
8: Tam si vybere vhodnou třeba kamerovou lupu zvětšovací a aby si ji mohl vyzkoušet na delší dobu, tak z této organizace posílají k nám a já mu tady tu pomůcku mohu půjčit potom na dobu měsíce nebo i déle.
2: Půjčovna je přímo v budově Českého rozhlasu na Vinohradech a podle ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váni je unikátní i v tom, že tu pracují lidé s těžkým zrakovým postižením.
9: Protože když se sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy, nároky na dávky, možnost vyzkoušet si jinou pomůcku.
2: Půjčovna navíc vylepšila výpůjční systém, takže i klienti bez zraku si můžou sami vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces

Jsem Fender z hudby, posloucháte Radiožurnál. Zranění českého fotbalisty Davida Juráska je vážnější a je možné, že pro něj mistrovství světa skončilo. Za chvíli pro vás budeme mít sportovní přehled.

0: Po kapele Texas dění ve sportovním světě, které přineslo dnes několik příjemných výsledků pro české fanoušky. Přesvědčí nás o tom teď ve sportovním přehledu Adam Weidenthaler. Dobrý večer.
1: Pěkný večer. Sport. Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. V sobotu trénovali v Mansfieldu pouze hráči, kteří ve čtvrtek nenastoupili anebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek. Jeho zranění je podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka vážnější.
2: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalový zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit, stalo se to na předzápasovém tréninku, David měl být v základní sestavě, určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní jsou v pořádku.
1: Národním tým se bude v Texasu chystat do pondělí, v úterý ráno tamního času pak odletí do Mexico City, kde ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, jak už padlo, proti výběru domácích. Případný postup do play-off šampionátu s velkou pravděpodobností zajistí Čechům pouze výhra. Fotbalisté Nizozemska mají na turnaji první vítězství, Švédsko porazili 5-1 a informace ze zápasu Německo pobřeží Slonoviny má Tomáš Petr.
3: Polovina 21. minuty, Německo hraje s pobřežím Slonoviny, zatím 0-0 v zápase, který nenabídl vyleženou příležitost. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Ve 2 hodiny po půlnoci začne zápas Ekvádor-Curaçao a v 6 hodin ráno českého času nastoupí Japonsko proti Tunisku. Tenistka Linda Nosková bude hrát v finále turnaje v Berlíně. Alexandru Ijalovou z Filipín porazila 6-2 a 6-4. O titul bude hrát s Američankou Jessicou Pegulovou. I Marie Bousková si na turnaji v Nottinghamu zahraje finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíčkovou. Ve finále se Bousková utká s Američankou Navarovou. A motocyklista Filip Salač zajel v kvalifikaci na velkou cenu České republiky 2. místo v kategorii Moto2. Český jezdec se nestačil na Masarykově okruhu pouze na Kolumbijce Alonza, na kterého ztratil 0,2 sekundy. Salač byl druhý už po úvodních pokusech, což podle něj bylo s ohledem na tropické teploty klíčové.
4: Jo, já jsem věděl, že tady v tom horku musíte zajet kolo v prvním výjezdu, protože ta motorka potom, když zastavíte, tak se začne přehřívat a už je to pomalejší, nemá takový výkon a ono to je zná, když pak jedem na tisícinky. Takže já jsem rád, že se mi to povedlo hnedka v tom prvním kole. Udělal jsem malou chybku, která mě možná stála, to pole position, ale já jsem za to 2. místo možná radši, než bych byl první.
1: Hlavní závod kategorie Moto2 se pojede v neděli, tedy zítra ve 12 hodin a 15 minut. Kvalifikaci v MotoGP ovládl Japonec Ogura, v sérii Moto3 uspěl Španěl Almanza. A cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na 3. místo průběžného pořadí. V dnešní časovce dojel 4. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého ztratil Vacek 11 sekund. Celkově ztrácí Vacek na Pogačara 4,5 minuty a zítra se jede poslední etapa. Ta měří 150 km a má i 2 stoupání nejvyšší kategorie.
0: Ve 22 hodiny 22 minuty zakončil sportovní přehled Adam Weidenthaler. Moc děkuji a hezký večer.
1: Příjemný večer.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 22 hodiny 30 minut. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Vůbec nejtepleji 36 stupňů bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Nad hranici 35 stupňů vystoupala rtuť teploměrů i ve Strážnici v Jihomoravském kraji nebo v Poděbradech. Rekordy dnes zaznamenala více než třetina stanic, které měří přes 30 let. Na Labské Boudě a v Žamberku byl pokořený absolutní červnový rekord. Výstraha před vysokými teplotami bude platit i zítra. Meteorologové varují, že se k něm můžou znovu přidat i bouřky. Dnešní izraelské údery a střelba v pásmu Gazy zabily nejméně 9 lidí, včetně dítěte, tvrdí to místní zdravotníci. Vzdušný útok zasáhl bytový dům ve městě Gaza. Mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás platí od loňského října klid zbraní, který ukončil rozsáhlé vzájemné boje. Obě strany se ale vzájemně obvinují z jeho porušování. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, ovládané Hamásem, tvrdí, že od začátku příměří zemřelo přes 1000 Palestinců. Organizátoři závodů MotoGP v Brně vyzývají návštěvníky, aby na Masarykův okruh i zítra mířili hromadnou dopravou a ne svými auty. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posílil provoz. V terénu je mimořádně navíc 60 řidičů i autobusů a v provozu jsou i mimořádné tramvajové linky. Zítra je na okruhu hlavní závodní den. A centrem Londýna dnes pochodovali tisíce lidí za opětovné připojení Velké Británie k Evropské unii. Akce zároveň připomněla 10. výročí referenda o Brexitu. Podle průzkumu agentury YouGov si 6 z 10 Britů myslí, že odchod z Evropské unie byla chyba. Britská ekonomika zároveň v důsledku Brexitu utrpěla 6% ztrátu. Vyplývá to z analýzy dat Bank of England. Sport. Fotbalisté Německa a Pobřeží Slonoviny hrají na mistrovství světa o druhé vítězství na turnaji. Informace má Tomáš Petr.
2: 32. minuta končí, Německo prohrává s Pobřežím Slonoviny 0-1 poté, co se trefil po půl hodině hry Kessié. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1 a má 4 body. Ve 2 hodiny po půlnoci začne utkání Curaçao-Ekvádor. Zítra v 6 hodin ráno českého času pak rozehrají vzájemný zápas Japonci s Tuniskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na pražském okruhu u Ořechu a Chodec na silnici do Liberce. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 zpomalíte za odbočkou na Stodůlky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí jen levým pruhem kvůli práci na vozovce. Je tam také uzavřený nájezd od Ořechu směrem k dálnici D1. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem brzdí provoz nadměrný náklad. Elektrárenské zařízení je dlouhé přes 40 metrů. Na šířku má téměř 5 metrů, takže se špatně předjíždí. A teď jsou za exitem Mělník Slaný. Na silnici 35 z Turnova do Liberce velmi opatrně mezi odbočkou na Jablonec a Jiřmanicemi a po vozovce jde Chodec. A na Českolipsku vyšetřují nehodu na silnici 13 z Nového Boru do České Kamenice. V Kamenickém Šenově osobní auto srazilo srnu. Čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michaelou Fanerne.
5: Dnešními mimořádnými teplotními rekordy se zabývá také náš zpravodajský server i rozhlas.cz, pokud máte tedy chuť číst a pokud máte chuť poslouchat, je tu kapela Coldplay.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Kamenný most v Písku se dočasně proměnil v neobvyklou písečnou promenádu. Můžete se tam procházet na boso a vnímat město jinak. Na Písek v Písku vás vezmeme za chvilku. Poslouchejte Radiožurnál teď s Eltonem Johnem.

0: Oscarem oceněná píseň. Sundat si boty a projít se po historickém kamenném mostě jako po pláži. Právě to ještě do neděle můžete v Písku. Originální promenádu na mostě vytvořil spolek Piana na ulici, který dlouhodobě oživuje veřejný prostor. Písečný chodník už si vyzkoušeli tisíce lidí.
1: Je to báječná masáž na nohy.
2: Monika Bukovská přijela do Písku z Prahy.
3: Že to je atrakce, že to se nikomu nepoštěstí.
1: My se musíme projít v Písku. A musím si to dát ještě jednou tam a zpátky, protože mě to hrozně baví.
2: Procházku po pískovém chodníčku, který je 2 metry široký, si nenechala ujít ani. Tereza Knížová, vy jste tu nohu přímo zabořila do písku, takže je to taková písečná koupel.
4: Je to tak, vlastně mi to docela iniciovalo těšení se na dovolenou.
2: Otcem myšlenky je zakladatel spolku Piana v ulicích Ondřej Kobza. Má úsměv od ucha k uchu, protože lidé nenechají tenhle chodník bez povšimnutí a užívají si chůzi na boso v písku.
5: My se snažíme stavět takové laskavé překážky a čekat, co to dělá s těma výrazama ve tváři, a dost často samozřejmě na to reagují děti, anebo pak třeba dospělí, kteří mají takovou dětskou duši. Jde o to, aby lidé v sobě projevili nějakou spontaneitu, že si prostě sundají ty boty a najednou si připadají, jako jsou někde na pláži, na jednom břehu máme sochy z písku. Je to takový uvolněný všechno, je to vnímání všemi smysly, to místo.
2: Rok a půl letá Sofie i její maminka
6: Aneta Pítková
2: i cvičí v tom písku, nejenom chodí.
6: Sofinka chodí minimálně půl roku, takže je to zdatný chodec, baví všechno. Určitě si to užívá.
2: Učitelka Barbora Gabrielová má 8člennou skupinu dětí ze základní a speciální školy v písku, ve které je i Samík.
7: Tak já to zkusím. Ten písek je fakt pohodlný a to je příjemný.
2: Písek v písku, přijde vám to nápadit?
7: Nomen omen, ano, přijde mi to nápadit.
2: Po tomto pískovém chodníku se můžou lidé projít do konce týdne. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

To byl Adam Ďurica, posloucháte Radiožurnál. Na mistrovství světa nastoupilo Německo ke svému druhému utkání ve skupině. Po vítězství 7-1 nad Curaçaom tentokrát vyzvalo pobřeží slonoviny. Na jejich zápas se vydáme v našem vysílání za chvíli.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Nizozemska porazili na mistrovství světa Švédsko 5-1 a vedou tabulku skupiny F. Ve skupině E proti sobě nastoupily dosud neporažené týmy Německa a Pobřeží Slonoviny. Jejich souboj sleduje reportér Tomáš Petr.
2: Polovina sedmé nastavené minuty ze sedmi avizovaných. Německo prohrává s Pobřežím Slonoviny 0-1, možná jeden z posledních útoků první půle. A jsou v něm Němci, Havertz, po něm Kimmich, na pravé straně zasekává míč, předává Zanému, Zané si navádí balón na střed, tam je to hodně zauštěné, pěkně prostrčený balón a Wirtz by mohl zakončovat, nakonec jen špičkou kopačky posunul míč před brankáře Pobřeží Slonoviny. Fofana chytá a balón a sedm nastavených minut je pryč, takže se dá očekávat každou chvíli závěrečný hvist hlavního arbitra, co se týče těch prvních 45 minut. A je to tady, první půle končí, Pobřeží Slonoviny tady vede nad Německem 1-0. Postaral se o to kapitán afrického celku Frank Kessié, který pohotově dorazil balón do německé branky poté, co neuspěli hráči Pobřeží Slonoviny v té první příležitosti, a od 30. minuty tedy Pobřeží Slonoviny vede nad Německem 1-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodiny. Jsou tu zprávy a Monika Chmelová.
1: V Mnichově se v noci na sobotu při nehodě dvou nákladních vlaků zřítily dva vagony z mostu na ulici. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku slaví 5 let, pomohla více než 500 výpůjčkami. Na fotbalovém mistrovství světa nastoupili Němci proti pobřeží Slonoviny a zítra čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V Mnichově se v noci na sobotu při nehodě dvou nákladních vlaků zřítily dva vagóny z mostu na ulici. Oznámila to bavorská veřejnoprávní stanice Bayerische Rundfunk. Podle té byly vagóny prázdné. Jeden člověk nehodu nepřežil. Není ale jasné, jestli se jednalo o železničáře nebo kolem jdoucího na cestě. Incident se stal na severu německého města. Regionální a dálkové spoje s cestujícími podle německých drah nehoda nenarušila. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla více než 500 výpůjčkami. Letos je to 5 let od jejího založení pod nadačním fondem Českého rozhlasu a jeho projektem Světluška. Nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují od kamerových chlup až po chytré telefony nebo navigační bílou hůl. Cílem projektu je usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost, říká ředitel nadačního fondu Jiří Váňa.
3: Půjčovna je unikátní i tím, že ji obsluhují kolegyně s těžkým zrakovým postižením, takže vlastně je to i zaměstnávání lidí se zrakovým postižením a myslím si, že to je její obrovská přidaná hodnota, protože když si sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
1: Hoclavská stodola ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se po velké rekonstrukci znovu otevřela návštěvníkům. Dříve sloužila jen jako vstup do Valašské dědiny. Dnes je v ní nová výstava o lidovém stavitelství a taky nová restaurace.
4: Interiér stodoly prošel kompletní proměnou, říká architekt Karel Janča.
5: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a měnit náplň toho prostoru a jeho funkci.
4: Původní bufet nahradí nabídka moderně pojaté valašské kuchyně, říká provozovatel Ondřej Zeman.
6: Kuchyň bude z tradičních surovin, jako je pohanka, brinza, a bude to pojaté v modernějším stylu.
4: Obnova historického objektu vyšla asi na 13 milionů korun. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Německa a pobřeží Slonoviny se střetli ve druhém utkání na mistrovství světa. Víc řekne Tomáš Petr.
7: Čeká se na start druhého poločasu. Po prvních 45 minutách Německo prohrává s pobřežím Slonoviny 0-1. Ve 30. minutě se trefil kapitán pobřeží Slonoviny Kessié. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1. Ve 2 hodiny po půlnoci začne utkání Curaçao-Ekvádor. Zítra v 6 ráno českého času pak rozehrají vzájemný zápas Japonci s Tuniskem. A motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny České republiky z druhé pozice, kterou si vyjel v kvalifikaci. Na Masarykově okruhu zvládl čas pod 1 minutu a 58 sekund. Hlavní závod kategorie Moto2 se pojede zítra ve 12 hodin a 15 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D1 u Vyškova a také na D3 před Veselým nad Lužnicí. Na dálnici D1 z Brna do Kroměříže pozor u sjezdu na Vyškov západ. Na kilometru 226 leží na vozovce sražená srna. Překážkám se vyhněte i na D3 z Tábora do Českých Budějovic mezi sjezdy na Jindřichův Hradec a Veselý nad Lužnicí. Mezi kilometry 102 a 103 jsou na vozovce po bouřce popadané větve. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem je uzavřený pravý pruh a také nájezd na dálnici od Ořecha směrem na Prahu. Komplikace máme hlášené na silnici 14 z Náchoda do Červeného Kostelce. V Horní Radechové spadl na vozovku strom, strhl také dráty elektrického vedení. Na Karlovarsku opatrně na silnici 13 za Ostrovem ve směru na Karlovy Vary uklízejí po požáru autobusu. Požár už je uhašený, stále je tam ale omezený průjezd. A v Praze uzavřeli Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov, jde o plánované noční čištění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
1: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů a ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy. Zítra čekáme jasno až polojasno, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27 a na horách nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě je repríza dopoledního hosta Radiožurnálu, moderuje Patricie Strouhalová.
9: Dobrý den, dnešním hostem ve vysílání víkendového Radiožurnálu je Radim Stráník, je to rodák z Břeclavy, je to vítěz soutěže EY, podnikatel roku za Jihomoravský kraj roku 2025. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
10: Zdravím, děkuji za pozvání.
9: Společnost Fermatom, ale vy jste vystudovaný strojní inženýr Vysoké učení technické Brno. Když se podíváme na vaše zkušenosti, tak vlastně z toho japonského automobilového průmyslu jste se doslova přenesl do světa chutí, protože vím o vás, že vaším největším koníčkem, kromě posilovny, otužování, je taky jídlo, alespoň tak to o vás říkají vaši přátelé. Tak ty zkušenosti z japonského automobilového průmyslu, tak jak jste je přenesl do toho světa chutí, což jsou fermentované zálivky, postavené právě na principu umami, to znamená, jak se to sešlo z těch japonských chutí, proč vlastně je přenášet k nám? Jak to propojit? Proč to propojovat?
10: No, Japonci jsou úžasní v tom, že oni do každého jídla se snaží propašovat umami. A co je umami? Umami, to je dneska takový jako populární trend a je to pátá chuť. Takže když si vezmete sladkost, kyselost, slanost a hořkost, tak ta pátá chuť je umami. Těžko se to, jako řeknu, popisuje českým slovem. Nejlíp by asi fungovalo slovo lahodné. Takže když třeba dobře opečete maso, máte dobrý vývar, nebo vezmete třeba parmezán, tak tam to skvěle funguje. A rajčata mají velký podíl přírodního glutamátu. No a Japonci s tím pracují velice dobře, takže oni všude dávají trošku sojovky, trošku misopasty, hodně pracují s mořskými plody, kde jsou úplně nabité umami. A mě to vždycky fascinovalo, že každý zapadlý krámek má to prostě strašně dobré. Uh-huh. A já jsem chodil a jsem byl úplně obsesivní tím, že jsem šel do těch nejzapadlejších krámků, kde nebylo absolutně anglické jméno. Vždycky jsem si vzal prostě překladáč, vyfotil jsem to a teď jsem ty kliky háky jak luštil a vždycky jsem si říkal, no to je tak skvělé. A prostě jsem si říkal, že tuhle zkušenost bych si strašně rád jako přenesl jako do Česka a ukázal to ostatním.
9: Vykladete velký důraz na udržitelnost a na přístup zero waste. Veškeré ty vedlejší suroviny zpracováváte do doplňkového sortimentu a říkají v té souvislosti o vás, že jste vizionář. Jak se vám to líbí?
10: Tak jako je to pěkné, ale jako rád bych řekl, že to jako byla moje první jako představa, že jsem jako takový vizionář, ale ono to spíš způsobí s tím, že jsem strašně šetřivý a že jsem vždycky říkal, že bych to nerad jako vyhazoval, že mi to připadne prostě vždycky, když jsme udělali tu várku, prostě já nevím, ze začátku to bylo prostě 100-200 kg rajčat a jako jsem viděl ty zbytky, co jsou potom pasírování, ty slupky z těch rajčat, ze zázvoru, z česneku a říkám, no to prostě nebudeme vyhazovat, ne, s tím co vymyslíme. Tak jsem koupil sušičku a prostě vysušil jsem to a říkám, tak něco musím s tím vymyslet. Smíchal jsem to se solí, s pepřem, sečuánský pepř. Ježišmarád, vznikly takové úžasné koření, které do té doby prostě na tom českém trhu nebyly, tak si říkám, to je super. Takže když se to dneska jako propojí do toho, že jsem vizionář, že jsem tak myslel, tak je to pěkné, ale já jsem spíš takový šetřílek.
11: Host Radiožurnálu.

0: simulační model a pomocí prostě výpočetních modelů, jmenuje ta metoda konečných prvků, se to prostě dá velice věrně simulovat v podstatě počítači, takže my jsme třeba za ten den udělali 100, 150 simulací.
1: Uh-huh. Jaký jste řidič?
0: Jsem takový klidnější a klidnější, no. Býval jsem možná trošku větší divočák, teď už jsem takový kliděz, protože většinou vozím děti, takže už si nemůžu dovolit dělat žádné skopičiny.
1: Máte dvě děti, 3 a 5 let? Vozíte je každý den do školky?
0: Vozím je každý den do školky. No, občas se střídáme s ženou, ale jinak je vozím do školky. No.
1: Řídil jste i po Japonsku?
0: Ne, nakonec nepovedlo se mi to.
1: Nepovedlo? To znamená, že je vám to trochu líto?
0: Trošku jo, no, trošku jsem si tam chtěl zkusit, jak se tam chovají ti řidiči, jestli tam jsou prostě nějak jako divočejší nebo konzervativnější, ohleduplnější, takže to mě trošku mrzí, no, to bych se rád vyzkoušel ještě někdy.
1: A z pohledu jenom chodce, jací jsou?
0: Milují pravidla, že přesně tak, jak když třeba stojíte u přechodu, tak oni ví, že prostě by měli stát jako v řadě. Tak oni před tím přechodem stojí v řadě. Takže oni čekají na to, než prostě jde zelená a stojí tam jako v řadě. Já jsem si říkal, kdybyste šli jako v chumlu, tak přejdete všichni za nás, přejdete. A oni, no, ale to my musíme stát v řadě.
1: No a má to něco společného? Ty crash testy a ten výpočet toho, co to auto udělá nebo neudělá s tím, co děláte teď? Ten gastronom?
0: Já tam vždycky dokážu si přes nějakou linku najít. Pro mě to jako takové, jako hlavně ta analytické myšlení, které mi jako samotné ty crash testy a ta engineering mi dal, že prostě dokázat úplně rozpadnout vždy ten problém na ty nejmenší prostě součástky a vyřešit prostě ten first principle, ten hlavní core problém a tam to potom na tom stavět dál a dál a dál. To se snažím teď prostě používat ve firmě, používat to obecně v potravinářství.
1: Mm-hmm. Čím vás Japonsko oslovilo?
0: Když jsem tam byl úplně na začátku, tak mě oslovilo, jak je prostě čisté a jak je jako uspořádané a jako jak miluje ty pravidla. Jak jsem tam byl už díl, tak už mě to začalo trošku štvát. Já jsem takový jako obecně takový trošku jako pankáč a mám rád, hledám takové jako cestičky a jak to vymyslet a jak to obejít, takový jako švejkovství, jo, české, jo, že prostě takový kutil, co prostě snaží se to zlepšovat a oni prostě jenom hleděli na tu jednu konkrétní věc a mě to v tom engineeringu třeba to potom, už jsem z toho byl takový jako trošku naštvaný, říkám, a kluci, ale když to uděláme takhle, tak to bude rychlejší. Nemusíme tady tu simulační smyčku dělat týden, ale třeba den. Oni, no, ale to je tak napsané prostě tady v tom manuálu a říkám, tak je to špatně.
1: Nehnul jste s tím.
0: Nehnul, no.
1: Vy jste jednou řekl, že svět je hra a že kdybyste dokázal tohle předat Čechům, takže by to bylo skvělé. Hmm. Jak jste to myslel?
0: A já když jsem odcházel do toho Japonska, tak jsem měl takový trošičku pocit, že jsem takový maločecháček a že prostě jako z toho Česka nic nedokážu a mě v tom Japonsku se otevřeli obzory, že v podstatě dokážu, když si něco řeknu, tak dokážu, co budu chtít prostě. Dokážu si to prostě na to napsat plán, dokážu to prostě si to rozepsat a otevřelo se ve mně takové prostě jako obzory, že prostě když budu chtít, tak dokážu cokoliv. A že to prostě na konci dne, je to v podstatě jenom hra, jo. A ten, kdo to umí hrát jako nejlíp, tak se dostane nejdál, jo. A kdo se nebojí, kdo dokáže riskovat, a samozřejmě nějakým způsobem kalkulovaně riskovat, tak prostě se posouvá jako neskutečně dál. Jo, jsou lidi, kteří prostě jsou neskutečně brilantní myslitelé, ale jsou paralyzováni tou svou analýzou, že prostě řeknu, a co kdyby náhodou tohle, a co kdyby náhodou tohle. Já mu říkám, je to hra, pojďme to zkusit, vyzkoušíme to.

0: Radim Stráník dnes hostem ve víkendovém radiožurnálu EY, tedy podnikatel roku. Ta soutěž vlastně patří mezi nejprestižnější světové soutěže podnikatelů. Vzdává hold výjimečným osobnostem a cílem je ukazovat veřejnosti vlastně v 60 zemích světa příklady na poli podnikání, které mohou být zajímavé pro ty mladé. Vy mladý jste, za týden vám bude 35, je to velká motivace třeba i pro vaše kamarády?
1: Jo, ozývají se mi lidi, kteří se mi jako roky neozývali a jako říkají, že mě sledujou, že mě fandí a že prostě přesně, jak říkáte, že to motivuje, že něco chcou vyzkoušet taky.
0: A je ta první otázka, pardon, jak jsi to udělal, jak to mám udělat já?
1: Ano, ani připadne jim, že teď je to jednoduché. Já říkám, no, těch 5 roků prostě taky, než jsem zjistil, která páčka, tak jako to trvá strašně, no, že prostě jako první rok jsem se to úplně patlal. Já jsem vůbec nevěděl, jsem nevěděl, co je DPHčko, jsem nevěděl, co je podvojné účetnictví a prostupně já mám rád se vždycky do nějakého tématu prostě hrozně zahrabat, jako ten rabbit hole prostě úplně proskoumat a potom najednou zjistím, že tomu rozumím víc než jako většina lidí a z toho mám radost.
0: Mm-hmm. Bál jste se něčeho, opravdu jako bál, co vám nedávalo spát, takové ty noční můry?
1: A teď, když je ta firma větší a větší, tak mám vždycky největší strach z cash flow. Protože jedna věc je, že máte jako kladnou EBITu, ale když prostě vám nevyjde na výplaty nebo na zaplacení DPH, tak z toho mám jako strach, no. Že prostě špatně rozplánujete investice a tak z toho třeba mám strach.
0: Už se to někdy stalo?
1: Nestalo. Naštěstí to nestalo, naštěstí vždycky jsme tu zatáčku dobře vybrali, ale mám úplně děs, někdy se zbudím, že řeknu, že ho nevyberu prostě.
0: Ty zatáčky a crash testy, tak co třeba jako v těch crash testech se speciálně, jestli se soustředíte třeba speciálně právě na to, kde to auto zatáčí, nebo
1: tam jak se, to tam je? Tam je zadefinováno prostě, jak je Euro NCAP, což jsou ty klasické hvězdičky, prostě taková definice, jak prostě se definuje bezpečnost auta, tak je nadefinovaných třeba nějakých, řekněme, 6 třeba prostě typických procentuálně nejčastějších nehod a tam se prostě definuje náraz do zdi, srážka s autem, srážka na kůl a tak dále a podle toho se vždycky snaží naladit to auto tak, aby to ten cestující, ten pasažér to přežil co nejlépe.
0: Je tam i strážka se zvěří?
1: V těch základních není, ale vím, že Volvo si to tam definuje strážku s losem, a protože tam to mají velmi časté, takže oni ty auta ladí na to, aby to zvládli.
0: Když se vrátíme k těm začátkům v kuchyni, máme to asi každý spojený s dětstvím, a vzpomínáme na to, co šlo těm babičkám a co jsme od nich měli nejradši. Tak co vařila vaše babička? Jaké jsou ty vaše vzpomínky? Jak ty vaše vzpomínky voní a chutnají?
1: No já si teda pamatuju, kdybych třeba trošku uhnul do toho fermentování, tak já si vždycky pamatuju, že jsem u babičky na dvoře vždycky měla kameňák, kde tam prostě byly kvašáky a zelí. Prostě bylo to na tom horku, jo. A teďkom prostě jsem to v létě otevřel, to úplně páclo mě to do nosu. A teďkom jsem to začal kousat, ten kvašák, ten mě celý ostříkl. A já jsem ještě si vzal vždycky nějakou skleničku a napil jsem se té vody. To je pro mě úplně jako dětství, prostě u babičky, prostě na dvorku a potom táta to dělal to stejné i se zelím a takže to je pro mě třeba úplně dětství tohle, no.
0: Šťáva zkvašeného zelí taky?
1: Zkvašeného zelí, přesně tak, no.
0: Tak je to zdravá věc?
1: Je to zdravá věc. A tata tam dával ještě kousek jablíček a do toho jablíčka, když se kousl, no to byla symfonie, to bylo nasládlé, nakyslé, no super.
0: Byla tam i ta umami chuť?
1: Přesně tak, tam byla ta úplně prostoupená tím.
0: Kolik toho bylo u vás doma takhle v těch domácích zásobách na zimu, taky jste křečkovali?
1: Určitě naši jako nikdy nebyli, řeknu, nějaký jako extra zámožní rodiny, byli jsme prostě taková střední třída vždycky, a takže jsme vždycky měli jako nějaké zavařeniny doma, jo, takové kvašené věci, prostě ve sklepě vždycky se našly.
0: Mm-hmm. Kvasí ten zelí taky po staru?
1: Jo, já se s tím hodně hraju, mám takový ten tátův recept, který jako vždycky se snažím držet, ale potom se snažím strašně moc experimentovat.
0: Povídáme si s Radimem Stráníkem.

0: 23 hodiny a 30 minut. Krátké zprávy a Monika Chmielová. Kdo bude kandidovat za hnutí ANO v podzimních volbách, bude jasné na konci června. Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová na Nově řekla, že hnutí kandidátky ještě neschválilo. V hlavním městě ale místní organizace hnutí už jako kandidáta na primátora vybrala Ondřeje Prokopa. Ten podle zjištění serveru Seznam zprávy v majetkovém přehledu nepřiznal, že v Praze vlastní 3 byty. Prokop řekl, že jde o omyl a je připravený zaplatit pokutu. Podle Schillerové kvůli tomu po jeho nahrazení v čele kandidáta nikdo nevolá. Proč nemovitosti nepřiznal, ale podle ní bude muset vysvětlit. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat také nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu a navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 933. Z toho nákazu virem nepřežilo 245 lidí. Oznámilo to tamní ministerstvo zdravotnictví. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboly Bungi Bugio. Zatím pro ní neexistuje žádná schválená léčba ani vakcína. A v Liberci je ode dneška pro dopravu uzavřená Masarykova ulice. Vede do Lidových sadů, kde je například zoo nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Práce podle vedení města potrvají do prosince. Tramvaje mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady nahradily autobusy. Sport. Fotbalisté Německa bojují o druhé vítězství na světovém šampionátu. Utkání s pobřežím Slonoviny vidí Tomáš Petr.
1: 10. minuta začíná, Německo pobřeží Slonoviny nerozhodně 1-1. Pobřeží Slonoviny poslal ve 30. minutě do vedení Kessie. Před pár okamžiky vyrovnával střídající Unda v přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: V už dohraném utkání Nizozemsko deklasovalo Švédsko 5-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu u Ořecha a uzavřená silnice 40 u Valtic. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je na 19. kilometru uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu. A nájezd od Ořechu směrem k D1 je možný. U nájezdu na okruh počítejte s kratším zdržením. Silnice 40 z Mikulova do Břeclavi je neprůjezdná. V úseku mezi Valticemi a Sedlcem provoz blokují následky srážky osobního auta s dodávkou. Místo objedete přes Lednici. Komplikace máme hlášené na silnici 14 z Náchoda do Červeného Kostelce. V Horní Radechové spodl na vozovku strom. Jsou tam i stržené dráty elektrického vedení a průjezd je proto omezený. S omezením počítejte i na silnici 13 z Ostrova do Karlových Varů. A před sjezdem na Sadov na 5. kilometru se uklízí po požáru autobusu. Průjezd je pomalejší. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Čištění a údržba jsou plánované do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu.
4: A tím hostem je Radim Stráník, podnikatel roku soutěže EY. Vy jste vybudoval značku vlastně velkého světového formátu a snažíte se udávat a udáváte trendy v oblasti zdravého stravování. Co to zdravé stravování podle vás je?
5: Ono se to často, plno lidí by rádi nějakou jako rychlou zkratku, nějakou jednu super potravinu, která jako je spasí, ale ono je to jako celý komplexní jako takový systém. Takže jako dneska se ví, že by se mělo jíst co nejvíce rozmanitě, aby ten střevní mikrobiom jako měl co nejvíce, jak bych řeknu, složek, z kterých mohl fungovat. Takže to je pro mě dneska zdravé stravování.
4: A vy, předpokládám, máte bohatý mikrobiom.
5: Snažím se o to, snažím se ho dobrou vlákninou sytit a hodně bílkovinama.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Radim Stráník ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jak jste začínal ve vlastní kuchyni? Co jste zkoušel fermentovat, tedy kvasy? Bylo to podle babičina receptu?
1: Jasně. První věc, co byly, tak bylo zelí, byly kvašáky. Ty se jako jakž takž jako povedly a říkám, a pojďme dál. Tak jsem to začal testovat a to už se nepovedlo. Tak jsem prostě
0: a snědl jste to taky?
1: Snědl jsem to taky a samozřejmě, když to bylo úplně jako třeba plesnivé, no, tak jsem to nejedl. Jasně. A pak jsem jako tam naše objevil jako to kouzlo jako těch pár pravidel, co potřebujete dodržovat. Jsou to 2% soli a bez přístupu vzduchu. A v podstatě, když dodrží tady tohle, tak jako to ve většině případů to vyjde. A já jsem fermentoval úplně všechno. Já jsem si dokonce hrál, že jsem jako fermentoval maso a dělal jsem z toho garum, což je takový jako klasický středověký, taková jako něco jak sojová omáčka. A byla prostě fantastická věc, která byla úplně plná umami a doteďka na tom myslím, ale bylo to prostě hrozně zlouhavé. To trvalo 2 roky, než to...
0: Aha. Takže opak toho, když si někdo dělá domácí pršut, že suší tu šunku, jo?
1: No. Jako ty principy tam jako jsou podobné, protože co tam jde, vy potřebujete tu bílkovinu, ten dlouhý řetězec, rozložit na nějaké jako kratší řetězce, což jsou aminokyseliny. A jeden z těch aminokyselin je glutamát, což je to umami. Takže vy tam prostě jako najednou objevíte přesně jak v těch sušených masech, tak tedy v tomhle fermentovaném mase objevíte úplně takové jako zvláštní chutě. Říkáte, to je tak dobré, a to je přesně ono.
0: Mm-hmm. Někde se uvádí, že nejblíž tomu, co doma máme, jsou chuti umami houby. Souhlasíte s tím?
1: Je to tak. Je to, ještě když se třeba vysuší, tak to je prostě naprosto umami pecka. Dají se taky fermentovat. Je teď hodně trend to fermentovat z koji, což je taková tradiční plesnivá rýže, která pochází z Japonska a v podstatě ta plesnivá rýže má v sobě enzymy, které rozkládají ať už bílkoviny, anebo sacharidy na jednodušší, tady řeknu, aminokyseliny nebo cukry a funguje to úplně skvěle, je to fantastické.
0: A ta rýže se musí nejdřív nechat splesnivě?
1: Přesně tak. Ona se zasype takovou spórou a ona na ní vyroste taková houba, jak kdyby, jo, minus to kropidlák rýžový. Při nějakých 30 stupních to kvete asi 3 dny, to vykvete a do té rýže se vypustí ty enzymy, ty trávící. Mm-hmm. A ty můžete použít na všechno potom.
0: Proč u vás nakonec vyhrála rajčata?
1: A protože máme hrozně blízko, všichni jako je pěstujeme a my jsme vždycky měli toho plnou zahradu a mají hrozně velký podíl přírodního glutamátu, což mě na tom strašně baví, takže jako já tu umami jako tak obsesivně hledám ve všem a tady jsem ji našel strašně moc, tady jsem je sfermentoval, tak to bylo skvělé.
0: A v Japonsku, tam je nejčastější co?
1: Tam nejčastěji fermentují sojovku, takže oni vezmou prostě sojové boby a tady s touhle plesnivou rýží většinou a buď to dělají sojovku nebo misopasty. To je úplně pro ně největší standard. Jo, takže takhle jenom oni.
0: A když jste jim řekl, že byste chtěl, nebo že se snažíte o kvašená rajčata, co vám na to řekli?
1: Japonci. Poslal jsem to pár kamarádům, potom ty výsledné vzorky a byli z toho nadšení. Řekli, že tady by to určitě fungovalo. Takže až budeme expandovat

0: Podnikl Pavel Radim Stráník ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když jste dostal tu nabídku do Japonska být jako výpočtář crash testů v tom automobilovém průmyslu, říkal jste si, že to je dobrá šance, že by se to, jak se říká, mělo chytit za pačesy, nebo jste váhal?
1: Já jsem o tom už uvažoval. Já jsem měl za sebou nějaké 3-4 roky po škole a měl jsem takový jako trošku syndrom nebo syndrom maločecháctví. Jsem si říkal, jo, ty Češi to tady dělají, je to špatně. Já se potřebuji nějak srovnat jako se světem. Tak jsem šel jako, takže já už jsem v tu chvíli, už jsem trošku pohlížel se po nějakých nabídkách a když to přišlo, říkám, jo, kdy jindy. Nemám děti ještě, měl jsem v tu chvíli, jsem měl přítelkyni, ale říkám, pojď, to musím zkusit, celý život bych litoval. Mm-hmm. Tak jsem šel a během chvíle jsem zjistil, že jako se vůbec nemám co stydět. A ta škola, kterou jsem vystudoval, tak mě perfektně připravila vlastně na tady tohle. A potom jsem tam po pár týdnech jsem vedl v podstatě jako mezinárodní týmy, jako Indů, Mexičanů, Japonců, Číňanů a úplně se to užíval.
0: A co jste se dozvěděl v Japonsku o sobě?
1: Já jsem tam prošel takovou jako epizodou, kdy jsem jako měl jako takovou jako trošku depresi, že jsem jako fakt si říkal, co to jako je, co je, jak se posunu dál. A dozvěděl jsem se tam, že prostě, když se rozhodnu, že něco chci udělat a opravdu to v tom věřím, tak dokážu úplně cokoliv na světě. To, co nám vždycky říkali jako v dětství, že jako můžete dělat cokoliv, a jsem tak jako nevěřil nikdy. A tam jsem se dozvěděl, že opravdu můžu.
0: A kdo teď jste?
1: Já se tak považuji za takového jako mnohorolového člověka. Já jsem určitě řeknu otec, partner a milovník jídla. A to, co mě nejvíc baví, tak nejvíc mě baví jako budovat. A mě baví jako hrozně jako něco jako vytvářet, abych viděl, že za mnou jako něco je. Takže mě se pořád ptají, jako jestli to prodám a jako skončím a říkám, co bych dělal. Mě to strašně baví prostě, mě to baví to budovat, posouvat to, takže z toho jsem strašně nadšený.
0: A vize do budoucna?
1: A prostě a změnit jako svět, jako řeknu, dochucovadel, aby jako byl jako to zdravé jídlo byl jako nový normál, aby to nebyl extrém. Jo, to je moje vize v podstatě.
0: Proč máte tolik reklamy na sociálních sítích? Někdo by si mohl říct, že to je až nedůvěryhodné.
1: To chápu. U nás je to dáno z toho důvodu, že my naše řeknu kategorie, zálivky, nejsou tak vyhledávané, takže my potřebujeme ten trh edukovat. Takže já prostě musím lidem vysvětlovat, pojďte si dát zálivku, pojďte ochutnat zeleninu, pojďte si ochutit dobře salát a my ten trh musíme trošku edukovat. A takže my se musíme lidem více tlačit na oči, než kdyby jsme měli nějakou komoditu, která je třeba vyhledávaná, jo, typově řeknu oříšky, jo, nebo prostě majonézy a takhle. Takže my tam musíme hodně si odpracovat na těch sociálních sítích.
0: Co takové ty klasické zeleninové saláty v Japonsku? Jí se tam taky?
1: No, jako oni nejsou moc na zeleninu, samotní Japonci, jako že bych řekl, že oni si nakrájí zeleninu a zaliju s to nějakou zálivkou, to jsem tam snad jako nikdy neviděl. No.
0: Bolelo něco při tom, kdy jste se rozhodoval, kým vlastně budete? Kdy jste zjistil, co umím, ale taky co neumím? A to, že chci někým a něčím být? Vlastně jste si řekl, mohl bych narazit.
1: No to víte, že jako nějaké jako strachy jako ve vás pořád jsou, jako že jako selžete. Jo? A tím víc ještě, jako když o tom mluvíte, jako nahlás a říkáte to každému na potkání, tak potom si jako večer říkáte, no možná nepřehnal jsem to jako tady s těma ambicema, jo? Co když se to pokazí? No a najednou se to prostě děje, najednou se to stává, najednou se to posouvá a pořád ale ten strach ve mně jako je, jo? Že jednou se to prostě nepodaří. No.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
1: Říkám si, jsme předem obětováni.
0: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
1: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc. Jako tyfus.
0: Audioknihu Válečný pilot na Radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Radiožurnál je přesně půlnoc. A s novým dnem přinášíme hlavní zprávy.
3: Americký viceprezident Vance odjel do Švýcarska na jednání o trvalé dohodě s Íránem. Má se tam setkat se zástupci Teheránu. V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Zdravotníci museli ošetřit desítky lidí kvůli kolapsům. Zraněný reprezentant Jurásek už se na fotbalovém mistrovství světa nejspíš nezahraje. A dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty až do 34 stupňů. Je neděle 21. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Viceprezident Spojených států J.D. Vance odcestoval do Švýcarska, kam už přijeli hlavní iránský vyjednavač Ghalibaf i ministr zahraničí Araghchi. Na původní páteční termín iránská delegace nedorazila kvůli izraelským útokům na Libanon. Tvrzení Teheránu, že v sobotu opět zablokoval Hormuzský průliv, Washington odmítl. Průliv je prý stále průjezdný.
5: Vance novinářům před nástupem do letadla řekl, že hlavními tématy jednání budou podle něj příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Mluvčí amerického centrálního velitelství popřel prohlášení Íránu, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Provoz podle něj nadále pokračuje. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tankerů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Tisíce lidí si v sobotu v centru Londýna připomněli blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. Šlo o příznivce znovu připojení Británie k Evropské unii. 57% obyvatel se domnívá, že vystoupení země z unie byla chyba. Ukazují to data agentury YouGov.
6: Průvod prošel centrem Londýna a skončil na náměstí před britským parlamentem. Lidé přijeli z různých částí Británie, mnozí z Walesu nebo Skotska. Z Edinburghu přicestoval i Den. Jak mi řekl, věří, že Británie se jednou do Evropské unie vrátí. Nebude to prý zítra a možná ani ne za 10 let, ale bude to. V tuto chvíli ale návrat do 27 nemá v programu žádná z velkých britských politických stran. Například vládní Labouristé se snaží o přibližování k EU. Znovu vstoupení do Unie ale není na stole. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Ukrajina očekává další ruský masivní útok. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Česko zasáhly tropické teploty. Vyrovnat se s tím musí i návštěvníci závodů MotoGP na brněnském okruhu. Desítky z nich už kvůli kolapsům ošetřovali zdravotníci. Hlavní nápor diváků tam očekávají dnes.
8: Jsme přišli asi za Ayogurou, bylo to super, líbila se nám ta atmosféra.
9: No, nejvíc té kvalifikace.
8: Tak my jsme z Ostravska, Havíři jsou zvyklí na teplo, takže teplo nám nevadí.
10: Zatímco Petr a David z českého Těšína si šampionát užívají, ne všichni fanoušci zvládají horké počasí dobře. Záchranáři každý den ošetřují desítky lidí kvůli kolapsům, říká mluvčí Michaela Botová.
11: Dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, tom žitky před očima, začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu.
10: Zdravotníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol. Hana Novotná, Radiožurnál.
3: V Pardubicích má vzniknout naučná stezka o sportovní historii města. Magistrát chce do jejího vybudování investovat až 7 milionů korun. Projekt kritizuje část opozičních zastupitelů, podle kterých jsou navrhované náklady příliš vysoké. Vedení města je obhajuje. Součástí stezky v parku na Špici má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem.
12: 7 milionů na naučnou stezku mě přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
13: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Výhrady k naučné stezce má i Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory. Ten stojí za desítkami interaktivních prvků nebo naučných a zážitkových stezek v Pardubickém kraji.
14: Za mě to úplně nesplňuje podmínky té naučné stezky. Musí tam být nějaká naučná rovina, něco, co vypráví příběh. A já z toho úplně ten příběh nevidím.
13: Město ale cenu hájí. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice je naučná stezka zároveň umělecké dílo ve veřejném prostoru.
15: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů zase úplně o level jinam.
13: Plánovaná stezka v parku na Špici bude připomínat celkem 8 sportů. Z Pardubic Anna Svobodová, Radiožurnál.
3: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku pomáhá už 5 let. Je součástí projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu.
16: Půjčovna nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují, od kamerových lup až po chytrou navigační bílou hůl, říká vedoucí prodejny Andrea Hlaváčková.
17: Aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
16: Cílem projektu je podle ředitele nadačního fondu Jiřího Váni usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost.
18: Je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
16: V půjčovně totiž pracují sami lidé se zrakovým postižením. Výpůjční systém je teď taky technicky vylepšený, takže i nevidomí klienti si mohou vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Dnes uplyne 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji. Ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu.
19: Ten proces byl tajný, beze svědků. Je to nebývalý precedens v právu, kdy při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka.
20: Popsal vykonstruovaný soud syn generála Heliodora Píky, Milan. V rozhovoru pro Paměť národa vzpomínal i na to, že jeho otec odmítl emigrovat a zradit vlast.
19: On hovorí, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako lilie.
20: Komunisti obvinili generála Píku z vlasti zrady. Tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na haličské i alsaské frontě. Ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalista David Jurásek na mistrovství světa s největší pravděpodobností dohrál. Obránce Slávie si před zápasem s Jihoafrickou republikou poranil sval a podle asistenta trenéra Jana Suchopárka léčba potrvá déle. Národní tým se mezitím chystá na poslední zápas skupiny proti Mexiku. Po remíze s Jihoafričany Čechy za výkon kritizovali fanoušci i odborníci. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd negativní zpětnou vazbu zaznamenal.
21: Noviny sledují nebo sledují názory. Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní. Kritiku přijímáme. Já myslím, že byla i zasloužená. Zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco. Pro všechny fanoušky, kteří nás tady vlastně provází, jsou skvělí a já bych si přál, aby jsme po porážce a po remíze jim udělali trošku větší radost.
3: Fotbalisté Německa vyhráli na světovém šampionátu nad pobřežím Slonoviny 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1. Za 2 hodiny začne utkání Ekvádor Curaçao a v 6 hodin pak Tunisko vyzve Japonsko.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Omezení na Pražském okruhu u Ořecha a zavřená silnice 40 na Břeclavsku. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 zpomalíte za odbočkou na Stodulky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí jen levým pruhem kvůli práci na vozovce. Je tam také uzavřený sjezd na Ořech směrem od letiště. Kolony se ale už netvoří. Na Břeclavsku je neprůjezdná silnice 40 do Mikulova. Mezi Valticemi a Sedlcem blokují provoz následky srážky osobního auta s dodávkou. Objíždět můžete přes Lednici. Na silnici dálnici 43 z Brna do Svitav se vyhněte překážce za Lipůvkou. Mezi Lažany a Milonicemi leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované noční čištění. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě repríza sobotní publicistiky moderuje Vladimír Kroc.
0: Proč Izrael i přes dohodu o příměří dál útočí na Libanon a jak to ovlivní mírová jednání USA s Íránem? Proč stavba metra D v Praze nabírá zpoždění? Jihomoravští záchranáři jsou kvůli horku v pohotovosti. Jakou službu zajišťují na brněnských motocyklových závodech? Zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff je na cestě do Švýcarska, kde by mělo začít první kolo jednání s Íránem. Zeť a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je už na místě. Americko-íránská jednání ve švýcarském letovisku Birkenstock o mírovém ukončení konfliktu na Blízkém východě byla původně plánovaná na pátek. Nicméně Teherán jednání odložil kvůli pokračujícím izraelským útokům na Libanon. Na lince je amerikanista Krištof Kozák z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Nový izraelský útok na jihu Libanonu dnes zabil nejméně 16 lidí. Od včerejší 3. hodiny odpolední našeho času má přitom platit příměří dohodnuté v pátek mezi Izraelem a libanonským proíránským hnutím Hizballah. Jak to tedy je?
1: No tak je to především tak, že vlastně Benjamin Netanyahu a spousta lidí i v Izraeli, tak oni vnímají tu uzavřenou dohodu poměrně negativně, protože vlastně Benjamin Netanyahu se tak vyjádřil, že vlastně jako ta dohoda nesplnila ty základní cíle válečné operace. To z hlediska Izraele byla změna režimu. A teď je ta situace taková, že vlastně Donald Trump se nějakým způsobem dohodl s Tehránem a Benjamin Netanyahu vlastně narušuje to velmi křehké budování aspoň elementární důvěry. A proto teď, jak Donald Trump, zejména J.D. Vance, velmi tvrdě kritizovali Izrael, podobně jako vlastně kritizovali prezidenta Zelenského, že je to opravdu přehání, že vlastně by si měli uvědomit, jak izraelská vláda by si měla uvědomit, nakolik je vlastně závislá na Spojených státech, a vlastně naznačovali, že by tedy Benjamin Netanyahu s těmi útoky v Libanonu měl okamžitě přestat.
0: Ano, Izrael zintenzivnil útoky na jih Libanonu právě poté, co tedy ve středu Spojené státy a Irán podepsali distančně memorandum o porozumění. No a v něm se uvádí, že podpisem té dohody mají skončit vojenské operace na všech frontách, včetně libanonské. Čili může to ještě celou připravovanou dohodu zhatit, myslím, postoj Izraele?
1: No, ano, ale je dost možné, že prostě by ne...

0: Donalda Trumpa a jeho vyjednavače, kteří už chtějí ten v Americe velmi nepopulární konflikt mít za sebou. Takže ta situace je právě křehká z hlediska toho, jakým způsobem spolu teď izraelská americká vláda dokáží komunikovat, respektive nakolik dokáže Donald Trump svým drsným přístupem tak zatlačit na Benjamina Netanyahu, aby se tedy v úvozovkách začal slušně chovat a dodržovat to, co Donald Trump dojednal.
1: No, tak zdá se, že ten jeho přístup asi úplně nefunguje v tomto případě. Co to tedy značí o stazích mezi Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahuem? Mimochodem, Trump nedávno prohlásil, beze mě by nebyl Izrael.
0: Ano, to je součást toho vlastně mediálního nátlaku. J.D. Vance se taky vyjadřoval velmi kriticky a říkal, že vlastně izraelská vláda nemá na světě jediného spojence, jediného přítele, kromě Spojených států, a že by si to měli uvědomovat. Ale jako na pozadí mezi řádky to je, že by Benjamin Netanyahu měl vlastně poslouchat ty notičky, které z Washingtonu jsou dojednané. A to, že Benjamin Netanyahu se chová trochu jako neřízená střela, zejména co se týče té bezpečnosti, tak to je prostě dlouhodobý problém. Ale jako ta klička, ještě jak tím je to komplikovanější, tak je to komplikované ještě tím, že i na osobní úrovni Donald Trump už vlastně vulgárně křičel do telefonu na Benjamina Netanyahu, ať přesně kouká ty dohody dodržovat. Ale pořád ještě vlastně ta americká, izraelská i vojenská spolupráce je natolik těsná i politická, že kdyby Trump se úplně od Izraele nějakým způsobem distancoval a řekl, že nebude dodávat žádné zbraně, peníze, tak by to taky nebylo úplně populární doma v Americe. A Benjamin Netanyahu trochu využívá tuhletu znalost a ví, že politicky najednou vlastně opustit Izrael, tak to by v té americké domácí politice udělalo přinejmenším velkou paseku.
1: Zveřejněné kontury dohody mezi Washingtonem a Teheránem, tedy toho návrhu, budí ostrou kritiku nejen demokratů, ale i republikánů, včetně zastánců MAGA politiky, s tím, že pro USA je velmi nevýhodná. Co to znamená pro Trumpovu popularitu doma?
0: Je potřeba hlavně říct, že Donald Trump už teď není příliš populární, ty procenta se pohybují třeba kolem 35% podpory, což je historicky velmi málo, a tady ta válka tomu rozhodně nenapomohla. Ale ukazuje se, a to je zajímavé sledovat, vlastně rozkol trochu i v republikánské straně, kde třeba vlivný tady influencer Tucker Carlson, tak se jako prominentní republikán Trumpovec kdysi, tak ten teďka se hodně věnuje v podstatě šíření prostě antisemitských, antiizraelských videí. A to znamená, že republikáni, kteří stabilně prostě dlouhodobě stáli jasně na straně Izraele, ať se děje, co se děje, tak minimálně významná část najednou chápe ty kroky konkrétní, tedy toho kabinetu Benjamina Netanyahu, jako velmi problematické. A popularitě Donalda Trumpa to tedy mu to taky nepřidává.
1: Čím to, že se zdá, že šéf Bílého domu má větší porozumění pro Izrael, který významně komplikuje urovnání krize na Blízkém východě, než pro evropské partnery? Mířím k takové té roztržce s Itálií, kdy Donald Trump tvrdil, že Giorgia Meloniová žadonila na summitu G7 o selfiečko s ním. Premiérka to rázně popřela s tím, že si to celé Trump vymyslel. Italský ministr zahraničí pak oznámil, že ruší plánovanou cestu do USA. Co tou urážkou mohl Trump sledovat?
0: No, já si myslím, že tam je zajímavé, že se prostě o poněkolikáté ukazuje, že Donald Trump prostě žije v takovém svém vlastním světě, a když začne vyprávět nějaké ty svoje historky a myšlenky, že vlastně jako podvědomě si tam začíná je přikrášlovat tak, aby on v nich vypadal, skvělejší. A evidentně to dělá i u takhle banálních věcí. Já jsem viděl to video bez zvuku a tam to vypadalo, že rozhodně Giorgia Meloniová o nic nežadoní, naopak se do něj poměrně tvrdě pustila. Stejně jako se do něj tvrdě pustila přesně po tomto interview, které Donald Trump dával italským médiím.

0: Ale zase je potřeba říct, že to je trochu pikantní v tom, že s Giorgio Meloni například v otázce zpřísňování imigrace, tak Donald Trump vlastně souzní a ona bývala jednou z těch evropských političek, která ideově, rámcově jako zapadala i do toho trumpovského maga světa, ale ukázalo se, a zase to byl tedy hlavně postoj k Izraeli, že ta roztočka je velká.
1: Amerikanista Krištof Kozák, děkuju vám, nashledanou.
0: Díky moc za pozvání, hezký den.
1: Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí Krtského nádraží na majetkovém vyrovnání, které umožní postavit stanice budované linky metra D nádraží Krč. Dohodu v noci na pátek schválili městští zastupitelé. Zároveň oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory, a to s více než 2,5letým zpožděním. Ve vysílání vítám náměstka pražského primátora za Piráty Jaromíra Beránka. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání do vysílání.
1: Dá se krátce říci, proč projekt nabral takové zpoždění?
2: Projekt nabral takové zpoždění zejména z toho důvodu, že se nám jednotliví soutěžitelé, uchazeči o tu zakázku začali soudit proti sobě. A protože v České republice máme zatím velmi nedokonalé protisoutěžní nebo soutěžní zákony, tak je možné téměř kdykoliv podat jakoukoliv námitku, odvolání, a to i opakovaně.
1: Předseda opoziční Prahy sobě a bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr kritizoval zpoždění s tím, že podle něj, teď cituji, připravenou veřejnou zakázku dostala současná koalice hotovou v mašličkách díky mé práci během minulého volebního období. Je škoda, že její dotažení pak současné koalici zabralo celé volební období. Konec citace. Připouštíte, že to mohlo jít rychleji?
2: Myslím si, že to je téměř vyloučené, protože zakázka sice byla připravená, ale dopravní podnik opakovaně vysoutěžil stejného zhotovitele a soudy i antimonopolní úřad nám nakonec dali za pravdu. To znamená, neříkám, že nešlo vůbec nic zrychlit. Samozřejmě vždycky jsou tam nějaké časové rezervy, ale soudy ukázaly, že jsme měli pravdu a že jsme postupovali správně.
1: A je pravda, že Piráti chtějí po prázdninách navrhnout ve sněmovně novelu zákona o veřejných zakázkách, která by měla podobným scénářům do budoucna zabránit? Jak?
2: Tak, pan poslanec a můj zastupitelský kolega Zdeněk Hřib se k tomu včera přihlásil při stříhání pásky nebo poklepávání základního kamene úseku 1D1B. Nové linky metra a konkrétně zmiňuje, že by změnil způsob fungování antimonopolního úřadu právě tak, aby rozhodoval pružněji, rychleji a nebylo možné už to nekonečné odvolávání jednotlivých uchazečů proti sobě, což já osobně také vnímám jako ten nejzásadnější problém.
1: Proč jednání s vlastníky v Krči trvala 3 volební období? Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka za STAN šlo o jednu z nejsložitějších majetkových dohod v historii města. V čem to bylo tak komplikované?
2: Je to tak, mohu to potvrdit, jde skutečně o velmi složitou majetkoprávní transakci, dochází ke směně pozemků, pokud všechno, a teď už věřím, že to dobře dopadne, tak by mělo jít o složitou směnu, v rámci které my dostáváme pozemky potřebné pro výstavbu metra, no pak vlastníci velké části pozemků v rámci toho Krčského údolí potom dostanou jinou protihodnotu. Proč je to složité? Protože zájmy města se v mnohem rozcházejí se zájmy soukromých vlastníků. Tady je zapotřebí připomenout, že se jedná o dědice původních vlastníků, historických sedláků, kteří mají velmi jasné představy o tom, jak by ten prostor měl být využíván. A asi není žádným tajemstvím, že pokud se jedná třeba o Šato Krč, ten krčský zámeček, tak tam si přijí maximální klid, což je opět trošku v konfliktu se zájmy města.
1: Jak se má v budoucnu změnit nádraží Krč?
2: Kdo trošku zná to místo, nádraží Krč, já jsem tam byl skoro okolností před pár dny, tak by mě dal asi za pravdu, že je to velmi ponuré místo, kde docházelo opakovaně k požárům, bydlili tam bezdomovci a děli se tam věci, které zkrátka dobře ve svém sousedství mít nechcete. To, co je nejzásadnější, my to místo chceme kompletně proměnit a propojit s navazující obytnou čtvrtí. To znamená, vznikne zde nový podchod, aby se obyvatelé té Dolní Krče dostali jednoduše a rychle jak na nádraží, tak na stanici metra. A potom vznikne samozřejmě nová velká stanice metra těsně napojená na železniční zastávku, železniční stanici. A co je ještě příjemný bonus, tak protože se nacházíme v bezprostřední blízkosti jižní spojky, tak zde vybudujeme i 5+R parkoviště pro více než 500 aut.
1: Původně mělo metro z Pankráce do Písnice začít jezdit v roce 2029. Kdy je to tedy z dnešní perspektivy reálné?
2: Tak rok 2029 se původně týkal otevření toho prvního samostatně provozovatelného úseku do Nových Dvorů, kde aktuálně počítáme s tím, že podle harmonogramu by stavební část měla být dokončena v prvním kvartále roku 2032 a provoz s cestujícím je potom zahájen do konce téhož roku. Ale tím, že jsme vlastně přišli o ty 2,5 roku na tom, dejme tomu, prvním úseku, tady se stále pohybujeme v úseku 1D1, konkrétně té podčásti B, tak se nám současně ale přiblížila i realizace toho úseku 1D2, to znamená mezistaniční úseky do Libuše a potom dále do Písnice. A já pevně doufám, že se v září kolegům z dopravního podniku podaří vysoutěžit zhotovitele i stanice Libuš a že bychom stanici Libuš mohli otevřít už společně s ostatními stanicemi právě do toho konce roku 2032.
1: Ještě velmi krátce se vrátím k té novele zákona o veřejných zakázkách. Vy o tom mluvíte delší dobu, že by se mělo změnit přístup antimonopolního úřadu. Myslíte si, že se vám to podaří ve sněmovně prosadit?
2: Já si myslím, že teď už si i kolegové z ODS a doufám, že i s ANO uvědomují, jakou neplechu to může skutečně způsobit. Protože jedna věc byla nějaká politická nominace předsedy antimonopolního úřadu, to asi nechci dále komentovat. A ono se totiž ukazuje v současnosti, že to neblokuje výstavbu pouze v hlavním městě Praze, o čemž bychom si mohli ještě myslet, že třeba někteří nepražští poslanci z toho můžou mít škodolibou radost, ale blokuje to skutečně výstavbu v rámci celé České republiky. A ruku na srdce, u takto významných tendrů, jako byl ten včera zahájený úsek 1D1B za 30 miliard korun, jsou zájmy soutěžitelů pochopitelné. Zkrátka dobře, nikdo nechce přijít o takto významnou zakázku.
1: Čili věříte, že tu podporu najdete?
2: Já věřím, že tu podporu najdeme a ještě bych rád zdůraznil, že my potom do budoucna u těch dalších úseků od začátku plánujeme zapojit Transparency International, abychom měli plný dohled nad transparentností a dejme tomu čistotou těch soutěží, abychom zkrátka dobře soutěžili nejenom za jasných podmínek, ale i za co nejlepší cenu a za co nejlepší čas.
1: Jaromír Beránek, náměstek primátora hlavního města Prahy za Českou pirátskou stranu. Děkuju, naschledanou.
2: Děkuji a přeji hezkou sobotu. Naschledanou.
1: V centrální části Čech a na jižní Moravě bude dnes opravdu horko. Teploty mohou dosáhnout až 36 stupňů ve stínu. Místy navíc hrozí silné bouřky. Teplotní rekordy na jižní Moravě padaly už včera. Kolem 34 stupňů tam naměřili na 5 stanicích. Záchranáři jsou proto v pohotovosti. V Brně navíc zdravotníci zajišťují službu na závodech MotoGP na Masarykově okruhu, které navštěvuje na 200 000 lidí. Ve vysílání je teď Michaela Botová ze zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jak lidé na jižní Moravě zvládali to horko? Měli jste už včera víc výjezdů než obvykle?
3: Ano, my jsme v rámci Jihomoravského kraje měli 350 výjezdů. Řekněme, že to je o 50 více, než je běžný průměr. Určitě svoji roli sehrály ty vysoké teploty, ale kromě toho také zvýšená koncentrace počtu lidí v rámci Jihomoravského kraje a konkrétně tedy především Brna a okolí kvůli těm závodům.
1: No, tam se sjíždějí statisíce lidí. Posilovali jste služby, vypomáháte si třeba i lékaři, kteří obvykle působí mimo záchrannou službu?
3: My máme lékaře na záchranné službě a konkrétně musím říct, že tady na Masarykově okruhu máme takzvanou zdravotnickou asistenci. To znamená, během těch 3 dnů, pátek, sobota, neděle, se tu prostřídají desítky mých kolegů. My tu máme přímo v areálu 5 záchranářských posádek a 3 lékařské týmy. Máme tu také speciál, terénní sanitku a samozřejmě kolegy krizové manažery, kteří dohlížejí na plynulý průběh té akce. A my jsme včera už vlastně v rámci toho závodu ošetřili téměř 2 desítky návštěvníků. Především šlo skutečně o kolapsy z horka, ale byla to také třeba drobná poranění. Dneska jsme v tuto chvíli, řekněme, na nějakých 2 desítkách pacientů, takže skutečně jsme připraveni i na to, že ten nápor bude větší právě kvůli tomu horku.
1: A museli jste zasahovat u něčeho závažnějšího, řekněme?
3: Zatím závažné případy nebyly, ale vzpomínám si, že v loňském roce jsme vlastně ten poslední den závodu ošetřovali i pacienta, který měl zástavu oběhu, takže jsme i resuscitovali. Zatím tu žádný vážnější stav nebyl, ale abych komplexně odpověděla na vaši otázku, tak ano, i v rámci města Brna jsme přidávali posádku navíc a také máme navíc operátora ve směně.
1: Je z hlediska zdravotního stavu větší problém ta vysoká teplota nebo spíš dusno a velká vlhkost vzduchu?
3: Řekněme, že nejzávažnější jsou ty vysoké teploty a pálení slunce, to znamená, my doporučujeme kromě toho, aby lidé hodně pili, tak aby se také schovávali do stínu, aby měli pokrývky hlavy. Tady v rámci Masarykova okruhu jim doporučujeme, aby především dbali pokynů organizátorů, policie, aby měli u sebe neustále nabitý mobil a byli připraveni zavolat si pomoc, bude-li to potřeba. Kromě toho také nedoporučujeme konzumaci alkoholu, protože alkohol odvádí z organismu vodu. Ten organismus je pak dehydratovaný a to vlastně celou tu situaci ještě zhoršuje a zase ještě o něco blíže tomu kolapsu.
1: Ještě k tomu, kdy zavolat sanitku. Ve velkém horku asi se leckomu udělá třeba nedobře, ale kdy je ta hranice, když by člověk se měl obrátit na záchrannou službu?
3: Pojďme si to vysvětlit právě třeba na principu toho kolapsu. Pokud nám tedy pacient skolabuje na slunci, okamžitě se ho snažíme dostat především do stínu, dáme mu napít, ochlazujeme ho a sledujeme ten stav. Pokud by teplota neklesala, nebo pokud by dokonce začalo docházet, řekněme, k poruchám vědomí, tak pak určitě zavolat na pomoc nás, vyhledat odborníky.
1: Jezdci se na okruhu řídí rychlostí až 360 km za hodinu v kombinéze zažívají horko jako v sauně, tedy předpokládám, a v zatačkách brousí kolenem o asfalt. Tak předpokládám, že tě ale mají vlastní lékaře, nebo zasahujete případně i u nich?
3: Předpokládáte naprosto správně, je to rozděleno. My jako Jihomoravská záchranka máme v péči návštěvníky závodu a závodníky samotné ošetřují speciální zdravotníci a lékaři a nesouvisí to tedy s námi.
1: A máte při té práci možnost třeba i sledovat závody?
3: My tady máme samozřejmě v našem stanu, ve kterém máme až 12 monitorovaných lůžek a právě některé pacienty si sem vozíme, tak my tady máme obrazovku, takže ano, můžeme samozřejmě sledovat. A pokud jde o ty posádky, tak ty jsou rozmístěné na tribunách, takže pokud zrovna neošetřují pacienta nebo pokud zrovna nemáme pacienty tady ve stanu, tak samozřejmě můžeme využít toho času sledovat a fandit, protože tam ano. Máme žedisko v ohni.
1: Michala Botová ze zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, tak přeju hladký průběh služby. Děkuju, naschledanou.
3: Děkuji také, naslyšenou.
1: Tolik publicistika Vladimír Kroc.
4: Na Radiožurnálu jste slyšeli reprízu sobotní polední publicistiky s hosty moderátora Vladimíra Kroce. Máme 30 minut po půlnoci. Monika Chmilová a krátké zprávy.
5: Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídili evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa. Útočník v Krasnodaru na jihozápadě Ruska včera pobodal několik lidí v nákupním centru. Nejméně jedna žena podle ruského ministerstva vnitra zemřela cestou do nemocnice. Počet zraněných zatím není potvrzený. Pachatel podle úřadů během útoku vhodil pyrotechniku do dětského koutku. Nikoho tam nezranil. Útočníka policie zadržela. Sobotní tropické teploty doprovázely během odpoledne i bouřky. Polámané větve a odčerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly také Liberecko a Jablonecko. Zhruba ke 30 případům vyráželi hasiči na Vysočině. Kromě polámaných větví řešili i auto uvízlé v zaplaveném podjezdu. Ke kurioznímu případu vyjeli příbramské jednotky. Dva lidé kvůli vodě tekoucí z polí uvízli v zahradním altánu. Zachránit je museli hasiči na člunu. Výstraha před silnými bouřkami v Česku platí i dnes. A vedení hlavního města dnes na pražském Edenu slavnostně zahájí olympiádu dětí a mládeže. Před publikem nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli. Připravený je i doprovodný kulturní program. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky. V kategorii Moto2 zaostal za Kolumbícem Alonzem o 205 tisícin sekundy. Sprint MotoGP vyhrál Ital Bagnaia.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za Němčicemi a omezení na pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 z Vyškova do Kroměříže pozor za Němčicemi nad Hanou. Na kilometru 248 osobní auto srazilo srnu. Nehoda je za zatáčkou, tak opatrně. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem se totiž pracuje v pravém pruhu. Najet od Ořechu ve směru k dálnici D1 se ale dá. Silnice 40 z Mikulova do Břeclavy je opět průjezdná. Úseku mezi Valticemi a Sedlcem se střetlo osobní auto s dodávkou. Ještě se tam vyšetřuje, takže projedete Kyvadlově jedním pruhem. Na Karlovarsku opatrně na silnici 13 za Ostrovem ve směru na Karlovy Vary hořel autobus. Kvůli úklidu následků je uzavřen jeden pruh a zpomaluje se. A v Praze je stále uzavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované noční čištění, skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Příjemnou noc přeji ve společnosti nočního radiožurnálu, který právě začíná. Máme necelé 4 minuty po 12:30 a dnes je neděle 21. června. Čeká nás opět tropický den, takže ideálně vyražte někam k vodě nebo třeba na dobrou zmrzlinu. A i dnes bude noc patřit fotbalu, ale to zejména až po 14:00. A tak nás do té doby čekají i jiná než fotbalová témata, jako třeba hned to první, co zazní v nočním radiožurnálu. Palivové články pro vodíková letadla teď totiž testují čeští odborníci, kteří jsou zároveň v čele mezinárodního projektu Newborn. Jeho cílem je do 4 let postavit funkční stroj. My jsme se byli podívat, jak testování vodíkového pohonu v mobilní laboratoři vypadá a reportáž nabídneme za pár minut.
6: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: To byly finští Him a píseň Join Me z roku 1999. Původně se jmenovala Join Me in Death, ale nakonec se užívá zkrácená verze názvu písně, tak snad potěšila a přeji i nadále příjemný noční poslech. Vodíkové letadlo, které nevypouští žádné emise, je blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži začalo testování pohonu s vodíkovým článkem o výkonu, který by stačil pro malé dopravní letadlo. Zatím jde o výzkumný prototyp, který by ale do 4 let mohl být reálným strojem. Evropský projekt Newborn koordinují čeští vědci a proto vyrostla mobilní testovací laboratoř právě v Řeži u Prahy.
1: Ještě není opravdu odzkoušeno, že všechno funguje tak, jak má. To je ten hlavní důvod, proč to nemůže být zapnuto za přítomnosti lidí.
2: Vysvětluje Aleš Doucek z UJV Řeš, proč se testování vodíkového palivového článku odehrává tady, v odlehlé části Ústavu jaderného výzkumu.
1: Vidíte tady vysoké hromosvody například. Počítá se s tím, že někde mohou být nějaké technologické odfuky, může dojít k nějaké mimořádné situaci.
2: Tak se pojďme podívat blíže, protože tady vidím 4 kontejnery a ten úplně největší je otevřený a uvnitř vidím takovou změť trubek, modré, stříbrné, takže kde je tady ten vodík?
3: V těch lesklých, těch nerezových trubkách, abychom zabezpečili těsnost, v těch modrých se nachází vzduch anebo chladivo.
2: Říká výzkumník David Klištěnec a můžeme vidět ten konkrétní palivový článek?
3: Taková velká krabice, která ale bude namontovaná až trochu později, protože my potřebujeme nejprve ověřit, že ty jednotlivé systémy spolupracují a dělají to, co mají.
2: My jsme teď se přesunuli vlevo od té pohonné vodíkové jednotky, kde vidím nějakých 3, 6, 9, vlastně 18 ventilátorů.
4: Je to tak, je to 32 ventilátorů, jsou za těmi plechy, které nejsou vidět. Pavle, můžu poprosit o zapnutí ventilátorů?
5: Ano, zapínám.
4: Tohle zařízení je odporová zátěž, která slouží ke spotřebě vyrobené energie tím vlastním systémem s palivým článkem.
2: Představujeme další z unikátních zařízení Václav Mareš z Honeywell Aerospace.
4: Vy vidíte vlastně z téhle strany ty ventilátory, nicméně z druhé strany jsou ty vlastní topné spirály.
2: Takže to obcházím, musím si dát samozřejmě pozor, abych nešlápal na něco, co není správně. No a tady vidím.
4: To jsou topné spirály, v podstatě úplně to samé, co máte doma v troubě. Tady jich máme akorát 330, každá zhruba u výkonu 3 kW, takže dohromady ten potřebný 1 MW.
2: Teď půjdeme se podívat ještě do dalšího kontejneru. Tam vlastně nejsou přístroje, ale jsou tam lidi a počítače.
6: Teď vidíme údaje z toho systému z několika desítek, možná dokonce stovek senzorů.
2: Pavel Trnka jde k jednomu z monitorů.
6: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku, monitorujeme a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku, dusíku a průtok.
2: Vidím, že ta teplota vodíku je kolem 22 stupňů, to stačí?
6: To nestačí, článek pracuje někde kolem 80 stupňů, takže jak ten vodík, tak kyslík dodáváme na této teplotě.
2: Ale já vím, že my ten palivový článek můžeme vidět, Davide. Tady je taková dřevěná krabice a ta to uchovává.
3: Takže tohle to je vlastně ten jeden 300 kW palivový článek, ale ono reálně těch článků tam je téměř 400. Jsou to vlastně tenké vrstvy, které jsou naskladané na sobě, takže jakmile propojíme tuhle tu krabici s těmi jednotlivými trubkami a hadicemi a přivedeme vzduch, vodík, tak jsme schopni generovat tu elektrickou energii.
2: Vodíkový článek pro letecký pohon se podle technického vedoucího projektu Newborn Ondřeje Kotaby bude tady v Řeži testovat celé léto.
7: Jedná se o integraci komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme hodně z těch rizik ověřili, že tam nejsou, že většina věcí se chová tak, jak má.
2: A pokud všechno půjde hladce, tak by evropské vodíkové letadlo mohlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Radiožurnálu.
1: Svobodní zednáři sami se označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Vyznávají svobodu slova, toleranci, mezilidskou vzájemnost a obecně humanistické ideály. U některých lidí ale mívali pověst záhadného bratrstva spřádajícího lstivé plány na uchvácení světa. Co o nich vlastně víme? A je něco, co stále zůstává tajemstvím? Hostem Radiožurnálu bude historička Jana Čechurová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
3: Násilí vůči političkám může ohrozit fungování demokracie. Izrael útočil v pásmu Gazy, úřady informují o několika mrtvých. Tenistka Marie Bousková porazila Karolínu Plíškovou a na turnaji ve Velké Británii bude hrát v finále. A dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až 34 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Genderově podmíněné násilí vůči političkám může podle organizace Forum 50% oslabovat fungování demokracie. Přispívá totiž k vyloučení žen z veřejného a politického života. Podle průzkumu organizace, kterého se od listopadu do března zúčastnilo 41 ze 67 českých poslankyň, jejich část kvůli osobním útokům omezuje politickou aktivitu. Forum 50% doporučuje například zřízení nezávislého orgánu v poslanecké sněmovně, na který by se mohly političky obrátit. Podle jejího předsedy Tomia Okamury z SPD k tomu slouží i mandátový a imunitní výbor.
4: Bych chtěl vyzvat, pakliže jakákoliv poslankyně má zkušenosti, že někdo obtěžuje, tak aby se obrátila okamžitě na mě. Já bych se rád dozvěděl, o co jde, a samozřejmě bych okamžitě zjednal pořádek. Případně můžou podat ten podnět na mandátový imunitní výbor, který je k tomu přímo určen. Ta jednání jsou neveřejná.
3: Sobotní izraelské údery a střelba v pásmu Gazy zabily nejméně 9 lidí, včetně dítěte, tvrdí to místní zdravotníci. Vzdušný útok zasáhl bytový dům ve městě Gaza. Mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás platí od loňského října klid zbraní, který ukončil rozsáhlé vzájemné boje. Obě strany se ale vzájemně obvinují z jeho porušování. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, ovládané Hamásem, tvrdí, že od začátku příměří zemřelo přes 1000 Palestinců. A izraelské údery v Libanonu v sobotu nepřežilo minimálně 20 lidí, tvrdí to libanonská civilní obrana. Militantní hnutí Hizbalah na to odpovědělo 50 střelami, které mířily na izraelské jednotky na jihu Libanonu. Obě strany tak porušují příměří, které uzavřely v pátek odpoledne. Pokračující konflikt ohrožuje jednání o míru mezi Spojenými státy a Íránem. V Egejském moři začala expedice skupiny archeologů z východních Čech. Plaví se v replice pravěkého člunu, vydlabaného z jednoho kusu dubu. Včera urazili 48 kilometrů za 9 hodin. Oznámil to ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý. Expedice Monoxylon má nejméně 10 etap a měří kolem 450 kilometrů. Cíl je v přístavu Volos na východním pobřeží Řecka. Archeologové doufají, že námořní experiment lépe objasní, jak se lidé v mladší době kamenné plavili v téhle části Egejského moře.
0: Sport.
3: Tenistka Marie Bousková si na turnaji v Nottinghamu zahraje finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Ve finále se Bousková utká s Američankou Navarovou.
5: Marie Bousková je na turnaji i po semifinálovém duelu bez ztráty setu. Karolínu Plíškovou porazila 6-4 a 6-1 a během zápasu přišla o podání jen jednou. Na okruhu WTA si Bousková zahraje 10. finále a pokud by se jí podařilo vyhrát, byl by to pro ní první titul na travnatém povrchu. Česká tenistka zatím v kariéře vyhrála 3 tituly. Finále turnaje uprostřed Velké Británie se bude hrát v neděli a vítězka dostane přes 22 000 dolarů, tedy více než 500 000 korun. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: O titul dnes bude hrát i Linda Nosková, která porazila v Berlíně Ileovou z Filipín 6-2 a 6-4. Ve finále ji čeká Američanka Pegulová. A fotbalisté Německa na mistrovství světa otočili zápas s pobřežím Slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1. Hrát se budou ještě zápasy Ekvádor-Curaçao a Tunisko-Japonsko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 za Němčicemi a také u Valtic na Břeclavsku. Na dálnici D1 z Vyškova do Kroměříže přikáží nehoda za Němčicemi nad Hanou. Na kilometru 248 auto srazilo srnu. Na místě se vyšetřuje a uklízí, brzdí se tam za zatáčkou. Na silnici 40 z Mikulova do Břeclavy vás zpomalí nehoda. Mezi Valticemi a Sedlcem se kolem následků srážky osobního auta s dodávkou projíždí kyvadlově jedním pruhem. U Českých Budějovic se vyhněte překážce na silnici 34 do Třeboně. Za sjezdem z dálnice D3 na 4. kilometru leží na vozovce sražená srna. S omezením počítejte na silnici 13 z Ostrova do Karlových Varů. Před sjezdem na Sadov na 5. kilometru se uklízí po požáru autobusu, projíždí se pomaleji. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Čištění a údržba jsou plánované až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Pokračuje noční radiožurnál 5,5 minuty po 1 hodině a přeji poklidnou nedělní noc s datem 21. června. Bára Hrzánová má za sebou víc než 1000 repríz Hrdého Budžese a teď pro Radio Junior namluvila děti z Bulerbinu. V tomto týdnu byla jedním z hostů radiožurnálu, stejně jako novinář Jindřich Šídlo nebo sociolog Daniel Prokop. V následující hodině vám připomeneme to nejzajímavější z těchto rozhovorů. Začneme za chvíli povídáním s hercem Tomasem Seanem Pšeničkou.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Thomas Sean Pšenička míří do Stardance a rozhodně nehodlá být jen do počtu. V rozhovoru na Radiožurnálu přiznal, že je soutěživý, chce vyhrát a kvůli tanečním tréninkům dokonce začal běhat. Jak se připravuje na největší taneční výzvu svého života? Ptal se moderátor Jan Pokorný.
1: Já mám 17. července první trénink.
2: A můžete trénovat doma, aspoň když vás nikdo nevidí?
1: Tak to asi můžu, tam jde o to, abychom si nějak jako nenacvičovali ty choreografie nějak podle mě do té doby. Ale já samozřejmě chodím do fitka, posiluju, nějakým způsobem se snažím hlavně běhat, protože já kouřím, tak jsem trochu nervózní z toho, že jsem jako od konzervatoře už jako netančil, nebo ne v takovémhle jako měřítku. Takže jako abych to udechal, no, tak jako já si jsem relativně mladý, nebo rozhodně, ale... Mm-hmm. Nějaký tady ty vedlejší faktory to můžou ovlivnit. Tyhle vedlejší faktory to můžou ovlivnit, tak se snažím.
2: A přestat kouřit, není to cesta?
1: No to je to rozhodně náročnější než běhat třeba 4x týdně.
2: Náročnější je přestat kouřit než běhat?
1: No jo, rozhodně.
2: Vaší partnerkou v tom soutěžení tanečnicí bude desetinásobná mistryně České republiky, semifinalistka mistrovství světa v latinskoamerických tancích v kategorii do 21 let. Nemračte se.
1: Já se takhle soustředím.
2: Jo, takhle,
1: já jsem tohle
2: Natálie Otáhalová.
1: Ano, to jsem nevěděl, že i tento semifinál jsem nevěděl. Hustý.
2: No tady jsem si to našel. Ona tančila ve Stardance před 10 lety.
1: Ano, s Matoušem Rumlem
2: byla tuším druhá.
1: Ano, to je pravda, to vím taky.
2: Tak to máte šanci, ne? Když vy k tomu přistupujete takhle, že chodíte s cigaretou do fitka nebo běháte.
1: Tak jsem to nemyslel, vy to víte.
2: Já vím. No chcete to vyhrát, ne?
1: Tak jasně, že jo. Tak já jsem strašně soutěživý hlavně, takže já i teď, kdybych řekl, že ne, tak lžu. Nebo minimálně teď, aby to možná byla i pravda, ale od prvního momentu, co bych začal trénovat, tak bych už lhal. Takže jakoby já už se teď přiznávám a vím, že to chci vyhrát samozřejmě. No minimálně hlavní pro mě je to, že nechci zklamat sám sebe tím, že bych třeba se na to teď vykašlal, nedal bych do toho všechno a pak bych to vyčítal. Takže hlavně do toho chci dát všechno, abych to nemohl nikdy říct.
2: No. Když jste zkoušeli klan Baťa, tak už jste věděl v jedné fázi, že budete ve Stardance. Ano. Probírali jste to s loňským vítězem Oscarem Hessem?
1: Hned jsem mu to šel říct. Oscare, hele, my jsme se ani neznali ten moment. Říkám, jsem strašně rád, že tady spolu hrajeme. Já mám jednu věc, kterou budu potřebovat, aby mi trošku pomohl. Takže to jsem mu hned říkal.
2: A co říkal on?
1: To jsou tajný rady, tady nemůžu nikomu říct, nebo to uslyší mý soupeři. Ne, dělá se srandu, tak to, tam žádná velká rada neexistuje, to spíš mě jako tak jako uklidnil ohledně toho celého procesu a tak jinak. Samozřejmě tam žádný fígly nejsou v tomhle.
2: Viděl jsem nějaký rozhovor s Natálí Otáhlovou a ona říkala, že možná, protože jste i hudebníky, že vás nechá vybírat hudbu k těm tancům, už to víte.
1: No sešli jsme se spolu, ten výběr, vybrali jsme to hrozně moc, ale ono pak to vyřazovací ještě trošku jako, mám to trochu ještě tak tom zamíchá, bych řekl. Takže ano, nějaký věcičky jsem si to mohl vybrat sám, ale je to tak nějaká část jenom.
2: A taky říkala, že když studujete režii, takže na vás nechá i tu režii.
1: To uvidíme.
2: Ale to nevím, do jaké míry si to můžou účastníci režírovat. Ne?
1: Já vím, že my tam máme nápad s jedním číslem, který jsme chtěli, aby byl takový lehce specifičtější.
2: Předpokládám, že ten nápad je taky tajný.
1: Tak to samozřejmě nemůžu. Tohle skutečně nemůžu říct. To já bych vám klidně řekl, ale dostal bych pokutu. Ale myslím, no to ještě nevím, no, do jaké míry nám povolí jako zasahovat třeba do parketu nebo do takových věcí.
2: Máte nějaký fígl, jak jít na porotu, abyste se jí líbili? To je taky tajné.
1: Ne, já na tyhle fígly asi moc, já na ně nevěřím. Já se budu pravděpodobně snažit dát dohromady vždycky nějakou souvislou větu, což mi dělá někdy problém. Jenom vždycky v těch a budu prostě jako sám sebou, takže žádný fígly nemám. Na fígly nevěřím a nechci na ně věřit.
2: Asi dojde možná i u vás na to propínání nohou. Víte, co to je vůbec?
1: Ježišmarja,
2: nevím. Ti porodci většinou...
1: Co je propínání nohou?
2: Nevím, to tam zní?
1: Propínání.
2: Jako, že, že,

0: díváš.
1: Jako Helenka Součková už v Hrdém Budějsovi vystupovala víc než 1000krát a pro Radio Junior teď načetla další klasiku Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové. Jaké bylo vrátit se prostřednictvím příběhů do dětského světa a proč mají dobrodružství z Bullerbynu stále co říct i dnešním dětem? Hostem radiožurnálu byla tento týden Bára Hrzánová a moderátor Libor Bouček se ptal mimo jiné i na zdroj její neutuchající energie.
2: To já vůbec netuším, protože já na tom nějak vědomě nepracuju. Já jsem ho takhle dostala, tak se to snažím užívat.
3: No a co vám přináší radost v životě? Kde teda hledat tu radost, aby člověk měl tu podobnou energii nebo aspoň třetinu toho?
2: A to jsou takový banální vždycky odpovědi, ale dneska třeba svítí sluníčko, já mám volno, takže mám úplně svobodný čas jenom pro sebe a mám kolem sebe báječný lidi a za sebou báječný koncert a před sebou další určitě báječný koncert a já se raduju z přítomnosti příjemných, krásných, mladých lidí, chytřejších než já, což zase není takový problém. A pak mi stačí se prostě dívat do chytra na zahradě, kde jenom sedím a dívám se do chytra, poslouchám ptáky a je mi dobře.
3: To chytro je co?
2: No ono se říká, samozřejmě, podívej se, zase kouká do blba, jo? Nebo čumí do blba, když to řeknu úplně. Ale ono to tak není, ono to je do chytra, protože to člověk vypíná tu racionální sféru toho mozku a ten mozek si bloudí s tím duchem takhle po krajinách, které jsou pro ten racionální mozek uzavřené.
3: Musím říct, že nezapomenu ten okamžik, kdy jsem vás viděl poprvé. Bylo to na koncertě skupiny Koa. A úplně jsem byl nadšen z toho, co člověk sdílí, co člověk vidí. A přiznám se, že tehdy to byla záležitost, já jsem byl teenager nebo náctiletý, to bylo něco tak nesmírně silného. Byl jsem šťastný, že tak jako společně v tom malém komorním prostoru tohle vnímáme. Jak pro vás tohle seskupení bylo důležitý?
2: No skupina Koa, tak jako to byl

0: Já jsem vlastně kamarádila se Zuzkou Navarovou.
1: K ní jsem se chtěl
0: právě. Od nějakých svých asi 19 let. A protože tak dlouho jsem jí obtěžovala, aby se mnou kamarádila, až jí přišlo jednodušší se mnou kamarádit, než mě neustále odhánět. A takže jsem prošla, že samozřejmě skalní faninka skupiny Neres a pak se Zuzana osamostatnila, takže Tres a potom teda skupina Koa. A já jsem tu hudbu té Zuzany do dneška miluju nejen Zuzanu, ale miluju i tu hudbu a přijde mi to prostě jak hudebně, tak textově prostě geniální. A navíc ta Zuzana, ta její interpretace, já do dneška si na to svým osled pustím a já mám husí kůže po celém těle. To je, nedá se to napodobit, nedá se to nahradit a vlastně taková zpěvačka tady s tím přesahem obrovským i společenským vlastně, tak není. Pro mě není.
1: No, ta kombinace té síly hlasu, ale zároveň té všude přítomné křehkosti, to by bylo něco naprosto unikátní.
0: A tajemství. Zuzana nebyla nikdy transparentní, já jsem výkladní skříň, jo, ta na mě všechno vidět, ale Zuzana to tajemství měla ještě ke všemu.
1: Myslíte si, že tahle kombinace, že by i v té rychlé době, že by jako obstála, nebo by si ty lidi museli tak jako by najít? Protože ta intimita vlastně a to sevření, tak člověk si to prostě musel najít, že ona tak nevolá, tak nehuláká, když to přeženu.
0: Já jsem přesvědčená, že ano, taky, ale to ne, že by mě to přišla sama, ale jak mám štěstí, že jsem obklopená ještě pořád jako hodně mladými lidmi, tak jsem byla překvapená, kolik lidí poslouchá Zuzanu Navarovou. A vlastně ani ji nemohli, protože Zuzana odešla 2-4, takže ji ani třeba nemohli poznat, jo, protože jsou takhle mladí. A mají prostě naposlouchanou, anebo dokonce i prostě jí zpívají u táboráků s těma složitýma akordama, takže si myslím, že ta Zuzana vlastně nikdy neodešla. I tady v té uspěchané době.
1: No, myslím si, že teď, když do té doby vejde jakákoliv ta její píseň, tak fakt se člověk okamžitě zastaví. A automaticky přichází ten pohled do chytra.
0: Ano.
1: A jsme zpátky u toho. Zároveň vy jste díky tomu navázala spolupráci s Mariem Bihárem, což je, myslím si, jeden z nejtalentovanějších hudebníků na území Evropy, možná na území celého světa. Tak jak ten vás přijal a jak silné to pouto je?
0: No, odešla Zuzanka a já jsem tak nějak podvědomně věděla, že vlastně musím si vzít Mária, no, že prostě to je můj bratr rodný a já jsem ho přizvala k první vlastně naší studiový desce jako hosta, Kondurango, to je nějakých 14-15 let zpátky, to byli naši kluci, ještě malý teda syn a jeho kamarád Matyáš, tak jsme natáčeli právě a vlastně se ta, i ta koab, že my jsme natáčeli tím, kdo to vlastně režíroval celou tu desku, tak byl František Raba, což zase byl dvorní basista Zuzky Navarový a skupiny Koa, že jo.
1: Takže to vlastně zůstalo nejlepší
0: perkusista Kamilo Kaje, který ho znám, tak ten tam byl taky jako host vlastně na perkuse, jo. Takže se to vlastně propojilo tak Koa s tím Kondurangem a potom jsme dávno tomu, tak jsme měli koncert ve Viole ještě s kapelou Kondurango a přišel Mario a řekl, že si s námi zahraje. A já jsem říkal, a co chceš hrát, který... Všetko, Barborka, všetko. A sednul si, že pro ně nebylo místo, tak si sednul na zem v té Viole, takhle jako před lidi. My jsme ho napojili a Mario si hrál, co chtěl a potom v koncertě řekl, ano, a já chcem být Kondurango, Barborka. Tak jsem řekla, výborně, Mario, tak vítej, tak jsi Kondurango a od té doby Mario je Kondurango, což je strašně výhodná věc pro všechny, protože dlouho už Kondurango, a ti kluci, tenkrát jim bylo, já nevím, 15, 14, hráli se mnou od 11 let svých, a tak oni k němu zhlížejí.
1: Antonín a Matyáš.
0: Antonín a Matyáš, jo, Matyáš hraje bicí a Tonda, syn, hraje housle a basovou kytaru, tak oni k němu zhlížejí, protože ho znají od malička z Koje, že jo, jsem je vodila na koncerty, malý kluky, tak jako k takovému hudebnímu guru, a co řekne Mário, tak to platí, ale zároveň spolu mají strašně krásný vztah a

0: Máme půl druhé. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Íránské vojenské velitelství oznámilo, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. To ale popírá americké centrální velitelství, podle kterého Tehrán nemá natuženou kontrolu. Podle iránské státní agentury MER, Írán reaguje na další izraelské ostřelování Libanonu. Židovský stát tam cílí na proíránské hnutí Hizballáh. Tehrán tak obvinuje Spojené státy a Izrael z porušování závazků memoranda o porozumění. Dokument podepsali americký a iránský prezident ve středu a jeho součástí je právě i klid zbraní v Libanonu. Kyjev a Moskva v sobotu ohlásily další vzájemné útoky. V ukrajinském Záporoží zemřelo po ruském ostřelování nejméně 5 lidí, 10 dalších je zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň varoval před dalším úderem, který může Rusko podniknout plošně. Potvrdil taky ukrajinské ostřelování ropné rafinérie v ruské Tjumeni. Závod podle tamních úřadů porušený nebyl. A vysoké teploty v sobotu lámaly rekordy po celém Česku. Vůbec nejtepleji 36 stupňů Celsia bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Nad hranici 35 stupňů vystoupala rtuť teploměrů i ve Strážnici v Jihomoravském kraji nebo v Husinci, Řeži a Poděbradech. Rekordy zaznamenala více než třetina stanic, které měří přes 30 let. Na Labské Boudě a v Žamberku byl pokořený absolutní červnový rekord. Výstraha před vysokými teplotami platí i dnes. Meteorologové varují, že se k něm mohou přidat i bouřky. Sport. Cyklista Matyáš Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžného pořadí. V časovce dojel čtvrtý. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek v časovce ztratil 11 sekund a celkově je pomalejší o 4,5 minuty. A fotbalisté Ekvádoru a Curaçaa nastoupí za půl hodiny k dalšímu zápasu na mistrovství světa ve fotbale. Němci už zvítězili nad Pobřežím Slonoviny 2-1 a Nizozemci porazili Švédy 5-1. Ráno ještě Japonci zvou Tunisany.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D52 u Pohořelic a na D1 u Němčic. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova pozor u Pohořelice. Před sjezdem na 53 do Znojma stojí osobní auto po srážce se zvěří. Počítejte s překážkou na vozovce, raději zpomalte. Na D1 z Vyškova do Kroměříže podobná nehoda za Němčicemi nad Hanou. Na kilometru 248 osobní auto srazilo srnu, brzdí se za zatáčkou. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Sázavu. Na kilometru 38,5 stojí osobní auto.
4: Řidič tam čeká na odtahovku, říkal, že během půl hodiny by měla zorazit. Do jízdní dráhy nezasahuje.
3: Na Břeclavsku překáží nehoda na silnici 40 do Mikulova. Mezi Balticemi a Sedlcem se střetlo osobní auto s dodávkou. U Olomouce zpomalte na silnici 46 do Šternberku. U Dolan auto srazilo srnu, ta ještě leží na vozovce. A v Praze je zavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov, kde o plánované noční čištění skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně místy oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
5: Už za chvíli budeme pokračovat v tom nejzajímavějším, co zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu v tomto týdnu. Proč je mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě místy možná trochu kontroverzní? Jak ve své knize hodnotí českou společnost sociolog Daniel Prokop? A jaký je vlastně cíl mise ve vesmíru, kam by měl vyrazit český pilot Aleš Svoboda? To všechno se dozvíte v následující půl hodině.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Český pilot Aleš Svoboda je zase o krok blíž cestě do vesmíru. Co všechno ještě musí splnit, než usedne do kosmické lodi SpaceX Dragon? Jak náročný byl výcvik, který nedávno dokončil? A jak se člověk připravuje na situaci, kdy bude jedním z několika málo Evropanů, kteří kdy pilotovali kosmickou loď? Aleš Svoboda byl tento týden hostem Radiožurnálu a moderátora Jana Pokorného.
1: Takže vy odstartujete, prolétnete atmosférou a pak, když z ní vyletnete, to se pozná, jak to vám ukáží nějaké přístroje, nebo se úplně změní styl toho letu?
2: Tak ona tam není nějaký úplný jako úplná hranice jako fyzická, že tady prostě končí atmosféra, začíná vesmír, ono se používá těch 100 kilometrů, ta Kármánova linie, ale to je víceméně nějaká dohodnutá hranice, že od 100 kilometrů vejš, tak už je jakože oficiálně vesmír, nicméně ta atmosféra řídne postupně, to znamená i nad těch 100 kilometrů, i v té výšce, kde lítá ISS, což je těch 400 kilometrů, tak jsou ještě nějaké pár nějakých molekul vzduchu, ale vlastně ta raketa jednak nabírá výšku, ale ona poměrně brzo se začne stáčet tady trajektorie a hlavně začne nabíhat rychlost, protože kromě toho, aby se dostala do té určité výšky, tak především potřebuje nabrat tu orbitální rychlost, aby se na té orbitě udržela.
1: A vy to poznáte taky podle toho, že začne fungovat stav bez tíže?
2: V okamžiku, kdy se pak vypne ten motor toho posledního stupně, tak a nabere se ta orbitální rychlost, tak se vlastně tou ústředivou silou, díky tomu, že se pohybujeme rychle po nějaké orbitě, tak se vlastně vyrovná ta zemská gravitace a v podstatě okamžitě se ti lidi dostanou do toho beztížného stavu.
1: Jaké to je?
2: My jsme měli možnost absolvovat výcvik právě na letadle, které simuluje beztížný stav, na takzvaném Zero-G letadle, které dělá takzvané parabolické lety, protože ono lítá po parabolách a vždycky na tom vršku té paraboly, na tom kopečku, tak vlastně na nějakých 22-25 vteřin tam nastává ten beztížný stav a takhle se to opakuje třeba 30krát za sebou, tak je to hodně jako nezvyklý pocit. A ono právě proto se to i dělá, tady ten výcvik, aby ty lidi vůbec jako to měli možnost zažít, poznat ten pocit a naučit se vůbec pohybovat s tím vlastním tělem v tom třirozměrném prostoru, protože ty lidi tam začnou rotovat okolo všech třech os a mají se ještě do toho někam posouvat, takže aby se naučili vůbec pohybovat, aby se postupně naučili to celý dělat efektivně, aby jim to netrvalo 10 minut, než prostě zaputují z jednoho místa toho Zero-G letadla na druhý, aby se naučili používat různý nástroje, dělat jednoduchý úkony, protože v tom beztížním stavu díky té uvozovkách absence té gravitace, tak je to trošku jiný.

0: Novinka I Just Wanna Be Happy od Raye Daltona zazněla v nočním vysílání a hostem Radiožurnálu byl tento týden také novinář a komentátor Jindřich Šídlo. Moderoval Jan Pokorný a řeč byla o mistrovství světa ve fotbale, které v USA provázejí nejen sportovní příběhy, ale i řada kontroverzí od migrační politiky a bezpečnostních opatření až po otázku, jestli je hostitelská země skutečně otevřená všem účastníkům.
1: Tak ona, ta kandidatura, myslím, vznikla v době, kdy to bylo taky trochu jiné. Je to poprvé, kdy se mistrovství hraje ve třech zemích. No, jako to vlastně poprvé se ve dvou zemích hrálo až v roce 2002. Myslím, že ta FIFA, což je sama o sobě teda pozorovodná organizace, k tomu asi budeme mluvit, se snažila eliminovat všechny potenciální problémy už jenom tím, že musela udělit Donaldu Trumpovi, nebo nemusela, ale udělila každopádně. Nobelovu právě ne.
2: Fotbalovou.
1: Tak?
2: Já jsem říkal fotbalovou.
1: Pardon, omluvám se.
2: Ale já už špatně mluvím.
1: Já špatně slyším.
2: Cože?
1: Fotbalovou cenu míru, což, jak jsem pochopil, bylo taková jako úlitba, aby třeba Američani nedělali problémy s vízy a podobně, což se tak jako úplně nepodařilo zatím, byť možná někdo čekal i větší drama. Je otázka, jestli... Je to ve třech zemích, ale jako Kanada se vlastně podílí dost, jako řekněme, symbolicky, ale je to, řekněme, že to je spíš ve Spojených státech. Na tom je mimochodem zajímavá jedna věc, nebo ne, na tom zajímavých spousta věcí, ale jenom pro srovnání. Naposledy se hrálo ve Spojených státech v roce 1994, kde to mělo nastartovat boom fotbalu, což se v tu dobu ještě tak úplně nepovedlo. A například, a dneska se tam hraje znova, a například v Anglii, což je kolebka fotbalu, země, která o to usiluje pravidelně, má nejlepší fotbalovou infrastrukturu, nejlepší ligu, tradici, tak ten šampionát dostala k pořádání poprvé a naposledy před 60 lety.
2: No, když o tom takhle mluvíš, tak jakoby tady byl nějaký trend vlastně pokračování těch turnajů z roku 2018-2022, tedy Rusko, Katar a teď Spojené státy, což byly turnaje, o kterých se říká, že sloužily vládnoucím režimům k takzvanému sportswashingu.
1: No,
2: tedy
1: jasně.
2: Vylepšování image prostřednictvím sportu, nebo jak to přeložit?
1: Ano, říkáš to přesně, je to... klasická ukázka soft power. Jo. Mimochodem ty šampionáty 2018 a 2022, to bylo jako neuvěřitelně skandální rozhodnutí. Bylo to mimochodem v tom Rusku 4 roky po Krymu, sice 4 roky ještě před plným útokem na Ukrajinu, ale bylo to 4 roky po Krymu a stejně se to tam odehrávalo. Pozoruhodné na tom bylo, že to FIFA udělala na jeden zátah a že oba tyhle ty šampionáty přidělila na jednom zasedání v roce 2010 těmto dvěma zájemcům, na místo právě Anglie, o které jsem mluvil, a taky Spojené státy o to měly zájem. A to mělo samozřejmě dohru v tom, že o pár let později FBI pozbírala jako řadu členů FIFA a sdělila jim obvinění a podobně, protože jestli je něco synonymem téhleté organizace, tak je to, já si vždycky pomáhám příměrem mého oblíbeného britského satirika a komentátora Johna Olivera, že FIFA je v podstatě zločinecký syndikát, který se kromě jiného taky občas zabývá organizováním fotbalových zápasů. Jo. To je pozoruhodné, jak ten fotbal nejenom v Česku v minulosti a možná i v současnosti, ale i jako ve světě přitahuje jako tyhle ty typy lidí. Je to na jednu stranu logické, že se v tom točí jako obrovské množství peněz. Na druhou stranu si člověk říká, že svět celkově se vyvíjí, i když čas už má člověk pocit, že to není tak jako jednoznačné, jako správným směrem. A pak jsou takové jako ostupky negativní deviace, jak by řekl jeden bývalý prezident. A tam teda bohužel patří jako ta organizace, která právě teď organizuje, pořádá ten šampionát.
0: Říkal tento týden host Radiožurnálu, komentátor a novinář Jindřich Šídlo. Celý rozhovor s ním najdete v podcastových aplikacích nebo na YouTube. A teď zazní zpěvačka Mylène Farmer.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Sociolog a zakladatel PAK Research Daniel Prokop vydal novou knihu. Jmenuje se Spravedlivý růst o stagnujícím Česku a prosperitě pro všechny. Tvrdí v ní, že bez rovných šancí a efektivních reform se země z místa nepohne. A s touto myšlenkou byl Daniel Prokop tento týden hostem Radiožurnálu. Moderátor Jan Pokorný se v rozhovoru s ním zaměřil na to, proč podle Prokopa česká společnost ztrácí soudržnost, jaké drahé nespravedlnosti si dlouhodobě udržujeme a jestli existuje cesta k prosperitě, která nebude jen pro vyvolené.
1: Když jsem těch 5 let v nervu s kolegama dělal ty reformy různé, navrhovali pro vládu, tak jsme si uvědomili, nebo já jsem si uvědomil, že jedna společná věc pro ty veřejné systémy v Česku je, že vlastně hrozně demotivují a člověka, který se snaží chovat nějak pro společensky, tak ho spíš jako potrestají. Jo. A to máte ve věcech od, když jste třeba starosta obec, tak a snažíte se stavět nebo nějak kooperovat s biznesem, tak z toho nic nemáte. Spíš nesete ty náklady jenom. Ke zdravotní prevenci nikdo není motivovaný. V exekucích, když si vyděláte víc peněz, tak často se vám sníží čistý příjem. Jo. Jako ve spoustě těch systémů, když máte školu a pomáháte s nevýhodněným dětem, tak v tom českém systému neřízeném často vám tam pošlou další ty chudé děti a vlastně si jich trošku segregujete tím. Jo. Takže často ty systémy v Česku jsou nastaveny tak, že za ten dobrý skutek jste po právu potrestán, takřka. Jo. A to není úplně jako dobré pro to udržitelnost těch veřejných systémů. Spíš to vede k takovému sobeckému ekvilibriu a destrukci té stability pořád.
2: Vy v té knize máte taky pasáž, jak souvisí efektivita veřejných systémů s hubením kriz v Hanoji. Co tím básník chce říct?
1: Já vždycky tam jsou 3 části, o daních, veřejných systémech a vzdělávání. A ten úvod k těm veřejným systémům ukazuje, že v Hanoji, když tam byli Francouzi na konci 19. století, tak se tam přemnožili krysy. A oni platili těm Vietnamcům, aby je zabíjeli. A stačilo přinést ten ocásek té krysy, jo. Ale, takže vypadalo to úspěšně, spousta ocásků se nosila, ale potom se ukázalo, že v té kanalizaci, která byla pod tou francouzskou částí té Hanoje, tou koloniální, tak běhají krysy bez ocásků a že jenom sekaly ty ocásky a vznikaly farmy na množení těch krys, aby se jim potom dali sekat ty ocásky a vybírat tu odměnu prostě od těch Francouzů za ten ocásek. A já tím ukazuju, že asi nemůžeme přehnat v těch veřejných systémech takovou tu motivaci, že se snažíme těm lidem platit za něco pořád a podobně. Protože ty experimenty ukazují, že je dobré, když ti lidé mají nějakou etiku, nějakou morálku a podobně a vy to podporujete, tuhle ty věci. Jo. Nemůžete nutit těma motivacema dělat něco, co je proti jejich hodnotám. Jo. Je tam další příklad. V Izraeli v Haifě zavedli jednou, že když vyzvednete pozdě dítě ze školky, tak za to platíte pokutu. A paradoxně ty rodiče to začali vyzvedávat později, protože se jako zaplatili za ten hřích, jo, nebo za ten prohřešek. A já naopak se snažím ukázat, že je dobré nastavit ty veřejné systémy tak, že vycházejí z nějaké etiky těch aktérů, protože většina lidí se snaží chovat odpovědně prostě, jo. A podporuje tohle tu jako vnitřní hodnoty. A v Česku je problém, že my často jdeme proti nim, jak jsem říkal v těch příkladech, jo.
0: To byl sociolog Daniel Prokop, kterého můžete také poslouchat každou středu v rozhovorech s Janem Pokorným v rámci našeho projektu Život k nezaplacení. Tentokrát byl tedy jedním z hostů Radiožurnálu. Těmi dalšími budou příští týden třeba rugbysta Jan Macháček nebo herečka Sára Rychlíková.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Svobodní zednáři sami se označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Vyznávají svobodu slova, toleranci, mezilidskou vzájemnost a obecně humanistické ideály. U některých lidí ale mívali pověst záhadného bratrstva spřádajícího lstivé plány na uchvácení světa. Co o něch vlastně víme? A je něco, co stále zůstává tajemstvím? Hostem Radiožurnálu bude historička Jana Čechurová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
4: Výbor ANO podle Schillerové o kandidátkách do voleb jednat bude na konci června. Po odebrání polského státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému vrací Polsku své řády i další představitelé Ukrajiny. Fotbalisté Německa jsou dalším postupujícím ze skupiny mistrovství světa a dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
5: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly. To je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
4: Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připravený zaplatit pokutu. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský vrátil polský řád Bílé orlice. Nejvyšší vyznamenání země mu v pátek odebral prezident Karol Navrocky. Svá polská ocenění se pak v reakci rozhodli vrátit taky šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov, ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasil Bodnar a ministr zahraničí Andrij Sibiha. Navrocky odebral vyznamenání svému ukrajinskému protějšku kvůli tomu, že Zelenský pojmenoval jednu z ukrajinských jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Tato skupina se za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je uskupení přesto symbolem boje za nezávislost. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v kempech. Jihomoravský policejní ředitel Leo Štržel doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem.
6: Za prvé výhoda je ta, že si najdou lepší místo na sledování samotného závodu a bude to pro ně samozřejmě příjemnější. Protože pravdou je v tom, že ta dopravní intenzita se vyvíjí. My uvidíme. V každém případě, kdo přijede dřív, rozhodně pojede v klidu, rozhodně klidně zaparkuje a v klidu si to užije.
4: Pokladny na autodromu otevírají o 6:30 ráno a z Brna k závoděšti bude jezdit bezplatná autobusová linka od Bohunické nemocnice. Warm-up před závody začíná v 9 hodin a 40 minut.
2: Sport.
4: Němečtí fotbalisté porazili po obratu Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili do vyřazovací fáze mistrovství světa. Minulé 2 účasti pro ně skončily ve skupině. Výběr trenéra Nagelsmana navázal na úvodní výhru 7-1 nad Curaçaem. Naopak africký tým, který vstoupil do turnaje vítězstvím 1-0 nad Ekvádorem, si na premiérový postup musí ještě počkat. Právě Ekvádor a Curaçao rozehráli svůj druhý zápas na šampionátu a vidí ho Adam Weidenthaler.
7: Na začátku 4. minuty je skóre vyrovnané 0-0. Ekvádor měl ale 100% šanci, jenže sám proti golmanovi selhal starý kapitán, veterán kapitán 36-letý Ener Valencia. 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
4: Hrát ještě budou Tunisané a Japonci, a to od 6 hodin ráno našeho času.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.